0: Rádio Praha.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na Rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Hraje na několika divadelních scénách, je autorkou kuchařek a také koučkou. Spolu s lékařem a terapeutem Pavlem Špatenkou stojí za projektem Nejsi v tom sám. O překonání bolesti i nemoci bude už za chvíli mluvit Martina Dvořák-Venigerová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Naším dnešním hostem je žena mnoha profesí, tváří, Martina Dvořák-Wenigerová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A těmi tvářemi jsou herečka, terapeutka, spisovatelka. My se ke všem těm věcem pomalinku dostaneme, ale já bych se možná na úvod zastavila u toho jména. Protože vy jste Martina, ale co vím, tak od jakživa se vám říká Máca. Mm-hmm. Jak to vzniklo?
2: Máca mi začali říkat už ve škole. Já vlastně nevím, jak to vzniklo. Možná v těch sedmdesátkách jméno Martina bylo strašně častý. Bylo nás asi pět v mé třídě Martin, tak jsme potřebovali rozlišit, která je která. A to jméno mi dali sourozenci, protože já jsem jako z hodně sourozenců.
1: Z kolika?
2: Nás je pět dohromady. Já jsem nejmladší dítě, ale každý máme svýho maminka a tatínku a vždycky někoho společného. A sousedka, moje kamarádka, taky byla Martina a tak jsme to tak jako nějak se to potřebovalo rozlišit, asi já nevím. A pak už to jméno se mnou šlo, na Gimplu mi taky všichni říkali Máca a pak už mi nikdo neříkal jinak než Máca ani na herectví a vlastně všude. A to jméno nějak jako se mnou srostlo Máca a bylo strašně zajímavé, když na jednom výcviku transparentní kruhový komunikace jsme začínali tím, abychom řekli příběh o svém jménu. A to je docela nedávno, jo, teďka, já nevím, třeba půl roku zpátky. A já jsem si vlastně uvědomila, jsem to začala v sobě mapovat, že já to jméno Martina vůbec jsem neměla ráda. Nelíbilo se mi z mnoha důvodů, tvrdý, vošklivý, chtěla jsem být Zuzanka nebo Tereza.
1: Něco mazlivější.
2: Něco prostě jinýho, vlastně ani doma mi nikdo tím jménem neříkal, takže jsem to neměla spojený s žádnou jako laskavostí nebo citovostí. A když tak Martinka, když mi někdo řekl Martino, tak jsem to cítila jako až nadávku.
1: Zlobí,
2: že se na mě zlobí, takže to nebylo spojené ani vlastně s ničím příjemným. A uvědomila jsem si, že to jméno nemám vůbec přijatý. Tak jsem trošku hledala původ toho jména, Martina od boha Marta, bůh války. A pak mi došlo, že kdybych v sobě neměla jako tu bojovnost nebo nějakou tu urputnost nebo tu vnitřní sílu, která možná i s tím jménem souvisí, tak by to tu moji životní cestu nějak ovlivnilo, protože jsem ji potřebovala. A když jsem nepřijala to jméno, tak jsem nikdy ani nepřijala sebe. A to jsem zjistila po 50. Tak jsem to jméno začala milovat. Já jsem vlastně se, jako když jsem se měla jako představit jako Martina, mi to vůbec nešlo přes pusu, takže teď už tady říkám, mám to přijatý, to jméno jsem se naučila milovat, jsem Martina a jsem za to ráda, ale trvalo mi to.
1: Já bych se možná ještě zastavila chvíli toho vašeho dětství, které byste malinko nakousla. Jaké bylo? Vy jste všichni ti sourozenci byli společně?
2: Pro mě jsme společně ze začátku byli a pak na konci vlastně taky a teď jsme pořád. Ale protože to dětství bylo jako jedna velká výzva, protože moje mamka se za komunistického režimu provdala do západního tenkrát Německa a já jsem byla nejmladší z té rodiny, tak jsem musela odejít s ní, což pro mě byla totální ztráta kořenů. A ona tenkrát samozřejmě dělala to nejlepší, co mohla a co za nejlepší považovala, ale pro mě to rozhodně jako dobrý nebylo. A už i než tam odešla, tak my jsme měli každý jiný příjmení. Já jsem vlastně se jmenovala Jandová, ale sestra se jmenovala jinak, protože ta ještě nesla jméno svého původního tatínka. Tak už to mě jako bylo líto, že si pamatuju, že jsem jako v tom dětství si říkala, tak jako my k sobě patříme a nepatříme. A teď jsem těm kamarádům složitě vysvětlovala, jako jak my ty vztahy máme a že i přes ty jména, ale jsme spolu a jsme jedna rodina a ta sounáležitost, jako to jsem ještě nevěděla, o co tam jde, nikam patřit, o tu sounáležitost, že tam je. A ty sourozenci jsou pro mě hodně klíčoví, protože naši se rozvedli, což dneska není nic jako nestandardního, ale tenkrát jsem asi byla jako jediná, nebo jsme byli dva ze třídy a tak bylo těžký jako tomu čelit, za to jako jsem se styděla, prožívala jsem s tím jako různý nepříjemné pocity a strachy, takže ty sourozenci tam měli velkou kompenzační roli pro mě, protože oni jako se o mě hodně starali, měli mě hodně rádi a jako takovou tu citovost a to všechno, co vlastně ty rodiče třeba neměli, táta se pak odstěhoval, jako já rozumem jsem to jako by chápala, vlastně víc než jsem měla možná, protože ten rozum jsem jako tam dostahla, tam jela víc než ta citovost, ale že jsem ji já tam potřebovala a co já jsem potřebovala cítit, to jsem úplně vytěsnila. a vlastně to mi dodávali ty sourozenci, takže ty hrajou v mém životě klíčovou roli. A když jsme odešli do toho Německa...
1: To vám bylo kolik mimochodem?
2: To mi bylo asi 12. Tak tam bych prostě na ten stesk umřela. Já jsem fakt jako s všemi dostupnými prostředky bojovala a až jsem si třeba nakreslila šipku na okno směr Praha, tam jsem prostě seděla a chřadla a hubla, dokud mamka neřekla, že můžu jít zpátky, což asi byl i pro ní těžký krok, ale já bych jako na ten stesk tam tenkrát umřela.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Jak dlouho jste tam byla?
2: Rok. To bylo spojené s tím, že jsem třeba potřeba jít do školy, že jo, protože školní povinná docházka je všude a já neuměla ani slovo. Tak se zase cítila vyloučená, opuštěná. Jako benefit toho, no, všechny ty výzvy nás nějak jako díky nim rosteme, ale bohužel to má i tu stinnou stránku, jako emoční, vyrobí to ty zranění. Takže já si pamatuju, že mi třeba celý dopoledne vysvětlovali, že máme druhý den plavky, že máme plavání, že si je mám přinést, já jsem jim nerozuměla ani slovo, že jo. Neměla jsem tam kamarády, neměla jsem tam ty vztahové vazby a ta mentalita jako lidí byla úplně jiná, než já jsem byla zvyklá jako od nás, tak to pro mě bylo strašně těžký, takže jsem se pak vrátila. Vrátila jsem se, udělala jsem to jméno, ta Martina mi možná k tomu pomohla, já jsem se asi za měsíc doučila jako celý školní rok, abych mohla udělat ty rozdílové zkoušky a vrátit se do stejné třídy, do stejné lavice ke stejným kamarádům. Ale právě jsem se vrátila pak už do domu k těm sourozencům, protože ty jsou jako o mnoho starší než já, a k babičce, kteří tam prostě jako nahrazovali tu autoritu těch rodičů a tu lásku, kterou jako mi samozřejmě ty rodiče dávali způsobem, na který došáhli, ale ne třeba, který jsem v tom věku potřebovala.
1: To znamená, že vy jste vlastně byla bez těch
2: rodičů. No, my jsme dokonce měli i domluvu,
1: že se pak mohli vrátit až jako

0: Ale to byla domluva, jako, ale jakoby předčasně jsem dospěla, ale to, co jsem si potřebovala prožít jako dítě, na to vůbec nebyl prostor, což se na tom mým vnitřním světě samozřejmě podepsalo. A to, co jako vypadalo jako benefit, že mám třeba ty mikiny s Mickey Mousem a to tady nebylo, jo, nebo něco, to mi strašně škodilo, protože jsem přicházela o kamarády, takže já jsem to jako skovávala.
1: Ještě jste byla navíc jakoby jiná.
0: Byla jsem jiná, jo, teď oni by si to taky přáli, mít to nemohli, já jsem vlastně měla něco, co oni neměli, což jenom provokovalo. A já jsem říkala, já nemám mámu a tátu, ty vole, jako tady, tak to, jako kdo je na tom líp, ale na úrovni jako toho dětského mozku to nikdo jako takhle na to nekoukal, jo, takže i to, co vlastně vypadalo zdánlivě jako pozlátko, jako že se jako mám hodně dobře, líp než oni, tak to je všechno strašně relativní, že jo, to na úrovni té duše jako jsem byla dost podvyživená.
1: Úplně se nabízí otázka, zdali pak právě v téhleté době, kdy jste citově opravdu strádala, se vám třeba hraní, herectví, ke kterému jste potom začala tíhnout, nestalo takovým jako únikem, že jste mohla být někým jiným? Začala jste už tehdy si hrát a hrát, nebo to vzniklo až někdy později?
0: No, já jsem si možná opravdu začala hrát, až když jsem začala vařit tu kuchařku, protože takový to svobodný hraní, že si tady jako budu z hlíny a z písku dělat dort a jsem v bezpečí a nic mi nehrozí, jsem si jako to hraní asi vlastně až teď svobodně hraju v té své tvořivosti a v tom, v čem dělám. Ale herectví byla taky určitě nějaký druh kompenzace, protože to jsem vůbec neměla nahlídnutý, ale já jsem chtěla být viděná, že jo. Takže to je úplně ideální profese a taky jsem chtěla být oceněná, chtěla jsem být dost, takže už na té škole já jsem jako byla jedničkářka, abych prostě jako byla dost, jo, ale zatím byla ta méněcenost, že jsem prostě nebyla uznaná tou autoritou, jak já jsem potřebovala, byl zatím nesmírný workoholismus, na který jsem taky nedohlídla, protože já vlastně ta moje drzost jako začínat několik profesí, když jsem se rozhodla, že budeme jako ne sama samozřejmě s lidma, kteří to uměli stavět bytový dům, no tak jsem ho postavila. Když jsem se rozhodla mít s Petrem Mikeskou únikovou hru, tak jsem ji měla. Když jsem se rozhodla mít agenturu, tak jsem ji měla. A vždycky jsem začínala a ta drzost byla neskutečná, protože já jsem šla do věcí, které jsem dělala poprvé. Ale zatím vším prostě byla ta touha po uznání a po ocenění. I když jako ta moje výkonnostní část mě jako dovedla daleko, ale za jakou cenu? Jo, na to jsem já neviděla. A taky jsem neviděla, co zatím je.
1: Říká Martina Máca, Dvořák Wenigerová.
2: Nejnovější vydání, to jsou tři novinky a trojnásobná jednička. Slávek, Pam a Polly Garan začínají na čísle 10. Mnohem líp je na tom poprvé Nico Santos. Why don't you stay?
3: Číslo 5.
2: Ještě o místo výš je nová Celeste Buckingham. Watch me win. 3 nejlepší. Anika Iris, Morning Blues. Cat's Eye, Animal. A jednička. Po třetí jasně a suverénně Miley Cyrus, Bass Persuades. Všechno důležité, včetně hlasování u nás na webu.
4: Praha.rozhlas.cz.
2: A teď zase vy. Kdo bude příští?

0: až na dřeň.
1: Tohle to, co jste říkala, tak to víte teď, že bylo za tou touhou hrát, ale jak jste to viděla tehdy? Co vás k tomu táhlo?
2: Ježiš, tehdy to byl můj život, prostě tam lítali nějaký postavy, kterýma se mohla být. A čím víc termínu, to prostě tím líp, a čím víc zaplněný diář, a čím nás víc chtěli, já to bych prostě zkoušela do úmoru. Ale to bylo, ale zase na druhou stranu tam bylo i moje srdce, jako protože najednou tam mohla být ten život. Když si vezmeme, že ta tvořivá část je ta příroda v nás, to je ta zahrada, a pak teda potřeba nějaký zahradník, který tomu dá ten rámec a zastřihne ty ploty, tak jako v tom divadle ta zahrada jako mohla bujet. Jo, to byla liána, která se prostě pnula a omotala by cokoliv by to šlo, takže mě to přinášelo šílenou radost a šílený adrenalin, když se pak jako něco povedlo. Ale v podstatě já jsem to pak to divadlo skrz jako svoje zranění, na který jsem jako neviděla, zase opustila, protože poměrně jako hned po škole jsem i hrála i točila, ale a já jsem tenkrát dostala nabídku na velkofilm Všichni moji blízcí, což byl jako velmi krásný téma, hrál v tom pan Bartoška a já jsem se tenkrát jako strašně bála tu roli přijmout, přitom to byla jako by určitě pro mě jako nesmírně prospěšná a krásná práce, protože ve scénáři bylo sedí obkročmo nahá na partnerovi. Bylo to jako židovský téma, krásný, jako hluboký téma a já jsem tenkrát měla strach a vůbec jsem nevěděla jako z čeho, ale zatím strachem bylo teď, jako že to uvidí můj partner a opustí mě, že se někde slíkám, nebo tenkrát brácha prones celou jako jednu větu, která zásadně ovlivnila moje rozhodování a určitě to udělal zcela nevědomě, ale já neměla moc velký prsa a brácha tenkrát řekl, to tam bude na tom plátně dole v kině, tvoje malá koza, viď? A najednou zase jako mi tam naběhla ta méně cenost, jo, že teda ještě se budu, a co tomu řeknou moje děti? Až to uviděj, který jsem vůbec neměla. Teď se rozjelo tisíc strachů, na který jsem nedohlídla a protože jsem nebyla tak zralá, abych si to šla s tím režisérem vykomunikovat, říct, hele, takhle se bojím, jak to uděláte, jak to natočíte, abych já to dala, tak jsem prostě normálně zalhala a vymyslela jsem si, že mám jinou práci a tu roli jsem jako nevzala, ale vlastně to řídilo to zranění a to jsem vůbec nevěděla. A postupem času, jak jsem se začala znovu sebe objevovat, tak jsem zjistila, že my jsme vlastně měli nějaký stres nebo něco školy a jak jsem si uvědomila, že vlastně jak mi to jako chybí. Teď taky tam bylo, abych byla dobrá máma, abych to dítě netahala jako po šatnách a já nevím co všechno, až ho jednou budu mít. Prostě jako fantazie z budoucnosti, které ani nebyly reální, ale já jsem tam neviděla, že to má škálu od nuly do sta. Já jsem viděla ty krajní meze, buď to budu dělat, nebo to nebudu dělat vůbec. Ale že to můžu dělat tak, aby to bylo dobrý pro mě i pro dítě, to mě vůbec nenapadlo, protože to vidění z traumatu je buď a nebo. Tam není nic mezi. No a tak jsem se jako začala objevovat, tak jsem zjistila, co za zranění zatím bylo. Až jsem si uvědomila, že vlastně tu práci jako mám fakt ráda a co mi přináší, ale jako ty skutečný důvody, co mi přináší, ne ty kompenzační. A Petr Mikeska mi nabídl v Mladý Boleslavi hostující roli ve hře, která zase souvisela jako s nějakým mým tématem. Jsou to holky z kalendáře, je i film a je to téma rakoviny, kterou já jsem taky sama prošla v té hře. A jestli se na to jeviště zase jako mohla vrátit, ale už z jiného místa. Tak jako jsem vlastně strašně vděčná, že jsem to stihla za tenhle život. A že jsem si to mohla dopřát, jako vrátit se tam jako Martina, já za sebe a zase začít jako hrát. A je to prostě i skvělý pro tu moji práci, že můžu z těch profesí přebíhat a tam se uvolnit a ty části, které mám třeba popřený nebo který nemám tak ráda a učím se je jako do toho svého systému jako přijímat, tam můžu vypustit a teď už to je jako vnímám, vidím na to a jako je to krásný a s Petrem Mikeskou on založil divadlo Pod kůži, kde se chce věnovat právě tématům, který se nám dostanou pod kůži, tak hrajeme na Jánském vršku v Praze, takovou velice intimní komorní divadlo, kde hrajeme s Milanem Ligačem, který je z Boleslavy dobrý proti Severáku a spoustu jiných zajímavých jako kusů, kterých si přejeme, aby se lidem dostali pod kůži.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Pozorný posluchač už asi pochopil, že za tou obří proměnou, kterou jste nám teď tady popsala, je nepochybně i ona rakovina, kterou jste přestála. Kdy a jak se vlastně všechno semlelo?
2: No, ta nemoc ke mně přišla v době, kdy už jsem byla v bezpečí, jak to tak bývá. Jo? Už jsem si mohla dovolit, protože já jsem se v roce 2013 rozvedla a to bylo pro mě velmi náročný období. Chtěla jsem být dobrá máma i táta, což já samozřejmě se svý role můžu být dobrá jenom i máma, takže jsem se jako hodně vyčerpala. A když už jsem se pak po několika letech stabilizovala, našla si svého současného muže a byla jsem takzvaně v bezpečí. Dokonce asi 17 dní po svatbě, jako už to všechno vypadalo, že už se to stabilizovalo a dostává do rovnováhy, tak jsem si šáhla na prso a byla tam bulka. Já jsem okamžitě věděla, že to není nějaká tuková bulka, že to bude nádor. My jsme ještě než teda jako všechny ty výsledky proběhly, tak se čekalo, že jo, na to, jak to teda bude. Taky v divadle jsme tomu jako říkali nádůrek a už jako tak nějak jsem k tomu zaujmovala nějaký citový vztah, přestože jako ne, abych to zlehčila, nebo překreslila, nebo si to zjednodušila, ale nějak jsem cítila, že to je prostě to, co tam roste, je moje. A pak jsem se dozvěděla teda, že je to rychle rostoucí karcinom, rychle metastázující. A v podstatě takovej, jaký byl můj vnitřní svět, tak naléhavá byla ta nemoc, protože já jsem předtím měla celou řadu jiných onemocnění od únavového syndromu. Já jsem třeba usla nejvíště, mě to nebylo divný, já jsem prostě šla vždycky přes, jo, a nebo protože tam prostě ten vzorec, jako když už nemůžeš, tak přidej, a nebo já to všechno vydržím, jako byl velice silný, takže kdyby ta nemoc byla jenom o trošku jako míň závažnější, tak bych ji pravděpodobně zase ignorovala, protože i alopecí, autoimunitní onemocnění, když mi tady vypadl kroužek vlasů, jsem taky ignorovala, protože to jako nebylo dost závažný, abych se tím zabývala.
1: No to tělo vysílalo signál za signálem a vy
2: jsem,
1: nic.
2: A já nic. Aha. Jo, já jsem do toho šla silou a že to přeperu a jako všechno vydržím, všechno zvládnu. Takže ta nemoc byla tak úderná, aby mě zastavila a zpřítomnila a to se podařilo, ta mi vlastně jakoby v podstatě zachránila život, když to tak řeknu, takže já jsem jí říkala rakovinka a díky ní jsem se prostě, to byla jediná věc, která mě dokázala v mém životě zastavit, protože já jinak jsem od sebe pořád jenom utíkala, abych necítila tu neskutečnou bolest, kterou jsem uvnitř nesla. A ta nemoc prostě přišla proto, abych tu pozornost obrátila dovnitř, ne ven. A my vlastně tu útěchu hledáme, nebo já jsem to tak dělala v tom, asi většina z nás v tom vnějším světě, ale tam ji nemůžeme najít, takže jsme furt v kruhu, protože si nás něco bolí a řídí, tak nás to řídí vevnitř. A když Květa Fialová tenkrát říkala, milujte svoje nemoci, tak jsem to považovala jako za zvrácenost nejvyššího kalibru. Já vůbec jsem tomu nerozuměla, jako co to je za blbo. Až u té nemoci jsem to pochopila, protože tu nemoc vnímám jako poselství. To prostě přijde pošťák a přinese obálku a buď ji rozbalíme, přečteme a pochopíme to a pak máme šanci na uzdravení nebo ne. A já jsem, když jsem se to dozvěděla, tak jsem se první den zroutila, brečela, protože jsem si říkala, tak teď už je to všechno jako v pořádku a já umřu. Jo, a byla jsem velmi stotožněná s tou obětí, ale to trvalo přesně jeden den a pak přišlo rozhodnutí, já se uzdravím.

0: až na dřeň.
1: Samo od sebe, nebo jste
2: za
1: někým zašla třeba?
2: Ty témata ke mně, ty rakoviny chodily už předtím, mě zemřela milovaná tchyně na rakovinu, bylo to okolo všude mě, blízcí kamarádi, a už vlastně tenkrát jsem jim přinášela různý jako knížky, jak se zázračně uzdravit a já nevím, co všechno, ale vlastně už to ke mně přicházelo, já jsem si toho nevšimla, ale když to chodilo ke mně, tak to bylo pro mě ty zprávy. Takže vlastně jsem si říkala, když se mohl uzdravit někdo jiný, tak co bych se jako já nemohla uzdravit taky. Když ten systém to umí tam, on to umí i zpátky, když tomu nebudu jako házet ty vidle do toho. A byla to věc volby. Ale samozřejmě, aby jsme vůbec něco mohli udělat, tak potřebujeme v to uvěřit. To si myslím, že je jako klíčová věc. A ten systém té víry, který v nás je nastavený, už nás pak vede dál. Takže já jsem uvěřila, že se uzdravím, ale to jde jenom za určitých podmínek. Takže já jsem si hledala cesty na té cestě průvodce, který by mi s tím pomohli. Jednak jsem nastoupila duchovní cestu, meditace, různýma procesama jsem prošla. Chodila jsem jako velmi vydatně na terapie a začala jsem jako hledat ty příčiny toho onemocnění. A šla jsem tedy cestou západní medicíny, byla jsem vděčná, že jsem se narodila jako v Čechách a nemusím prodat barák, a když jsem onemocněla touhle nemocí a přijít o všechno. Ale zrovna tak jako velmi s tím východní medicínu, protože ty chemoterapie, to je benefit risk, jo, ale jako já neměla na výběr, jako smrt byla ta druhá varianta, takže jsem to ráda využila, ale něco s tím tělem to udělalo, takže jsem se zase dávala dohromady s tu východní medicínu a vlastně jsem jako komplexně využívala mnoho přístupů. Nemůžu říct, který z nich zabral, ale já jsem věděla, že už od prvního dne teď se uzdravuju. Ne za měsíc, ne za rok. A začalo se to ve mně jako intuitivně přenastavovat, protože ta nemoc jako dokáže velkou transformaci v nás. Ona to všechno jako zrychlí, takový kvantový skok. Nevím, jestli bych se jinak k tomu dostala za tenhle život, nebo by to dlouho trvalo, ale s tím mi ta nemoc taky pomohla, že vlastně jsem začala hledat ty příčiny toho onemocnění a vlastně jsem se těšila na to, já jsem to vnímala jako zemři a zroď se, že něco starého ve mně potřebuje umřít, aby se něco nového mohlo narodit, a těšila jsem se na ten přerod. A úplně mi bylo jedno, jestli jsem plešatá bez obočí, protože jsem si říkala, no tak miminko se takhle narodí, že je plešatý, nemá obočí, nemá řad, tak jsem se jako rodila. A bylo strašně zajímavý pozorovat si lidi, jak k tomu přistupujou, protože třeba jak nám tam píchali tu chemku do žil, tak já jsem si říkala, kudy teď se tudy léčí, jo. Ale to nebylo jako vymyšlený pozitivismus, to by nefungovalo. To byl stav, jako, s kterým jsem se ztotožnila, aby se to mohlo dít. Já jsem tomu fakt takhle věřila a třeba tam ženský říkali, no ježiš, první jako setkání na onkologii, to mi paní řekla, že budu mít puchy, že nebudu mít chuť, budu prostě v oberlích, a nic z toho nenastalo, jo. Ale to byla její mantra, ne moje. Takže já jsem si začala říkat, hele, každý má svůj příběh, já jsem přestala cokoliv číst, to ten internet tomu nepomáhá, protože jako já jsem onemocněla ze svých příčin, je to moje nemoc, já jsem to nekytla v tramvaji, na to není univerzální vitamin C. A přijala jsem za tu nemoc zodpovědnost, to je jako myslím klíčová věc, protože my často tu vinu hledáme, kdo za to může, že jo, ale ne, co se ve mně děje, že jsem onemocněla, co se ve mně za ty roky dělo, že se to došlo až sem. A to jsem hledala, takže já se vlastně vnímám jako takový zraněný léčitel, který hledal lék na svoje rány, a díky té zkušenosti prostě jsem našla lék i na rány, které by mohly pomoct někomu druhému. A přesto, že to šlo přes to moje poznání, nejenom, že jsem to někde načetla, že ten terén prostě jsem šla, vím, kde je jaký kamínek, tak to mi pak pomáhá v té práci, ale to samozřejmě někdo jiný může potřebovat něco jiného, jo, to je potřeba vždycky zmapovat skrz ten náš systém, ale na té onkologii to jsem neřekla, to bylo třeba zajímavý, paní vedle mě si přála, aby jí nevypadaly vlasy. A já jsem jí říkala, aha, a proč si nepřejete, abyste byla zdravá? Jo, že ta pozornost je na druhou stranu.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: až na dřeň.
1: Zaujalo by většinou, když mluvíte právě o své rakovince, tak říkáte, že vy jste s ní nebojovala, že jste spolupracovala.
2: No, to mi přijde zásadní, protože bychom se mohli uzdravit, tak potřebujeme v sobě se spojit s těmi prospěšnými stavy. A kde je boj, tam je vždycky jeden vítěz, jeden poražený. Kde je boj, tam je vnitřní konflikt. Jako nad rakovinou nejde vyhrát. To by bylo jasný, takže jediná cesta, a to si myslím, že je platný na všech úrovních, je spolupráce. Takže já jsem se ptala, proč jsi přišla, co ode mě potřebuješ. Takže jsme spolu začali spolupracovat. Tak jsem v sobě začala pak zdivit ty prospěšné stavy. My, když se narodíme, tak máme informace z vnějšího světa, od té autority a z vnitřního světa. To jsou naše jako instinkty, pudy, to, co cítíme. A to, co jde z toho z vnitřního světa, je vždycky správně. Jenom jsme pak tou výchovou přesvědčení, že tomu nemůžeme důvěřovat, že nikdo jiný ví vždycky líp, kdy je nám zima, kdy máme hlad a tohle nemůžeš cítit a tady se nebrečí a tady se nevsteká. Takže my se od sebe odpojíme. Protože jinou moc volbu proti té autoritě nemáme, bez ní bychom nepřežili. Ale jako v tom zastavení máme tu nabídku se zase s tímhle vnitřním hlasem a s tou vnitřní pravdou spojit. A tím, že já jsem ze dne na den opustila svých 28 profesí, teď to přeháním, ale obrazně, a začala jsem teda se věnovat sama sobě, napojovat se na sebe, vnímat ten vnitřní hlas, tu vnitřní moudrost, můžem tomu říkat jakkoliv, já už teď jako psychologicky i víc vím, co je zatím, ale to asi není jako tady na to téma. Takže jsem ty správné odpovědi prostě měla. My je tam máme všichni, jenom s nima nejsme ve spojení. A to tělo mě vedlo. Takže já jsem sobě začala živit vděk, to myslím bylo klíčový, radost. Vděk třeba z blbostí, já jsem nepřišla dvorek, ale já jsem byla vděčná, že jsem došla až na terasu, nebo že mám čerstvě vypraný peřinky, nebo že mi holky přinesly jogurt. Teď mě oslabovaly ty strachy o toho okolního světa, protože se všichni o mě báli. To jsem odřízla, prostě jsem si dovolila říct, nevolejte mi, já se teď uzdravu, až se uzdravím, já vám zavolám. No dřív, čím by zatím bylo, moc se na mě naštve, ježiš, špatná holka, nezodpovědná, blablabla, už by se tam rozjeli zase všechny jako ty programy, které by mi v tom zabránili, takže ta nemoc mi dovolila uspokojovat svoje potřeby. A měla jsem tedy na to taky podmínky, jo? Byla jsem v bezpečí, to je základní předpoklad pro uzdravování, dostat se zpátky do bezpečí, protože jinak ten systém je furt stažený a nic prospěšného tam probíhat nemůže.
1: Jak dlouho se vám uzdravovalo to tělo a ta duše? Co bylo složitější? To šlo opravdu ruku v ruce?
2: No, jde to ruku v ruce, protože jako to není oddělený. To je všechno propojený, ale ta duše není auto, který se doveze do servisu a tam ho opraví, jo. Což my si jako myslíme, že když na sobě, jako k tomu svádějí teďka ty výkonnostní všechny programy, jako makej na sobě víc a víc, tím já neříkám, je dobrý se sebe objevovat, ale když je furt zatím ten výkon a já se teda jako furt makám a furt se cítím úplně na prd, tak tam zase najede to selhání. Je ta méněcennost, ale to sebeobjevení není o nějaký naší opravě, ale o tom, že já vím, co se ve mně děje a v tu chvíli k tomu můžu zaujímat přístup, ale to je celoživotní cesta. Takže to se děje pořád, to není nikdy dokončený proces. Takže abych odpověděla na tu otázku, jde to ruku v ruce a děje se to pořád.
1: Takže tělo se vlastně uzdravilo, ale na té duši se pracuje stále. A navíc vy teď pracujete i na cizích duších. Začala jste dělat terapie, coaching. Co vás k tomu vedlo, že jste si najednou řekla, tak pošlu dál to své know-how?
2: No tak nejdřív mě k tomu vedl spasitelský komplex, abych byla upřímná, že abych odvrátila pozornost od sebe, tak budu zachraňovat i druhý, jo, ale zatím byla stejně furt moje oběť. Ale to bylo úplně v začátcích, protože ono to teďka vypadá, že se tomu věnuju krátkou dobu, třeba rok, dva, nebo se tomu věnuju naplno, ale já vlastně se tomu věnuju třeba už 10 let. Různě na té cestě jsem objevovala různé přístupy, ale některé taky byly slepý uličky, takže až jako díky té rozlišovací schopnosti a té práci na sobě jsem si začala vybírat. Jsem strašně vděčná, že jsem si mohla vybírat učitele, který se mnou rezonujou a který jsem měla pocit, že mě někam posunou. A ten motiv už teďka je ten, že mi to prostě dává smysl. Já vlastně nemám jinou volbu. Ne z pozice toho traumatu, že nemůžu jinak, ale ta práce sama na sobě je celoživotní a já teď nevím, co bych měla dělat jinýho, lepšího a zároveň provázet ty lidi, aby to mohli dělat ze sebou to samý. Mi přijde strašně ozdravný pro celý ten systém. Takže mi to dává vyšší smysl. Ale já někoho provázím ale kam on dojde, to já už moc ovlivnit nemůžu, jenom mu pomáhám otvírat ty dveře nebo najít tu cestu, ale v podstatě ta zodpovědnost, jako je tam určitá jako spolupráce, ale nemůžu si myslet, že já do toho systému můžu nějak vstoupit, to můžeme jenom my každý sám zevnitř, ale bez těch průvodců to prostě nejde dát.
1: Máme už jenom malinkou chvíli do konce pořadu. A zkusme nějaké krátké poselství, třeba pro někoho, kdo nás teď slyší a kdo si třeba vyslechl nějakou nepříjemnou diagnózu. Co by měl vědět?
2: Že k němu přišla z nějakého důvodu, že to není trest. Ono to samozřejmě v nás roztočí spoustu nepříjemných pocitů, i jako teď nás to třeba vyčleňuje z té společnosti, začneme se cítit méně cenný na obtíž nebo bolavý, ale je to poselství. A zkusit se podívat, co tedy přináší. Nehledat ty viníky venku, kdo za to může a proč zrovna já a proč ne sousedka, ale co se ve mně dělo nebo děje, že potřeba přijít ta nemoc.
1: Říká v závěru pořadu Až na dřeň Martina Dvořák-Wenigerová. Díky moc za to. Mějte se krásně.
2: Děkuji vám za pozvání. Děkuji.
1: A já už jenom jako obvykle dodám, že si nás můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a taky se můžete podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Je 6 hodin a ve studiu se mnou Anička Hašková. Vítám tě, přinesla nám do studia první čerstvé zprávy pro dnešek. Tak hezké ráno.
1: Pěkné ráno.

0: Opatření proti závislostem v příštích letech dá na preventivní programy více než 20 milionů korun. Kenya oznámila druhý případ nákazy ebolou. Dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovi pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pavel i opozice změny kritizují. Nový protidrogový plán na příští 4 roky schválila Praha 12. V posledních letech se podle radnice zvýšil počet lidí závislých na alkoholu, kratomu, THC a podobných výrobcích. Radnice proto chce posílit terénní sociální práci i preventivní opatření. Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové radnice každý rok na program vyčlení více než 5 milionů korun.
2: Primární prevenci podporujeme dlouhodobě, ale v souvislosti s novými trendy návykových látek vnímáme potřebu zacílit prevenci i na tyto nové produkty, které jsou snadno dostupné dětem nejen druhého, ale i prvního stupně základních škol.
0: Na březích Slapské přehrady zůstávají kvůli nízké hladině tisíce škeblí a dalších mlžů. Ochránci přírody s pomocí dobrovolníků je proto přenášejí zpátky do vody. Zachránili tak už desítky tisíc živočichů, včetně vzácných velevrubů. I po dešti z posledních dnů zůstává voda nízko a ustupující hladina odkrývá další ohrožené mlže. Pokračuje koordinátorka sběru škeblí Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová.
3: V tuto chvíli už máme hlášeno více než 96 tisíc posunů škeblí zpátky do vody a do akce se zapojilo více než 580 dobrovolníků. Na 19 lokalitách podél břehů Slap jsou stále potřeba pomocné ruce.
0: Keňské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo druhý případ nákazy ebolou. 39-letý muž je blízkým příbuzným první keňské oběti onemocnění, která zemřela minulý týden v hlavním městě Nairobi. Protože spolu oba případy souvisí, není podle keňského ministerstva zdravotnictví důvod k obavám z rozsáhlejšího šíření nemoci. Keňa je čtvrtou zemí, která zaznamenala případ nákazy ebolou, šířící se hlavně v Demokratické republice Kongo. Tam virovému onemocnění od poloviny května podlehly bezmála 4,5 tisíce lidí a přes 9 tisíc případů nákazy je potvrzených. Fotbalisté pražských Bohemians zvítězili i ve druhém zápase po reprezentační přestávce. Mladou Boleslav porazili v dohrávce 6. kola šance ligy 1-0. Z přímého volného kopu rozhodl gólem Aleš Čermák. Svou trefu opřel o břevno branky a ránu kapitána Bohemians pak chválil trenér Pražanů Jaroslav Veselý.
4: Skvělá, ještě o břevno a je hezký, že takhle trefil a myslím si, že fanoušky Bohemky a Tondy Panenky to určitě ocenili. Ale mi Tonda říkala, že už to dlouho nikdo netrefil, tak Čermák jedině, vidíte, je to tady.
0: Bohemians čeká další ligový zápas v sobotu 17. října v Brně na hřišti Artisu. Mladoboleslavští přivítají ve stejný den Teplice. Dnes bude v Praze a okolí polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách dopravní informace ty bude dnes sledovat a poskytovat z dopravního infocentra kolega Tomáš Kolmistr. Zdravím tě.
6: Krásné ráno. V Ekbalské směrem do Letňány od pondělí omezení u sjezdu na Čakovice, projíždí se tam pouze jedním pruhem a tvoří se kolona už od sjezdu na Prosek, zdržení je tam okolo 10 minut. V Lipské směrem do centra opatrně za sjezdem na letiště, srazila se tam dvě osobní auta, tvoří se kolona už z konce D7 ze 4. kilometru, zdržení je okolo 15 minut. Na příjezdu do Běchovic od Úval počítejte se silným provozem v Českobrodské a na příjezdu do metropole po D4 s Příbrami opatrně na konci dálnice na 9. kilometru se u sjezdu na Jíloviště projíždí omezením pouze jedním pruhem a začíná se tam tvořit kolona.
5: Díky moc, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: 5 minut po 6. startuje čtvrteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 15. října. Tereza a Terezie mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, holky. Co nás čeká? Jonas Blue, JP Cooper, Perfect Strangers. A bude taky Pink a Trustful. Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+. DAB+.

0: Tak to byla Pink a Trust Fall. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy rozhodujete o tom, co my budeme hrát, konkrétně v pondělí 19. října v 9 večer. Budou to Black Eyed Peas a deska The End nebo The Weeknd a jeho deska After Hours. Je to na vás, rozhodněte svými hlasy. Palec nahoru pro Black Eyed Peas, srdíčko pro The Weeknda. Je čtvrtek 15. října, v Praze bude polojasno až oblačno, maxima 14 až 17 stupňů, teď jsme na 6 stupních a foukat bude slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří. Jak to vidí Tomáš Kolmistr?
1: Krásné ráno. Vejkbelské směrem do Letňány od pondělí omezení u sjezdu na Čakovice, projíždí se tam pouze jedním pruhem a tvoří se kolona už od Novopatské, celé je to zhruba na čtvrt hodiny. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje za sjezdem na Hlubětín, fronta pokračuje až do omezení ke sjezdu na Prosek. V Lipské směrem do centra opatrně za sjezdem na letiště, srazila se tam dvě osobní auta a tvoří se kolona už z konce D7 ze 4. kilometru, zdržení je tam asi 15 minut. A na příjezdu do Běchovic od Úval počítejte se silným provozem v Českobrodské.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
3: Norské hvězdy 80. let.

0: vám.
1: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Je půl sedmé, posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy, připravila je Anička Hašková.
1: Poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je i návrh na rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Na programu jsou také pravidelné interpelace na členy vlády a některé mezinárodní smlouvy. Jak bezpečně jezdit na koloběžkách a neohrožovat své okolí se dnes budou moci dozvědět lidé v Roztokách u Prahy. V 15 hodin odpoledne tam na Tyršově náměstí začne akce Koloběžka není hračka. Zásady bezpečného provozu představí zástupci organizace BESIP, policie i hasičů. Zájemci si také budou moci nechat zkontrolovat technický stav koloběžek i povinnou výbavu. Sopranistka Petra Alvarez Šimková s manželem Rafaelem Alvarezem vystoupí na koncertu Pět tváří zdi. Začíná v 18 hodin v Českém senátu. Výtěžek koncertu pořadatelé věnují na podporu dětí vězněných rodičů a obětem trestných činů. Petra Alvarez Šimková je držitelkou ceny Thálie za rok 2025 v kategorii opera. Na německých nádražích ode dneška platí zákaz konzumace alkoholu, oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody. Dnes čekejte oblačno. Teploty vystoupí nejvýše na 14 až 17 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice s Tomášem Kolmistrem.
3: Krásné ráno. Na D7 z Chomutova ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Kněževes. Na 5. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až do Lipské ulice k 50. Zdržení je tam okolo 40 minut. Na příjezdu do metropole po D4 s Příbrami ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Řitku. Na 13. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 9. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze jedním pruhem, zdržení je okolo 20 minut. Navíc na konci kolony se srazila dvě osobní auta v levém pruhu. Ve Kbelské směrem na Letňany se sune fronta od Novopatské až ke sjezdu na Čakovice. Tam se omezením projíždí jen jedním pruhem, zdržení okolo čtvrt hodiny, plná je také Novopatská. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojice počítejte se silnějším provozem od Hradecké D11 k Europarku. Na příjezdu do metropole po D5 se z Plzně se zastavuje za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru, fronta pokračuje až do omezení na konec dálnice na 0. kilometr, zdržení je tam asi 20 minut a v Českobrodské se na příjezdu do Běchovic od Úval zdržíte asi 10 minut.
0: Já ti moc děkuju, Tomáši, zatím ahoj.
3: Taky díky, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: 24. a 25. října dorazí Design Market naposledy na výstaviště. Přes 220 lokálních značek, autorská móda, šperky, design i skvělé jídlo. Přijďte s námi oslavit 16 let designu. Vstup zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Na rádiu Praha ve 6:45 London Beat. I've been thinking about you. Dovedete si představit, že byste byli uvězněni v domě plném prudce jedovatých pavouků? Pokud ne, tak vyražte do kina na americký horor Hnízdo. Pozvánku má Štěpánka Ruchková. I have
1: no fear. Cyrina pracuje jako přetížená správkyně bytového domu v Los Angeles. Její život doposud ovládaly jen věčné stížnosti nespokojených nájemníků. Vše se ale změní, když se v jednom z bytů najde tělo mrtvého muže. Úřady se domnívají, že příčinou byla nebezpečná nákaza a celý dům okamžitě uzavřou do neprodyšné karantény. Skutečnost je ale mnohem děsivější. Muž si z exotických cest nevědomky přivezl nový druh prudce jedovatých a extrémně rychle se množících pavouků. It's spiders. They're on every floor. They're everywhere. Chodby, výtahy i samostatné byty se bleskově mění ve smrtící pasti plné pavouků. Obyvatelé domu jsou uvězněni uvnitř. Úřady chtějí zabránit šíření nákazy klidně i obětováním lidí. Cyrina musí překonat svůj vlastní strach, sjednat si u panikařících sousedů respekt a postavit se do čela boje o holé přežití. They're gonna gas the building with us in it. Oh my God. Režisér Ángel Gómez Hernández je známý tím, že ve filmech preferuje plíživou atmosféru a praktické efekty, což se do filmů o útočících pavoucích hodí. Jedním z hlavních producentů filmu je Basil Ivanik, který stojí mimo jiné za slavnou akční ságou John Wick. To se projevilo na dynamické kameře a intenzivních akčních scénách při útěku před pavouky.
0: Dnes bude v Praze polojasno až oblačno, maxima 14 až 17 stupňů, teď jsme na 6 stupních a foukat bude slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří. Tomáši, zdravím tě, povídej.
2: Hezké ráno. Vekbelské směrem na Letňany se sune fronta od Novopatské až ke sjezdu na Čakovice, tam se omezením projíždí pouze jedním pruhem, zdržení je tam asi čtvrt hodiny, plná je také Novopatská už od sjezdu na Satelice. V Liberecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu na Prosek až k Bulovce. Na východní části okruhu a následně Štěrbohorské spojce počítejte se silnějším provozem od Hradecké D11 k Europarku. V Lipské směrem do centra se podařilo odklidit následky nehody u padesátníků, kolona ze 7. kilometru D7 se tak začíná dávat pomalu do pohybu. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně se zastavuje za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru, fronta pokračuje až do omezení na konec dálnice na 0. kilometr, zdržení je tam okolo 20 minut. A na D4 na příjezdu do Prahy s Příbrami se před omezením u Jíloviště zastavuje za sjezdem na Řitku na 14. kilometru, celé je to zhruba na 20 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
2: Taky díky, hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nelaďte se od pondělí.

0: Koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Navštěvníci Prahy 4 budou za parkování platit i v noci. Radnice mění pravidla pro parkovací zóny. Americká firma se snaží pomocí umělé inteligence oživit vyhynulý druh ptáka. Ve čtvrtek čekejte polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Koaliční lídři se shodli na novele školského zákona, zejména motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristům se podařilo do návrhu prosadit některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
2: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
0: Novelu školského zákona by měla v pondělí projednat vláda, pokud dohodu potvrdí koaliční rada. Ode dneška začíná Praha 4 měnit systém zón placeného stání. Nově budou návštěvníci v některých oblastech platit za parkování i v noci. Dosud bylo po 8 hodině večer zdarma. Část smíšených fialových zón se postupně změní na modré, určené pro rezidenty, a změní se i jejich provozní doba. Nově bude od nedělních 5 hodin odpoledne do pátečních 17 hodin. Jako první začne výměna dopravního značení v části Podolí a Nuslí. Další oblasti budou následovat. Výměna potrvá do jara příštího roku. V základní škole pod Žvahovem v pražských Hlubočepech vznikne nová venkovní učebna. Žáci budou využívat po celý rok. Novou třídu škola potřebovala kvůli kapacitním problémům, popisuje mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
3: Třídu škola akutně potřebuje jako provizorní řešení pro umístění další kmenové učebny, jelikož naplněnost budovy již nyní šplhá ke 100%. Učebna je modulární, připravena na environmentální i jiné výchovy.
0: Americká společnost Colossal Biosciences se snaží oživit vyhynulý druh ptáka Dronteho mauricejského, známého také jako blboun nejapný. Nelétavý pták s dlouhým zobákem vyhynul v 17. století. Firma pomocí umělé inteligence rekonstruuje jeho genom z dochovaných částí DNA. Na základě informací získaných při studiu genomu by pak upravila DNA holuba nikobarského. Ten patří k nejbližším druhům blbouna. Vědci se zaměří například na velikost těla, tvar zobáku nebo barvu peří. Basketbalistkám USK Praha se vydařil vstup do euroligové sezóny. Na domácí palubovce porazili francouzský Bourges 76-55. Ten přijel v oslabené sestavě, a to pouze s jednou rozehrávačkou Laurou Mendézovou. Pražanky se tak v obraně soustředili hlavně na ní, pokračuje Gabriela Andělová.
4: Náš úkol byl vlastně znepříjemnit jí po celou dobu zápasu hru, být tvrdý a dávat na ní tlak po celém hřišti, a myslím si, že v té třetí čtvrtině už bylo vidět, že už toho má možná trochu plný zuby, a tím se vlastně trošku rozpadla i ta jejich hra, protože bez rozehrávačky to není úplně jednoduchý, a myslím si, že tím jsme se prostě zvedli a začíná padat i střely.
0: Další utkání čeká basketbalistky USK Praha příští středu na palubovce polského Lublinu. Během dneška bude polojasno až oblačno, teplotní maxima 14 až 17 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Teď zase dopravní informace s Tomášem Kolmistrem.
6: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po plzeňské D5C opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na konec dálnice ke sjezdu na Pražský okruh. Zdrží ní asi půl hodiny. Následně počítejte také se silnějším provozem na okruhu až k Ořechu na 19. kilometr. V Ekbalské se popojíždí od Kolbenovy až do omezení u sjezdu na Čakovice, celé je to zhruba na čtvrt hodiny. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje za sjezdem na Hloubětín, fronto pokračuje až do omezení ke sjezdu na Prosek. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silnějším provozem od Hradecké D11 k Europarku. V průmyslové směrem na Hloubětín dejte pozor za Europarkem, havarovalo tam osobní auto, skončilo na travnatém středovém pásu, částečně blokuje levý pruh a tvoří se tam kratší kolona. A na D4 s Příbrami ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Řitku. Na 14. kilometru se dojíždí do kolony, ta se sune až do omezení na 9. kilometr, zdržení je tam asi 20 minut.
5: Díky moc, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha.
7: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: S Rádiem Praha a Honzou Klaněm vstáváte do čtvrtka 15. října. Máme 6 minut po 7. Hezké ráno. Za chvilku Maroon 5 a Megan Thee Stallion. Beautiful Mistake. A bude Debbie a Touch the Sun.
1: Rádio Praha a Honza Chlán.

0: To byla Leonia, Don't Worry, ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
3: Čtvrtek 15. října. Svátek dneska slaví Terezky. A tereziánské babí léto nevypadá špatně. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes je světový den mytí rukou. Pořádně. Historie novodobého baletu se začala psát před 445 lety v městském Bourbonském paláci v pařížském Louvru. Královnin komický balet tehdy v roce 1581 poprvé zatančil královi Jindřichovi III. A jeho manželce královně Luize Lotrinské. Na začátku roku 1901 se členům orchestru Národního divadla nelíbilo vedení Karla Kovařovice. Vstoupili do stávky a dostali výpověď. A tak propuštění jako Česká filharmonie začali bojovat

0: hradu před 80 lety v roce 1946. Večer ve 10:45 polknul kapsly kyanidu. Tím se vyhnul popravám odsouzených nacistických zločinců v norimberském procesu, které se konaly hned na druhý den. Vídeňský rodák, americký chemik Karl Gerasi provedl před 75 lety v roce 1951 syntézu hormonu progesteronu a vyrobil hormon noretisteron. Ten se později stal základem prvních antikoncepčních pilulek. Stanice Československého rozhlasu v Olomouci začala samostatně vysílat před 70 lety v roce 1956. O 4 roky později kvůli redukci krajů se stala pobočkou Ostravského rozhlasu, ale v roce 1994 se rozhlas do hanácké metropole vrátil. Vozy značky Zastava se začaly v jihosrbském Kragujevaci vyrábět před 55 lety v roce 1971. Pícha jugoslávského automobilového průmyslu postavená podle Fiatu 128, Zastava 101, přezdívaná Stojadin, hojná dříve i na našich silnicích se vyráběla 37 let. A třeba v Chorvatsku jich stále jezdí habaděj. Před 100 lety se v New Yorku narodil spisovatel Salvatore Lombino. Že vám to nic neříká, bodejť. Svá nejslavnější díla napsal pod pseudonymem Ivan Hunter nebo Ed McBain. Já přeju hezký den.
1: Ten den bude polojasný až oblačný, s teplotami 14 až 17 stupňů, furt jsme na 6 stupních a foukat bude slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří. Jak to vidí Tomáš Kolmistr?
2: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 7 kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na okruh Kořechu na 19. kilometr, celé je to na bezmála hodinu pro osobní auta. V Ekbalské se popojíždí od Kolbenovy až do omezení u sjezdu na Čakovice, celé je to zhruba na 15 minut, plná je také Novopatská už od sjezdu na Satelice. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje za sjezdem na Čakovice, fronta pokračuje až do omezení ke sjezdu na Prosek. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte za sjezdem na Hradeckou D11, kolona se sune až na Štěrboholskou spojku za Europark, celé je to zhruba na 40 minut. V Průmyslové směrem na Hloubětín dejte pozor za Europarkem, havarovalo tam osobní auto, skončilo na travnatém středovém pásu, blokuje levý pruh a tvoří se tam kolona. A na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od sjezdu na Krč přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku.
1: Díky moc, hezké ráno.
2: Taky díky, hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Zmocnil ses mě na premiéře v první řadě Národního divadla, pamatuješ?
5: Každý člověk má právo si vybrat, co a s kým.
6: Já nemůžu v takovémhle světě žít.
7: Činoherní klub uvádí inscenaci Tango v režii Gabriely Gabašové. Se Zuzanou Bidžovskou, Vasilem Fridrichem, Sandrou Černodrinskou, Janem Hájkem, Romanou Videnkovou, Viktorem Zavadilem a Prokopem Zachem.
8: Nemůžu v takovémhle světě žít.
7: Více na činoherníklub.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
9: Tady je teda ale nuda.
10: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: 5, Megan Thee Stallion a Beautiful Mistakes 7:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, ve studiu s nimi už je připravena Anička Hašková.
1: Žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě musí do 1. listopadu podepsat dodatek ke smlouvě. Pokud ho nepodepíšou, přijdou o rezervaci kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby má opatření zajistit, že žadatelé rezervovanou kapacitu opravdu využijí. Změna se týká domácností a firem, které elektřinu odebírají, i těch, které mají fotovoltaiky nebo bateriová úložiště. Praha 10 pořídila do svých mateřských a základních škol přes 200 bezpečnostních kamer. Chce předcházet krizovým situacím a lépe chránit školní areály i jejich okolí. Kamery mají zajistit, aby se tam děti, zaměstnanci i návštěvníci cítili bezpečněji a aby školy měly nástroj pro objasňování případných incidentů. Praha 3 pořídila nový automatický externí defibrilátor. Zaplatila za něj zhruba 50 000 korun. Síť volně přístupných zařízení na záchranu lidského života městská část rozšiřuje pravidelně. Místa s defibrilátory lidé najdou v aplikaci Záchranka. Americký federální úřad pro vyšetřování FBI vyvrátil, že by jeho ředitel Cash Patel odletěl do Ruska. Informaci o údajné Patelově cestě původně zveřejnila americká stanice MS Now s odkazem na dva nejmenované zdroje. Americké bezpečnostní složky ale uvedly, že Patel je ve skutečnosti na bezpečnostní akci ve Virginii. Jeho záběry z tohoto amerického státu pak zveřejnila i stanice ABC News. Dnes bude v Praze a okolí polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jsme ve spojení s Tomášem Kolmistrem a podíváme se na silnice.
3: Hezké ráno. Na příjezdu z Plzně po D5 se pozorněte za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se dojíždí do kolony, ta se sune až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr, celé to na bezmála hodinu pro osobní auta. Ve Kbelské směrem do Letňan se sune fronta od Poděbradské až do omezení k zavřenému sjezdu na Čakovice, zdržíte se asi 20 minut. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Hloubětín, kolona pokračuje do omezení ke sjezdu na Prosek, dál se jede pomaleji také Libereckou kolem Bulovky až před Blanku, celý úsek pojedete asi 20 minut. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem na Černý most, kolona se sune až na Štěrboholskou spojku za Europark, celé je to zhruba na 40 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od sjezdu na Krč přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. Ve spojovací se popojíždí před omezením ve směru na Libeň, od Jarova je to zhruba na 20 minut a před ohradou se sunou fronty v Hartigově a také v Jana Želivského.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: a Waving Flag ve 7:45 na rádiu Praha. Pražské divadlo na Fidlovačce uvádí novou hudební inscenaci Dáma na kolejích. Příběh ženy, která se rozhodne vzít život do vlastních rukou, nabídne humor, hudbu i téma, které je aktuální i dnes. Reportáž o tom natočila naše letající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Jsme hledali pro nás silný téma, nebo to, o čem bychom to mohli vyprávět dneska. Došli jsme k tomu, že prostě je třeba, nebo je možnost vyprávět o tom, jak prostě člověk ztratí v životě něco podstatného, něco, co si myslí, že má jistý.
2: Popisuje režisér muzikálu Lukáš Pečenka. Ve filmové předloze stvárnila hlavní roli Jiřina Bohdalová. Na scéně divadla na Fidlovačce se ve stejné roli objeví Vendula Příhodová.
3: Pro mě je to vlastně hrozně jednoduchý, protože já se do toho porovnávání vůbec nemůžu pouštět, to je neporovnatelné. A paní Jiřina bude vždycky dáma na kolejích, já to teďka takhle pučím. A říkám si, že to není taková svatokrádež, protože je to divadlo, je to trošku jiné.
2: Hudební inscenace nabídne původní filmové melodie. Přibyde ale i několik nových autorských skladeb, které složil Petr Malásek. Právě jeho s původním filmem pojí rodinné vazby.
4: Tyhle filmové muzikály tvořilo trio. Byl to můj táta Jiří Malásek, Jiří Bažant, to je jeho takový věčný nebo celoživotní souputník, a ještě Vlastimil Hál. Já se vlastně vracím do dětství, vrací se mi ty pocity, se kterými jsem to poslouchal tenkrát. Mějte rozum, paní Kučerová a podobné songy.
2: V dalších rolích se objeví třeba herec Ivan Lupták, Lukáš Rous nebo Milan Peroutka. Sabina Vosecká, Radio Praha.
0: Dneska bude v Praze polojasno až oblačno, maxima mezi 14 a 17 stupni, furt jsme ale na 6 stupních a foukat bude slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří. Tomáš Kolmistr je v dopravním infocentru. Zdravím tě.
5: Hezké ráno. Na okruhu směrem na D1 dejte pozor za sjezdem na Karlovy Vary. Na 25. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až k Ořechu, na 19. kilometr celé je to na asi 25 minut, ucpaný je také příjezd po plzeňské D5 už od 7. kilometru. V Ekbelské směrem na Letňany brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice, kolona se táhne už od Poděbradské, zdržení je tam asi 20 minut, plné také Novopatská od sjezdu na Satelice. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Letňany přes Libereckou až do Nové Povltavy před Blanku, celé je to zhruba na 20 minut. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem z D10, kolona se sune až na Štěrboholskou spojku za Europark, celé je to na bezmála hodinu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se dojíždí do kolony u sjezdu na Krč, ta pokračuje přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku, tam je to na půl hodiny. A ve spojovací se popojíždí před omezením ve směru na Libeň, od Jarova je to zhruba na 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, Tomáši, hezké ráno.
5: Taky díky, hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Praze začíná Signal Festival. Magistrát nedoporučuje řidičům výjíždět večer do centra metropole. Dětský ombudsman považuje vyloučení žáka za krajní řešení, zvažuje to ministerstvo školství. Brazilský parlament schválil zkrácení pracovní doby před prezidentskými volbami. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Začíná další ročník pražského Signal Festivalu, který potrvá do neděle 18. října. V centru metropole a v Dejvicích bude zhruba 17 světelných instalací. Magistrát návštěvníkům doporučuje, aby auty do centra hlavního města večer mezi 19. a 21. hodinou vůbec nejezdily, říká jeho mluvčí Vít Hofman.
2: Pro cestu na festival je nejvhodnější využít městskou hromadnou dopravu, zejména metro. Mezi jednotlivými instalacemi se doporučuje pohyb pěšky. Pro přesuny mezi oběma trasami pak je možné využít MHD.
0: Hlavní město pokračuje v umisťování slunečních elektráren na městské budovy. Do konce října Pražské centrum obnovitelné energie zprovozní 64 fotovoltaik, které ročně ušetří téměř 1000 tun emisí CO2. Nové panely vznikají například v areálu správy služeb v Praze 8, na školách v jednotlivých městských částech a také na střechách domovů pro seniory. Vyrobenou elektřinu městské instituce sdílejí mezi sebou navzájem podle aktuální spotřeby. Jak ochránit děti před agresivním spolužákem, řeší ministerstvo školství. V krajním případě zvažuje i možnost dočasně vyloučit žáka z běžné výuky. Dětský ombudsman Martin Beneš připouští, že takový krok může pomoci v akutních situacích. Měl by ale přijít na řadu až poté, co škola vyčerpá všechny možnosti prevence a zapojí rodiče i další odborníky. I během vyloučení musí dítěti zůstat zajištěné vzdělávání a potřebná podpora, například terapeutická pomoc.
3: Jde mi o to, aby to řešení bylo tak, abychom měli elementární jistotu, že o to dítě je skutečně jako postaráno a že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
0: Brazilcům se nově zkrátil pracovní týden z 6 dnů na 5. Rozhodl o tom brazilský parlament, který schválil změnu ústavy. Stalo se to před druhým kolem prezidentských voleb, které bude příští týden v neděli. Zkrácení pracovního týdne prosazoval současný levicový prezident Luiz Ignacio Lula da Silva. Ústavní změnu se podařilo schválit po změně postoje pravicového kandidáta na prezidenta Flávia Bolsonara. Pražští Bohemians zvítězili ve fotbalové šancelize po druhé v řadě. Znovu vyhráli 1-0 na svém stadionu. Tentokrát porazili Mladou Boleslav. A stejně jako naposledy proti ostravskému Baníku dal jediný gol utkání Aleš Čermák. Kapitán Bohemians se trefil z přímého volného kopu ránou o břevno. A po zápase přiznal, že si takové zakončení den předem zkoušel.
4: Jo, jsme si kopali na tréninku s Honzou Bovaříkem 3 nebo 4 a všechny jsem kop tak do úrovně kotníku po zemi. Takže když jsem si to stavil, tak jsem si říkal, tak prosím tě, hlavně mě to zvedni, ať to nedopadne jako včera na tréninku, aby se mi nesmál a naštěstí to dopadlo, takže dobrý.
0: Bohemians čeká v sobotu další ligový zápas a to na stadionu brněnského Artisu. Mladá Boleslav se utká s Teplicemi. Dnes čekejte polojasno až oblačno, teploty vystoupí nejvýše na 14 až 17 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jak to vypadá na silnicích, teď doplní Tomáš Kolmistr.
6: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole z Plzně po D5C dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na okruh Kořechu, na 19. kilometr celé je to na asi 50 minut pro osobní auta. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje na sjezdu z D10, kolona se táhne až na Štěrboholskou spojku za Europark, zdržení je bezmála hodinu. Ve Kbelské směrem na Letňany brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice, kolona se táhne už od Poděbradské, zdržení je tam 20 minut, plná je také Novopatská už od sjezdu na Satelice. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Letňany přes Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku, celé je to na zhruba 20 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se dojíždí do kolony u sjezdu na Krč, ta pokračuje přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku, zdržíte se tam asi půl hodiny. V Bělohorské směrem do centra se sune fronta od sjezdu z D6 až k Vypichu, zdržení je tam asi půl hodiny a na magistrále směrem do Holešovic se zastavuje na úrovni Pankráce, kolona pokračuje přes Nuselský most až do omezení v Legerově, tam je to taky na půl hodiny.
5: Tomáši, moc díky za těm, ahoj.
6: Taky díky, ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Čtvrtek 15. října, 5:30 po 8. do studia už přiletěla Monika Doležalová. Já tě zdravím a vítám.
7: Dobré ráno.
5: Ty jsi mi teď udělala hroznou radost, protože když jsi dělala tu řasenku a používala si místo zrcátka přední kameru mobilu, jsem si říkal, tak tohle je naprosto dokonalý důkaz definitivní digitalizace lidstva.
7: No, zapomněla jsem si zrcátko, musela to vyřešit, jinak my ženy si vždycky v těchto situacích musíme poradit.
5: Rozhodně, a zvládla jsi to perfektně. Každopádně vstáváte s námi, jak bylo řečeno, do čtvrtka 15. října a my vám přejeme hezké ráno.
7: Dobré ráno.
5: Nabídneme spoustu muziky, bude Lenny a Lovers Do. Taky třeba Lady Gaga, The Dead Dance. Mimochodem, už jsi měla dnešní ranní kávu?
7: Ne, chystám se na ní.
5: Jdeme si ji udělat.
7: Jo?

0: neuvěřitelné spojení Eros Ramazzotti a Tina Turner jako Cyrilla Vita. Je 8:45, ve zprávách už to zaznělo, dneska začíná Signal Festival, pokud byste chtěli zažít tuhle akci na vlastní oči, tak na hladinu Vltavy mimo jiné bude mířit 10-metrový laser a na Staroměstské radnici bude videomapping inspirovaný Václavem Havlem.
1: No a pokud nemáte čas vydat se na zahájení, tak poslouchejte Radio Praha, protože na Signal Festival vyrazí naše

0: tročleny. Jednu z 13 mansard až do své smrti obýval sám zakladatel jachtingu Rezler Ořovský.
1: Praha je nej.
2: No a otázka zní, jak bude vypadat obloha nad Prahou.
3: Koukám na teploměr, teď to ukazuje 6 stupňů, nemusíte se bát, vystoupá to na 14 až 17, bude polojasno a až oblačno a čekáme slabý proměnlivý vítr.
2: Tomáš Kolmistr v dopravním infocentru a ví, jaká je situace na silnicích.
4: Hezké ráno. Na okruhu směrem na D1 dejte pozor za sjezdem na Karlově Vary. Na 25. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až k Ořechu. Na 19. kilometr celé to zhruba na půl hodiny. Ucpaný je také příjezd po plzeňské D5 už od 5. kilometru. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem z D10. Kolona se tahne až na Štěrboholskou spojku za Europark. Zdržení je tam asi 40 minut. Ucpaný je také příjezd po Hradecké D11. Tam navíc u nájezdu na okruh řeší nehodu dodávky s motorkou. Na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne kolona od zavřeného sjezdu na Krač až před Prázovku, zdržení je tam asi půl hodiny. Ve Strakonické směrem do centra se jede pomalej od křížení s okruhem až k Barandovskému mostu. Ve Kbelské se táhne kolona směrem do Letňan od Poděbradské až do omezení u sjezdu na Čakovice, naberete asi 20 minut navíc. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Hloubětín, kolona se sune přes Libereckou kolem Bulovky až do Nové Povltavské, celé je to na asi půl hodiny. A ve spojovací směrem do Libně se popojíždí od Jarova až do omezení u Zběrného dvora, naberete asi 20 minut navíc.
2: Tomáši, moc děkuju, zatím ahoj.
4: Taky díky, ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Posloucháte na rádiu Praha Leny a Lovers Do. I dnes budeme mít krátce popoledně na rádiu Praha hosta.
1: Ano, přijde mediální poradkyně Eva Střihavková, takže poslouchejte rádio Praha.
0: A Vojtu přívětivého v pořadu Pražákům je hej. Teď je ale 8:30, jak jsme říkali, a dáme si zprávy s Aničkou Haškovou.
2: Nové státní stavební správě hrozí nedostatek kvalifikovaných úředníků. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni zaměstnanci budou ochotní je po reorganizaci opustit a přejít do nového systému. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO bude stát potřebovat nejméně 4000 pracovníků, aby dodržovala lhůty pro povolování staveb. Rezort se tak teď podle ní snaží současné úředníky o přesunu přesvědčit. Letos bude asi o třetinu méně vína, úrodu poničilo suchu a extrémní horka. Výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček ale uvedl, že na ceně by se to projevit nemělo, a to kvůli tlaku globálního trhu a přebytku vína z předchozích let. Sopranistka Petra Alvarez Šimková s manželem Rafaelem Alvarezem vystoupí na koncertu Pěti tváří zdi. Začíná v 18 hodin v Českém senátu. Výtěžek koncertu pořadatelé věnují na podporu dětí vězněných rodičů a obětem trestných činů. Petra Alvarez Šimková je držitelkou ceny Thálie za rok 2025 v kategorii opera. Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského obnoví útoky na ruské rafinérie. Prohlásil to v rozhovoru pro britský list Financial Times. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil potom, co americký prezident Donald Trump ohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočila dál. Během dneška bude polojasno až oblačno, teplotní maxima 14 až 17 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Tomáš Kolmistr.
4: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně se zastavuje u sjezdu na Rudnou na 5. kilometru. Kolona pokračuje až na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Celé je to na asi 40 minut. Kolona popojíždí také na okruhu, a to už od 25. kilometru. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem z D10. Kolona se táhne až na Štěrboholskou spojku za Europark. Zdržení je tam okolo 40 minut. Ucpaný je také příjezd po Hradecké D11. Tam navíc v nájezdu na okruh řeší nehodu osobního auta s motorkou. Na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne kolona od zavřeného sjezdu na Krč až před Mrázovku, zdržení je tam asi půl hodiny. V Ekbelské se popojíždí směrem do Letňan od Poděbradské až do omezení u sjezdu na Čakovice, naberete tam asi 20 minut navíc. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Hloubětín, kolona se sune přes Libereckou kolem Bulovky až do Nové Povltavské, celé je to zhruba na půl hodiny. Ve spojovací směrem na Libeň brzdí provoz omezení u Sběrného dvora, kolona z Českobrodské je zhruba na půl hodiny a před ohradou počítejte s kolonami v Hartigově a také Jana Želivského.
0: Díky moc, Tome, měj se.
4: Taky díky, hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Je na čase a Živá tvorba uvádí představení pro ženy divoké i domácí Sebežít. Autorka a herečka Barbora Vlasak-Valentová ve své originální zpěvoře nabízí jedinečný pohled na život, ke kterému nerozlučně patří i smrt. Přijďte se smát i plakat. Sebežít. Hrajeme v prostoru Lilie u Staroměstského náměstí v Praze. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Host Lenky Váhalové.
6: Režisér David Ondříček se po letech vrací k poetice svých kultovních samotářů. Jeho nový film Kluci to vidí jinak než holky vstoupí do kin 22. října. Jaký příběh nový snímek vypráví a koho uvidíme v hlavních rolích?
5: Host Lenky Váhalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Ve 8:45 na rádiu Praha Miraj a tenkrát.
1: Dneska je to 29 let, co odstartovala mise Cassini-Huygens na cestu k Saturnu.
0: No, ale dorazila tam až v červenci roku 2004, takže jenom samotná cesta zabrala 7 let, ještě než vůbec mohlo začít nějaké zkoumání zblízka. Pamatuju si to jako dneška, ten start té rakety.
1: No. Můžeš mi o tom povyprávět.
0: No, někdy příště. Každopádně teď dorazil Jirka Štefel.
2: V Praze ve čtvrtek startuje Signal Festival, který už po 14. promění město na velkou galerii světla a digitálního umění. Tentokrát se vydejte třeba na trasu v Dejvicích, kde uvidíte světelné instalace a taky inscenaci Voda v historické staré čistírně odpadních vod v Bubenči. V centru pak nepřehlédněte videomapping na staroměstské radnici inspirovaný myšlenkami Václava Havla nebo laserovou show na nádvoří Klamgalasova paláce. Festival s tématem Sny a vize nabídne až do nedělního večera celkem 21 instalací. Část z nich je ale přístupná pouze se vstupenkou. A Galerie Mánes vás zve na výstavu Faces, která se zaměřuje na lidskou tvář ve všech jejich podobách. Uvidíte portréty, sochy, fotografie i neobvyklé umělecké objekty, které vás někdy rozesmějí, jindy překvapí nebo přimějí k zamyšlení. Díla známých autorů, jako jsou Kurt Gebauer nebo Petr Písařík, doplňují práce nových tvůrců. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.
4: Spisovatelka Lena Valenová, která byla mým středečním hostem, se ve svých knihách už 6 let věnuje příběhům o královských rodinách. Co jí na monarchii tolik fascinuje?
5: Mě vždycky bavil dějepis, historie. Pracovala jsem i s tou dobu i jako průvodkyně španělských turistů po Praze. Aha. Takže jsem vlastně procházela po Pražském hradě, který absolutně miluji. Občas mi napadla právě ta myšlenka, jo, co kdyby, nebo jak se tady žilo, když vlastně na tom Pražském hradě žila ta královská rodina. A vzhledem k tomu, že můj muž prožil většinu svého života ve španělské monarchii konkrétně, tak jsme měli pár takových rozhovorů vlastně o tom, monarchie ano, monarchie ne, tak mě inspiroval právě k té otázce, co kdyby.
4: I čtvrteční poledne bude o knihách, nezůstaneme ale jen u nich. Dorazí totiž spisovatelka a mediální poradkyně Eva Střihavková. Začínáme jako vždy po poledních zprávách.

0: dává, tak vypadá to tak?
1: Ano, já z toho mám radost. 14 až 17 stupňů dneska naměříme, bude polojasno až oblačno. Teď koukám na teploměr, 7 tam je.
0: Žádný velký vedro, ale snad to vydržíme. Tak hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: A my se podíváme na silnice s Tomášem Kolmistrem.
2: Hezké ráno. Na okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary. Na 25. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 19. kilometr. Zdržení je tam asi 20 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 5. kilometru. Na Štěrbohorské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona už z východní části okruhu od Novopatské, zdržení je tam asi půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Krč, kolona se sune přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. Celé to zhruba na půl hodiny, ucpaná je také Strakonická, a to od křížení s okruhem. Ve Kbelské směrem do Letňána se sune fronta od Poděbradské až do omezení k zavřenému sjezdu na Čakovice. Tam se omezením projíždí pouze jedním pruhem, zdržení asi 20 minut. V Liberecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Prosek, kolona pokračuje až do Nové Povltavské před Blanku, tam je to také na 20 minut. A ve spojovací směrem na Libeň brzdí provoz omezení u Sběrného dvora, kolona z Českobrodské je zhruba na půl hodiny.
0: Díky moc, Tomáši, zatím hezké ráno.
2: Taky díky, hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
4: Dvě alba narvaná slavnými hity v hlasování. Black Eyed Peas.

0: Česku dál pokračují povolební vyjednávání. V 5 krajských městech už je o novém vedení jasno. Praha 12 chce posílit opatření proti závislostem. V příštích letech dá na preventivní programy více než 20 milionů korun. V Černém moři začala hořet loď, pomohlo jí Rumunsko. Dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V 5 krajských městech z 13 už je po volbách rozhodnuto o budoucím novém vedení. V Ústí nad Labem včera vítězné uskupení Jedno Ústí oznámilo, že povládne samo. Primátorem se stane jeho nezávislý lídr Tomáš Vohryska. Hnutí ANO tam tak po 8 letech vládnutí skončí v opozici. Dohodnutá koalice už je také v Karlových Varech, Olomouci, Liberci, Plzni a Hradci Králové. Naopak ve Zlíně se povolební vyjednávání po včerejšku vrací na začátek. Nový blok tam vytvořili kandidátky Společně pro Zlín, ODS a Zlín srdcem s Piráty. Pokračovat dnes budou také jednání v Praze a v Brně. Nový protidrogový plán na příští 4 roky schválila Praha 12. V posledních letech se podle radnice zvýšil počet lidí závislých na alkoholu, kratomu, THC a podobných výrobcích. Radnice proto chce posílit terénní sociální práci i preventivní opatření. Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové radnice každý rok na program vyčlení více než 5 milionů korun.
2: Primární prevenci podporujeme dlouhodobě, ale v souvislosti s novými trendy návykových látek vnímáme potřebu zacílit prevenci i na tyto nové produkty, které jsou snadno dostupné dětem nejen druhého, ale i prvního stupně základních škol.
0: Uskupení Jsme Praha 10 podá k městskému soudu stížnost na sčítání hlasů v komunálních volbách v některých okrscích 10. městské části. Podle zvoleného zastupitele Petra Beneše z tohoto uskupení došlo k chybám při sčítání hlasovacích lístků nebo přepisech protokolů, při kterých přibyly hlasy jednomu kandidátovi konkurenčního hnutí Naše Praha.
3: Tam skutečně v jednom tom okrsku nastala situace, kdy jednomu kandidátovi bylo připsáno pravděpodobně víc než 150 hlasů. Přitom právě těch 150 hlasů rozhoduje o tom, jestli hnutí Naše Praha bude v zastupitelstvu a překročí 5% hranici nebo ne.
0: Rumunsko poskytlo pomoc hořící lodi v Černém moři. Podle tamních médií plula pod vlajkou Komorských ostrovů u města Sulina na hranici s Ukrajinou. Zatím není jasné, jestli plavidlo nezasáhly drony. Bukurešť nezávisle na tomto incidentu informovala o tom, že zachytila v oblasti pohyb několika bezpilotních letounů. Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že nejméně 2 drony vstoupily do vzdušného prostoru země. Případ vyšetřují tamní úřady. Podobná situace se v jihovýchodní zemi v posledních měsících opakovala už několikrát. Basketbalisté Slavia a NBK prohráli i druhý zápas základní skupiny Ligy mistrů. Španělskému Bilbao podlehli na jeho palubovce 86-97. Porážku neodvrátilo ani 17 bodů křídla Jaromíra Bohačíka. V ženské eurolize se naopak dařilo hráčkám USK Praha, které na úvod soutěže doma zdolali francouzský celek Bourges 76-55. Dnes bude v Praze a okolí polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Dopravní informace má připravené Tomáš Kolmistr.
6: Dneské ráno na příjezdu do metropole z Plzně po D5C dejte pozor u sjezdu na Rudnou. Na 5. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na Pražský okruh na 19. kilometr a zdržení je tam asi 40 minut. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona už z východní části okruhu od Novopatské, zdržení je tam asi půl hodiny, navíc na 59. a 5. kilometru řeší nehodu 2 osobních aut v levém pruhu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Krč, kolona pokračuje přes Barandovský most až do Dobřízké před Prázovku, celé je to na asi půl hodiny, ucpané je také Strakonická a to už od křížení s okruhem. Na magistrále směrem do Holešovic se zastavuje na úrovni Pankráce, kolona pokračuje přes Nuselský most až do omezení v Legerově. Celé je to zhruba na půl hodiny. Ve Kvelské směrem do Letňan se sune fronta od Poděbradské až do omezení k zavřenému sjezdu na Čakovice. Tam se omezením projíždí pouze jedním pruhem, zdržení okolo 20 minut. A v Liberecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Prosek. Kolona pokračuje až do Nové Povltavské předblanku, zdržení je tam asi 20 minut.
5: Já ti moc děkuju, Tomáši. Hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: S Rádiem Praha vstáváte do čtvrtka s datem 15. října. Máme 5:30 po deváté. Hezké ráno přeje Honza Chlaň.
7: A Monika Doležalová.
5: Ty jsi mi včera říkala, že se chystáš na jedno zajímavé natáčení. Jak to dopadlo?
7: Ano, byla jsem natáčet s člověkem, který se věnuje 3D tisku, takže vám v této hodině řeknu, co vše se dá vytisknout.
5: No tak to se těšíme. A co bude v muzice?
8: Obuj si mý boty, jestli mě chceš...
5: Marek Ztracený, obuj si mé boty. Taky Somber a Homebreaker. Příjemné vstávání.
7: Dobré ráno.
4: Radio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a

0: Ve čtvrt na 10 na rádiu Praha Nirvana, její legendární Come As You Are.
1: Dneska je to přesně 86 let, co měl v New Yorku premiéru Chaplinův film Diktátor. Bylo to přesně 15. října roku 1940.
0: Uvedli ho současně ve dvou sousedních kinech v Capitolu a Astoru. A je to věc, která má rozhodně přesah i do dneška. No a historickými událostmi a výročími se budeme na rádiu Praha zabývat i teď. Přichází Petr Jungmann.
2: Perný den, Rádia Praha.
3: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
4: Čtvrtek 15. října. Svátek dneska slaví Terezky. A tereziánské babí léto nevypadá špatně. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes je světový den mytí rukou. Pořádně. Historie novodobého baletu se začala psát před 445 lety v městském Bourbonském paláci v Paříži.

0: začali bojovat o bytí a nebytí. 15. října před 125 lety odehráli v Praze na Žofíně první reprezentační koncert. Do konce roku jich odehráli ještě 48. Vyplatilo se. Česká filharmonie je jedním z nejuznávanějších orchestrů. Velitel německé Luftwaffe, maršál Hermann Göring, spáchal sebevraždu před 80 lety v roce 1946. Večer ve 10:45 spolknul kapsly kyanidu. Tím se vyhnul popravám odsouzených nacistických zločinců v norimberském procesu, které se konaly hned na druhý den. Vídeňský rodák, americký chemik Karl Gerasi provedl před 75 lety v roce 1951 syntézu hormonu progesteronu a vyrobil hormon noretisteron. Ten se později stal základem prvních antikoncepčních pilulek. Stanice Československého rozhlasu v Olomouci začala samostatně vysílat před 70 lety v roce 1956. O 4 roky později kvůli redukci krajů se stala pobočkou Ostravského rozhlasu, ale v roce 1994 se rozhlas do hanácké metropole vrátil. Vozy značky Zastava se začaly v jihosrbském Kragujevaci vyrábět před 55 lety v roce 1971. Pícha jugoslávského automobilového průmyslu postavená podle Fiatu 128, Zastava 101, přezdívaná Stojadin, hojná dříve i na našich silnicích se vyráběla 37 let. A třeba v Chorvatsku jich stále jezdí Habaděj. Před 100 lety se v New Yorku narodil spisovatel Salvatore Lombino. Že vám to nic neříká, bodejť. Svá nejslavnější díla napsal pod pseudonymem Ivan Hunter nebo Ed McBain. Já přeju hezký den.
1: A jaký ten den bude, to nám řekne Monika.
2: No, bude polojasný až oblačný, nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, slabý proměnlivý vítr k tomu a teď hlásí teploměr osmičku.
1: Takové bude tady počasí právě dnes, ve čtvrtek 15. října. A jak to vypadá na silnicích, to doplní Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se dojíždí do Kolony, to pokračuje až na 19. kilometr, zdržení asi 20 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 5. kilometru. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem z D10, Kolona se sune až ke sjezdu na Hradeckou D11. Tam řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu, Kolona pokračuje dál až na Štěrbolovskou spojku k Europarku, celé to zhruba na půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se dojíždí do Kolony za sjezdem do Vídeňské, ta pokračuje přes Barandovský most před Blanku, zdržíte se asi půl hodiny, plná je také Strakonická už od křížení z okruhu. V Ekbalské směrem na Letňany brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice, Kolona z Průmyslové je na zhruba půl hodiny, plná je také Novopatská a to od sjezdu na Satelice. Na magistrále směrem do Holešovic se zastavuje na úrovni Pankráce, Kolona pokračuje přes Nuselský most až do omezení v Legerově, tam je to zhruba na 20 minut. A ve spojovací směrem na Libeň brzdí provoz omezení u Sběrného dvora, Kolona z Českobrodské je na zhruba taky 20 minut.
1: Já ti moc děkuju, Tome, měj se.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: nucený, obuj si mé boty. Někdy je možné obout si boty na golf třeba.
1: Ano, ale na minigolf nepotřebuješ.
0: Nepotřebuješ speciální obuv? Ale ty jsi na minigolfu byla, učila ses to?
1: Ano, snažila jsem se dostat ten míček do jamky na
0: na první ránu?
1: Ano, na první ránu. Takhle, trvalo mi to u jedné té překážky 7 minut, ale já jsem s toho udělala video, vypadá to, že to stihnu do 30 sekund.
0: Najdete to nejen na našich sociálních sítích, ale taky na webu Rádia Praha, praha.rozhlas.cz. Určitě se na to koukněte, jsou tam i super fotky, rozhodně to stojí za to a tu reportáž si poslechněte. No a teď si poslechněte zprávy v 9:30, které připravila Anička Hašková.
2: Poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je i návrh na rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Na programu jsou také pravidelné interpelace na členy vlády a některé mezinárodní smlouvy. V Praze začíná 14. ročník Signál festivalu. Až do neděle si lidé můžou prohlédnout 21 světelných a digitálních instalací na dvou trasách v centru města, ale to také poprvé v Dejvicích. Mezi hlavní části programu patří laserové projekce na hladině Vltavy, videomapping na staroměstské radnici nebo světelná instalace z 1500 žárovek. Festivalová díla se rozsvítí každý den večer v 7 hodin a k vidění budou do půlnoci. Jak bezpečně jezdit na koloběžkách a neohrožovat své okolí se dnes budou moci lidé dozvědět v Roztokách u Prahy. V 15 hodin odpoledne tam na Tyršově náměstí začne akce Koloběžka není hračka. Zásady bezpečného provozu představí zástupci organizace BESIP, policie i hasičů. Zájemci si také budou moci nechat zkontrolovat technický stav koloběžek i povinnou výbavu. Na německých nádražích ode dneška platí zákaz konzumace alkoholu, oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude odhlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody. Dnes čekejte polojasno až oblačno, teploty vystoupí nejvýše na 14 až 17 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách dopravní informace připravil je Tomáš Kolmistr.
4: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole z Plzně po D5 dejte pozor u sjezdu na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do Kolony, to se sune až k Ořechu na 19. kilometr, celé to zhruba na půl hodiny. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem z D10, kolona se sune až ke sjezdu na Hradeckou D11. Tam řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu, kolona pokračuje dál až na Štěrboholskou spojku k Europarku, celé to na asi půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se dojíždí do Kolony za sjezdem do Vídeňské, ta pokračuje přes Barandovský most před Mrázovku. Zdržíte se tam asi 20 minut a plná je také Strakonická už od Závodiště. Ve Kvelské směrem na Letňany brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice, kolona z Průmyslové je na asi půl hodiny. Plná je také Novopatská a to od sjezdu na Satelice. Ve spojovací se sune fronta před omezením už z Českobrodské, zdržení je tam asi 20 minut a před ohradou počítejte s kolonami v Hartigově a také v Jana Želivského.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
4: Taky díky, hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dokud po 9:30 na Rádiu Praha opět a Radeček. Všechno je v pořádku. A taky Maneskin a Begin. No a slibovali jsme, že bude řeč o 3D tisku. Mimochodem, já vím, že na to budeš odpovídat až potom, ale vytiskla jsi už taky něco?
1: Já jsem dostala něco pro mě. Dárek.
0: Máme se na co těšit.

0: to je Prince a legendární Purple Rain na rádiu Praha ve 9:45. Moniko, slíbený 3D tisk, já se na to hrozně těším. Tak jaký to bylo to natáčení?
1: Úplně skvělý, jako byla jsem překvapená tím, co všechno se dá vytisknout a kdy se to jako použít. Já to znám, že třeba vím, že má kamarádka doma 3D tiskárnu a vytiskne si na tom nějaké hračky pro děti, jo? Lopatičku a tak. Takže to už jde. Ale pán mi vyprávěl, že třeba když máš doma houpačku a už se nevyrábí ten model, něco se ti na tom rozbije, ty neseženeš tu součástku, tak můžeš si to takhle vytisknout, buď ty sám doma, nebo u někoho, kdo má 3D tiskárnu.
0: Ale to musí být hrozně složitý, ne? To bych asi já neuměl.
1: Ne, je to jednoduchý. Je to opravdu strašně jednoduchý. Pan vyprávěl, že dřív ty 3D tiskárny byly strašně složitý a člověk by si to jen tak nepořídil, protože obsluha toho byla náročná. Ale v dnešní době, jak se všechno rychle posouvá, tak už je to jednoduchý a zvládne to člověk a díky AI už je to během
0: mimochodem,
1: pár hodin.
0: Ty jsi mi ukazovala moc hezkou klíčenku.
1: Ano, dostala jsem od pána vytisklou takhle Český rozhlas, Monika Doležalová, redaktorka publicistiky.
0: Nice, je to moc pěkná vizitka z plastu, vytištěná a jak slyšíte, tak 3D tisk už není žádná magie, můžeme mít 3D tiskárnu v podstatě doma všichni.
1: Jako klasickou tiskárnu na papír, tak si vedle toho postavíte 3D tiskárnu.
0: Nádhera. Svět se mění právě teď. Hezké ráno.
2: Praha je nej. Rádio Praha.
0: Moniko, jako nás dneska čeká počasí?
1: Tak dneska bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 14 až 17 a mám radost, postupně to stoupá, už teď je venku 9.
0: Super. Tomáš Kolmistr je v dopravním infocentru a sleduje situaci.
3: Hezké ráno. Vekbelské směrem na Letňany se popojíždí už z Průmyslové do omezení u sjezdu na Čakovice. Zdržení je tam okolo půl hodiny, plná je také Novopatská od sjezdu na Satelice. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem už z východní části okruhu od sjezdu z D10. Navíc na 59. a půl kilometru řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se dojíždí do kolony u sjezdu na Krč, ta pokračuje přes Barandovský most před Mrázovku. Zdržíte se asi 20 minut, plná je také Strakonická už od závodiště. Na okruhu směrem na D1 se jede pomalej od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, plný je také příjezd po plzeňské D5. Před ohradou se sune fronta v Hartigově směrem do centra, tam se zdržíte asi 20 minut a před omezením postojíte také v Jana Želivského, tam je to zhruba na 20 minut taky. A na magistrále se zastavíte za sjezdem na Pankrác, kolona se sune až za Nuselský most do Legerovy, zdržení taky okolo 20 minut.
0: Tomáši, moc děkuji za dnešní spolupráci, měj hezký čtvrtek.
3: Taky díky, hezký den.
0: No a celé ráno, nebo respektive druhé dvě hodiny ranního vysílání Rádia Praha byla se mnou ve studiu Monika Doležalová. Moc díky, těším se na zítra.
1: Ano, zítra, ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: kapela Ava Max je čtvrtek 15. října, Praha teď vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Anna Hašková, hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.

0: Rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko podle premiéra Babiše nepřijatelné. Navštěvníci Prahy 4 budou za parkování platit i v noci. Radnice mění pravidla pro parkovací zóny. Ukrajina hlásí po nočních ruských útocích mrtvé i zraněné. Ve čtvrtek čekejte polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko naprosto nepřijatelné. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl před začátkem jednání lídrů unijních zemí v Bruselu. Předsedovi české vlády hlavně vadí, že část příjmu ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla by nově směřovala právě do rozpočtu Evropské unie.
2: Když se to vezme celkově, tak my samozřejmě ten základ platí všichni z HND procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
0: Ode dneška začíná Praha 4 měnit systém zón placeného stání. Nově budou návštěvníci v některých oblastech platit za parkování i v noci. Dosud bylo po 8 hodině večer zdarma. Část smíšených fialových zón se postupně změní na modré určené pro rezidenty a změní se i jejich provozní doba. Nově bude od nedělních 5 hodin odpoledne do pátečních 17 hodin. Jako první začne výměna dopravního značení v části Podolí a Nuslí. Další oblasti budou následovat. Výměna potrvá do jara příštího roku. Na březích Slapské přehrady zůstávají kvůli nízké hladině tisíce škeblí a dalších mlžů. Ochránci přírody s pomocí dobrovolníků je proto přenášejí zpátky do vody. Zachránili tak už desítky tisíc živočichů, včetně vzácných velevrubů. I po dešti z minulých dnů zůstává voda nízko a ustupující hladina odkrývá další ohrožené mlže. Pokračuje koordinátorka sběru škeblí Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová.
3: V tuto chvíli už máme hlášeno více než 96 tisíc posunů škeblí zpátky do vody a do akce se zapojilo více než 580 dobrovolníků. Na 19 lokalitách podél břehů Slap jsou stále potřeba pomocné ruce.
0: Rusko v noci na Ukrajinu zautočilo 580 drony a dvěma řízenými střelami. Na síti Telegram o tom informovalo ukrajinské letectvo. Většinu bezpilotních letounů zneškodnila protivzdušná obrana. Tři mrtvé a několik zraněných hlásí Kirovohradská oblast. Ukrajinská státní služba pro mimořádné situace uvedla, že region čelil rozsáhlému dronovému útoku více než 10 hodin. V oblastní metropoli Kropivnickém úder zasáhl například areály podniků, logistická centra, sklady i obytné budovy. Další oběti po útocích hlásí Dněpropetrovská oblast. Mladoboleslavští fotbalisté prohráli i druhé utkání v Šancelize po reprezentační přestávce. Bohemians podlehli v dohrávce 6. kola na jejich hřišti 0-1. Jediný gól dal domácí kapitán Aleš Čermák z přímého kopu. Zejména ve druhém poločase byla hra hodně rozkouskovaná. Diváci viděli mnoho střetů, soubojů i faulů. A o tom mluvil trenér Mladé Boleslavy Aleš Majer.
4: Typický utkání na Bohemians, ať už směrem od fanoušků nebo i směrem od domácích. To emotivní prostředí vždycky je nešťastný dávat na Bohemku neskušeného. Rozhodčího. Tam byly situace, které byly výrazně posouzlí v náš neprospěch. Fauna Marka Havrana na hraně pokutového území. Nechápu, proč brankář přiběh do toho souboje Karafiáta s Liškou. Byly jedna takové prostě situace, které si myslím, že prostě pro toho rozhodčího v té atmosféře jsou složitý.
0: Další ligové utkání čeká Mladou Boleslav v sobotu 17. října proti Teplicím. Ve stejný den nastoupí Bohemians na hřišti Artisu Brno. Během dneška bude polojasno až oblačno, teplotní maxima 14 až 17 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jak to aktuálně vypadá v pražském provozu, ví Tomáš Kolmistr. Hezké dopoledne, Tomáši.
6: Hezké dopoledne. Na příjezdu po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se dojíždí do kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu, ta pokračuje až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Místy se zastavují také osobní auta, pro ty je zdržení okolo půl hodiny. Ve Kbelské směrem na Letňany se popojíždí už z Průmyslové do Omezení u sjezdu na Čakovice, zdržení je tam také půl hodiny, plná je Novopatská. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem už z východní části okruhu od sjezdu z D10 desítky k Europarku. Na jižní spojce směrem na Smíchov se dojíždí do kolony u sjezdu na Krč, ta pokračuje přes Barandovský most před Mrázovku, zdržení je tam asi 20 minut. Na magistrále se zastavíte za sjezdem na Pankrác, kolona se sune až za Nuselský most do Legerovy, tam je to taky na 20 minut. Před ohradou se sune fronta v Hartigově směrem do centra a také před omezením postojíte v Jana Želivského. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: A 6 minut po 10. hodině vám přeju krásný dobrý den. Pokud si chcete ještě užít trochu slunce, ideální na to bude zítře, jako víkendu se totiž zatáhne, přidá se déšť. A třeba v neděli se na většině území teploty nedostanou ani nad 14 stupňů. Víc řekneme za chvíli, teď vám jdeme hrát Stouni, Ed Sheeran anebo Fool's Garden. Na začátek čtvrteční dopolední Prahy. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: 14 až 19 stupni. K večeru ale začne od severozápadu přibývat té oblačnosti. V sobotu už bude oblačno až zataženo a od západu se přidá déšť nebo přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 12 a 17 stupni. Ještě chladnější pak bude neděle. Většinou naměříme jen 9 až 14 stupňů. Zůstane zataženo až oblačno a místy bude pršet. V noci na sobotu a potom znovu na pondělí se navíc můžou objevit přízemní mrazíky. Víkendové plány si tím ale zkazit nenechte. Právě dnes například začíná Signál Festival. Píšeme o tom na webu praha.rozhlas.cz. No a připomínám také úterní rozhovor polední s ředitelem Signál Festivalu Martinem Poštou. I ten si můžete poslechnout na našem webu nebo třeba v aplikaci Můj rozhlas. Praha je nej.
1: V Praze roste strom, který tu pamatuje ještě dobu králů. V zámecké oboře v pražských Kolodějích roste nejstarší strom v Praze. Dub jménem Karel je starý asi 550 let. Legenda dokonce říká, že ho zasadil sám Karel IV. Strom je částečně dutý a pod jeho větvemi se v minulosti setkávali i významní státníci. Dodnes

0: No a pojďme ještě na silnice na okruhu směrem na D1 se jede pomalej co cestu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po plzeňské D5. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem už z východní části okruhu od cestu z D10 k Europarku. Ve Kvelské směrem na Letňanej se táhne nesouvislá kolona od Poděbradské k omezení u sjezdu na Čakovice. Celé je to asi na 20 minut. Plná je také Novopatská, tam se sunou hlavně kamiony už z východní části okruhu od Hradecké D11. Ve spojovací se sune fronta před omezením už z Českobrodské, zdržení kolem 20 minut a před omezením v křižovatce na Ohradě se popojíždí v Hartigově a také v ulici Jana Želivského. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: posloucháte Rádio Praha, je 10.30, teď jsou na řadě krátké zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Anna Hašková, je čtvrtek 15. října.
1: Do 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě podepsat dodatek ke smlouvě, jinak přijdou o rezervaci kapacity. Změna má přispět k tomu, aby žadatelé své projekty opravdu realizovali. Podle mluvčího energetického regulačního úřadu Jana Hamrníka se to týká odběratelů i výrobců elektřiny, ale i firem a domácností, které mají bateriové úložiště nebo fotovoltaiky. Zlínští policisté pátrají po 43-letém Radku Galuškovi. Podezírají ho z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku. Podle policie může být nebezpečný. Lidé by se ho proto neměli snažit zadržet ani kontaktovat. Muž je zhruba 170 až 180 cm vysoký, má krátké hnědé vlasy, širší obličej a výrazné čelo. Podezřelý se může pohybovat v šedém autě Škoda Fabia s registrační značkou 2Z4 a 48. Případem se kriminalisté zabývají od půlnoci ze středy na dnešek. Jakékoliv informace o hledaném volejte na linku 158. Praha 10 pořídila do svých mateřských a základních škol přes 200 bezpečnostních kamer. Chce předcházet krizovým situacím a lépe chránit školní areály i jejich okolí. Kamery mají zajistit, aby se tam děti, zaměstnanci i návštěvníci cítili bezpečněji a aby školy měly nástroj pro objasňování případných incidentů. Severní Koreu a Čínu spojil nový silniční most přes pohraniční řeku Jalů. Obě země se od něj slibují další posílení ekonomické spolupráce a KLDR očekává, že díky větší obchodní výměně bude ještě lépe čelit ekonomickým sankcím OSN. Dnes bude v Praze a okolí polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na silnicích sleduje Tomáš Kolmestr. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Na okruhu z letiště ve směnu na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se srazil kamion a osobní auto, blokují pravý a částečně i prostřední pruh, dál se pak jede pomaleji až k Ořechu na 19. kilometr. Okruh ještě jednou, tentokrát ve směnu na letiště, tam stále regulují vjezdy do obou tunelů, popojíždí se proto od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru, je to kvůli silnému provozu za tunely mezi 15. a 18. kilometrem. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem a už je z východní části okruhu od sjezdu z D10 k Europarku. Ve Kbelské směrem na Letňany se táhne nesouvislá kolona od Poděbradské k omezení u sjezdu na Čakovice, celé to zhruba na 20 minut, plné také Novopatská, tam se sunou hlavně kamiony už z východní části okruhu od Hradecké D11. Ve spojovací směrem do Libně brzdí provoz omezení, kolona od Českobrodské je zhruba na 20 minut a před omezením v křižovatce Ohrada se popojíždí v Hartigově a také v Jana Želivského. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla. Naši furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: O znění vašeho čtvrtečního dopoledne se stará Rádio Praha a jsme rádi, že posloucháte. Vysíláním pokryl celé Česko, přitom byl příliš drahý a zranitelný. Už za chvíli zavzpomínáme na vysílač ve středočeských Liblicích, který se dnes bourá. Ještě předtím ale třeba Dandy Warhols anebo Alex Warren. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Vojtěch Přívětivý. Dobrý den.

0: To byly Support Lesbians v dopolední Praze. Přeju vám dobrý den. Nejvyšší stavba v Česku dnes půjde k zemi. Přes 350 metrů vysoké stožáry rozhlasového vysílače v Leblicích na Kolínsku po 50 letech končí. Podle českých radiokomunikací už pro ně není využití.
1: V celé řadě evropských států byly vybudovány vysoce výkonné rozhlasové vysílače.
2: Popisuje krátký film Pražské zprávy radiokomunikací ze 70. let minulého století.
3: Vysílač Liblice, jehož výkon se několikanásobně zvýší.
2: Vysílač Liblice B byl nejsilnější středovlný vysílač u nás, říká Pavel Straňák z distribuce signálu Českého rozhlasu.
4: Tady to byl obrovský vysílač s jedním programem pro celou Českou republiku.
2: V Liblicích na pahorku nad Kolínskou rovinou se vystřídalo několik generací vysílačů. V letech 1936 až 72 tam sloužil jeden stožár vysoký přes 280 metrů.
1: Bylo rozhodnuto likvidovat stožár odstřelem.
2: Odstřel rok 1972.
1: Na místě starého stožáru bude postaven nový anténní systém ze dvou stožárů, každý bude mít výšku 350 metrů.
2: Velký výkon ale znamenal také vysokou cenu, podotýká Marcel Procházka z českých radiokomunikací.
5: Vysílač měl spotřebu nějakého menšího města. Dneska DAB 50 vysílačů má výrazně menší elektrický příkon než jedny Liblice.
2: Kromě drahého provozu vadilo také to, že většina novějších přijímačů už střední vlny nenaladí. Přestože měly své výhody.
6: Ta vlnová délka je tak dlouhá, že to leze do všech údolí a není to ovlivněné příliš strukturou terénu.
2: Zvuková kvalita byla horší. Tak jak teď slyšíte, střední vlny neuměly přenést nejvyšší ani nejhlubší tóny a byly náchylné k nejrůznějšímu rušení. Příjem mohla zhoršit třeba bouřka nebo i některé domácí elektrické spotřebiče. Podle Marcela Procházky je také jeden velký vysílač mnohem zranitelnější než síť menších.
5: To riziko narušení provozu tohoto vysílače je poměrně velké v porovnání s 50 vysílači DAB, kde když jeden vysílač vypadne, tak se téměř nic nestane. Je potřeba mít těch zdrojů vysílání více. Třeba i FM síť, zálohované diesel generátory, rozhlas vysílá i v televizi.
2: Na středních vlnách v Česku zůstává menší vysílač v jižních Čechách, který šíří signál soukromé stanice. Martin Srb, český rozhlas.
0: No a jak to aktuálně vypadá na silnicích? Vekbelské směrem na Letňany se sune fronta před omezením u sjezdu na Čakovice, a to od Poděbradské, zdržení kolem 15 minut. Plná je také Novopatská, tam se sunou hlavně kamiony už z východní části okruhu od Běchovic. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. Na okruhu směrem na D1 se jede pomalej od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ve spojovací směrem z Libně brzdí provoz omezení, kolona od Českobrodské na zhruba 20 minut a před omezením v křižovatce Ohrada se popojíždí v Hartegově a taky v ulici Jana Želevského, tak s tím počítejte. Dobře dojďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
8: Norské hvězdy 80. let.

0: Zpěvačka Anne Marie nás ve vysílání Rádia Praha dovedla k dalším aktuálním zprávám. Ve studiu s nimi Anna Hašková. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Bude 11 hodin.
1: STAN pokračuje ve vyjednávání koalice v Praze s koalicí Spolu. V Česku přibývá neziskových organizací i zaměstnanců, kteří v nich pracují. Kenya oznámila druhý případ nákazy ebolou. Odpoledne čekejte polojasno až oblačno s teplotami do 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze dnes pokračuje povolební vyjednávání. Zástupci vítězného hnutí STAN budou dopoledne pokračovat v jednání s týmem koalice Spolu pro Prahu. Naposledy se sešli v pondělí. Hnutí STAN podle svého lídra Petra Hlaváčka jedná i s dalšími stranami.
3: Já jsem slíbil v koalici v listopadu, takže já si uvědomuji, že se to jeví jako dlouhý, ale tý práce hodně. My jednáme primárně se Spolu a potom s Prahou sobě a Piráty a vidíme možnost vlastně poměrně jako silný koalice.
1: V základní škole pod Žvahovem v pražských Hlubočepech vzniká nová venkovní učebna. Ležáci ji budou využívat po celý rok. Novou třídu škola potřebovala kvůli kapacitním problémům, popisuje mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
4: Třídu škola akutně potřebuje jako provizorní řešení pro umístění další kmenové učebny, jelikož naplněnost budovy již nyní šplhá ke 100%. Učebna je modulární, připravena na environmentální i jiné výchovy.
1: V Česku v roce 2024 meziročně přibylo neziskových organizací. Oproti předchozímu roku jich bylo aktivních o necelá 4% více. Podle dat Českého statistického úřadu bylo v zemi asi 120 tisíc spolků. Zároveň vzrostl i počet zaměstnanců, kteří v nich pracují. Ubylo ale dobrovolníků. Organizace své služby ve většině případů poskytují lidem zdarma nebo za netržní ceny. Jde třeba o pomoc lidem v nouzi, sociální služby, vzdělávání nebo rekreaci a sport. Keňské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo druhý případ nákazy ebolou. 39-letý muž je blízkým příbuzným první keňské oběti onemocnění, která zemřela minulý týden v hlavním městě Nairobi. Protože spolu oba případy souvisí, není podle keňského ministerstva zdravotnictví důvod k obavám z rozsáhlejšího šíření nemoci. Keňa je čtvrtou zemí, která zaznamenala případ nákazy ebolou, šířící se hlavně v Demokratické republice Kongo. Tam virovému onemocnění od poloviny května podlehly bezmála 4,5 tisíce lidí. A přes 9 tisíc případů nákazy je potvrzených. Fotbalisté Sparty nastoupí ke druhému zápasu v hlavní části Evropské ligy. O udržení 100% bilance se pokusí proti norskému Lillestrému. Jeho dres v minulosti oblékal Nor Jonathan Brunes, který dal po letním přestupu do Sparty zatím jen jednu branku.
5: Před týdnem jsem mluvil s rodinou a se svými blízkými a říkal jsem jim, že přestože mi to tam teď moc nepadá, tak jsem tu opravdu šťastný. Život v Praze jsem si zamiloval a doufám, že tu zůstanu co nejdéle to půjde. Užívám si to tu a doufám, že důvěru, kterou ve mě fanoušci i trenéři vkládají, začnu svými góly brzo splácet.
1: Zápas Evropské ligy mezi Spartou a Lillestrémem se bude hrát na Letné od 18 hodin a 45 minut. V 21 hodin Viktoria Plzeň nastoupí ve stejné soutěži na trávníku maďarského Ferencvároše. Jablonec od 21 hodin čeká úvodní duel v konferenční lize, a to na hřišti německého Freiburgu. Odpoledne bude v Praze a okolí polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Informace pro řidiče má Tomáš Kolmestr.
7: Hezké dopoledne. Na příjezdu po D5 z Plzně ve směru do metropole opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony hlavně kamionů, ta pokračuje až na konec dálnice ke sjezdu na Pražský okruh. Tam počítejte také se silnějším provozem až k Ořechu na 19. kilometr. Na okruhu ve směru na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Je to kvůli silnému provozu za nimi mezi 15. a 18. kilometrem. Nárazově se tak zastavuje u sjezdu na Písnici. Navíc na 15. a 5. kilometru se před malou chvílí srazilo nákladní auto s osobním a projíždí se tam teď jenom levým pruhem. V Ekbelské směrem na Letňany brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice. Nesouvislá fronta se táhne už od Poděbradské, zdržení je tam asi čtvrt hodiny. Ucpané proto také Novopatská, kamiony se táhnou už z okruhu od sjezdu na D11. Na magistrále ucpaný Nuselský most před omezením v Legerově, tam frézují vozovku v levém pruhu a před ohradou se popojíždí v Jana Želivského, tam je to na zhruba 20 minut a s kolonou počítejte také v Hartigově. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, tady je čtvrteční dopolední Praha, ať už nás posloucháte na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas, tak jsme rádi, že jste s námi. Cesta mezi Prahou a Karlovými Vary má zase o něco delší dálniční úsek. U Lubence se otevřely další více než 2 kilometry D6. Co ještě zbývá dostavět, shrneme už za chvíli. Do té doby ale nabídneme další muziku, třeba Simple Red, zazní taky Temper Siri, anebo zpěvačka Billie Eilish. 5 a čtvrt minut po 11. hodině vám přeje hezký poslech Vojtěch Přívětivý.

0: Do roku 1995 nás vzali Simply Red. Posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Přeju vám dobrý den. Dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary se prodloužila o další více než 2 kilometry. Nový úsek se otevřel u Lubence na Lounsku. Řidiči tam ale zatím musí počítat s omezeními. Stavbaři ještě odstraňují provizorní napojení na původní silnici a práce mají skončit do konce listopadu. Otevření se proti původnímu plánu zpozdilo zhruba o 11 měsíců. Důvodem bylo podmáčené podloží, kvůli kterému násyp dlouho klesala. Zasáhlo to i kanalizaci. V Ústeckém kraji teď zbývá dokončit zhruba 9 kilometrů mezi Petrohradem a Lubencem. Další úseky se staví také v Karlovarském kraji a ředitelství silnic a dálnic počítá s tím, že celá D6 mezi Prahou a Karlovými Vary bude hotová do konce roku 2029. Cesta na západ Čech je tak zase o kus blíže kompletnímu dálničnímu spojení. Podrobnosti najdete i na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a na silnicích teď zůstaneme, konkrétně na těch pražských. Na okruhu ve směru na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů kvůli silnému provozu za nimi mezi 15. a 18. kilometrem. Nárazově se tak zastavuje u sjezdu na Písnici. Ve Kbelské směrem na Letňané brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice. Nesouvislá fronta se táhne už od Poděbradské, zdržení kolem čtvrt hodiny. Ucpaná je proto také Novopatská, kamiony se táhnou už z okruhu od sjezdu na D11. Na magistrále je ucpaný Nuselský most před omezením v Legeru. Tam frezují vozovku v levém pruhu a před ohradou se popojíždí v ulici Jana Žilevského, tam je to na asi 20 minut a s kolonou počítejte také v ulici Hartigova.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Dvě alba narvaná slavnými hity v hlasování. Black Eyed Peas a V.E.N.D. I got a feeling. Black Eyed Peas. Nebo The Weeknd, After Hours. Koho si dáme v pondělí?

0: Johna Newmana jste poslouchali v dopolední Praze. Je 11.30, teď jsou na řadě krátké zprávy. Připravila je Anna Hašková.
1: Ministerstvo školství zvažuje možnost dočasně vyloučit agresivní dítě z výuky. Chce tím ochránit ostatní žáky a učitele. Škola by k vyloučení mohla přistoupit až po vyčerpání dalších opatření. Podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michala Černého je důležité vyloučenému žákovi i třídě nabídnout podporu, aby se situace neopakovala. Sopranistka Petra Alvarez Šimková s manželem Rafaelem Alvarezem vystoupí na koncertu Pět tváří zdi. Začíná v 18 hodin v Českém senátu. Výtěžek koncertu pořadatelé věnují na podporu dětí vězněných rodičů a obětem trestných činů. Petra Alvarez Šimková je držitelkou ceny Thálie za rok 2025 v kategorii opera. Jak bezpečně jezdit na koloběžkách a neohrožovat své okolí se dnes budou lidé moci dozvědět v Roztokách u Prahy. V 15 hodin odpoledne tam na Tyršově náměstí začne akce Koloběžka není hračka. Zásady bezpečného provozu představí zástupci organizace BESIP, policie i hasičů. Zájemci si také budou moci nechat zkontrolovat technický stav koloběžek i povinnou výbavu. V rumunských teritoriálních vodách Černého moře začal hořet chemický tanker. Informují o tom rumunské úřady s tím, že pátrají po 8 z 12 členů posádky. Je to už druhá loď, která vzplála poblíž města Sulina v deltě Dunaje na hranici s Ukrajinou. Není ale zatím jasné, jestli incidenty souvisí s ruskými útoky na Ukrajinu. Odpoledne čekejte polojasno až oblačno, teploty vystoupí nejvýše na 15 až 17 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, to ví Tomáš Kolmistr. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Na příjezdu do metropole po plzeňské D5C opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 9. kilometru zastavují kamiony, kolona pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Místy se zastavují také osobní auta. Na východní části okruhu směrem na Běchovice počítejte se silným provozem, hlavně transitní, a to od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Kamiony popojíždí také v opačném směru od sjezdu na D11 dál přes Novopatskou až do Kbelské. Tam je od pondělí omezení u sjezdu na Čakovice a projíždí se tam pouze jedním pruhem, počítejte proto s kolonou také od Kolbenovy. Plný je Nuselský most před omezením v Legerově a v Věčné ulici postojíte před IP Pavlova, a to už od Karlova náměstí. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: A 3 minuty po 11:30 pokračuje čtvrteční dopolední Praha. Děkujeme, že posloucháte. Když máte doma 3D tiskárnu, vyrobíte si různé náhradní díly klidně sami. Jak stroje fungují a co všechno dokáží vyrobit, nám za chvíli řekne naše létající redaktorka Monika Doležalová. No a ještě předtím nás čeká taky několik písní. Miraj, Cranberries nebo Dajdou před námi. Hezký poslech.
2: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý. A Vojtěch Přívětivý.

0: dopoledním vysílání Radia Praha doznívají Cranberries. Za okamžik bude 11:45. Přeju vám dobrý den. Když se vám doma rozbije nějaká plastová součástka, nemusíte náhradní díl hledat v obchodě, prostě si jednoduše vytisknete nový. To umožňují domácí 3D tiskárny. Co všechno se na nich můžete vyrobit a jak náročné to je, zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: My teď tady stojíme u 3D tiskárny a něco se tady zrovna tiskne.
2: Tady zrovna vzniká nějaká hora. A vlastně je to skládačka, je to vlastně z dílku.
1: Já jsem si to vůbec nevšimla, že teda ještě tady máte další tři.
2: To jsou vlastně jako čtyři tiskárny, tady tohle je sušička. Je pro speciální materiály, to jsou pro ty technické. A vlastně, jelikož ty technické materiály mají v oblibě hodně nasávat vlhkost, tak se musí prostě tisknout přímo ze sušičky a musí být sušeny.
3: Vypráví Josef Struňák, majitel 3D tiskáren. Obsluha těchto strojů je jednoduchá. Člověk si ji může pořídit klidně i domů. Zajímalo mě, jak vlastně 3D tisk funguje.
2: Člověk musí mít model a vlastně ten model pak lze tisknout. Je na to vlastně program, který vlastně upraví ten model na takzvanou cestu a ta vlastně cestička vlastně říká ty tiskárny, jak se má pohybovat, jakou rychlostí, jakou vlastně teplotu má mít a vlastně vzniká vrstvu po vrstvě. Je to jako něco jako tavna pistole, jo? A vlastně natahuje takový filament, je to taková tenká struna, která vlastně se nahřívá plus minus kolem 200 stupňů a vlastně takhle vrstvu po vrstvě to takhle postupně tiskne ten model.
1: Jak náročná je ta údržba té 3D tiskárny?
2: Vlastně ta tiskárna moc toho nevyžaduje. Nejdůležitější je vlastně zachovat tu podložku, na kterou se tiskne, čistou. Vlastně ta tiskárna má různý pojezdy, týče závitový, tak to vlastně je potřeba čistit a mazat. A třeba takováhle tiskárna vám to pak řekne. Je čas namazat tiskárnu, ono řekne, tady si to namažte, tady máte návod, všechno vám to ukáže.
3: Vytisknout si můžete téměř cokoliv.
2: Vlastně neklade se žádná meze, když člověk třeba neumí modelovat, to vůbec nevadí, protože na internetu existuje mnoho webových stránek, kde jsou fakt tisíce modelů zdarma k stažení a člověk se to může pustit a vlastně vytisknout přímo z mobilu. Každý má trošku jiný koníčky, vykrovátka, nebo váhy, nebo různé mističky. Takže třeba na tohleto, třeba v garáži, třeba po organizaci, krabičky, organizéry, nebo držáky a tak podobně. Takže i na tohleto. Pak případně samozřejmě prototypy.
3: Cenu finálního výrobku ovlivňuje doba tisku a také náročnost modelu. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: A jak to vypadá v pražských nebo v pražském provozu na příjezdu do metropole po D5 opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 9. kilometru zastavují kamiony, kolona pokračuje pravým pruhem až na okruh na kilometr 19. Pro osobní auta je to na zhruba 20 minut. Na okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Písnici v pravém a připojovacím pruhu řeší nehodu nákladního auta s osobním. Kolona se táhne od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Na východní části okruhu směrem na Běchovice počítejte se silným provozem, hlavně tranzitní. Moc jezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Vekbelské směrem na Letňany se sune fronta od Kolbenovy k omezení uzavřeného sjezdu na Čakovice, zdržení asi 15 minut. Kamiony proto popojíždí celou Novopatskou už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Na plný Januselský most před omezením v Legerově. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Baví vás rok?
6: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
7: Rok je náš.
8: Rok je náš.
5: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
7: Rok je náš.
6: Jedině na Rádiu Praha.

0: čtvrtek 15. října. Praha vysílá polední zprávy. Ve studiu s nimi je kolegyně Anna Hašková. Dobré poledne.
1: Dobré poledne.
0: No a za pár vteřin bude 12 hodin.
1: Návrhy na nové zdroje rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko podle premiéra Babiše nepřijatelné. V Praze začíná Signál Festival. Magistrát nedoporučuje řidičům vyjíždět večer do centra metropole. Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v ruské Ryazaňské oblasti. Odpoledne čekejte o polojasno až oblačno a teploty do 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko naprosto nepřijatelné. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl před začátkem jednání lídrů unijních zemí v Bruselu. Předsedovi české vlády hlavně vadí, že část příjmu ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla by nově směřovala právě do rozpočtu Evropské unie.
3: Když se to vezme celkově, tak my samozřejmě ten základ platí všichni z HND v procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
1: Začíná další ročník pražského Signál Festivalu, který potrvá zhruba do neděle 18. října. V centru metropole a v Dejvicích bude 17 světelných instalací. Magistrát návštěvníkům doporučuje, aby auty do centra hlavního města večer mezi 19. a 21. hodinou vůbec nejezdily, říká jeho mluvčí Vít Hofman.
4: Pro cestu na festival je nejvhodnější využít městskou hromadnou dopravu, zejména metro. Mezi jednotlivými instalacemi se doporučuje pohyb pěšky. Pro přesuny mezi oběma trasami pak je možné využít MHD.
1: Pražští kriminalisté hledají zloděje elektrokola z prodejny potravin v ulici Elišky Přemyslovny na Zbraslavi. Událost se stala 24. září kolem 18. hodiny. Odcizené kolo značky Trek má tyrkysovo černou barvu a jeho cenu policie vyčíslila na 80 tisíc korun. Neznámý pachatel elektrokolo z prodejny odvezl neznámo kam, říká mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.
5: Muž je štíhle, asi 175 cm vysoké postavy. V době krádeže měl na sobě bílou kšiltovku, tmavou mikinu s kapucí, modré kalhoty a bílé boty.
1: Kamerové záznamy policie zveřejnila na svém webu. Pokud lidé pachatele poznají, mají kontaktovat linku 158. Ukrajina podle agentury Reuters obnovila údery na ruské rafinerie. Gubernátor Ryazaňské oblasti Pavel Malkov na sociálních sítích napsal, že drony způsobily požár v tamním ropném zařízení. O obnovení úderů mluvil v rozhovoru pro list Financial Times ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil potom, co americký prezident Donald Trump prohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočila dál. Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejta se nesmí 15 let působit ve fotbale. Za korupční jednání zároveň dostal od etické komise Fotbalové asociace České republiky pokutu 150 tisíc korun. Komise o tom informovala na webu asociace s tím, že sudí dvakrát přijel úplatek za ovlivnění utkání a jednou si ho nechal slíbit. Vejta se s trestem nesouhlasí a podle serveru eSport.cz se proti němu plánuje odvolat. Během odpoledne bude polojasno až oblačno. Teplotní maxima 15 až 17 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích? Ptám se Tomáše Kolmestra.
7: Hezké poledne. Na příjezdu do metropole po D5 opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 9. kilometru se zastavují kamiony, kolona pokračuje pravým pruhem až na okruh na 19. kilometr. Pro osobní auto je to zhruba na 20 minut. Na okruhu směrem na letiště dejte pozor za sjezdem na Jesenici. Na 82. kilometru se dojíždí do fronty kamionů, ta pokračuje až na 5. kilometr. Tam řeší nehodu u nájezdu od Písnice. Srazil se tam kamion a osobní auto, projíždí se pouze levým pruhem. Další nehodu řeší za sjezdem na Barandov, a to na 16.5. kilometru. Tam stojí po nehodě kamion v pravém pruhu. Se silnějším provozem počítejte na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, a to už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. A ve Kbelské směrem do Naletňany se sune fronta od Kolbenovy k omezení uzavřeného sjezdu na Čakovice. Zdržení je tam asi čtvrt hodiny. Kamiony proto popojíždí celou Novopatskou, a to už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: A 5 minut po 12. hodině posloucháte polední vysílání Rádia Praha. Přeju vám dobrý den. I dnes se bude následující hodina věnovat speciálnímu hostovi. Moje dnešní hostka dříve pracovala jako novinářka. Dnes lidem mimo jiné radí, jak komunikovat s médii, se spisovatelkou a mediální poradkyní Evou Střehavkovou. Probereme také to, jestli se dá dobré veřejné vystupování opravdu naučit. Budeme se ale bavit i o její knižní novince Můry, tak si na to počkejte, hezký poslech.

0: Posloucháte Rádio Praha, dobrý den. Píše romány, pracovala jako novinářka, dnes se věnuje také mediálnímu poradenství. A aby toho nebylo málo, tak pochází z rodiny, ve které hraje velmi výraznou roli hudba. Mým dnešním hostem, a velmi si toho vážím, je Eva Střihavková. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Děkuji, že jste ho přijala. Evo, vy jste se rozhodla celý příběh své nejnovější knihy, která se jmenuje Můry, odvyprávět z pohledu malého kluka. Jak těžké bylo při psaní udržet si ten dětský naivní pohled na svět?
1: Vlastně to pro mě vůbec těžké nebylo. Jednak protože mám dvě malé děti, které sleduju, jak se chovají, jak mluví, jak spolu navzájem interagujou. A za druhé asi protože mám v sobě kus, asi velký kus dítěte, takže mi to zase takový problém nedělá. A ten kus toho dítěte, který v sobě mám, je něco, co mi lidi, kteří jsem měla okolo sebe, třeba na škole, tak mi vždycky to kladli na srdce, abych si to uchovala, že to je důležitý. Nebylo těch lidí mnoho, ale pár jich bylo a mě to tak jako zaujalo. Pak jsem na to samozřejmě zapomněla, člověk si neříká, teď musím si to v sobě jako nést, ale vlastně, když se dívám na to, jak žiju, tak jo, tak to v sobě mám a je to důležité a potvrzují mi to i lidi kolem sebe. Teď jsem dělala takovou velmi zajímavou knihu rozhovoru s mladými vědci, možná se k tomu dostaneme. A ti, nebo jsou to budoucí vědci, oni zatím teda nemají žádné tituly, takže se za vědce nesmí označovat.
0: Je to v procesu, vědci
1: je
0: v procesu.
1: Je to v procesu, ano. Ale nepochybuji o tom, že se jimi stanou. No a právě i oni mi říkali, že je to ve vědě důležité umět se dívat na věci dětskýma očima. Takže mi to při...
0: Ta dětská zvědavost asi vlastně?
1: Ano, zvědavost, zvídavost, ptát se, protože neustále je prostor pro to ptát se proč. Proč to tak vypadá, proč to tak funguje, proč se chováme, jak se chováme. A o tom je právě i ta knížka Můry.
0: Zmiňujete, že jednak pozorujete vlastní děti a jednak jste teda mluvila o tom svém vlastním vnitřním dítěti. Tak... Nakolik je v těch hlavních postavách té nové knihy, v Krištofovi a Idě, to vaše vnitřní dítě a nakolik je v nich, nebo jsou v nich osobnosti vašich dětí?
1: Osobnosti mých dětí jsou tam jenom co se týče jazyka nebo vyjadřování. Ne, velmi zajímavý, nebo zajímavé, že někteří lidi mi můžou vyčítat, že ty děti mluví hodně třeba vyspělé a samozřejmě jo, v některých momentech, protože je to literatura, je to román. Ale mě často překvapí, jakou slovní zásobu nejenom moje děti, ale i jiné děti mají, že jsou opravdu jako houby a že to nasávají a že jsou schopné používat opravdu zajímavá slova. Ale samozřejmě úplně nejvíc je tam moje nějaká osobnost, nějaký moje pocity a pochody a myšlenkové a tak.
0: A co mě při čtení té knihy zaujalo je, jak obyčejně vlastně Krištof o všem vypráví. Protože on řeší, co bude se sestrou jíst, jestli přijdou včas do školy, co říct sousedům. A přitom se kolem nich odehrává vlastně dost vážný příběh. Tak byl to záměr nepřidávat tomu ještě nějaké další větší emoce, aby byla ta vážná situace kolem nich vlastně spíš na pozadí?
1: Ano. Myslím si, že ano, ale na druhou stranu si taky myslím, že ty děti nejsou schopné to všechno úplně uvnímat a uvědomit si některé ty věci a myslím si, že to máme i my dospělí, že když se nám děje něco, když jsme v nějaké obtížné situaci, tak často si tu její tíhu uvědomíme až později, nebo si ji neuvědomujeme plně a to je něco, co nás zachraňuje. Myslím.
0: Říká spisovatelka Eva Střihavková, za chvíli si budeme povídat dál.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: No a pojďme se v rychlosti podívat na pražské silnice. Na dálnici D5 směrem z Plzně stojí dlouhá fronta před okruhem už z 8. kilometru. Levý pruh jede rychleji. Na okruhu směrem na letiště se za sjezdem na Písnici na 5. kilometru tvoří kolona. Po nehodě je tam blokovaný připojovací a pravý pruh. Kolona je z 1. kilometru na 15 až 20 minut. Na okruhu dál směrem na letiště je pomalý provoz ještě za Lochkovským tunelem. U nájezdu z Barrandova se po nehodě jede už dvěma pruhy, rozjezd ale ještě chvíli potrvá. V ulici k Barrandovu se stojí v koloně k akvaparku k okruhu kolem 15 minut, tak Belská směrem na D8 je nadále plná kvůli dopravnímu omezení před Cínoveckou. Kamiony se táhnou už z východního okruhu od dálnice D11. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Zmocnil ses mě na premiéře v první řadě Národního divadla, pamatuješ?
5: Každý člověk má právo si vybrat, co a s kým.
6: Já nemůžu v takovémhle světě žít.
7: Činoherní klub uvádí inscenaci Tango v režii Gabriely Gabašové. Se Zuzanou Bidžovskou, Vasilem Fridrichem, Sandrou Černodrinskou, Janem Hájkem, Romanou Videnkovou, Viktorem Zavadilem a Prokopem Zachem.
8: Nemůžu v takovémhle světě žít.
7: Více na činoherníklub.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
9: Tady je teda ale nuda.
2: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
10: Na Rádio Praha.
2: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Mým dnešním hostem je spisovatelka a mediální poradkyně Eva Střihavková. K tomu se ještě dostaneme, teď ale zůstaneme u vaší role spisovatelky, protože si povídáme o vaší knižní novince, o románu Můry, ten vyšel v červnu, červenci letošního roku.
1: Tuším, že v červnu.
0: Tušíte, že v prvního. Červnu. Vy jste v rozhovoru pro nakladatelství té knížky, pokud jsem to správně pochopil, zmínila, že vás při psaní Můr inspirovalo vyprávění pamětníka o jeho dětství v dětském domově za komunistického režimu. Co z toho setkání ve vás zůstalo tak silně, že jste se na základě toho setkání rozhodla se inspirovat a napsat potom Můry?
1: Abych to nějak uvedla na pravou míru, nebo uvedla možná svoje slova na pravou míru, aha, tak ty Můry jsem nenapsala na základě toho setkání. Aha. To setkání samozřejmě bylo zajímavé, ale bylo to v hospodě, proběhlo to naprosto nečekaně, trvalo aha, krátce a já jsem potom šla, protože už mě to v té hospodě nebavilo, jo, v Oseku. Ale ta knížka vznikla na základě spíš asi řekněme pocitu, který v sobě dlouho nosím, protože se část toho příběhu odehrává na Moldavě, což jsou Krušné hory, právě kousek nad Osekem, kde jsem měla babičku a kam jsem jezdila vlakem pokaždé, když jsem u té babičky byla. A je to místo v něčem velmi kouzelné a asi hlavně v tom, že tam už nebydlí moc lidí, je to opuštěné místo. Zároveň je to tam i trochu depresivní, protože tam chodíte kolem rozpadlých budov, různých nádražních a tak. Ale samozřejmě už se to začíná zvedat, že si tam lidi začínají kupovat ty pozemky nebo staré chalupy a předělávají si je. Což je na jednu stranu samozřejmě dobře, že to může vzkvétat, ale pak tam už nebude to kouzlo toho místa, který je teď takový, jaký je díky tomu, že je to opuštěnější a je to taky zajímavé tím, že tam bylo spousta nebo byla spousta opuštěných míst, že tam vysídlili obce, takže teď tam jsou různý sklepy a tak, takže tam jdete polem a najednou nebo loukou a spadnete někomu do sklepa, tak je to takové vždycky jako nečekané zajímavé a teď si představujete ty příběhy, které vám běží v hlavě. Ale takže jak už jsem řekla, ta knížka vznikla na základě pocitu. A ten příběh jsem si vymyslela během cesty v autě, odvyprávila jsem ho manželovi, ten mi řekl, že to je strašně depresivní, ať to nepíšu, že se z toho chce zabít. Já jsem říkala, že mi to ale depresivní nepřijde, že to přece dopadne dobře. A to je to, na čem se spoustou čtenářů a čtenářek neschodu. Některé ženy mi říkají, že v té matce, která tam hraje důležitou roli, vidí svým způsobem hrdinku a že jí chápou.

0: že to je o nějaké vnitřní svobodě a spousta žen a jejich většina tou postavou opovrhují, že ji vníme jako velmi sobeckou a připadá jim to celé velmi depresivní kvůli tomu, což je zajímavé, protože já nejsem vůbec depresivní člověk a jsem spíš veselá, já si ani třeba nepouštím smutné písničky. Jo, já prostě mám ráda veselé věci.
1: Jak se teda stalo, že váš mozek pozitivní, veselý, vyprodukoval něco, co můžou lidi vnímat jako, že to je depresivní?
0: To je něco. To je pro mě je to záhada, já tomu nerozumím, to by mohl určitě někdo rozebrat, někdo, kdo by tomu rozuměl, já sama nevím. Ale já sama jsem u toho nějaké tíživé pocity neměla, protože jsem věděla, že ty postavy směřují za něčím pozitivním a že nakonec budou v pohodě.
1: A mě velice zaujalo, jak výrazně v Můrách pracujete s pachy a vůněmi. A rád bych doplnil, že když jste dneska přišla do studia, tak já jsem vám jako první řekl, že moc hezky voníte, že máte takovou sladkou voňavku. V těch Můrách se objevuje zápach stováren, cibule, třeba i květový med, tak přemýšlíte při psaní vědomě nad tím, co budou vaše postavy cítit, slyšet, vnímat kolem sebe?
0: Přemýšlím nad tím určitě částečně vědomě, že si řeknu, tak teďkon to v téhle knize zrovna není, ale kdyby byly prostě v hrobu plným rozkládajících se mrtvol, tak to musím popsat, jo? Takže jasně. Když jsou na louce, tak tam voní kytičky zase, jo? Ale pachy pro mě v životě hrajou velkou roli, protože cítím víc věcí než ostatní lidi. Mm-hmm. Takže i doma bojujeme s tím, že se u nás pořád větrá, protože já nemám ráda, když se přijde, já úplně odbíjám od té literatury, ale nemám ráda, když přijdu někomu na návštěvu a ten člověk nevětrá. Aha. A teď tam cítím to, že večer předtím vařilo něco s česnekem. Tady se větralo.
1: Já jsem se podíval, jestli jsem otevřel okno před tím rozhovorem.
0: Bylo to tady nádherně vyvětrané, když jsem přišla. No. To je prostě šílený, když přijdu k někomu na návštěvu. Takže se právě snažím doma hodně větrat, aby a dávám tam různé vonné olejíčky do těch difuzérů, tak manžel furt chodí a vypíná to, protože ho to rozčiluje, že mu to smrdí. Takže pro mě jsou vůně důležité a asi se to propisuje i možná do těch knih.
1: Říká spisovatelka Eva Střihovková a za chvíli budeme v našem rozhovoru pokračovat.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Mým dnešním poledním hostem je spisovatelka Eva Střehavková. Evo, vy jste zmiňovala, když jsme se tady bavili o vaší knižní novince, o Můrách, že se to odehrává ve severních Čechách, objevují se tam Osek, Moldava, vy sama pocházíte z Teplic. Ty severní Čechy jsou pro vás hodně zásadní, protože vy se k ním nevracíte, nebo nedostáváte se do nich úplně poprvé ve vašich knihách. Tak co vás tam stále táhne?
1: Tím, že jsem tam vyrostla, že jsem se v Teplicích narodila, byla jsem tam do 9 nebo 10 let, tak jsem tam zažila takové ty zásadní okamžiky, kdy jsem prostě...
0: Ty formující momenty.
1: Kdy jsem jako dítě mohla chodit sama ven, což je něco, co prostě dneska už moje děti a v Praze to nezažíváme, že jo, prostě já jsem chodila sama i do školky. Moje máma vždycky říká, že si vymýšlím, jo, ale ona prostě byla líná a bylo to rovně do kopce, kolem bývalý synagogy, řekla dí, prostě to zvládneš, dala mi baťu, že šla jsem do školky. Aha. A bylo to takový období svobody pro mě, dětský, kdy jsem objevovala tamní parky a tak a furt jsem byla někde venku. My jsme nikdy neměli chatu, takže já jsem dítě z parku a bylo to krásný dětství, takže asi proto mě to tam pořád táhne. Znám to prostě všechno, to mám, jsem to nasála, že jo, jak děti nasávají věci jako houby, jsme si říkali, tak to je přesně ten případ. A mnohem víc ještě možná než ty Teplice na mě působil právě Osek, kde jsem právě trávila čas u babičky v zahrádkářské kolonii, oni měli tu chatičku uprostřed, sami si ji postavili, takže dodnes máme doma schované fotky, jak dávali tu cihlu na cihlu, že jo, a prostě si to vypiplali. A pak to byla už klasická kolonie se vším všudy, takže se tam ty lidi nenáviděli, hádali se mezi sebou. Jednou tam byl takový policajt, on už je teďko mrtvej, jo, jinak bych si za ním došla, ale ten mě jednou sebral, prostě zvednul mě do vzduchu, něco se mu nelíbilo. Aha. A normálně mi dal na zadek, jo, že tam se prostě tam vychovávali všichni všechny.
0: Drsný
1: zřejmě.
0: Kraj.
1: Drsný kraj, no, sever.
0: Sever. A to je možná námět na nějakou další knihu, není?
1: Já jsem tohleto použila ve své prvotině Vzácná návštěva, která se právě odehrává v té zahrádkářské kolonii a všechny ty postavy, kromě těch dvou holek, to nejsem já ani moje ségra, tak všechny ty postavy jsou skutečné, jenom mají jiná jména.
0: Když jsme se tak plynule dostali k vašemu dětství, a váš tatínek Kamil Střehavka, vaše babička, teďka se nejsem upřímně jistý, babička nebo prababička hrála na saxofon?
1: To byla prababička.
0: Prababička. Pocházíte z rodiny, kde se hudba předává po generacích, vyrůstala jste v hodně hudebním prostředí, byť jsem četl v nějakém rozhovoru, že třeba když jste jezdili s tátou autem, tak tam žádná hudba nehrála, protože ho to rušilo. No, zajímá mě, jak velký vliv na vaše vyrůstání a vlastně i na váš dosavadní život hudba má, protože když jste ještě k tomu tak senzitivní člověk, vnímáte ty pachy, to okolí kolem sebe. Jak to vnímáte?
1: Hudba samozřejmě byla u nás běžnou součástí života. V autě táta nechtěl, když jsme jeli někam na výlet, aby hrála hudba, což já si z toho dělala srandu, když jsem to říkala, jo, ale ono je to samozřejmě naprosto pochopitelné, že když v tom člověk je pracovně pořád většinu svého času, takže to potom nechce poslouchat, tak jako mám pro to pochopení. A čím dál tím větší, protože moje děti furt chtějí poslouchat ty stejné písničky v autě. Jo? Naštěstí to nejsou dětské písničky, mají rádi třeba ilustratosféru, což není nic, co bychom jim nadspali, ale líbí se jim to, ale ono to není prostě zábavné to poslouchat pořád dokola. Že? No, takže od malička jsme poslouchali hudbu různou, poslouchali jsme právě i jako hodně blues a i R&B. Vím, že u nás doma často hrál Prince nebo Erika Badu, což se potom úplně právě neslučovalo s tím, co jsem musela zpívat na hodinách zpěvu nebo sboru. Ani to ani nebyly lidové písničky, které jsou krásné, proti těm bych nic neměla. To bylo, já nevím, co to bylo za písničky, ale byly hrozné, takže zpěv mě moc nebavil. Kam jsem chodila asi 3x týdně, asi do 15 let. Ale mnohem kromě té hudby byla přirozenou součástí našeho života fakt od malička literatura, která to možná i v něčem přebíjela, tu muziku, protože ta byla dostupná non-stop. A asi jsem se naučila číst, ale nevím to jistě, už v první třídě, nebo před nástupem do první třídy, že vím, že v první třídě jsem četla už Lovce mamutů, který by přišli hrozně dobrodružná kniha, pak jsem četla různé příběhy o indiánech a tak. Ale táta se vyznačoval tím, že mi nosil knihy, jenomže mi je nosil v nesprávný čas. Takže třeba teď...
0: Co to znamená?
1: No, že třeba teďkon je na Netflixu výborně zpracovaná látka Na východ od ráje. Mně se to moc líbilo, ta minisérie. A to je celkem taková mnohovrstevnatá kniha a táta mi ji nacpal asi ve 12 letech. Takže já jsem tam četla o té ženě, tam je velmi propracovaná psychologie těch postav, o té ženě, která je... chvíli třeba prostitutkou a tak. Já jsem vůbec nevěděla, která by je. Přečetla jsem to, ale vlastně samozřejmě, vzhledem k tomu, kolik mi bylo let, jsem to nepochopila. A takovýhle knížek, který mi dával moc brzo, bylo víc. Nicméně pak jsem je četla znova.
0: Vrátila jste se.
1: Jo, je jako zajímavý, jak člověk vnímá ty postavy, že jo, v různém období svého života jinak. Takže když čtu Anu Kareninu prostě v 15, tak se na ní dívám jinak než teď, když už mám děti, tak teď si řeknu, si poklepu jako na čelo, co dělala, že jo, když jsem ji četla v 15, tak jsem pro ní měla pochopení. No ale u té Katy z toho Na východ od ráje, tam jsem vůbec jako nevěděla, která by je, no.
0: Eva Střihavková je dnes naším hostem, za chvíli budeme pokračovat.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Informace pro řidiče má kolega Jarda Koller, dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy stojí dlouhá fronta před okruhem už z 8. kilometru, levý pruh jede rychleji. Na okruhu směrem na letiště za sjezdem na Písnici na 5. kilometru po nehodě už nic nepřekáží a kolona se rozjela. V ulici k Barandovu se popojíždí v koloně od Kauflandu k okruhu 10 minut. K Belská směrem na D8 je nadále plná kvůli dopravnímu omezení před Cínoveckou, kamiony se táhnou už z východního okruhu od dálnice D11. Plné jsou příjezdy na Ohradu kvůli omezení, stojí se v Hartigově v obou směrech i v ulici Jana Želivského. A na Nuselském mostě do centra zůstává fronta na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: 24. a 25. října dorazí Design Market naposledy na výstaviště. Přes 220 lokálních značek, autorská móda, šperky, design i skvělé jídlo. Přijďte s námi oslavit 16 let designu. Vstup zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Praha žije.
5: Norské hvězdy 80. let.

0: Poledním hostem Rádia Praha je dnes spisovatelka, také mediální poradkyně Eva Střihavková. Eva, ještě jednou vás zdravím, dobrý den.
1: Děkuji, dobrý den.
0: My jsme se v minulém vstupu bavili o vašem vztahu k hudbě. Váš tatínek je Kamil Střihavka, váš tchán je David Koller. Je to velmi výrazné v tom vašem životě ta hudba. Bavili jsme se ale také o literatuře. A mně vlastně z toho vychází na mysl otázka na vaše vnímání slova jako takového, protože vy se věnujete, jak jsem zmínil, mediálnímu poradenství, pracovala jste jako novinářka, dnes tedy sama lidem radíte, jak komunikovat s médií. Co vás na tom mluveném projevu i na tom psaném projevu, co vás na těch slovech tak fascinuje?
1: To je krásná otázka, ale velmi složitě se mi na ní bude hledat
0: odpověď. Je těžká.
1: Ale když se zamyslím nad slovy a nad to, jak s nima nakládám ve svém soukromém životě, třeba při komunikaci s lidmi nebo v minulosti i s muži, třeba, tak pro mě vůbec ta slova vlastně tak důležitá nejsou, že jsem si jima většinou testovala. Hranice je většinou těch lidí, se kterými komunikuju, byla pro mě ta slova nějakým prostředkem asi zábavy, by se dalo říct. Zkrátka, ten jazyk jako takovej nebo vyjadřování často beru na lehkou váhu, asi to souvisí s tím, že se brzy neberu tak vážně a často si dělám z věcí srandu. No ale jinak slova jako taková jsou samozřejmě velmi zásadní a důležitá. Jsou prostě slova, věty, knihy, které dokážou měnit svět nebo politické směřování. Myslím si, že třeba Václav Havel to prostřednictvím několika svých děl dokázala, nejenom ona, spousta literátů. A když neovlivňují nějaké geopolitické, já nevím, směřování, tak slova dokážou ovlivňovat minimálně životy lidí tím, že třeba právě ty knihy, že prohlubujou, já to nemám ráda, že se to teď říká furt, ale jako je to s tou empatií pravda, že pomáhají se lidi cvičit v empatii, v tom se umět do někoho vcítit. Takže i člověk, který je třeba úplně chladnej, tak se dokáže v tom prostě vycvičit nebo zlepšit právě díky literatuře. A slova jsou důležitá, jaká volíme, i když komunikujeme sami za sebe nebo za svoji firmu nebo za svoji značku. A to je to, čemu se právě věnuju v svém pracovním životě, že pomáhám lidem budovat například jejich osobnostní PR a v rámci mediálních tréninků trénujeme nejenom to, jak ti lidé mluví a jakou mají gestikulaci, jak pracují se svým charizmatem, ale trénujeme právě i to, co říkají, protože i když mnozí se mnou nesouhlasí, protože jsou různé přístupy, tak podle mě je při vlastní sebeprezentaci vždycky důležitější to, co říkám, než jak to říkám.
0: Důležitější je ten obsah, než ta forma.
1: Pro mě ano.
0: A když za vámi přijde člověk, který se chce naučit dobře veřejně vystupovat, co u něj bývá často ten největší problém? Je to možná to, že se bere moc vážně?
1: Ano, ale to, že to je pravda, může to tak být, ale to, že se berou ti lidé vážně, často vychází z nějaké nesebedůvěry v té sebeprezentaci třeba. Takže to jsou věci, které se dají tréninkem odstranit. Ale třeba ta nová mluvčí Zachariová se tuším jmenuje Bílého domu, nám teďkon předvedla, že ani mediální trénink vás nemusí zachránit od trémy, nebo když, nevím, dostanete nějakou úzkost, nebo já nevím, co se jí stalo, ale prostě tato velmi nezvládla ten 14-minutový tuším briefing. A přitom bylo vidět, že má to naučené, že ví, že má mít kontakt s publikem, že je oční, že má mít nějakou určitou gestikulaci, ale to prostě nestačí. Člověk se to může naučit teoreticky a doma před zrcadlem to zvládne a potom prostě přijde před ty lidi a je konsternovaný nebo v šoku, nebo se mu chce plakat, nebo já nevím, co se jí dělo. Každopádně se dá tréninkem tohleto eliminovat. A samozřejmě je taky dobrý pracovat s nějakýma nedostatkama, které máme. Nechceme je zakrýt ani je odstranit, ne vždycky to jde, ale můžeme je vyzdvihnout a, nebo na ně třeba i poukázat a jsme s tím srovnaní, že?
0: platí u veřejného projevu pořád takové ty poučky, že si mám představit, že jsou ti lidé například nazí, nebo že se mám, když mám před sebou velký dav lidí, koukat na jejich temena hlavy, protože nejsem tolik ve stresu z toho, že si koukáme všichni do očí, ale pořád to pro ně vypadá, že jim do těch očí koukám. Pořád to platí tyhle věci, nebo jsou už nějaké dávno nové metody?
1: Já si myslím, že to neplatí a že to asi úplně nikdy neplatilo, protože každý, kdo někdy vystupoval před více než jedním člověkem, prostě před lidmi, tak ví, že tady na tyhle ty poučky člověk okamžitě zapomene.
0: Okamžitě.
1: A já si myslím, že si nikdy nikdo nepředstavoval ve skutečnosti nikoho na záchodě, že to je takový jako zábavný. No. Ale myslím si, že je důležitý ten oční kontakt. Nedívat se na temena hlavy, nebo na to prostě vůbec nemyslet a je dobrý ten oční kontakt trénovat i v běžném životě. To je věc, jdu si koupit rohlík, poděkuju paní prodavačce, podívám se jí do očí. A je zajímavé, že kolikrát jako běžní lidé, kteří vůbec nemluví před obecenstvem, s tím často problém nemají a mají s tím problém třeba manažeři nebo lidi, kteří by měli být profíky.
0: Říká spisovatelka Eva Střehovková, za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Na dálnici D5 směrem z Plzně stojí dlouhá fronta před okruhem, už z 8. kilometru levý pruh jede rychleji na okruhu směrem na letiště, za sjezdem na Písnici na 5. kilometru po nehodě už nic nepřekáží a kolona se rozjela. V ulici k Barandovu se popojíždí v koloně od Kauflandu k okruhu zhruba 10 minut, k Belská směrem na D8 je nadále plná kvůli dopravnímu omezení před Cínoveckou, kamiony se táhnou už z východního okruhu od dálnice D11. Plné jsou příjezdy na Ohradu kvůli omezení, stojí se v Hartegově v obou směrech i v ulici Jana Želivského a na Nuselském mostě do centra zůstává fronta zhruba na 10 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Mým dnešním hostem je spisovatelka, mediální poradkyně Eva Střehavková. Evo, vy se věnujete taky kurzům rétoriky, je to tak?
2: Je to tak.
1: Je nějaká chyba, kterou jsem v tomto rozhovoru udělal?
2: Vůbec rétorická. Nevím. Já vůbec nevím. Já tohle
1: nemáte to tak, že byste to jako pozorovala.
2: Ale mně přijde to úplně perfektní.
1: Fakt? A to, jako neptal jsem se kvůli tomu, abyste ne, tohle řekla, ale děkuju. Děkuju velice. No a jste, taková trošku triviální otázka, ale mě to zajímá, jste více spisovatelkou nebo mediální poradkyní?
2: Miluju triviální otázky. Jsem více spisovatelkou nebo si tak autorkou, připadám si tak, je to to, čím žiju, na co většinu času myslím. A to mediální poradenství a ta rétorika, tyhle ty věci přišly úplně sami, aniž bych si je nějak sama vytyčila jako cíl, že to budu dělat nějakou přirozenou cestou, že jsem odešla z médií a začala jsem využívat to, co právě jsem se v nich naučila. Nejdřív s pár, nebo poskytovala jsem služby pár lidem a pak se mi začaly ozývat sami. Ale já jsem v tomhle tom velmi špatný podnikatel, takže já ani nemám vlastní stránky, kde bych o tom informovala, kde by si mě ty lidi mohli najít a já bych si je měla už konečně založit a něco s tím dělat, ale určitě jsem...
1: Kordež mediální poradenství není jediný produkt, který nabízíte. Ještě píšete knihy, tam by se možná na těch webových stránkách taky vyjímali.
2: No a jestli budou lidi takhle málo číst, tak možná budu prodávat i hrnce.
1: Čtou lidi málo?
2: Ne, myslím si, že já jsem v té bublině, kde lidi čtou hodně a čtou až jako nenormálně hodně. Já jsem třeba pomalý čtenář, takže přečtu jednu, dvě knihy měsíčně maximálně, někdy ani žádnou, protože prostě není čas. Ale myslím si, že asi je ten trend takový, že lidi čtou méně a méně. No.
1: Co teď máte rozečteného?
2: Teď mám rozečteného Eisen, se to jmenuje, Eisen. Je to o tom režisérovi, jehož jméno neumím vyslovit, jmenoval se Eisenstein.
1: Eisenstein.
2: Eisen, nevím.
1: Ne, nebudeme to pokoušet. A ještě mám jednu otázku na závěr. To má taková série triviálních otázek na závěr. Máte teďka něco rozepsaného? Nějakou další knihu? Nebo minimálně v hlavě možná rozepsaného?
2: Tak jestli můžu říct, tak teď by měla před Vánoci ještě vyjít kniha pěti rozhovorů s těmi budoucími mladými věci, jak jsem říkala, a ta se jmenuje Na začátku bylo proč. A potom teďkon začínáme dělat redakci knize Ukradená dcera, což je klasická proza a měla by vyjít, doufám, na jaře. A mám rozepsanou knihu, která se jmenuje Uletěta, je to o matce s dcerou, které žijí ve vyloučené lokalitě a chtějí se o tam teď dostat a splnit si svůj sen a jedou kabrioletem do Polska k Baltu.
1: A to zní ale moc krásně.
2: Jako Thelma a Louisa.
1: To zní moc hezky. Tak se budeme těšit. Mým dnešním hostem byla autorka Eva Střehavková. Moc děkuju za rozhovor.
2: Já ještě jednou děkuju za pozvání a hezký den všem.
3: Hit týdne.
4: Číslo 5.
5: Číslo 5.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha. Dospěli jsme ke 13. hodině. S vámi také Anna Hašková, která přinesla čerstvé aktuální zprávy. Ani vítej.
1: Pěkné odpoledne. Dál pokračují povolební vyjednávání. V 5 krajských městech už je o novém vedení jasno. Praha 12 chce posílit opatření proti závislostem. V příštích letech dá na preventivní programy více než 20 milionů korun. Ve věku 83 let zemřel fejetonista Rudolf Křesťan. Odpoledne čekejte polojasno až oblačno s teplotami do 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V 5 krajských městech z 13 už je po volbách rozhodnuto o budoucím novém vedení. V Ústí nad Labem včera vítězné uskupení Jedno Ústí oznámilo, že povládne samo. Primátorem se stal jeho nezávislý lídr Tomáš Vohryska. Hnutí ANO tam tak po 8 letech vládnutí skončí v opozici. Dohodnutá koalice už je také v Karlových Varech, Olomouci, Liberci, Plzni a Hradci Králové. Naopak ve Zlíně se povolební vyjednávání po včerejšku vrací na začátek. Nový blok tam vytvořili kandidátky Společně pro Zlín, ODS a Zlín srdcem z Piráty. Pokračují dnes také jednání v Praze a Brně. Nový protidrogový plán na příští 4 roky schválila Praha 12. V posledních letech se podle radnice zvýšil počet lidí závislých na alkoholu, kratomu, THC a podobných výrobcích. Radnice proto chce posílit terénní sociální práci i preventivní opatření. Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové radnice každý rok na program vyčlení více než 5 milionů korun.
3: Primární prevenci podporujeme dlouhodobě, ale v souvislosti s novými trendy návykových látek vnímáme potřebu zacílit prevenci i na tyto nové produkty, které jsou snadno dostupné dětem nejen druhého, ale i prvního stupně základních škol.
1: Na březích Slapské přehrady zůstávají kvůli nízké hladině tisíce škeblí a dalších mlžů. Ochránci přírody s pomocí dobrovolníků je to proto přenášejí zpět do vody. Zachránili tak už desítky tisíc živočichů, včetně vzácných velevrubů. I po dešti z posledních dnů zůstává voda nízko a ustupující hladina odkrývá další ohrožené mlže, pokračuje koordinátorka sběru škeblí Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová.
4: V tuto chvíli už máme hlášeno více než 96 tisíc posunů škeblí zpátky do vody a do akce se zapojilo více než 580 dobrovolníků. Na 19 lokalitách podél břehů Slap jsou stále potřeba pomocné ruce.
1: Ve věku 83 let zemřel novinář a spisovatel Rudolf Křesťan. Podle rodiny podlehl krátké nemoci. Vynikal svými fejetony, kterých napsal téměř 3000. Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem. Své texty načetl také v pořadu Psáno kurzívou. Patřil také k průvodcům autorských pořadů Dobré jitro. Knižně debitoval sbírkou humorných básní a próz Kos a Kosínus. Později vydal 20 fejetonových sbírek, mezi nimi Myš v 11. patře, Slepičí krok, Nebuď labuť nebo Podkovaná blecha. Za knihu Proč nemám pistoli získal cenu Miloslava Švandrlíka za nejlepší humoristickou knihu. Fotbalisté Sparty odehrají druhé utkání v hlavní fázi Evropské ligy. Na vítězství v Arménii se pokusí navázat na Letné v souboji s Lillstrémem. Dánský kouč Sparty Brian Priske k norskému soupeři říká:
5: Podle mě je to velmi dobrý ofenzivní tým s dobrými hráči do útoku. Mně je Lillestrém lepší než v obraně. Viděl jsem, že v defenzivě může být zranitelný, ale k soupeři máme respekt. Je to evropský fotbal a v něm nejsou jednoduché zápasy.
1: Utkání Sparty s Lillstrémem začne v 18:45. Ve 21 hodin pak Plzeň nastoupí v Evropské lize v Budapešti proti Ferencvároši a Jablonec v konferenční lize v Německu proti Freiburgu. Odpoledne bude v Praze a okolí polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Jarda Koller pro nás bude mít aktuální dopravu.
7: Hezké odpoledne. Na D5 z Plzně směrem do Prahy stojí dlouhá fronta před okruhem z 8. kilometru, levý pruh jede rychleji. Na pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, tvoří se kolona na Radotínském mostě, zpoždění za ořech 20 minut. Egbelská směrem na D8 je nadále plná kvůli omezení před Cínoveckou, popoždí se z Hloubětína. Na Novopatské kvůli tomu stojí fronta kamionů v celé délce. Plné jsou příjezdy na Ohradu, kvůli omezení stojí se v Hartigově v obou směrech i v ulici Jana Želivského. Na Nuselském mostě do centra zůstává fronta na 10 minut a v Bělohorské z centra se stojí před Vypichem také 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 13. hodině, s vámi Rádio Praha, podzimní den 15. říjnový. To znamená, že tento měsíc se dostává do poloviny. Terezám a Tereskám všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku. A hudebně se můžeme těšit na takové jména jako James Arthur. Bloodhound Gang a jejich jedinečný hit The Bad Touch. A přijdou i jeleni, jediný co chci. A ať už vy chcete cokoliv, ať se vám to vyplní.
6: Rádio Praha a Olda Burda.
8: A Olda Burda.

0: Impossible, James Arthur s námi na rádiu Praha, teď je 13 hodin a 16 minut, je čtvrtek 15. října. No a právě dnes jsou v Praze naplánovány dva skvělé koncerty, ono těch koncertů je víc, ale například dnes od 19 hodin v O2 aréně vystoupí Marika Gombitová, kde má koncert ke svému životnímu jubileu. No a tady v Karlíně ve fóru bude Tereza Kerndlová. To pokud byste chtěli zavítat na koncert. No a pokud chcete na koncert, aniž byste jaksi sundali bačkory z nohou, pak máte možnost u nás na Rádiu Praha od 9 hodin večer. MTV, Amplak a Norští Aha. No a mezi všemi jsou tam takové hity jako The Sun Always Shines on TV. Takže pokud chcete koncert přímo u vás doma, dnes od 21 u nás na Rádiu Praha. Teď se ale pojďme podívat na to, jak vypadá aktuální dopravní situace. Začneme D5 směrem z Plzně. Tady stojí dlouhá fronta před okruhem už z 8. kilometru. Osobními auty projedete levým pruhem rychleji. Na pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, zpomaluje se za Vestcem, čekejte 20 minut navíc. Kbelská na D8 je nadále plná kvůli dopravnímu omezení před Cínoveckou. Popojíždí se z Hloubětína. Na Novopatské kvůli tomu stojí fronta kamionů v celé délce. Plné jsou příjezdy na ohradu kvůli omezení, stojí se v Hartigově, v obou směrech i v ulici Jana Želivského. Ve spojovací budete popojíždět z Jarova k ulici k Žižkovu. No a v Bělohorské z centra se stojí před vypichem 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha. Máme tu 13. hodinu 31. minutu. Zprávy s Anou Haškovou.
1: V Česku za tři čtvrtletí letošního roku zbankrotovalo 618 společností. Za stejné období je to nejvíce od roku 2016. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Za prvních 9 měsíců letošního roku soudy přijaly 986 návrhů na bankrot firem. To je oproti loňsku skoro o pětinu více. Ode dneška začíná Praha 4 měnit systém zón placeného stání. Nově budou návštěvníci v některých oblastech platit za parkování i v noci. Dosud bylo po 8 hodině večer zdarma. Část smíšených fialových zón se postupně změní na modré určené pro rezidenty a změní se i jejich provozní doba. Nově bude od nedělních 5 hodin odpoledne do pátečních 17 hodin. České radiokomunikace dnes nechali odstřelit dva stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Oba stožáry se zřítily současně na pole směrem ke Kolínu. Měřili 355 metrů a byly tak téměř 50 let nejvyššími stavbami v Česku. Vysílač dříve využíval Český rozhlas. Vysílání z něj ukončil v roce 2021. V posledních letech tak neměl žádné využití a nezbytná oprava a údržba byla velmi nákladná. Brazilcům se nově zkrátil pracovní týden z 6 dnů na 5. Rozhodl o tom brazilský parlament, který schválil změnu ústavy. Stalo se to před druhým kolem prezidentských voleb, které proběhnou příští týden v neděli. Zkrácení pracovního týdne prosazoval současný levicový prezident Luiz Ignacio Lula da Silva. Ústavní změnu se ale podařilo schválit po změně postoje pravicového kandidáta na prezidenta Flávia Bolsonara. Odpoledne čekejte polojasno až oblačno. Teploty vystoupí nejvýše na 15 až 17 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my se jdeme podívat na aktuální dopravu. Tu sleduje Jarda Koller, řekne nám, kde je to nejhorší.
3: Hezké odpoledne. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru stojí fronta kamionů. Osobní auta brzdí u Rudné, je to na necelou půl hodinu na okruh za Ořech. Na pražském okruhu směrem na letiště se u Slivence znovu stala nehoda. Na 15.5. kilometru se srazila dvě nákladní auta, blokovaný pravý pruh. Na místě už je policie, nadále tak čekejte regulaci provozu v tunelech. Ekbelská směrem na D8 je nadále plná kvůli omezení před Cínovickou, popojíždí se z Hloubětína na Novopatské, kvůli tomu stojí fronta kamionů v celé délce. Plné jsou příjezdy na Ohradu, kvůli omezení stojí se v Hartigově v obou směrech i v ulici Jana Želivského. Ve spojovací se popojíždí z Jarova k ulici k Žižkovu a v průmyslové směrem do Hostivaře se u čerpací stanice MOL srazila dvě auta. Jede se jedním pruhem s držení do 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Je na čase a Živá tvorba uvádí představení pro ženy divoké i domácí Sebežít. Autorka a herečka Barbora Vlasak-Valentová ve své originální zpěvoře nabízí jedinečný pohled na život, ke kterému nerozlučně patří i smrt. Přijďte se smát i plakat. Sebežít. Hrajeme v prostoru Lilie u Staroměstského náměstí v Praze. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den, 13 hodin 35 minut, už za chvilku vás pozveme do divadla na Fidlovačce. Dneska tam mají premiéru nový muzikál, který se jmenuje Dáma na kolejích. Víc už je za 10 minut.

0: Remember the Time, Michael Jackson s námi na rádiu Praha, 13 hodin 640 minut. Pražské divadlo Na Fidlovačce dneska uvádí novou hudební inscenaci, jmenuje se Dáma na kolejích, je to příběh ženy, která se rozhodne vzít život do vlastních rukou. Hudba, humor a téma, které je aktuální i dnes. Jak se tenhle příběh, který je velmi známý i z filmového dávného zpracování, proměnil v novém divadelním zpracování a na co se můžete případně těšit, to zjišťovala naše kolegyně, létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Jsme hledali pro nás silný téma, nebo to, o čem bychom to mohli vyprávět dneska. Došli jsme k tomu, že prostě je třeba nebo je možnost vyprávět o tom, jak prostě člověk ztratí v životě něco podstatného, něco, co si myslí, že má jistý.
2: Popisuje režisér muzikálu Lukáš Pečenka. Ve filmové předloze stvárnila hlavní roli Jiřina Bohdalová. Na scéně divadla Na Fidlovačce se ve stejné roli objeví Vendula Příhodová.
3: Pro mě je to vlastně hrozně jednoduchý, protože já se do toho porovnávání vůbec nemůžu pouštět, to je neporovnatelné. A paní Jiřina bude vždycky dáma na kolejích, já si to teďka takhle půjčím. A říkám si, že to není taková svatokrádež, protože je to divadlo, je to trošku jiné.
2: Hudební inscenace nabídne původní filmové melodie, přibyde ale i několik nových autorských skladeb, které složil Petr Malásek. Právě jeho s původním filmem pojí rodinné vazby.
4: Tyhle filmové muzikály tvořilo trio. Byl to můj táta Jiří Malásek, Jiří Bažant, to je jeho takový věčný nebo celoživotní souputník, a ještě Vlastimil Hál. Já se vlastně vracím do dětství, vrací se mi ty pocity, se kterýma jsem to poslouchal tenkrát. Mějte rozum, paní Kučerová a podobné songy.
2: V dalších rolích se objeví třeba herec Ivan Lupták, Lukáš Rous nebo Milan Peroutka. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Na Pražském okruhu směrem na letiště se na 15,5 kilometru srazila dvě nákladní auta. Blokovaný je tady pravý pruh, na místě je policie. Nadále čekejte regulaci provozu v tunelech. Kbelská směrem na D8 je plná kvůli dopravnímu omezení před Cínoveckou. Popojíždí se z Hloubětí na Novopatské, kvůli tomu stojí fronta kamionů v celé délce. Plné jsou příjezdy na Ohradu kvůli omezení, stojí se v Hartigově v obou směrech i na ulici Jana Želivského. Ve spojovací se popojíždí z Jarova k ulici k Žižkovu. No a v Průmyslové do Hostivaře se u čerpací stanice MOL srazila dvě auta. Jede se jedním pruhem, zdržení do 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Viny.
5: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio
6: Praha. Dvě alba narvaná slavnými hity v hlasování. Black Eyed Peas a V.E.N.D. Black Eyed Peas. Nebo The Weeknd, After Hours. Koho si dáme v pondělí?

0: George Ezra s námi na rádiu Praha. George Ezra, který nás přivedl ke zprávám ve 14 hodin a ty proběhnou už s Václavem Millerem. Vítej, Vašku.
1: Díky, Oldo, a hezké odpoledne. V Praze se vzniká nová koalice tří uskupení. Starostou by měl být nadále i Martin Valovič z ODS. Rapper Riko jde do vězení na 5 let a Ukrajina obnovuje útoky na ruské rafinérie. Ryazenská oblast už hlásí úder. Zítra bude v Praze polojasno až jasno, ráno ojediněle mlhy. Teploty 17 až 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze 10 se na spolupráci dohodla tři politická uskupení. Společně pro Prahu 10, koalice Starostové, Vlasta a Lidovci a Praha 10 sobě se Zelenými. Strany už podepsaly memorandum. V 45 členem zastupitelstvu mají dohromady 24 mandátů. Kandidátem na starostu je současný starosta Prahy 10 Martin Valovič z ODS.
3: Je ale jasné, že stojíme na počátku vyjednávacího procesu, který bude završen, doufám, že podpisem koaliční smlouvy. Už nyní ale mohu s lidným svědomím prohlásit, že programové průniky jsou za nás velmi široké a věřím, že při dostatku vzájemného respektu jsme schopni vytvořit koalici, která za sebou po 4 letech nechá velký kus práce.
1: Dosud vládla v Praze 10 obdobná koalice. Jen na místo Prahy 10 sobě ve vedení fungovala TOP 09, se kterou měla ODS v minulých volbách společnou kandidátku. Od dneška začíná Praha 4 měnit systém zón placeného stání. Nově budou návštěvníci v některých oblastech platit za parkování i v noci. Dosud bylo po 8 hodině večer zdarma. Část smíšených fialových zón se postupně změní na modré, určené pro rezidenty. A změní se i jejich provozní doba. Nově bude od nedělních 5 hodin odpoledne do pátečních 17 hodin. Jako první začne výměna dopravního značení v části Podolí a Nuslí. Další oblasti budou následovat. Výměna potrvá do jara příštího roku. Rapper Enrico Pešta, dříve vystupující jako Hard Rico, půjde do vězení na 5 let. Olomoucký vrchní soud mu trest za loupež a vydírání zvýšil o 1 rok z původních 4 let. Potvrdil mu také peněžitý trest 2 miliony korun. O rok z 5 na 6 let soud zvýšil trest i jeho komplicovi Miroslavu Cihimu. Třetímu z mužů Karlu Mecovi potvrdil soud 5letý trest. Rapperova tehdejší přítelkyně Laura Červeňáková nakonec dostala podmínku. Zvýšení trestů požadoval žalobce. Obhájce rapera žádali podmíněný trest a zpřísnění peněžitého trestu ze 2 na 5 milionů korun. Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v ruské a ryazanské oblasti, tvrdí to tamní gubernátor Pavel Malkov. Oznámení přichází poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru pro list Financial Times řekl, že Ukrajina obnoví útoky na ruské rafinerie jako odpověď na ruské útoky.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský listu Financial Times dále řekl, že Ukrajina na 3 dny zastavila útoky na ruské rafinérie a respektovala tzv. Energetické příměří vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Moskva ale v útocích na ukrajinskou energetiku pokračovala, zdůraznil Zelenský. Rusko v noci na dnešek na Ukrajinu vystřelilo 2 rakety a vyslalo 580 dronů různých typů. Většinu z nich protivzdušná obrana zlikvidovala, ale v Kirovogradské oblasti útok trval 10 hodin. Zahynuli při něm 3 lidé a 7 bylo zraněno, informovala záchranná služba DSNS. Z Ukrajiny Martin Nurazín, Český rozhlas.
1: Čeští hokejisté na kolečkových bruslích postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Národní tým na šampionátu v Paraguaji udržel 100% bilanci. Češi v 8. finále přehráli Puerto Rico 11-0 a vyhráli i 5. zápas na turnaji. Ve čtvrtfinále čeká obhájce stříbra Namíbie. Zápas začne krátce po půlnoci českého času. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, ráno se ojediněle budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. K večeru bude oblačnost zase přibývat. Noční a ranní teploty 5 až 3, nejvyšší denní 17 až 19 stupňů. A k tomu slabý proměnlivý vítr nebo klidno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jsme s vámi také na silnicích, abychom zjistili, jak to tam je. Jarda Kolertový.
5: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna zase jdem na Pražský okruh. Nadále houstne provoz, brzdí se teď už na 13. kilometru, do omezení na 23. kilometr pojedete půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště u sjezdu na Barrandov na 15. a 5. kilometru řeší srážku dvou nákladních aut. Blokovaný je pravý pruh. Stále tak čekejte regulaci provozu v tunelech. Kbelská směrem na D8 je nadále plná kvůli omezení před Cínoveckou. Popojíždí se z Hloubětína na Novopatské, kvůli tomu stojí fronta kamionů v celé délce. Plné jsou příjezdy na Ohradu kvůli omezení. Stojí se v Hartigově v obou směrech i v ulici Jana Želivského. V Průmyslové do Hostivaře u čerpací stanice MOL stojí dvě auta po nehodě, je tam fronta na necelých 10 minut. V Poděbradské do centra se stojí v koloně před Harfou také 10 minut a regulují provoz na městském okruhu směrem na Barrandovský most. Stojí se tak v Nové Povltavské před Blankou. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Příjemné odpoledne, dobrý den, po 14. hodině je s vámi Rádio Praha. No a s námi také Lady Gaga. Hold My Hand, připomeneme film, který je o Top Gunovi. Dál budou s námi i Miraj, Chci tančit. A teď jsou tady Shakira a Barnaby.

0: Gaga a druhé vydání Top Guna se stále skvěle vypadajícím Tomem Cruisem v hlavní roli. Teď je 14 hodin 17 minut, s vámi Rádio Praha. No a dotaz zní, už jste hlasovali pro pondělní vinyl? Pokud ne, udělejte to na našich facebookových stránkách. Kdo je ve hře? Black Eyed Peas a jejich album z roku 2009 The End. A na něm takové hity jako Bom Bom Pow, I Got a Feeling, Imabi nebo Rock Dead Body. No a proti Black Eyed Peas stojí Kanaďan The Weeknd s albem After Hours z roku 2020. A to je nabité hity také. Blinding Lights, dál můžu říct In Your Eyes, Save Your Tears a další, které na tom albu najdete. No ale pokud se podívám na Facebook, tak zatím poměrně drtivě vedou Black Eyed Peas. Jak to bude ale v pondělí, to se uvidí, záleží na každém vašem hlasu. Určitě hlasujte. Na D1 se z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh nadále housne provoz, brzdí se na 13. kilometru, do omezení na 23. kilometr pojedete půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště u sjezdu na Barrandov na 15.5. kilometru řeší je srážku dvou nákladních aut, blokovaný je pravý pruh. Stále tak čekejte regulaci provozu v tunelech, popojíždí se od Vesce ze 3. kilometru. Zdržení je kolem půl hodiny. Kbelská směrem na D8 je plná kvůli dopravnímu omezení před Cínoveckou, fronty jsou z Hloubětína i Novopatské od D10. Plné jsou příjezdy na Ohradu kvůli omezení, stojí se v Hartigově v obou směrech i na ulici Jana Želivského. V Průmyslové směrem do Hostivaře u čerpací stanice MOL stojí dvě auta po nehodě, je tam fronta na necelých 10 minut. V Poděbradské do centra se stojí v koloně před Harfou také 10 minut, regulují provoz na městském okruhu směrem na Barrandovský most. Stojí se v Nové Poltavské před Blankou, je to kvůli koloně v Dobříž před Zlíchovským tunelem. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity.

0: Blaze of Glory, John Bon Jovi s námi na rádiu Praha. Máme tu zprávy ve 14.30 s Václavem Millerem.
1: Zástupci vítězného hnutí STAN a Spolu pro Prahu pokračují v jednání o společné koalici v hlavním městě. Shodli se v otázkách dopravy, školství a bydlení, naopak ještě nenašli shodu v tom, kdo získá oblast financí. Starostové budou o spolupráci jednat ještě s Prahou sobě a Piráty. České radiokomunikace dnes nechali odstřelit dva stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Oba stožáry se zřítili současně na pole směrem ke Kolínu. Měřili 355 metrů a byly tak téměř 50 let nejvyššími stavbami v Česku. Vysílače dřív využíval Český rozhlas. Vysílání z něj ukončil v roce 2021. V věku 83 let zemřel novinář a spisovatel Rudolf Křesťan. Podle rodiny podlehl krátké nemoci. Vynikal svými fejetony, kterých napsal téměř 3000. Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem. Své texty načetl také v pořadu Psáno kurzívou. Patřil i k průvodcům autorských pořadů Dobré jitro. Za knihu Proč nemám pistoli získal cenu Miloslava Švandrlíka za nejlepší humoristickou knihu. Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO naprosto nepřijatelné. Předsedovi české vlády hlavně vadí, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla by nově směřovala právě do rozpočtu 27. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, ráno ojedinělé mlhy, teploty 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my se podíváme také na aktuální dopravu, jak to jezdí Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna, za sjezdem na Pražský okruh nadále houstne provoz, brzdí se už na 11. kilometru, do omezení na 23. pojedete přes půl hodiny. Kbelská ulice je teď plná už v obou směrech, ve směru na D8 je to kvůli omezení před Cínoveckou, ve směru do Hloubětína se při sjezdu na Novopatskou stala nehoda. Blokovaný odbočovací pruh, srazil se kamion a osobní auto, zpoždění 15 až 20 minut. V Průmyslové směrem do Hostivaře u čerpací stanice MOL stojí stále dvě auta po nehodě, je tam fronta na necelých 10 minut. Plné jsou příjezdy na Ohradu kvůli omezení, stojí se v Hartigově v obou směrech i v ulici Jana Želivského a kolony se teď prodlužují. A ve Vilzonově do centra citelně zesílil provoz, jde se pomalu téměř v celé délce, k muzeu je to na skoro 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne, dobrý den, 14.34, za chviličku Panic at Disco a další skvělé kapely a skvělí muzikanti, kteří nás přijdou bavit na Rádiu Praha. No a přijde i Petr Jungmann, se kterým se podíváme na historii dnešního dne.

0: Čtvrtek 15. října. Svátek dneska slaví Terezky. A tereziánské babí léto nevypadá špatně. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes je světový den mytí rukou. Pořádně. Historie novodobého baletu se začala psát před 445 lety v městském Bourbonském paláci v pařížském Louvru. Královnin komický balet tehdy v roce 1581 poprvé zatančil královi Jindřichovi III. A jeho manželce královně Luize Lotrinské. Na začátku roku 1901 se členům orchestru Národního divadla nelíbilo vedení Karla Kovařovice. Vstoupili do stávky a dostali výpověď. A tak propuštění jako Česká filharmonie začali bojovat o bytí a nebytí. 15. října před 125 lety odehráli v Praze na Žofíně první reprezentační koncert. Do konce roku jich odehráli ještě 48. Vyplatilo se. Česká filharmonie je jedním z nejuznávanějších orchestrů. Velitel německé Luftwaffe, maršál Hermann Göring, spáchal sebevraždu před 80 lety v roce 1946. Večer ve 10:45 spolknul kapsly kyanidu. Tím se vyhnul popravám odsouzených nacistických zločinců v norimberském procesu, které se konaly hned na druhý den. Vídeňský rodák, americký chemik Carl Gerasi provedl před 75 lety v roce 1951 syntézu hormonu progesteronu a vyrobil hormon noretisteron. Ten se později stal základem prvních antikoncepčních pilulek. Stanice Československého rozhlasu v Olomouci začala samostatně vysílat před 70 lety v roce 1956. O 4 roky později kvůli redukci krajů se stala pobočkou Ostravského rozhlasu, ale v roce 1994 se rozhlas do hanácké metropole vrátil. Vozy značky Zastava se začaly v jihosrbském Kragujevaci vyrábět před 55 lety v roce 1971. Pícha jugoslávského automobilového průmyslu postavená podle Fiatu 128, Zastava 101, přezdívaná Stojadin, hojná dříve i na našich silnicích se vyráběla 37 let. A třeba v Chorvatsku jich stále jezdí Habaděj. Před 100 lety se v New Yorku narodil spisovatel Salvatore Lombino. Že vám to nic neříká, bodejť. Svá nejslavnější díla napsal pod pseudonymem Ivan Hunter nebo Ed McBain. Já přeju hezký den.
1: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh je silný provoz, brzdí se na 11. kilometru do omezení na 23. pojedete přes půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště u sjezdu na Barrandov na 15,5 kilometru řeší je srážku dvou nákladních aut, blokovaný je pravý pruh. Stále čekejte regulaci provozu v tunelech. K Belska je plná teď už v obou směrech. Ve směru na D8 je to kvůli omezení před Cínoveckou. Ve směru do Hloubětína se při sjezdu na Novopatskou srazil kamion a osobní auto, blokovaný je odbočovací pruh, zpoždění 15 až 20 minut. V Průmyslové směrem do Hostivaře u čerpací stanice MOL stojí dvě auta po nehodě, je tam fronta na necelých 10 minut. Plné jsou příjezdy na Ohradu kvůli omezení, stojí se v Hartigově v obou směrech i na ulici Jana Želivského. A ve Vilzonově do centra citelně zesílil provoz, jede se pomalu téměř v celé délce, k muzeu je to na 20 minut. Na jižní spojce směrem na Barrandovský most se popojíždí od sjezdu na Kreč. Tak trpělivost a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Scrollujete? Jen si

0: Texas Summer Sun, tak to už nás bohužel nečeká, ale co nás teď čeká určitě, to jsou zprávy v 15 hodin na rádiu Praha s Václavem Millerem.
1: Hezké odpoledne.

0: Hnutí Strana spolu pro Prahu dal ladí sestavení pražské koalice. Ani po dnešku není jasné, jestli bude dvou nebo tří člena. Cenový strop nafty zítra vzroste o 14 haléřů na litr, benzín naopak zlevní. Odešel král fajetonu, ve 83 letech zemřel Rudolf Křesťan, publicista a moderátor Českého rozhlasu. Zítra bude v Praze polojasno až jasno, ráno ojedinělé mlhy, teploty 17 až 19 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zástupci vítězného hnutí Stan a Spolu pro Prahu pokračují v jednání o společné koalici v hlavním městě. Shodli se v otázkách dopravy, školství a bydlení. Naopak ještě nenašli shodu v tom, kdo získá oblast financí. Starostové budou o spolupráci jednat ještě s Prahou sobě a Piráty. Preferují koalici tří uskupení. Naopak Spolu chce koalici bez třetího subjektu, říká jeho lídr Tomáš Portlík z ODS.
2: My k tomu nevidíme důvod, my jsme se vyjádřili jasně, řekli jsme, že ta preferovaná varianta je pro nás v rámci prostě spolupráce Spolu a Stan, to znamená 34 hlasů, že jsme připraveni na to, že bude v koalici třetí partner a v tuto chvíli je to otázkou Stanu.
0: Maximální povolená cena nafty zítra zroste na 48 korun a 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra budou moct prodávat nejvýš za 46 korun a 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů míň. Vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října. Opatření má platit do konce měsíce. Ve věku 83 let zemřel publicista a spisovatel Rudolf Křesťan. Napsal více než 3000 fejetonů, které založil na nadsázce Recesi a slovních hříčkách. První fejeton otiskl už ve svých 16 letech.
3: Nejsem králem fejetonu, protože králem fejetonu je čtenář.
4: Zdůrazňoval Rudolf Křesťan ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2013. Na kontě měl přes 20 knih a nikdy prý netrpěl noční můrou, že nenajde téma nového fejetonu.
3: Já jsem měl to štěstí, že jsem nikdy nebyl fejetonistou deníku, který musí ten text odevzdat na poslední chvíli.
4: Spolupráce pojila Rudolfa Křesťana i s Českým rozhlasem, kde působil jako moderátor nedělního Dobrého rána s Dvojkou. Pravidelně se s ním potkával i Aleš Cibulka.
5: Každý pátek mezi 8 a 9 měl svoji hodinku fejetonů a pro mě to byla ohromná škola.
4: Za sbírku fejetonů nazvanou Proč nemám pistoli získal Rudolf Křesťan v roce 2015 cenu Miloslava Švandrlíka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Střelec Jiří Přívratský získal na světovém poháru v Káhiře další medaili. V olympijské disciplině třípolohové malorážce skončil třetí a navázal na pondělní vítězství ve střelbě ze vzduchové pušky. V souboji o bronz Přívratský porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala, kterého odsunul na čtvrté místo o 0,2 bodu. Vyhrál Francouz Chris. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, ráno se ojediněle budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. K večeru bude oblačnost přibývat. Noční a ranní teploty 5 až 3, nejvyšší denní 17 až 19 stupňů, slabý proměnlivý vítr nebo klidno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Jarda Koller nás teď provede aktuální dopravou po 15. hodině.
7: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh. Čekejte kolonu mezi 12. a 23. kilometrem. Kvůli dopravnímu omezení je to celé na 40 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Zpomaluje se u Vestce na 3. kilometru, zpoždění za Ořech 20 minut. U Slivence po nehodě už nic nepřekáží a fronta je už pouze provozem. Kbelská ulice je stále plná v obou směrech. Ve směru na D8 je to kvůli omezení před Cínoveckou. Ve směru do Hloubětína se při sjezdu na Novopatskou srazil kamion a osobní auto. Blokovaný je odbočovací pruh, zpoždění 15 až 20 minut. V průmyslové do Hostivaře u čerpací stanice MOL stojí dvě auta po nehodě, tam fronta na necelých 10 minut. Kvůli omezení ve Kbelské je silný provoz i v Kolbenově před Frejovou a také v Poděbradské před Harfou, vždy směrem do centra. Plné jsou příjezdy na Ohradu kvůli omezení, stojí se v Hartigově v obou směrech i v ulici Jana Želivského a na jižní spojce směrem na Barandovský most se popojíždí od sjezdu na Krč, teď už nesouvisle až k Mrázovce. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Krásné odpoledne s rádiem Praha na frekvenci 107.1 FM a také v DAB+. Je po 15. hodině, no a blízko pro někoho už je také konec pracovní směny. No a poetika, ta se stejným názvem, přinese tenhle hit.
8: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud je cít.
6: Budou i Imagine Dragons.

0: Radioactive Imagine Dragons, s vámi Radio Praha, 15 hodin a 12 minut. Píseň, která byla vydaná 29. října roku 2012 a je jedním z nejvýraznějších hitů téhle kapely. Umístila se nejlépe na třetím místě v americké hitparádě Billboard Hot 100 a dokonce se držela předlouho v téhleté hitparádě. V Billboard Hot 100 se držela celkem 87 týdnů, což byl sedmiletý rekord. No a tahle skladba získala dvě nominace na cenu Grammy, a to za nahrávku roku a také nejlepší rockový výkon. No a to druhé získala. Pokud byste chtěli Imagine Dragons vidět naživo a tuhle tu píseň si naživo poslechnout, tak jsem dohledal jediný koncert, který bude v letošním roce, a bude to 5. prosince v Abu Dhabi. Pak ještě únor příštího roku, ale to jsou Spojené státy americké. No a teď pojďme za aktuální dopravou. Jarda Koller je tu s ní.
1: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh čekejte kolonu mezi 20. a 23. kilometrem kvůli omezení. Je to celé na 40 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, zpomaluje se Úvest, se zpoždění za Ořech 20 minut. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy po D4 houstne provoz, pomalu se jede kolem Cukráku kvůli omezení u Jíloviště, teď je to na necelých 15 minut. Kbelská ulice je stále plná v obou směrech, ve směru na D8 kvůli omezení před Cínoveckou, ve směru do Hloubětína se při sjezdu na Novou Packou srazil kamion a osobní auto, blokovaný je odbočovací pruh, zpoždění 15 až 20 minut. Kvůli omezení ve Kbelské je silný provoz v Kolbenově, před Frejevou, také v Poděbradské, před Harfou, vždy směrem do centra. Plné zůstávají příjezdy na Ohradu kvůli omezení, stojí se v Hartigově, v obou směrech i v ulici Jana Želivského. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se popoždí od sjezdu na Krč, teď nesouvisle až k Mrázovce, a na jižní spojce se zesílil provoz taky směrem na Černý most, pomalu se jede od Spořilova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Dvě alba narvaná slavnými hity v hlasování. Black Eyed Peas

0: Tedy Swims, s vámi Rádio Praha, 15.30, zprávy a Václav Miller.
1: Od dneška začíná Praha 4 měnit systém zón placeného stání. Nově budou návštěvníci v některých oblastech platit za parkování i v noci. Dosud bylo po 8 hodině večer zdarma. Část smíšených fialových zón se postupně změní na modré, určené pro rezidenty. A změní se i jejich provozní doba. Nově budou od nedělních 5 hodin odpoledne do pátečních 17. V Česku za 3/4 letošního roku zbankrotovalo 618 společností. Za stejné období je to nejvíc od roku 2016. Vyplývá to z analýzy společnosti Krev. Za prvních 9 měsíců letošního roku soudy přijaly 986 návrhů na bankrot firem. To je oproti loňsku skoro o pětinu víc. Ukrajina v noci na dnešek při útoku na ruské vojenské letiště ve Voroněžské oblasti zasáhla 6 bombardérů. Na síti Telegram to tvrdí ukrajinské námořnictvo, podle kterého bylo taky údajně poničeno technické vybavení potřebné k zajištění letového provozu. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Poškozené bojové letouny Sukhoi Su-34M jsou schopné unést současně několik leteckých bomb. Americká společnost Colossal Biosciences se snaží oživit vyhynulý druh ptáka Dronteho mauricijského, známého taky jako blbou nejapný. Nelétavý pták s dlouhým zobákem vyhynul v 17. století. Firma pomocí umělé inteligence rekonstruuje jeho genom z dochovaných částí DNA. Na základě informací získaných při studiu genomu by pak upravila DNA holuba nikobarského. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, ráno ojedinělé mlhy, teploty 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pojďme se teď podívat na silnice, průvodcem je nám Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna, zase zde na Pražský okruh čekejte kolonu mezi 12. a 23. kilometrem kvůli dopravnímu omezení, je to celé na 40 minut. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy houstne provoz, pomalu se jede kolem Cukráku kvůli omezení u jíloviště, zpoždění stouplo na 20 minut. Gbelská ulice je plná v obou směrech, ve směru na D8 je to kvůli omezení před Cínoveckou, ve směru do Hloubětína při sjezdu na Novopatskou řeší stále nehodu, blokovaný je odbočovací pruh, zpoždění 15 až 20 minut. Kvůli omezení ve Gbelské silný provozy v Kolbenově před Frejovou a v Poděbradské před Harfou, vždy do centra na minimálně 15 minut. Plné jsou příjezdy na Ohradu kvůli omezení, stojí se v Hartigově v obou směrech. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se popojíždí od sjezdu na Krč, nesouvisle až k Mrázovce. Na jižní spojce směrem na Černý most je také silný provoz, k Průmyslové je to od Spořilova na téměř 20 minut. Výrazně regulují provoz v tunelech na městském okruhu, stojí tak celá Povltavská a nebo také Holešovičky do centra. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla. Naši Furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne po 15:30. Hnutí STAN a Spolu pro Prahu budou dál jednat o společné koalici. Dnes probrali například programové priority. V čem našli shodu a v čem ne, si řekneme už za 10 minut. Teď je tady Nelly Furtado.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to

0: Dead or Alive s námi na rádiu Praha je 15.44. Koaliční vyjednávání v Praze pokračují i pátý den po volbách. Dnes se na magistrátu sešli zástupci vítězného hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Řešili programové priority. Jak pokračuje sestavování koalice v hlavním městě, ví kolega Petr Kastner, který je teď se mnou ve studiu. Vítej, Petře.
1: Ahoj, hezký den.
0: Tak a na čem se zástupci Starostů a Spolu shodli?
1: Jak řekl lídr hnutí STAN Petr Hlaváček, úplnou shodu mají s koalicí Spolu v dopravě, školství a bydlení. Příští týden budou tyto oblasti podrobněji řešit programové týmy. Na dnešním jednání se naopak neshodli, kdo bude mít na starost oblast financí. V minulých dnech o tuto gesci projevili zájem zástupci jak Spolu, tak Starostů. Obě uskupení opakovaně říkají, že počítají ale se vzájemnou spoluprací.
0: Starostové opakovaně mluví o tom, že preferují koalici ještě se třetím partnerem. Budou s Piráty nebo Prahou sobě po dnešku ještě jednat?
1: Ano, Petr Hlaváček ze STAN řekl, že s Prahou sobě a Piráty by se mohli sejít v pondělí odpoledne. Lídr koalice Spolu pro Prahu Tomáš Portlík z ODS naopak zopakoval, že preferují koalici ve složení Spolu a STAN. Ta by měla 34 hlasů, což je v 65 členem zastupitelstvu těsná většina. Zároveň Portlík řekl, že jsou připraveni i na koalici se třetím partnerem.
0: V Praze nejednají o koalici jen politici zvolení do zastupitelstva hlavního města, ale taky ti v městských částech, kde se například už dohodli na koalici.
1: Třeba v Praze 10 se na koalici dohodla vítězná ODS, Sdružení starostů, Vlasti a lidovců a Praha 10 sobě se zelenými. Starostou má zůstat Martin Valovič z ODS. Dosud vládla v městské části skoro stejná koalice, jen místo Prahy 10 sobě ve vedení radnice byla TOP 09. Uskupení Jsme Praha 10 chce podat ke správnímu soudu stížnost na výsledek sčítání hlasů v některých okrscích v městské části. Podle lídra hnutí Jsme Praha 10 Petra Beneše se kvůli špatně spočteným výsledkům dostali do zastupitelstva dva kandidáti z uskupení Naše Praha 10, kteří tam být nemají.
0: Novinky o povolebním vyjednávání v hlavním městě jsme probrali s redaktorem Petrem Kastnerem. Děkujeme za ně a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: A jdeme také za aktuální dopravou. Co se děje na silnicích, teď shrne Jarda Koller.
2: Hezké odpoledne na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. kilometru. Tradičně silný provoz na okruh za Ořech pro osobní auto na půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna za Pražským okruhem budete popojíždět mezi 11. a 23. kilometrem 40 minut kvůli omezení na Šmejkalce. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy houstne provoz, pomalu pojedete od sjezdu na Zbraslav k Jíloviště, je to už na téměř půl hodiny. Ve Kbelské ve směru do Hloubětína při sjezdu na Novopatskou stále řeší nehodu a dlouhá kolona se táhne už z dálnice D8 od sjezdu na Zdiby. Kbelská je spaná celá i směrem na D8 kvůli omezení před Cínoveckou. Plné jsou příjezdy na ohradu ze všech stran, je to na desítky minut, oblasti se ideálně vyhněte. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se popojíždí od sjezdu na Krč, teď nesouvisle až k Mrázovce. Ucpané jsou také všechny příjezdy do Úhřiněvsi, i tam je to na desítky minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Stejně tě ztrácím, vzpomínka na Petra Muka na Rádiu Praha, teď, kdy je 16 hodin. A to je přesně čas, kdy má Václav Miller pro vás připravené zprávy. Vítej, Vašku.
1: Díky, Oldo, a hezké odpoledne. Kvůli projednávání utajovaných informací v případu Číňana obžalovaného ze špionáže nevpustil soudce do síně jeho důvěrnice. Novému centrálnímu stavebnímu úřadu můžou chybět tisíce úředníků a rakouský soud propustil z vazby Slováka obviněného v kauze otravy výživ HIP. Zítra bude polojasno až jasno, ráno ojedinělé mlhy. Teploty 17 až 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Soudce nedovolil dvěma důvěrnicím být u jednání s občanem Číny obžalovaným z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Jedna z žen je překladatelkou, druhá by měla být z čínské ambasády. Soudce měl zabývat utajovanými informacemi. Na přítomnosti žen měl ale podle obhájce Michala Sýkory obžalovaný Yang Ming právo. Zákon ale soudu umožňuje důvěrníky odmítnout, pokud jde o utajované informace. Podle Sýkory se obžalovaný pokusí zajistit nové důvěrníky.
3: O dalším postupu se ještě musím poradit s klientem, protože si nejsem jistý, jestli je to stihnutelné do zítřejšího rána, což jsem také soudci sdělil, ale on trvá na tom, že máme takto omezený čas a musíme ho využít.
1: Yang měl v Česku podle obžaloby získávat informace pro čínskou tajnou službu. O případu by soud mohl rozhodnout zítra. Nová centralizovaná soustava stavebních úřadů, která má začít naplno fungovat od ledna 2028, se bude zřejmě přinejmenším na začátku potýkat s nedostatkem vyškolených úředníků. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni úředníci je budou ochotni spustit, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
4: Objeli jsme přes 550 stavebních úřadů. Na žádném se nám nestalo, že by nám řekli, že nikdo nepřejde. Nicméně přesná data zatím kvantifikována nemáme, ale vnímáme, že zhruba jedna polovina by přejít měla.
1: Aby nová soustava stavebních úřadů fungovala, bude podle Mrázové potřebovat minimálně 4000 vyškolených lidí. Bez problémů jich ale podle odhadů ministerstva přejde jen zhruba třetina. Rezort se proto podle ní snaží současné úředníky stavebních úřadů přesvědčit k přesunu a také připravuje na příští rok náborovou kampaň. Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji dnes podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem normy je podle předkladatelů více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci ministr pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
5: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
1: Novelu teď projednají poslanci ústavně právního výboru. Rakouský soud propustil z vazby Slováka, který čelí obviněním z otravy sklenic s dětskou výživou HIP. Informuje o tom agentura APA. 39-letého bývalého zaměstnance společnosti HIP zadrželi rakouské úřady na začátku května. Je podezřelý, že do skleniček s příkrmy přidal jed na krysy. Poté je rozmístil v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku, aby firmu vydíral. Podezřelý po propuštění z vazby nesmí opustit Rakousko. Vinu ale odmítá. Obránce Ondřej Karafia prodloužil smlouvu Mladé Boleslavi, je už šestým hráčem, se kterým Středočeši za poslední týden uzavřeli nový kontrakt. Podle informací klubu jde o dlouhodobější smlouvu. Karafia patří ke stabilním členům základní sestavy čtvrtého celku Šance ligy. Do Mladé Boleslavi se vrátil v zimě po předčasném konci v Norimberku. A v Praze bude zítra polojasno až jasno, ráno se ojediněle budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. K večeru bude oblačnost přibývat. Noční a ranní teploty 5 až 3, nejvyšší denní 17 až 19 stupňů, slabý proměnlivý vítr nebo klidno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Je tu čas na pohled na silnice a ten pro nás má Jarda Koller.
6: Hezké odpoledne na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. kilometru. Tradičně silný provoz na okruh za Ořech pro osobní auta na půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna za Pražským okruhem budete popojíždět mezi 11. a 23. kilometrem. Teď už více než 40 minut kvůli omezení na Šmejkalce. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy houstne provoz. Pomalu pojedete od sjezdu na Zbraslav. K Jílovišti je to na téměř půl hodiny kvůli omezení. Ve Kbelské směrem do Hloubětína při sjezdu na Novopatskou stále řeší nehodu a dlouhá kolona se táhne už z dálnice D8 od sjezdu na Zdiby. Osobními auty půl hodina navíc. Kbelská je ucpaná celá i směrem na D8 kvůli omezení před Cínoveckou. Plné jsou příjezdy na ohradu ze všech stran, oblasti se ideálně vyhněte. Na jižní spojce směrem na Varandovský most se popojíždí od sjezdu na Krč, teď nesouvisle k Mrázovce, v opačném směru od Spořilova k Průmyslové. Regulují provoz v tunelech v obou směrech, popojíždí se v Dobříšské v obou směrech, Holešovičky do centra plné, ucpané jsou příjezdy do Úhříněvsi ze všech směrů a Vilzonova stojí celá od Hlávkova mostu a i dál až na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne po 16. hodině na Rádiu Praha na 107.1 FM a v DAP+, obzvlášť všem Terezám, které mají dneska svátek, tak všechno nejlepší. No a u nás bude například Anika Iris. Taky legendární Queen Kind of Magic. A nebo Shaboozy Born to Die. A spousta další skvělé muziky, ať se vám daří.
2: Radio Praha a Olda Burda. A Olda Burda.

0: Chvíli nad vodou jsme byli s Anou K. na rádiu Praha v 16 hodin a 16 minut. Mimochodem, Anna K. plánuje koncert Foutu Univerzu v příštím roce, konkrétně 24. dubna, a lístky už jsou v prodeji. Pokud byste ale chtěli na koncert už dnes, tak dnes má koncert také v O2, ale v O2 aréně Marika Gombitová. Je to narozeninový koncert. No a kdybyste chtěli do Fóra Karlín, tak tam je Tereza Kerndlová. No a je tady ještě jedna šance, a ta šance je dnes od 21 hodin u nás na rádiu Praha. Máte možnost být na MTV Unplugged s kapelou z Norska, s kapelou Aha. Tak živý koncert i u nás na rádiu Praha po 21.
1: Praha je nej. V samém centru Prahy se už více než 250 let sleduje počasí. Clementinum patří mezi nejstarší meteorologické stanice na světě s nepřerušeným měřením. Pravidelná pozorování tu začala už v roce 1752. Meteorologové tehdy měřili teplotu, tlak vzduchu i srážky několikrát denně. A zajímavé je, že některé časy měření se používají dodnes. Právě díky Clementinu dnes vědci přesně vědí, jak se v

0: Jsme s vámi také na silnicích, a to konkrétně s Jardou Kolerem.
1: Hezké odpoledne. Na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. kilometru tradičně silný provoz na okruh za Ořech pro osobní auta na půl hodiny. Neobjíždějte to přes Chrášťany, na souběžné silnici zasahují u následku nehody se zraněním a je tam také kolona. Na D1 z Prahy do Brna za Pražským okruhem budete popojíždět mezi 11. a 23. kilometrem 40 minut kvůli omezení na Šmejkalce. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy silný provoz, pomalu se jede od sjezdu na Zbraslav, Kýloviště je to na půl hodiny. Ve Kbelské do Hloubětí na přijezdu na Novopatskou stále řeší nehodu a dlouhá kolona se táhne už z dálnice D8 od sjezdu na Zdiby osobními auty půl hodina navíc. Kbelská je ucpaná i směrem na D8 v celé délce, plné jsou příjezdy na Ohradu ze všech stran. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se popojíždí od sjezdu na Krč k Mrázovce, v opačném směru od Spořilova k Průmyslové. Regulují provoz v tunelech v obou směrech, popojíždí se v Dobříšské také v obou směrech, Holešovičky do centra jsou plné a Vilzonova stojí celá od Hlávkova mostu a i dál až na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Šabouzí s námi na rádiu Praha, je 16.30, zprávy a Václav Miller.
1: Zástupci vítězného hnutí STAN a Spolu pro Prahu pokračují v jednáních o společné koalici v hlavním městě. Shodli se v otázkách dopravy, školství a bydlení. Naopak ještě nenašli shodu v tom, kdo získá oblast financí. Starostové budou o spolupráci jednat ještě s Prahou, sobě a Piráty. České radiokomunikace dnes nechali odstřelit dva stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Oba stožáry se zřítily současně na pole směrem ke Kolínu. Měřili 355 metrů a byly tak téměř 50 let nejvyššími stavbami v Česku. Vysílače dřív využíval Český rozhlas. Vysílání z něj ukončil v roce 2021. Ve věku 83 let zemřel novinář a spisovatel Rudolf Křesťan. Podle rodiny podlehl krátké nemoci. Vynikal svými fejetony, kterých napsal téměř 3000. Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem. Své texty načetl také v pořadu Psáno kurzívou. Patřil i k průvodcům autorských pořadů Dobré jitro. Za knihu Proč nemám pistoli získal cenu Miloslava Švandrlíka za nejlepší humoristickou knihu. Švédský parlament dnes podle očekávání zamítl návrh předsedkyně sociálních demokratů Magdaleny Andersonové na sestavení menšinové vlády. Po zářijových volbách tak stále zůstává nejistota ohledně budoucího kabinetu. Dnešní hlasování bylo prvním ze čtyř. Pokud se na poslanci ani na počtvrté nedohodnou, budou vyhlášeny nové volby. A v Praze bude zítra polojasno až jasno, ráno ojedinělé mlhy, teploty 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jsme s vámi na silnicích, pojďme se podívat, kde vázne doprava v Praze. Řekne nám to v téhle chvíli Jarda Kolera.
3: Hezké odpoledne, řekl bych stručně téměř všude. Nejprve ovšem D1 z Prahy do Brna za sjezdem na pražský okruh z 11. kilometru pojedete pomalu do omezení na mostě Šmejkalka půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou ze 6. kilometru zůstává kolona na pražský okruh za Ořech pro osobní auta také na půl hodiny. Z dálnice nesjíždějte, na souběžné silnici řeší vážnější nehodu v Chrášťanech. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy před sjezdem na Zdivy z 1. kilometru se táhne dlouhá kolona do Gobelské ke sjezdu na Novopatskou. Tam stále řeší nehodu v odbočovacím pruhu. Také je to na půl hodiny. Ve Strakonické na výjezdu po D4 zůstává kolona kolem Cukráku do omezení u Jíloviště na zhruba půl hodinu. Plné jsou příjezdy na ohradu ze všech stran. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se popojíždí od sjezdu na Krč nesouvisle k Mrázovce, v opačném směru od Spořilova k Průmyslové. Regulují provoz v tunelech v obou směrech, popojíždí se v Dobříšské, Holešovičky jsou do centra také plné. A Vilzonova stojí celá v obou směrech, delší je fronta směrem na Pankrác, krokem se jede z Hlávkova mostu až na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hostem pořadu K věci bude dopravní expert a ředitel autoškoly Pavel Greiner. Štěpánka Duchková se ho zeptá, jaké novinky se chystají v českém silničním provozu, jaké změny čekají řidiče v online registracích vozidel a také kde je v Praze matoucí dopravní značení.
5: K věci Štěpánky Duchové. V pátek 18.45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Příjemné odpoledne čtvrteční z Rádiem Praha v 16.33. Za chviličku Martin Garrix, Robert Miles, Thomas Robin a také Jirka Štefl, který přinese pražské tipy.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha. Teď je tady čas na Jirku Štefla a jeho pražské typy.
1: Story of Lights ve Žlutých lázních. Po setmění se před vámi rozzáří středověká Praha a motivy Karlova mostu, gotických věží, královské koruny i korunovačních klenotů. Uvidíte ručně vyráběné světelné sochy, tisíce let světel a interaktivní prvky, které přiblíží historii dětem i dospělým. Od listopadu pak můžete návštěvu spojit taky se světelnou plavbou po Vltavě. Park bude otevřený až do konce ledna. A v kulturním domě Mlejn v pražských Storulkách odstartoval festival Divadelní mlýn. Ten až do nedělního večera nabízí přehlídku amatérského divadla, od komedií přes dramata až po autorské inscenace. Na programu jsou taky workshopy a setkání s odbornou porotou, která souborům poskytuje zpětnou vazbu. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, stačí, když nás začnete sledovat na Instagramu. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: S Jardou Kolerem jsme na silnicích a není toho rozhodně málo.
2: Dobré odpoledne na D1 z Prahy směrem do Brna. Zase jezdím na pražský okruh z 11. kilometru. Pojedete pomalu do omezení na mostě Šmejkalka, je to na půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou ze 6. kilometru zůstává kolona na pražský okruh za Ořech. Pro osobní auta na půl hodiny z dálnice nesjíždějte. Na souběžné silnici řeší nehodu, vážnější nehodu na průjezdu Chrášťany. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy před sjezdem na Zdiby z 1. kilometru se táhne dlouhá kolona do Kbelské ke sjezdu na Novopatskou. Tam po nehodě už nic nepřekáží a fronta se teď rozjíždí. Ve Strakonické na výjezdu po D4 zůstává kolona od Cukráku do omezení u Jíloviště na zhruba půl hodinu. Plné jsou příjezdy na Ohradu ze všech stran. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se popoždí od sjezdu na Krčne souvisle k Mrázovce, v opačném směru od Spořilova k Průmyslové. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech. Plné jsou Holešovičky, Libeň. Vlzonova stojí celá v obou směrech. Delší fronta na Pankrác, krokem se jede z Hlávkova mostu na IP Pavlova a na Kunratické spojce čekejte kolony v obou směrech mezi Vídeň a ulicí na Jelenách. Provoz zpomalila nehoda u odbočky na Hrnčíře. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
4: Norské hvězdy 80. let.

0: Praze 10 vzniká nová koalice tří uskupení. Starostou by měl být i nadále Martin Valovic z ODS. 12. městská část chce posílit opatření proti závislostem. V příštích letech dá na preventivní programy z více než za 20 milionů korun. Režisér Václav Marhol ve Varšavě představí svůj nový film Doznání. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, ráno ojedinělé mlhy, teploty 17 až 19 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze 10 se na spolupráci dohodla tři politická uskupení. Společně pro Prahu 10, koalice Starostové, Vlasta a Lidovci a Praha 10 sobě se Zelenými. Strany už podepsaly memorandum. V 45 členem zastupitelstvu mají dohromady 24 mandátů. Kandidátem na starostu je současný starosta Prahy 10 Martin Valovič z ODS.
2: Je ale jasné, že stojíme na počátku vyjednávacího procesu, který bude završen, doufám, že podpisem koaliční smlouvy. Už nyní ale mohu s lidným svědomím prohlásit, že programové průniky jsou za nás velmi široké a věřím, že při dostatku vzájemného respektu jsme schopni vytvořit koalici, která za sebou po 4 letech nechá velký kus práce.
0: Dosud vláda v Praze 10 obdobná koalice jen na místo Prahy 10 sobě ve vedení figurovala TOP 09, se kterou měla ODS v minulých volbách společnou kandidátku. Nový protidrogový plán na příští 4 roky schválila Praha 12. V posledních letech se podle radnice zvýšil počet lidí závislých na alkoholu, kratomu, THC a podobných výrobcích. Radnice proto chce posílit terénní sociální práci i preventivní opatření. Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové radnice každý rok na program vyčlení více než 5 milionů korun.
3: Primární prevenci podporujeme dlouhodobě, ale v souvislosti s novými trendy návykových látek vnímáme potřebu zacílit prevenci i na tyto nové produkty, které jsou snadno dostupné dětem nejen druhého, ale i prvního stupně základních škol.
0: Tresty za poškozování životního prostředí se možná zpřísní až na 10 let vězení. Počítá s tím vládní novela trestního zákoníku, kterou dnes v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. V Česku se podle ministerstva spravedlnosti většina protiprávních činů proti životnímu prostředí řeší jako přestupky. Nízká je i efektivita postihování. Novela zavádí nový trestný čin těžké poškození životního prostředí, říká poslankyně hnutí ANO Jana Demjanová.
4: Nově bude možné postihovat jednání, kterým dojde k trvalému nebo dlouhodobému závažnému poškození půdy, vody, ovzduší, ekosystému nebo zvláště chráněných přírodních stanovišť.
0: V základní sazbě má za nový trestní čin hrozit 2 až 8 let vězení. Novelu trestního zákoníku teď projedná ústavně právní výbor sněmovny. Na Varšavském mezinárodním filmovém festivalu má dnes premiéru film režiséra Václava Marhoula Doznání. Je v pořadí už 4. Marhoulovým celovečerním filmem. V roce 2019 režisér získal mezinárodní uznání za film Nabarvené ptáče, který se dostal do užší nominace na cenu Oscar za nejlepší cizojazyčný film.
5: Have you ever seen a child starve to death, professor?
6: No,
5: I have.
7: Děj filmu Doznání se odehrává v jedné z moskevských věznic v roce 1938, tedy v době stalinského režimu. Doznání řeší to, zda si má člověk uchovat lidské hodnoty, jako je důstojnost, sebeúcta a morálka, i za cenu vlastního života i životů blízkých. Václav Marhoul film natočil na 35mm negativ a do hlavních rolí obsadil například Nicka Noltyho, Jennifer Jason Leighovou nebo Breda Dourifa. Do českých kin dorazí Marhoulovo Doznání příští rok. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Střelec Jiří Přívratský získal na světovém poháru v Káhiře další medaili. V olympijské disciplíně třípolohové malorážce skončil třetí a navázal na pondělní vítězství ve střelbě ze vzduchové pušky. V souboji o bronz Přívratský porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala, kterého odsunul na 4. místo o 0,2 bodu. Vyhrál Francouz Chris. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, ráno se ojediněle budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. K večeru bude oblačnosti přibývat. Noční a ranní teploty 5 až 3, nejvyšší denní 17 až 19 stupňů. Slabý proměnlivý vítr nebo klidno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: A jsou tady dopravní informace a Jarda Koller.
6: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh ze 13. kilometru pojedete pomalu do omezení na mostě Šmejkalka, je to na půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou ze 6. kilometru zůstává kolona na Pražský okruh za Ořech pro osobní auta na půl hodiny. Ve Strakonické na výjezdu po D4 zůstává kolona kolem Cukráku do omezení u Jíloviště také na zhruba půl hodinu. V ulici k Barandovu fronta od Aquaparku k okruhu na čtvrt hodiny. Ve Kbelské směrem na D8 postojíte v celé délce zpoždění přes 20 minut. Plné jsou příjezdy na Ohradu ze všech stran. Na jižní spojce směrem na Prahu 9 zpomalíte před sjezdem na Brněnskou, následně se jede v koloně až na Štěrboholskou spojku. Regulují provoz v tunelech, plné jsou Holešovičky, Libeň, stojí se v Povltavské směrem k Blance. Vilzonova stojí celá v obou směrech, delší fronta směrem na Pankrác, krokem se jede z Hlávkova mostu na IP Pavlova a na Dvořákově nábřeží stojí kolony z Těšnovského tunelu i od Rudolfína na křižovatce, tam nefungovaly semafory. Před okamžikem se podařilo jejich funkčnost obnovit, ovšem rozjezd potrvá. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
9: A to je hudební menu po 17. hodině. Alex Warren. Bude tady skupina Mirai. A třeba Bob Marley a Robin Schulz. A já jsem Petr Zajíček, přeji vám hezký den.

0: Tak tento slavný song od newyorské písničkářky Susan Vega jste mohli letos v létě v červenci slyšet v Praze i naživo. Susan Vega, newyorská písničkářka, tady byla v rámci svého turné. Už ani nespočítám, kolikátý její pražský koncert to byl, protože od roku 90, od změny režimu, si opravdu Českou republiku oblíbila a pravidelně se sem vrací na svoje koncerty. Já jsem tam byl v Arše Plus a byl to opravdu skvostný zážitek. Ta dáma prostě nestárne, je skvělá a má kolem sebe skvělé muzikanty. No a když jsme u živých koncertů, tak dneska je čtvrtek a to znamená u nás v programu Rádia Praha jediné, nabídneme vám také živý koncert, protože po 21. hodině tady bude náš pravidelný hudební speciál Praha žije. Tentokrát skupina AHA a MTV Unplugged. A jak to momentálně vypadá na silnicích, tak to nám opět přiblíží Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh ze 13. kilometru pojedete pomalu do omezení na mostě Šmejkalka na 23. Je to stále na půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou ze 6. kilometru zůstává kolona na okruh za Ořech pro osobní auta na půl hodiny. Ve Strakonické na výjezdu po D4 zůstává kolona kolem Cukráku do omezení u Jíloviště na zhruba půl hodinu. V ulici k Barandovu fronta od akvaparku na čtvrt hodiny. Ve Kbelské směrem na D8 postojíte v celé délce. U sjezdu na Letňany je dopravní omezení zpoždění přes 20 minut. Plné jsou příjezdy na Ohradu ze všech stran na desítky minut. Na jižní spojce směrem na Prahu 9 je tradičně silný provoz od Spořilova na Štěrboholskou spojku na zhruba 20 minut. Regulují provoz v tunelech v obou směrech. Plné jsou Holešovičky, Libeň, stojí se v Povltavské směrem k Blance. Vilzonova popojíždí celá a v obou směrech a na Dvořákově nábřeží stojí kolony z Tišnovského tunelu v opačném směru od Rudolfína. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Tak to byl Bruno Mars na rádiu Praha. Máme 17:30, čas na krátké zprávy s Vaškem Millerem.
1: Od dneška začíná Praha 4 měnit systém zón placeného stání. Nově budou návštěvníci v některých oblastech platit za parkování i v noci. Dosud bylo po 8 hodině večer zdarma. Část smíšených fialových zón se postupně změní na modré, určené pro rezidenty. A změní se i jejich provozní doba. Nově bude od nedělních 5 hodin odpoledne do pátečních 17. Maximální povolená cena nafty zítra vzroste na 48 korun na 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra budou moct prodávat nejvýš za 46 korun a 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů míň. V Česku za 3/4 letošního roku zbankrotovalo 618 společností. Za stejné období je to nejvíc od roku 2016. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Za prvních 9 měsíců letošního roku soudy přijaly 986 návrhů na bankrot firem. To je oproti loňsku skoro o pětinu víc. Bývalý americký armádní psychiatr Nedal Hassan nakonec nebude popraven v přímém přenosu. Oznámil to americký prezident Trump na své síti True Social. Osobně jí ale můžou sledovat rodiny obětí střelby. Podle amerických médií prý Trump netušil, že Hassan je od vražedného incidentu v roce 2003 ochrnutý od pasu dolů. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, ráno ojedinělé mlhy, teploty 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích, řekne Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne, na D1 z Prahy do Brna trvá silný provoz za sjezdem na Pražský okruh mezi 12. a 23. kilometrem pojedete půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 4. kilometru zůstává kolona na Pražský okruh za Ořech pro osobní auta na půl hodiny. Ve Strakonické na výjezdu po D4 zůstává kolona kolem Cukráku, zpomalíte za sjezdem na Zbraslav. Do omezení u Jíloviště je to na 25 minut. V ulici k Barandovu fronta od Kauflandu k okruhu na zhruba 10 minut. Ve Kbelské směrem na D8 postojíte v celé délce zpoždění přes 20 minut. Nadále výrazně regulují provoz v tunelech, stojí tak celá Liberecká nebo Povltavská směrem k Blance. Na Letné fronty ze všech stran, podobně to vypadá na příjezdech na Ohradu, stojí se ze všech směrů a plná jsou i další místa, včetně Wilsonovy ulice v obou směrech. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Fotbalisté Sparty se pokusí protáhnout sérii výher na 6 zápasů. V evropské lize se utkají s Lillestrømem a jeden ze Spartanů bude mít proti norskému soupeři o motivaci navíc. Vše uslyšíte už za chvíli.

0: Fotbalisty Sparty čeká druhý zápas v hlavní části Evropské ligy. Po vítězství v Jerevanu nad Araratem Arménia nastoupí na Letné proti norskému Lillestrému. Proti svému bývalému klubu by se rád prosadil spartianský útočník Jonathan Braut Brunes, který od prvního utkání za pražský celek čeká na soutěžní gól.
1: Jo, přesně to dělám posledních 10-11 zápasů. Šetřím si ty góly na ně.
2: Odpověděl s úsměvem 26-letý Jonathan Braut Brunes na otázku, jestli si druhou branku ve spartianském dresu schraňuje na tým, za který v minulosti taky nastupoval.
1: Zažil jsem tam pěkné časy, i když jsem tolik nehrál. Byl jsem ještě celkem mladý, byl mi tehdy 19-20 let a dost jsem se tam naučil od zkušenějších hráčů. Jeden z nich, útočník Thomas Olsen, mi napsal, jestli dorazím na jejich trénink, takže tam mám stále dost kontaktů.
2: Od chvíle, kdy Brunes hrál za Lillestrém, už uplynulo 5 let a během nich se norský útočník vypracoval až v nejdražšího hráče, kterého kdy Sparta přivedla. A navzdory střeleckému půstu si nové angažmá v pražském klubu užívá.
1: Před týdnem jsem mluvil s rodinou a se svými blízkými a říkal jsem jim, že přestože mi to tam teď moc nepadá, tak jsem tu opravdu šťastný. Život v Praze jsem si zamiloval a doufám, že tu zůstanu co nejdéle to půjde. Užívám si to tu a doufám, že důvěru, kterou ve mě fanoušci i trenéři vkládají, začnu svými góly brzo splácet.
2: Do norské reprezentace se Jonathan Brunes ještě nepropracoval. V útoku čtvrtfinalisty letošního mistrovství světa má velkou konkurenci svého bratrance a kanoníra Manchesteru City Erlinga Haalanda. A tak si během rekordně dlouhé reprezentační přestávky mohl odpočinout v Norsku u chytání ryb.
1: Ten výlet jsem měl naplánovaný už dlouho. Neodjel jsem proto, že nedávám góly. Praha je velké rušné město. Je fajn si od všeho trochu odpočinout, být na chatě v Norsku a rybařit.
3: Ten gól by mu slušel, protože on v těch zápasech dost toho naběhá opravdu, ať už v presu, anebo pak když máme balon, tak se nám prostě snaží pomáhat, dávat do toho všechno, ale bohužel není odměněn. No, takže doufejme, že to prolomí teďka už co nejdřív a začne mu tam padat.
2: Přál by si obránce Jaroslav Zelený, aby se norskému spoluhráči začalo dařit. Jestli Brunes prolomí střelecké trápení ve Spartě v zápase Evropské ligy proti Lillestrému, se dozvíte z přímého přenosu radiožurnálu Sport. Ten začne s výkopem utkání v 18 hodin a 45 minut. Z Letné Pavel Tilšár, Český rozhlas.
4: Praha žije sportem.
0: A jsou tady ještě pražské dopravní informace a Jarda Koller.
5: Hezké odpoledne. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 4. kilometru popojíždí kolona na pražský okruh za Ohřech pro osobní auta na půl hodiny, ve Strakonické na výjezdu z Prahy. Za sjezdem na Zbraslav pojedete pomalu až do omezení u Jiloviště na 9. kilometr, zpoždění přes 20 minut. V ulici k Barandovu fronta od Kauflandu k okruhu na zhruba 10 minut, ve Kbelské směrem na D8 postojíte v celé délce, zpoždění přes 20 minut. Nadále výrazně regulují provoz v tunelech, stojí tak celá Liberecká nebo Povltavská k Blance, na Letné fronty ze všech stran. Mimo jiné i kvůli zmíněnému fotbalovému utkání. Pokud můžete, oblasti se teď vyhněte, plná jsou i nedaleká nábřeží a kolony se nehýbou. Před ohradou stojí fronty ze všech stran kvůli opravě tramvajové trati, plná jsou i další místa, včetně Wilsonovy ulice v obou směrech. Na jižní spojce se jede krokem od sjezdu na Krč na Barandovský most, v opačném směru od Spořilova na Štěrboholskou spojku. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: 24. a 25. října dorazí Design Market naposledy na výstaviště. Přes 220 lokálních značek, autorská móda, šperky, design i skvělé jídlo. Přijďte s námi oslavit 16 let designu. Vstup zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je tady 18. hodina na rádiu Praha, je čas na další dnešní zpravodajskou relaci, kterou připravil do vysílání Václav Miller. Vašku, hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer. Hnutí Strana Spolu pro Prahu dál ledí sestavení pražské koalice. Ani po dnešku není jasné, jestli bude dvou nebo tříčlenná. Ve věku 83 let zemřel fejetonista Rudolf Křesťan. Jeho texty i hlas znali také posluchači Českého rozhlasu. Unijní lídři se v Bruselu přou o financování společného rozpočtu. A zítra bude v Praze polojasno až jasno ráno o jedinělé mlhy, teploty 17 až 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zástupci vítězného hnutí Stan a Spolu pro Prahu pokračují v jednáních o společné koalici v hlavním městě. Shodli se v otázkách dopravy, školství a bydlení. Naopak ještě nenašli shodu v tom, kdo získá oblast financí. Starostové budou o spolupráci jednat ještě s Prahou sobě a Piráty. Preferují koalici tří uskupení. Naopak Spolu chce koalici bez třetího subjektu, říká jeho lídr Tomáš Portlík z ODS.
3: My k tomu nevidíme důvod, my jsme se vyjádřili jasně, řekli jsme, že ta preferovaná varianta je pro nás v rámci prostě spolupráce Spolu a Stan, to znamená 34 hlasů, že jsme připraveni na to, že bude v koalici třetí partner a v tuto chvíli je to otázkou Stanu.
1: Česko musí zpřísnit tresty za poškození životního prostředí, požaduje to Evropská unie. Poslanci proto dnes v úvodním kole podpořili novelu. Ta obsahuje nový trestný čin těžkého poškození životního prostředí, takzvanou ekocidu, za kterou bude hrozit až 10 let vězení.
4: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
5: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádějí se nové skutkové podstaty.
4: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
6: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
4: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Ve věku 83 let zemřel novinář a spisovatel Rudolf Křesťan. Podle rodiny podlehl krátké nemoci. Vynikal svými fejetony, kterých napsal téměř 3000. Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem. Své texty načetl také v pořadu Psáno kurzívou. Patřil i k průvodcům autorských pořadů Dobré jitro. Knižně debutoval sbírkou humorných básní a proz Kos a kosínus. Později vydal 20 fejetonových sbírek. Mezi nimi Myš v 11. patře, Slepičí krok nebo Labuť nebo Podkovaná blecha. Za knihu Proč nemám pistoli získal cenu Miloslava Švandrlíka za nejlepší humoristickou knihu. Lídři států Evropské unie vedou na summitu v Bruselu tvrdý spor o podobu víceletého rozpočtu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, aby do společné kasy tekly výnosy z emisních povolenek nebo daně z tabáku. Bohatší země čistí pláci, ale nechtějí dál navyšovat své příspěvky.
7: Rozdíly v pozicích členských států jsou podle Babiše obrovské. Uvedl, že Česko bude bojovat, aby z rozpočtu na roky 2028 až 2034 získalo maximum peněz.
8: Samozřejmě ten základ platí všichni v HND procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
7: A nepřijatelný je navržený rozpočet také pro německého kancléře Friedricha Merce či švédského premiéra Ulfa Kristerssona. Ti ho chtějí zásadně osekat.
9: Far too expensive.
7: Do Bruselu už dorazil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který se zúčastní pátečního jednání Evropské rady. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Sparty se v druhém zápase Evropské ligy utkají na Letné s norským Lillestrømem. Utkání začne ve 6:45. V 9 večer pak Plzeň nastoupí v Budapešti proti Ferencvároši a Jablonec prvnímu zápasu konferenční ligy na stadionu německého Freiburgu. Zítra bude v Praze polojasno až jasno, ráno se ojediněle budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí, k večeru bude oblačnost přibývat. Noční a ranní teploty 5 až 3, nejvyšší denní 17 až 19 stupňů, slabý proměnlivý vítr nebo klidno.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď pražská doprava a Jarda Koller.
10: Dobrý večer. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 4. kilometru popojíždí kolona na pražský okruh za Ořech. Pro osobní auto je to stále na půl hodiny. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy za sjezdem na Zbraslav pojedete pomalu až do omezení na 9. kilometr k Jílovišti. Zdržíte se do 20 minut. Ve Kbelské směrem na D8 se stojí v celé délce zpoždění přes 20 minut. Provoz brzdí omezení a uzavírka sjezdu do Letňan. Nadále výrazně regulují provoz v tunelech. Stojí Liberecká nebo Povltavská směrem k Blance. Je to na desítky minut. Na Letné fronty ze všech stran, mimo jiné i kvůli fotbalovému utkání, pokud můžete, oblasti se vyhněte, plná jsou i nedaleká nábřeží, také Bubenská v obou směrech. Vilzonova popojíždí směrem do Holešovic od muzea až na Hlávku v most. Před ohradou stojí fronty ze všech směrů kvůli opravě tramvajové trati. Plná jsou i další místa, včetně Vilzonovy. Na spojkách jsou kolony před Průmyslovou v obou směrech od Zahradního města i od dálnice D11. A v Průmyslové se popojíždí směrem do Hostivaře od Českobrodské k jižní spojce. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Pražský update. Pražští hasiči.
11: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
4: Praze nepojede o víkendu metro.
11: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: V dnešním, naposledy zkráceném pražském updateu nám naše létající redaktorka Sabina přiblíží zahájení letošního Signál festivalu. A už za chvíli se budeme zabývat otázkou, co dělat, když agresivní chování žáka ohrožuje ostatní ve třídě. No a v 18.30 tady bude senátní duel před druhým kolem senátních voleb. Já jsem Petr Zajíček, přeji vám příjemný večer.
4: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Agresivita ve školách se dostává stále více do popředí. Ministerstvo školství proto zvažuje, jak lépe ochránit děti i učitele před problémovým chováním některých žáků. Ve hře i dočasné vyloučení žáka z běžné výuky. Najít cestu mezi bezpečím ve školách a právem každého dítěte na vzdělání ale není jednoduché.
2: To, že se žák dostává do nějakých emočních vypětí, prostě, které mohou v jeho spolužácích vyvolávat nějakou obavu aktuální, tak to se prostě nám děje.
3: Říká ředitel pražské základní školy profesora Švejcara Ondřej Lněnička. Škola ale naráží na limity systému. Asistenti pedagoga, výchovný poradce nebo školní psycholog jsou totiž podle Lněničky často přetížení. Sám by uvítal víc podpůrných opatření a odborníků.
2: Je to pro všechny strany frustrující. Pro dítě, pro spolužáky, pro rodiče, pro učitele, pro asistenty, pro vedení, pro OSPOD. Jsou tam zainteresovaní. Chtěli by s tou situací pohnout, ale těch možností je skutečně málo.
3: Ministerstvo školství zdůrazňuje prevenci. Zvažuje ale i větší odpovědnost rodičů a dočasné vyloučení žáka z výuky na několik dnů, maximálně týdnů. Dítě by se mohlo například učit distančně. Podle Michala Černého, ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství, to má být až poslední možností, když škola vyčerpá všechnu prevenci, pozve rodiče, kontaktuje OSPOD a další. Zároveň je nutné zajistit dítěti terapeutickou podporu i během vyloučení.
4: V této fázi je především taky potřeba pracovat. Nebude dělat míň. A stejně tak se musí pracovat s tou třídou, protože to dítě taky právě mohly mít nějaký důvody, proč dítě udělat.
3: Jarmile Čechové, učitelce a speciální pedagožce z organizace Učitel na život, dává větší smysl vzhledem k nedostatečným kapacitám posílení prevence a podpory ve školách.
5: Pokud jsem přišla na některé školy, tak jsem často byla volána už v nějaké situaci, kdy to chování toho dítěte vygradovalo. Ale vy můžete vidět od začátku třeba školní docházky nějaké jako náznaky.
3: Podle dětského ombudsmana Martina Beneše je nutné chránit jak právo dítěte na vzdělání, tak bezpečí jeho spolužáků. Vyloučení proto musí být až krajním řešením.
6: Jde mi o to, aby to řešení bylo postavené tak, abychom měli elementární jistotu, že o to dítě je skutečně jako postaráno a že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
3: Ministerstvo zatím podobu případných opatření hledá. Agresi nebo násilí vůči spolužákovi řešilo ve školním roce 2023 až 2024 přes polovinu základních škol, které navštívila Česká školní inspekce. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A teď pražská doprava a Jarda Koller.
7: Hezký podvečer. Na pražském okruhu směrem na D1 pojedete v tradiční koloně od dálnice D5 za Ořech 20 minut. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy za sjezdem na Baně pojedete pomalu až do omezení u Jíloviště na 9. kilometr. Kolona se zkracuje, teď se zdržíte 15 minut. Kbelská je plná směrem na D8, zpoždění přes 20 minut, provoz brzdí omezení a uzavírka u sjezdu do Letňan. Nadále regulují provoz v tunelech, stojí tak Liberecká nebo Povltavská k Blance, je to na desítky minut. Na Letné fronty ze všech stran mimo jiné kvůli fotbalovému utkání, tam se to malinko sklidňuje, plná jsou nábřeží. Z Karlína se táhne dlouhá fronta nesouvisle až k tančícímu domu po celém nábřeží. Velzonova popojíždí směrem do Holešovic od muzea na Hlávku v most. Před ohradou stojí fronty ze všech směrů kvůli opravě tramvajové trati. Na spojkách kolony před Průmyslovou v obou směrech od Zahradního města i od dálnice D11. A v Průmyslové se popojíždí směrem do Hostivaře od Českobrodské k jižní spojce. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Zmocnil ses mě na premiéře v první řadě Národního divadla, pamatuješ?
9: Každý člověk má právo si vybrat, co a s kým.
10: Já nemůžu v takovémhle světě žít.
11: Činoherní klub uvádí inscenaci Tango v režii Gabriely Gabašové. Se Zuzanou Bidžovskou, Vasilem Fridrichem, Sandrou Černodrinskou, Janem Hájkem, Romanou Videnkovou, Viktorem Zavadilem a Prokopem Zachem.
12: Nemůžu v takovémhle světě žít.
11: Více na činoherníklub.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
13: Tady je teda ale nuda.
0: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Začíná 14. ročník Signál festivalu, který letos oživí na několik dní ulice Noční Prahy. Do Davids, kudy vede jedna z letošních tras, teď míříme za naší letající redaktorkou Sabinou Voseckou. Hezký podvečer.
2: Krásný podvečer.
1: Tak Sabi, festival dnes večer začíná. Jak bude vypadat to slavnostní zahájení a kde se uskuteční?
2: Letošním tématem festivalu je podtitul Dream On, sny a vize a návštěvníkům nabídne celkem 21 instalací zahraničních i českých umělců a umělkyň, z toho 8 v placené části Signal Insight. A mezi hlavní lákadla patří pochopitelně videomapping, který se poprvé rozzáří na průčelí arcibiskupského semináře. Sem se právě soustředí to letošní slavnostní zahájení, na které se ptáš. Všechno odstartuje přesně v 7 hodin, takže ještě máme chvilku čas a půjde o dílo digitální umělce Felixe Franka. Celá ta show potrvá 8 minut a pojede ve smyčkách, takže pokud nestihnete zahájení, tak nebojte, stihnete další projekce. Já ještě zmíním i jiná místa, protože i letos nabídne festival dvě trasy. Tradičně je to centrum města. Promítat se bude taky třeba na fasádu staroměstské radnice, kde uvidíte dílo ukrajinské umělkyně Svitlany Rajniš s názvem Život v pravdě. Tady bych se na chvilku zastavila, protože zajímavostí je, že jde vůbec o první videomapping vytvořený ženou v historii Signal Festivalu. Ona se inspirovala prezidentem Václavem Havlem a vycházela při své tvorbě taky mimochodem z jeho eseje Moc bezmocných, takže to bude určitě zajímavá podívaná. No a teď zpátky do Davids, protože to je taky letošní novinka. Festival do těchto míst zavítal vůbec poprvé a zajímat mě bude dnes taky třeba performance Laterny Magiky ve staré čistírně odpadních vod v režii Radima Vizváryho, velmi oceňovaného mima a režiséra a tanečníka, který pro festival propojil speciální performance, tedy akrobaci právě s videomappingem.
1: Do letošního ročníku se zapojí vůbec poprvé i studenti. Jakým způsobem?
2: Signal Festival letos právě poprvé vytvořil samostatnou studentskou zónu s názvem Students Visions, která nabídne pohled do laboratoří nastupující generace tvůrců, vědců a designérů. A mladým talentům je vyhrazena technická ulice tady kousek odsud v kampusu Davice, kde studenti prezentují třeba svoje vize ve světelné instalaci s názvem Impuls. Těch zastávek nejen tady v Davicích, ale i po celém centru města je několik. Přehlednou mapičku samozřejmě najdete na stránkách Signal festivalu, kde jsou i podrobné popisky k jednotlivým dílům a projekcím a taky spousta dalších informací třeba k doprovodnému programu.
1: Tolik pro tuto chvíli naše letající redaktorka Sabina Vosecká. My se spolu ještě Sabi uslyšíme za necelou hodinu, tak nám opět přiblížíš co nového na začátku nového ročníku Signal festivalu. Zatím díky.
2: Je to přesně tak.
1: A naslyšenou.
2: Naslyšenou, ano.
0: Pražský update.
3: Pražští hasiči.
4: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
5: V Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update.

0: 2026.
1: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Věra Štechrová. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu Praha 1. Ve studiu proto vítám nakladatele Jiřího Padevěta, společného kandidáta za ODS, STAN, TOP 09 a Piráty a starostu Prahy 7 Jana Čižinského ze strany Praha sobě. Dobrý den, pánové.
2: Dobrý den, děkujem za pozvání.
3: Dobrý den.
4: Volby 2026, senátní duel.
1: A já dodám, že duel přetáčíme ve středu 14. října, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Do Senátu na Praze 1 kandidovalo 9 lidí, Jiří Padevět získal 49,64% hlasů, Jan Čižinský 27,74% hlasů. Vaše priority jsou poměrně podobné, tak pojďme začít tím, čím se od svého soupeře politicky lišíte, pane Čižinský.
3: Tak já jenom doplním, že kandiduji taky za Stranu zelených a Nové lidovce. A já jsem si prohlížel naše volební kalkulačky a vlastně jediný rozdíl, tak jsem tam našel ohledně ochrany životního prostředí. Já třeba jsem příznivcem zálohování PET lahví. Tam Jiří Padevět měl zaškrtnout to, že ne. A pak si myslím, že se lišíme, jako vlastně řekl bych, možná v tom přístupu vůbec jako k tomu senátorství. My oba chceme řešit ta velká témata, chránit demokracii, naše členství v EU, v NATO, ale pak se možná lišíme trošku v tom, že já vnímám toho senátora taky víc jako člověka, který prostě zachycuje ty zákony už když začínají, chodí prostě po těch legislativních odborech těch ministerstev a snaží se tam jako protlačit ty věci, které jsou třeba proto, konkrétně proto centrum města
1: důležité. Na to se hned doptám. Vy jste napsal na X-ku, že byste chtěl změnit v očích lidí senát jako neakční, abstraktní horní komoru na něco skutečně užitečného. Vy tedy teď vidíte senát jako neakční, abstraktní komoru?
3: Vidím ji trochu jako neakční, vidím ji trochu jako abstraktní, ale samozřejmě ji vidím jako velmi důležitou. Jo? To rozhodně, to v každém případě je to jako pojistka demokracie a je nezastupitelná. A jsem velmi vděčný tvůrcům ústavy, že senát utvořili. Ale přesto si myslím, že právě populisti útočí na senát právě proto, že ta práce prostě není vidět. A třeba na těch ulicích, v tom reálném životě lidí. A to já bych jako senátor rád změnil. Praha, centrum Prahy má skutečně jako specifické problémy.
1: A k těm se dostaneme.
3: Dobře.
1: Dáme prostor panu Padevětovi. Tak kde vy vidíte mezi vámi největší rozdíly?
2: Já mezi námi velké rozdíly nevidím, podobně jako pan kolega. Nicméně to, co říkal o té práci z dola, to já zastávám samozřejmě také, protože senátor je zvolen za konkrétní obvod, byť samozřejmě slibuje ve svém slibu, že bude pracovat pro všechny občany České republiky od Aše až po Jablunkov, ale rozhodně musí být senátor člověk, který je s tím obvodem v kontaktu, který chodí na zastupitelstva. Není to jenom Praha 7, je to Praha 1, je to část Prahy 2, je to část Prahy 6, je to Troja. Čili tento senátor bude mít hodně práce v kontaktu s těmi zastupiteli, samozřejmě i v kontaktu s magistrátem hlavního města Prahy. A já se chci zaměřit i na problémy, které jsou celostátní zároveň a zároveň trápí některé městské části. Vím, že třeba Troju netrápí bezdomovectví tolik jako třeba Prahu 1, ale právě bezdomovectví je něco, na co se chci v Senátu velmi zaměřit.
1: O tom taky budeme mluvit.
2: Dobře.
1: Ještě jedna otázka obecná. Za vámi skončilo 7 neúspěšných kandidátů. Máte podporu oficiální některého z nich, pane Padevěte?
2: Nemám.
1: A pane Čižinský?
3: Já taky ne, já se vlastně spíš potřebuji obrátit na těch 60% lidí, kteří mě zvolili starostou a chtějí mě udržet jako toho starostu. Já samozřejmě starostou zůstanu, ale obracím se na ně, protože kdyby mě zvolili v druhém kole, tak vyhraju, tak ať si mě nerezervují jenom jako starostu, protože jako starosta a senátor pro ně udělám mnohem víc.
1: No, jste starostou Prahy 7 a zřejmě jim i zůstanete podle toho, jak dopadly komunální volby, uvidíme.
3: Jako samozřejmě zůstanu, protože
1: ale
3: na to mám politický mandát.
1: Jak to jde dohromady s tím senátorstvím? Jak chcete dělit ten čas mezi
3: Já si myslím,
1: funkce?
3: Že velmi dobře. A vlastně tady si jako myslím taky, že máme jako trošku srovnatelnou pozici. Jiří Padevět se netají tím, že chce zůstat ředitelem akademie. Já zůstanu starostou a přece jenom si myslím, že ten překryv práce starosty a senátora je přece jenom jako v tomto případě větší.
2: Já si myslím, že není. Pardon, jste se chtěla něco zeptat,
1: já jsem
2: skočil do řeči.
1: To, že vy zatím nemáte zkušenosti s politickou kariérou, tak proč chcete být senátorem?
2: Určitě mám zkušenosti s veřejným prostorem, s tím, co si myslíte. Mám zkušenosti z mnoha besed, mám zkušenosti z řízení velké organizace, mám zkušenosti například ze školských rad dvou v Praze, mám zkušenosti vysokoškolského pedagoga, takže tohle všechno si myslím, že je velmi dobrá výbava pro to stát se senátorem. A já ten senát určitě nevnímám jako nějaké odkladiště politiků před důchodem nebo nějak něco, co je jaksi vzdáleno občanům. Já si myslím, že senátoři, někteří to dělají, někteří to pravda nedělají, by měli být vidět mezi lidmi, nejen v tom svém obvodu, ale mezi lidmi v celé České republice, protože to potom posiluje víru lidí v demokracii. A pan kolega měl pravdu s tím, že různé struktury jaksi na senát útočí, byť zatím jenom verbálně naštěstí. A těmto strukturám je právě nutno ukázat, že Senát skutečně pracuje a že Senát je tady pro občany České republiky.
1: Tak pojďme se podívat na ty jednotlivé problémy, nejen vašeho volebního obvodu. Třeba speciálně v Praze je velkým tématem nedostatek bytů. Ten by měl pomoci řešit i nový stavební zákon, který prošel navzdory Senátu sněmovnou. A teď skupina senátorů uvažuje o podání návrhu na jeho zrušení k ústavnímu soudu. Připojili byste se k ním, pane Čižinský?
3: Já jsem stejně jako kolega v kalkulačce zaškrtl, že ano, protože on třeba zase na druhou stranu velmi ohrožuje strašně důležitou složku, a to je životní prostředí v Praze. On umožňuje vlastně úplně bezhlavé kácení stromů jako plošně. Prostě skutečně jako je to tak, že někoho ve vodárnách prostě napadne vzít si motorovku a může jít prostě kácet aleje. Takže v tomhle tom je ten zákon nebezpečný. V čem má svou určitou hodnotu, tak je jako urychlení výstavby, ale zase jako potenciálně na riziko je, že zase poškodí životní prostředí, poškodí památkovou péči. Takže myslím si, že si zaslouží předělat, ale já se zabývám také tím, nejenom jak tedy tu nabídku zrychlit, to je v pořádku, ale taky jak trošku jako omezit tu poptávku a třeba právě jak zvýhodnit dlouhodobé nájemní smlouvy na byty.
1: Budeme o tom mluvit, pane Padevěte. Vy byste se také připojil?
2: Určitě bych se připojil. Já tam vnímám hlavní ohrožení a zase to se týká především senátního obvodu, za který kandiduji, především ten, nechci říct útok, ale tu nevůli vůči památkové péči, protože památková rezervace pražská je něco naprosto unikátního a tento stavební zákon vůči ní a vůbec vůči památkám není velmi vlídný.
1: Ještě k bydlení. Praha 1 je specifická ke vysokým počtem krátkodobě pronajímaných bytů přes ty komerční platformy. To centrum se vylidňuje, ubývají služby pro místní. Je potřeba nějaká zákonná regulace takových krátkodobých pronájmů, pane Padevěte?
2: Zákonná regulace je samozřejmě zase na delší přemýšlení a na jednání s mnoha institucemi. Pro začátek by jistě městským částem, ale i obcím zase po celé České republice prospělo odstranění zastropování toho poplatku turistického. Samozřejmě něco jiného, když někdo pronajímá na Praze 1 nebo na Praze 7, ale tam to tolik není, byt 365 dní, děkuju pěkně. A něco jiného, když někdo pronajme chalupu v Krkonoších na 14 dnů v roce.
1: Pane Čižinský. Čili,
2: pardon, ještě tu výši těch poplatků bych rozhodně nechal, otevřel bych ten strop a tu výši bych nechal na místních samosprávách.
1: Konkrétní řešení. Pane
3: Čižinský. Takhle určitě legislativně je potřeba trvat na tom, že ubytování je něco jiného než bydlení. Takže pro regulaci bych určitě hlasoval. Ona je i nějaká připravovaná a myslím si, že docela dobře. Ale já jsem tady ještě mluvil o tom, že když se zvýhodní třeba i daňově právě dlouhodobější nájemní smlouvy, tak to současně vlastně ocení ty lidi, kteří jsou ochotní prostě jít trošku do toho rizika a dát těm nájemníkům perspektivu, což může zase u těch nájemníků vlastně oddálit tu poptávku po tom vlastnickém bydlení a třeba i umožnit založit rodinu. Nejhorší je se prostě po roce stěhovat a mít jenom roční perspektivu, což je bohužel teďka úplný standard, což samozřejmě každého vhání do obrovských dlouhých hypoték.
1: Já jsem si to přečetla, že vy chcete prosazovat snížení daně na dlouhodobé nájmy. To vám ale nezajistí nižší nájemné.
3: Ne, to nezajistí nižší nájemné.
1: Protože vy jste to spojoval, že ač výstavu bytů zrychluje v Praze, tak to nezajistí rozumné ceny.
3: To je bohužel pravda, protože samozřejmě jako na teďka je situace, kdy velká skupina Central Group, která staví prostě spoustu bytů, tak některé projekty prostě oddaluje.
1: Ano.
3: A oddaluje to z tržních důvodů. To znamená myšlenka, že jediným řešením
1: je... Je to soukromá společnost, je to její právo.
3: Naprosto, naprosto. Ona se chová tržně. Ale to je odpověď na to, jestli jenom zrychlení vyřeší krizi bydlení. Tady vidíme, že ne. Že není možné tímto způsobem to vyřešit. A dát nájemníkům větší jistotu, jako delší, nebo aspoň naději na to, že se zamyslí ten majitel, že třeba dá delší nájemní smlouvu, tak to je podle mě potřeba. Stejně ale, jako je potřeba na druhé straně říct, že je potřeba, aby ti nájemníci, co neplatí, tak aby se rychleji vystěhovávali.
1: Pane Padevěte, dostupnost bydlení v Praze zhoršuje i množství prázdných bytů, které lidé drží, ale i firmy, ale nepronajímají. Byl byste pro vyšší zdanění prázdných nemovitostí?
2: Otázka, co to je prázdná nemovitost, jak se to bude zjišťovat, kdo to bude kontrolovat.
1: Ano, za nějakých definovaných podmínek.
2: Přesně, ty podmínky musí být definované zákonem, pokud by byly definovány tak, aby zároveň pomáhly řešit ten problém, ale aby zároveň nepoškozovali toho vlastníka, protože jaksi zákon, já nemám rád zákony, které příliš zasahují do práv vlastníků i do majetkových práv, tak samozřejmě lze něco takového vymyslet, ale přímé zdanění není podle mě jednoznačné řešení.
1: Pro vás přímé zdanění bylo by řešením?
3: Já si myslím, že je možné napsat dobrý zákon, který to bude řešit, ale právě třeba chci upozornit, že třeba právě jako určitý zásah do majetku, třeba právě v těch věcných právech, tak třeba souvisí i třeba se sázením stromů. Protože pokud bude dopravní podnik snáze získávat závěsy na troleje na domech, tak nebudou v ulicích sloupy, které drží tyto trolejové vedení a budou
1: ale
3: tam moci být smlouvy.
1: Ale to asi jako senátor úplně nevyřešíte.
3: To je součást zákona samozřejmě. Jako senátor bych, až bude otevřen ten zákon, tak bych samozřejmě zkusil přesvědčit, aby už ve sněmovně tam bylo snažší dojednávání těchto závěsů.
4: Volby 2026. Senátní duel.
1: V hlavním městě je podle aktuálních odhadů asi 4 000 lidí bezdomova. Jedním z míst, kde se často shromažďují, je třeba právě centrum Václavské náměstí a jeho okolí. Problém je tam alkohol, drogy, znečišťování veřejného prostoru, žebrání. Na druhou stranu jsou to samozřejmě lidé v obtížné životní situaci a lidé samozřejmě chtějí, aby se s tím něco udělalo. Tak pane Padevět, vy jste říkal, že bezdomovectví je problém, který je nutné řešit na celostátní úrovni.
2: Ano,
1: co si pod tím představit?
2: Rozhodně. Tak já mám, vy jste popsala to centrum právě velmi přesně, mám kancelář na Václavském náměstí, takže to vidím dnes a denně. Ti lidé jsou samozřejmě hodně soucitu, ale zároveň pro spoustu spoluobčanů to může znamenat něco obtížného ve veřejném prostoru. A tenhle ten problém není řešitelný snadným řešením. To znamená, že to může být něco, co přesáhne třeba i to šestileté senátní období funkční, ale je potřeba s tím konečně začít něco dělat opravdu na celostátní úrovni. A já bych velmi rád, pokud budu zvolen, sestavil nějakou pracovní skupinu, kde by byli lidé z několika ministerstev, typicky vnitra, ministerstva zdravotnictví, sociálních věcí, kde by byli lidé z policie, kde by byli lidé z městských a obecních policií, kde by byly neziskové organizace samozřejmě, kde by byla třeba armáda spásy, církve obecně. A tady s těmi všemi institucemi a lidmi bych rád začal vymýšlet nějaké robustní řešení, zákonné robustní řešení, do kterého by patřilo třeba i to, že od toho bezdomovce by se měla primárně postarat ta obec, z které pochází.
1: Pokud se dá zjistit,
2: samozřejmě. A pak tady máme, a přesně zase vidím to v praxi, máme tady řadu bezdomovců, kteří jsou ze Slovenska, z Polska, možná i z Maďarska, z dalších zemí. Takže tam by bylo jistě potřeba do toho zákona ukotvit nějaký způsob repatriace těchto lidí do jejich mateřských zemí.
1: Pane Čižinský, vy to jako starosta na Praze 7 taky řešíte, máte tam stížnosti obyvatel, že v okolí pobočky armády spásy přibývá lidí bezdomova, tak jsou potřeba změnit nějaké zákony nebo připravit nějaké zákony? Vidíte tam nějakou snahu o řešení na celostátní úrovni teď?
3: Tak já mám úplně konkrétní plán, mám radost, že Jiří Padevět ho trošku převzal.
1: Ale
3: prostě náklady...
1: to se týká Prahy 7 nebo celostátní plán?
3: Ne, samozřejmě to musí být celostátní. To není možný jinak. Prostě náklady na znovu zabydlení toho člověka bezdomová prostě musí nést to místo, kde má trvalé bydliště. Protože děje se bohužel, že vlastně lidé jsou až jako trošku posíláni do Prahy nebo do větších měst. A pokud by toto platilo, tak například neziskové organizace Armáda spásy prostě by pracovali s tím člověkem, zabydleli ho, což je velmi nákladné, ale zaplatila by to ta obec, kde má trvalé bydliště. To znamená, nebylo by to tak, že na Prahu bude naloženo náklad, který prostě není schopná zvládnout.
1: To jsou lidi, kteří se ocitli na ulici a chtěli by se vrátit zpátky, ale pak je množství lidí, kteří na té ulici prostě chtějí být. Kteří nechtějí do bytu, nechtějí bydlet. Mají prostě takový způsob života.
3: Takle, já znám...
1: Nebo nevím, vlastně, jestli jich je spousta, ale jsou takový.
3: Znám mnoho lidí, kteří jsou v Praze 7 bezdomová i osobně. Znám mnoho lidí, mnoho z nich znám jménem. Jsem hluboce přesvědčen, že z 98% jde pracovat a že ve skutečnosti touží po společnosti, touží po normálním lidském přístupu a samozřejmě touží po normálním bydlení, ale prostě vzdali to, protože prostě tu perspektivu nemají. A tenhle ten systém byl by extrémně nepopulární, samozřejmě třeba právě u starostů těch obcí, které se vlastně nemají až takovou jako motivaci se starat,
1: tak
3: byl
1: ale, extrémně,
3: ale fungovalo by to.
1: Praha taky čelí vážnému nedostatku míst na středních školách a na gymnáziích. Problém není jenom, že těch míst je málo na gymnáziích, ale je tam i ta nerovnováha mezi nabídkou škol a poptávkou po konkrétním typu vzdělávání. Pane Čižinský, jak byste vy jako senátor mohl přispět k řešení téhle situace? Vy oba o tom mluvíte ve svých programech.
3: Tak senátor má taky jako jakousi autoritu, takže tady skutečně v tom třeba v tom řešení, které navrhuji já, protože prostě postavit show trvá 7-8 let a my tady čelíme vlně, která odezní za 11 let, tak teďka prostě není na co čekat. Je potřeba prostě nakoupit ta místa u soukromých a církevních škol, to znamená zvýšit počet bezplatných míst, což prostě zase klesne počet těch bodů v těch termatů, co ty studenti musí mít. To jde udělat prostě hned. A ať doufám, že ať vyhraje kdokoliv z nás, takže přesvědčí pana radního Klecandu na hlavním městě Praze,
1: pokud bude který dál radním pokud bude radní pro školství.
3: Ať prostě nečeká ani minutu a udělá to. Jo, a udělá to.
1: Pane Padevět, váš recept jako senátora?
2: S tím, co říkal pan kolega, lze jenom souhlasit. A já si osobně myslím, že pro českou vzdělanost, zase pro celou českou společnost jsou důležitá víceletá gymnázia. A tam bych... Zároveň s tím, co říkal pan kolega, tam bych rozhodně navyšoval počty studentů. A zase netýká se to samozřejmě jenom mého senátního obvodu.
1: Navyšovat počty studentů, tak v republice jsou místa, kde ty gymnázia ani nejsou plně obsazená, v Praze naopak je obrovský převis. Ta Praha je specifická tím, že ty místa pro ty studenty prostě nejsou. Tak stavět více škol?
2: Stavět více škol je pomalé řešení.
1: Pan Čižinský chce něco dodat?
3: Ne, já můžu jenom prostě, že jako rozumím Jiřímu Padevětovi, ale bohužel v tuto chvíli navyšovat počty na osmiletých nebo šestiletých gymnáziích prostě znamená, že se odebere dvakrát tolik míst pro ty čtyřleté, které potřebujeme jako nejakutněji. To si myslím, že skutečně má čas, ale pokud se nakoupí i místa na víceletých soukromých a církevních gymnáziích, tak proč ne? Jo? Proč ne? To může fungovat.
1: Pane Padevěte?
2: Já si myslím, že právě ta víceletost toho gymnázia velmi pomáhá tomu, aby ten člověk potom šel dál tím vzdělávacím systémem úspěšně.
1: Máme poslední minuty. Senát parlamentu České republiky je často označovaný jako klíčový a klíčová záruka a pojistka demokracie v českém ústavním systému. Tak pane Padevěte, vnímáte v současnosti nějaká ohrožení demokracie v Česku a pokud ano, jaká?
2: Já myslím, že se stačí jako jenom drobně rozhlédnout okolo sebe. Vnímám útoky vládní garnitury současné na soudní systém od ústavního soudu až po okresní soudce s prominutím. Vnímám velmi ostré útoky proti veřejnoprávním médiím a vnímám jakési vnášení nenávisti, neklidu do společnosti a možná jsem paranoidní, ale považuji to za cílenou záležitost.
1: Pane Čižinský.
3: Tady se vůbec nelišíme, ale já bych tady možná zmínil ještě jedno jako pro mě aspoň symbolicky důležité téma, a to je ten ruský zábor ve Stromovce. Já se snažím tu dobu mezi těmi dvěma koly využít tomu, abych nazbíral co největší podporu veřejnosti i v petici, aby ten zábor, vlastně ta okupace Stromovky byla ukončena, abychom prostě donutili k akci pana ministra Macinku, který teďka dělá mrtvého brouka. Takže budu rád, když to je podepíši jak online nebo na ulicích právě teďka ustánci.
2: Zase ještě drobně doplním, tam by možná bylo úplně nejlepší, jak se pořád taky mluví velmi živě o rušení nebo nerušení Benešových dekretů, tak jeden z Benešových dekretů věnoval celý tento prostor, včetně majetku rodiny Pečků, která v tu dobu žila sice ve Spojených státech, ale žila taky věnoval Sovětskému svazu už v roce 1945, takže právníci by možná řekli, že dekrety jsou vyhaslé, že už to nemá smysl, ale jaksi mediálně je to takhle vděčné, když to takhle řeknu.
1: A to jsou poslední slova dnešního duelu. Slyšeli jsme duel kandidátů za obvod Prahy 1, Jana Čižinského za koalici Praha sobě se Zelenými a Lidovci. A
2: novými Lidovci.
1: Novými Lidovci. A
3: je to tak,
2: a jsou ještě nějaký staří Lidovci, nebo už jsou jenom noví Lidovci?
1: A tohle probereme po duelu. Druhým hostem byl Jiří Padevět za koalici ODS, TOP 09, STAN a Pirátů. Děkuji oběma, naslyšenou.
2: Díky za pozvání.
3: Díky za pozvání.
1: A i k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. U mikrofonu byla Věra Štechrová.
4: Volby 2026. Senátní duel.

0: turn to dust all that I adore. Jsou tady zprávy na 19. hodinu a ve studiu Václav Miller. Vašku, hezký večer.
1: Dobrý večer. V Praze, kde se vzniká nová koalice tří uskupení, starostou by měl být nadále Martin Valovič z ODS. Česko dnes dopoledne přišlo o nejvyšší stavbu 355 metrů vysoké vysílače na Kolínsku. Americký prezident zrušil svůj plán vysílat veřejně popravu střelce v přímém přenosu. Zítra bude polojasno až jasno, ráno ojedinile mlhy, teploty 17 až 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze 10 se na spolupráci dohodla tři politická uskupení, Společně pro Prahu 10, Koalice starostové, Vlasta a Lidovci a Praha 10 sobě se Zelenými. Strany už podepsaly memorandum. V 45 členem zastupitelstvu mají dohromady 24 mandátů. Kandidátem na starostu je současný starosta Prahy 10 Martin Valovič z ODS.
3: Je jasné, že stojíme na počátku vyjednávacího procesu, který bude završen, doufám, že podpisem koaliční smlouvy. Už nyní ale mohu s lidným svědomím prohlásit, že programové průniky jsou za nás velmi široké a věřím, že při dostatku vzájemného respektu jsme schopni vytvořit koalici, která za sebou po 4 letech nechá velký kus práce.
1: Dosud vládla v Praze 10 obdobná koalice, jen na místo Prahy 10 sobě ve vedení figurovala TOP 09, se kterou měla ODS v minulých volbách společnou kandidátku. V základní škole pod Žvahovem v Hlubočepech vznikla nová venkovní učebna. Žáci ji budou využívat po celý rok. Novou třídu škola potřebovala kvůli kapacitním problémům, popisuje mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
4: Třídu škola akutně potřebuje jako provizorní řešení pro umístění další kmenové učebny, jelikož naplněnost budovy již nyní šplhá ke 100%. Učebna je modulární, připravena na environmentální i jiné výchovy.
1: Demoliční firma dopoledne odstřelila vysílače v Liblicích na Kolínsku. Česko tak přišlo o svoji nejvyšší stavbu. Nálože kolem 11:45 odstřelili 8 kotvících lan. Obě 355 metrů vysoké věže se potom zlomily a zřítily na sousední pole. Technickou přípravu zvládli dělníci bez komplikací, říká střelmistr Petr Mikula.
5: Co se týče zájmu veřejnosti, tak to byla černá můra a moje jedna z nejhorších akcí. Jsme museli během posledních 14 dnů na základě informací ze sociálních sítí rozšířit ze 6 na 28 hlídek a policistů tady bylo mraky.
1: Americký prezident Donald Trump nepodepíše souhlas s veřejným přenosem popravy bývalého armádního psychiatra. Ten před 17 lety zastřelil na texaské základně 13 lidí. Odsouzený zemře začátkem prosince před popravčí četou. Přihlížet budou smět jen pozůstalí obětí. Ministr obrany Pete Hegseth přímý přenos ohlásil minulý týden.
6: Prezident Trump oznámil, že odsouzený armádní psychiatr Nidal Hassan zemře podle plánu, ale vysílat se jeho zastřelení 13 vojáky nebude. Podle amerických médií prý netušil, že Hassan je od vražedného incidentu v roce 2009 ochrnutý od pasu dolů. Plán ministra Hegsetha popravu vysílat odsoudili demokraté i republikáni, byť některé veřejné osobnosti s popravou souhlasili. Šlo by o první veřejnou popravu ve Spojených státech zhruba po 90 letech. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Karolína Muchová si zkomplikovala cestu na účast turnaji mistryň pro 8 nejlepších tenistek roku. Aktuálně 7. hráčka planety totiž na podniku série WTA v čínském Wuhanu vypadla ve 3. kole. Muchová podlehla Rusce Schneiderové 5-7 a 3-6 a do čtvrtfinále neprošla. A v Praze bude zítra polojasno až jasno, ráno se ojediněle budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. K večeru bude oblačnost přibývat. Noční a ranní teploty 5 až 3, nejvyšší denní 17 až 19 stupňů, slabý proměnlivý vítr nebo klidno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď pražská doprava a Jarda Koller.
7: Hezký večer. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most se u Europarku srazila 3 auta v levém pruhu, tvoří se kolona z Lanového mostu, je to na 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je fronta od sjezdu na Běchovice na 10 minut, ve Kbelské směrem na D8 se jede pomalu od sjezdu na Prosek kvůli omezení před Cínoveckou. Plné jsou nadále příjezdy na Ohradu, stojí se v Hartigově v obou směrech i v ulici Jana Želivského. Do Břížská směrem na Barandovský most popojíždí, kvůli tomu pokračuje regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Šťastnou cestu a dobrý večer.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: A to už je hudební nabídka po 19. hodině. One Republic. Damiano David. Budou tady Clock Clock. No, a začal 14. ročník Signal Festivalu, který letos oživí na několik dní ulice Prahy. Zahájení sleduje naše létající redaktorka Sabina Vosecká, už za chvíli se s ní spojíme a přiblíží nám, jak to vypadá. Já jsem Petr Zajíček, přeji vám hezký večer.

0: Tak to byla formace M People a skvělá zpěvačka Heather Small. Dneškem začal další ročník festivalu digitální a kreativní kultury. Samotné zahájení Signál festivalu sleduje v terénu naše létající redaktorka Sabina Vosecká, se kterou jsme opět ve spojení. Hezký večer.
1: Krásný večer.
0: Tak Sabi, kde teď jsi a jak si zahájení užívají návštěvníci?
1: Tak jsem k arcibiskupskému semináři v Dejvicích, kam se to dnešní slavnostní zahájení soustředí. Sešlo opravdu hodně lidí, přesný počet samozřejmě neznáme, nicméně můžu říct, že lidé zaplnili celé to prostranství před samotnou budovou. Festival zahájil videomapping digitálního umělce Felixe Franka, ale těch míst, kam tady v Dejvicích můžete zavítat, je celá řada. Mě bude zajímat třeba ještě performance Radima Vizváryho ve staré čistírně odpadních vod, nebo taky dílo hudebníka a výtvarníka Milana na Cajse. Možná teď v pozadí můžete právě slyšet jeho uměleckou instalaci, a samozřejmě ji můžete i vidět, proto doporučuji přijít se na to podívat osobně. Mimochodem celkem 21 instalací zahraničních i českých umělců a umělkyň, z toho 8 v placené části Signal Insight najdete na dvou trasách. Jedna právě z Brusunová vede skrz Dejvice, kde jsem právě teď, a ta druhá centrem Prahy.
0: Zmiňuješ dvě letošní trasy, jaká další místa by si ještě doporučila navštívit?
1: Tradičně je to právě zmíněné centrum města. Promítat se bude taky na fasádu staroměstské radnice, kde uvidíte dílo ukrajinské umělkyně Svitlany Rajniš s názvem Život v pravdě. Zajímavostí je to, že jde o první videomapping vytvořený ženou vůbec v historii Signal Festivalu. Ona se velmi inspirovala prezidentem Václavem Havlem a taky vycházela mimo jiné při své tvorbě z jeho eseje Moc bezmocných. No a ta nová trasa tady v Dejvicích vede od plavebního kanálu Troja pod Baba do zmíněné staré čistírny odpadních vod a potom přes Dejvické parky až do kampusu Dejvice. Doporučuji webové stránky festivalu, kde najdete veškeré podrobnosti a taky třeba informace o audioprůvodci, který pro festival speciálně vytvořil Český rozhlas.
0: Tolik tedy se zahájení letošního Signál festivalu naše létající redaktorka Sabina Vosecká. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou a hezký večer.
2: Praha žije festivaly. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Tak to byl Top Loader na Rádiu Praha. Jsem tady, abych opět připomněl hlasování na Facebooku Rádia Praha do pořadu Vinyl. To stále probíhá a probíhat bude ještě přes víkend až do pondělí 12. hodiny, jako vždy, tak nezapomeňte zahlasovat. A mezi čím nebo kým dnes rozhodujete. Tak vybral náš hudební dramaturg Petr Jungmann album Black Eyed Peas, to je jejich pátá studiovka této americké kapely z roku 2009 a jmenuje se D-E-N-D, The End, tedy a speluně, když to budu spelovat, tak je to E-N-D. A nebo čtvrté studiové album kanadského zpěváka The Weeknda, které je z roku 2020 a jmenuje se After Hours. Zatím je to stále velice, velice jasné pro Black Eyed Peas, protože ti mají momentálně třikrát více hlasů než The Weeknd. Ale jak už se naznačil, čas ještě na hlasování je přes celý víkend až do pondělí 12. hodiny, takže můžete Weeknda trochu více ještě podpořit, aby to nebylo tak jednoznačné.

0: Máme 7:45 večer, je čas na souhrn metropolitních typů s Jirkou Šteflem.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Vydejte se po stopách Karla IV. A to díky světelnému parku Story of Lights ve Žlutých Lázních. Po setmění se před vámi rozzáří středověká Praha a motivy Karlova mostu, gotických věží, královské koruny i korunovačních klenotů. Uvidíte ručně vyráběné světelné sochy, tisíce let světel a interaktivní prvky, které přiblíží historii dětem i dospělým. Od listopadu pak můžete návštěvu spojit taky se světelnou plavbou po Vltavě. Park bude otevřený až do konce ledna. A v kulturním domě Mlejn v pražských Storulkách odstartoval festival Divadelní mlýn. Ten až do nedělního večera nabízí přehlídku amatérského divadla. Od komedií přes dramata až po autorské inscenace. Na programu jsou taky workshopy a setkání s odbornou porotou, která souborům poskytuje zpětnou vazbu. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Stačí, když nás začnete sledovat na Instagramu. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Čtvrtečním poledním hostem Rádia Praha byla spisovatelka a mediální poradkyně Eva Střihavková. Bavili jsme se třeba i o tom, že v její nové knize výrazně pracuje s pachy a vůněmi. Ptal jsem se proto na to, jestli přemýšlí při psaní vědomě nad tím, co budou její postavy cítit, slyšet a nebo vnímat kolem sebe.
4: Přemýšlím nad tím určitě částečně vědomě, že si řeknu, tak teďkon to v téhle knize zrovna není, ale kdyby byly prostě v hrobu plným rozkládajících se mrtvol, tak to musím popsat, jo? Takže jasně. Když jsou na louce, tak tam voní kytičky. Ale pachy pro mě v životě hrajou velkou roli, protože cítím víc věcí než ostatní lidi. Takže i doma bojujeme s tím, že se u nás pořád větrá a dávám tam různé vonné olejíčky do těch difuzérů, tak manžel furt chodí a vypíná to, protože ho to rozčiluje, že mu to smrdí. Takže pro mě jsou vůně důležité a asi se to propisuje i možná do těch knih.
3: Nestihli jste některý z poledních rozhovorů v tomto týdnu, nebo byste si je chtěli připomenout? Rekapitulace všech 4 poledních rozhovorů z tohoto týdne si pustíme v pátek po poledních zprávách.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Je na čase a Živá tvorba uvádí představení pro ženy divoké i domácí Sebežít. Autorka a herečka Barbora Vlasak-Valentová ve své originální zpěvoře nabízí jedinečný pohled na život, ke kterému nerozlučně patří i smrt. Přijďte se smát i plakat. Sebežít. Hrajeme v prostoru Lilie u Staroměstského náměstí v Praze. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Jsou tady zprávy na 20. hodinu, která se nám přiblížila ve studiu. Václav Miller, Vašku, hezký večer.
1: Dobrý večer. Hnutí Stana Spolu pro Prahu dál ladí sestavení pražské koalice. Ani po dnešku není jasné, jestli budou dvou nebo tříčlenná. Sněmovna v první čtení podpořila zvýšení postihů za trestné činy proti životnímu prostředí. Ukrajina obnovila útoky na ruské rafinerie a zítra bude polojasno až jasno ráno o jedinělé mlhy. Teploty 17 až 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zástupci vítězného hnutí Stan a Spolu pro Prahu pokračují v jednání o společné koalici v hlavním městě. Shodli se v otázkách dopravy, školství a bydlení. Naopak ještě nenašli shodu v tom, kdo získá oblast financí. Starostové budou o spolupráci jednat ještě s Prahou sobě a Piráty. Preferují koalici tří uskupení. Naopak Spolu chce koalici bez třetího subjektu, říká jeho lídr Tomáš Portlík z ODS.
3: My k tomu nevidíme důvod, my jsme se vyjádřili jasně, řekli jsme, že ta preferovaná varianta je pro nás v rámci prostě spolupráce Spolu a Stan, to znamená 34 hlasů, že jsme připraveni na to, že bude v koalici třetí partner a v tuto chvíli je to otázkou Stanu.
1: Od dneška začíná Praha 4 měnit systém zón placeného stání. Nově budou návštěvníci v některých oblastech platit za parkování i v noci. Dosud bylo po 8 hodině večer zdarma. Část smíšených fialových zón se postupně změní na modré, určené pro rezidenty. A změní si i jejich provozní doba. Nově bude od nedělních 5 hodin odpoledne do pátečních 17 hodin. Jako první začne výměna dopravního značení v části Podolí a Nuslí. V další oblasti budou následovat. Výměna potrvá do jara příštího roku. Tresty za poškozování životního prostředí se možná zpřísní až na 10 let vězení. Počítá s tím vládní novela trestního zákoníku, kterou dnes v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. V Česku se podle Ministerstva spravedlnosti většina protiprávních činů proti životnímu prostředí řeší jako přestupky. Nízká je i efektivita postihování. Novela zavádí nový trestný čin, těžké poškození životního prostředí, říká poslankyně hnutí ANO Jana Demjanová.
4: Nově bude možné postihovat jednání, kterým dojde k trvalému nebo dlouhodobému závažnému poškození půdy, vody, ovzduší, ekosystému nebo zvláště chráněných přírodních stanovišť.
1: V základní sazbě má za nový trestný čin hrozit 2 až 8 let vězení. Novelu trestního zákoníku teď projedná ústavně právní výbor sněmovny. Po třech dnech obnovila Ukrajina útoky na ruské ropné rafinérie. Podle Kyjeva je to odpověď na pokračující ruské údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Ukrajinské drony znovu zasáhly rafinérii v Ryazanské oblasti.
5: Zásah ropné rafinérie v Ryazanské oblasti potvrdili jak obyvatelé jejího okolí, kteří exploze natočili svými telefony, tak gubernátor Pavel Malkov, podle kterého v rafinérii vypukl požár, ale nikdo nebyl zraněný. Ukrajinci střelou z raketového systému Neptun zasáhli vojenské letiště Borisoglebsk ve Voroněžské oblasti. Podle velení ukrajinského letectva bylo zničeno 6 frontových bombardérů Su-34, které Rusko používalo k odpalování raket a leteckých bomb na Ukrajinu. Generální štáb informoval také o úspěšném zásahu jedné z elitních ruských dronových jednotek Rubikon v okupované části Záporožské oblasti a skladu dronů u Doněcku. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Sportovní střelec Jiří Přívratský získal druhou medaili na světovém poháru v Káhiře. Po zlatu ve vzduchové poušce byl třetí, třípolohové malorážce. V souboji o bronz přitom porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala. Závod vyhrál Francouz Lucas Chris. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, ráno se ojediněle budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. K večeru bude oblačnost přibývat. Noční a ranní teploty 5 až 3 stupně, nejvyšší denní 17 až 19 a k tomu slabý proměnlivý vítr nebo klidno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A ještě krátce doprava po 20. hodině, tak v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most se brzdí před Lanovým mostem, jede se pomalu až za Průmyslovou, kde u čerpací stanice v levém pruhu překáží následky kolize 3 aut, tak s tím ještě počítejte. No a když se podíváme za Prahu, tak na dálnici D8 pozor na výjezdu z Prahy na Ústí, před sjezdem na Mělník a Zdiby havarovala dvě auta, s opatrností je to průjezdné. No a dálnice D1 z Prahy na Brno, zdržíte se před zúžením na Šmejkalce, kolona je od 18. po 25. kilometr, zdržení je kolem čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Chtěl by si
0: víc, všechno beztrestný. Kdo ví, co je... A to už je nabídka muziky po 20. hodině. Miraj. Třeba nás tam čeká. Společně Ale Farben a James Blunt. A dáme si Nickelback, kteří v příštím roce opět dorazí do Prahy. A kromě muziky už za chvilku tady bude pozvánka do kina. Máme čtvrtek, tedy další premiérový den v českých kinech, tak Štěpánka Duchková vás pozve na jednu ze současných novinek. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Tak tolik americká formace, která koncem 80. let rozjela módní vlnu takzvaných boybandů. Tak to byly New Kids on the Block. Dovedete si představit, že byste byli uvězněni v domě plném pruce jedovatých pavouků? Pokud ne, tak vyražte do kina na americký horor Hnízdo. Pozvánku má pro vás Štěpánka Duchková. I have
1: no fear. Cyrina pracuje jako přetížená správkyně bytového domu v Los Angeles. Její život doposud ovládaly jen věčné stížnosti nespokojených nájemníků. Vše se ale změní, když se v jednom z bytů najde tělo mrtvého muže.
2: What's going on? Police are stealing the building.
1: Úřady se domnívají, že příčinou byla nebezpečná nákaza a celý dům okamžitě uzavřou do neprodyšné karantény. Skutečnost je ale mnohem děsivější. Muž si z exotických cest nevědomky přivezl nový druh prudce jedovatých a extrémně rychle se množících pavouků.
2: It's spiders. They're on every floor. They're everywhere.
1: Chodby, výtahy i samostatné byty se bleskově mění ve smrtící pasti plné pavouků. Obyvatelé domu jsou uvězněni uvnitř. Úřady chtějí zabránit šíření nákazy klidně i obětováním lidí. Cyrina musí překonat svůj vlastní strach, sjednat si u panikařících sousedů respekt a postavit se do čela boje o holé přežití.
2: They're gonna gas the building with us in it. Oh my God!
1: Režisér Angel Gomez Hernandez je známý tím, že ve filmech preferuje plíživou atmosféru a praktické efekty, což se do filmů o útočících pavoucích hodí. Jedním z hlavních producentů filmu je Basil Ivanik, který stojí mimo jiné za slavnou akční ságou John Wick. To se projevilo na dynamické kameře a intenzivních akčních scénách při útěku před pavouky.
3: Praha žije filmy.
4: Praha žije filmy.
5: Somewhere in space.
3: Vinyl.
6: Každé pondělí na Rádiu Praha.
7: Na Rádiu Praha.
3: Dvě alba narvaná slavnými hity v hlasování. Black Eyed Peas a V.E.N.D.
8: Black Eyed Peas.
3: Nebo The Weeknd After Hours.
8: Weekend.
3: Koho si dáme v pondělí?

0: Tak je to pár dní stará zpráva. Nickelback, kteří nám teď dohráli do Zpívané Radio Praha, přijedou příští rok opět do Prahy. Je tedy znám už jasný termín koncertu v pražské O2 aréně a bude to v červnu hned po koncertu Roda Stewarta 26.6. Nickelback v O2 aréně. Takže tato kapela se opět vypraví za svými fanoušky do našeho hlavního města. No když už jsme u živých koncertů, tak je tu pozvánka k dnešnímu hudebnímu speciálu na Rádiu Praha už za 35 minut po zprávách po 9. hodině. Tady bude Praha žije. Tentokrát tedy nahrávka skvělého koncertu skupiny AHA v rámci projektu MTV Unplugged.
1: Večerní Praha
2: a Petr Zajíček.

0: Když se vám doma rozbije nějaká plastová součástka, nemusíte náhradní díl hledat v obchodě, prostě si jednoduše vytisknete nový. To umožňují domácí 3D tiskárny. Co všechno si na nich můžete vyrobit a jak náročné to je, zjišťovala naše letající redaktorka Monika Doleželová.
1: My teď tady stojíme u 3D tiskárny a něco se tady zrovna tiskne.
2: Tady zrovna vzniká nějaká hora a vlastně je to skládačka, je to vlastně z dílku.
1: Já jsem si to vůbec nevšimla, že teda ještě tady máte další tři.
2: To jsou vlastně jako 4 tiskárny, tady tohle je sušička, je pro speciální materiály, to jsou pro ty technické. A vlastně, jelikož ty technické materiály mají v oblibě hodně nasávat vlhkost, tak se musí prostě tisknout přímo ze sušičky a musí být sušeny.
3: Vypráví Josef Struňák, majitel 3D tiskáren. Obsluha těchto strojů je jednoduchá. Člověk si ji může pořídit klidně i domů. Zajímalo mě, jak vlastně 3D tisk funguje.
2: Člověk musí mít model a vlastně ten model pak lze tisknout. Je na to vlastně program, který vlastně upraví ten model na takzvanou cestu a ta vlastně cestička vlastně říká ty tiskárny, jak se má pohybovat, jakou rychlostí, jakou vlastně teplotu má mít a vlastně vzniká vrstvu po vrstvě. Je to jako něco jako tavna pistole, jo? A vlastně natahuje takový filament, je to taková tenká struna, která vlastně se nahřívá plus minus kolem 200 stupňů a vlastně takhle vrstvu po vrstvě to takhle postupně tiskne ten model.
1: Jak náročná je ta údržba té 3D tiskárny?
2: Vlastně ta tiskárna moc toho nevyžaduje. Nejdůležitější je vlastně zachovat tu podložku, na kterou se tiskne, čistou. Vlastně ta tiskárna má různé pojezdy, týče závitový, tak to vlastně je potřeba čistit a mazat. A třeba takováhle tiskárna vám to pak řekne. Je čas namazat tiskárnu, ono řekne, tady si to namažte, tady máte návod, všechno vám to ukáže.
3: Vytisknout si můžete téměř cokoliv.
2: Vlastně neklade se žádná meze, když člověk třeba neumí modelovat, vůbec nevadí, protože na internetu existuje mnoho webových stránek, kde jsou fakt tisíce modelů zdarma k stažení a člověk se to může pustit a vlastně vytisknout přímo z mobilu. Každý má trošku jiný koníčky, vykrovátka, nebo váhy, nebo různé místičky. Takže třeba na tohleto, třeba v garáži, třeba po organizaci, krabičky, organizéry, nebo držáky a tak podobně. Takže i na tohleto. Pak případně samozřejmě prototypy.
3: Cenu finálního výrobku ovlivňuje doba tisku a také náročnost modelu. Monika Doleželová, Rádio Praha.
4: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: kvůli projednávání utajovaných informací v případu Číňana obžalovaného ze špionáže nevpustil soudce do síně jeho důvěrnice. Cenový strop nafty zítra zroste o 14 haléřů na litr, benzín naopak zlevní. Odešel král fejetonů ve 83 letech, zemřel Rudolf Křesťan, publicista a moderátor Českého rozhlasu. Zítra bude polojasno až jasno, ráno ojediněle mlhy, teploty 17 až 19 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Soudce nedovolil dvěma důvěrnicím být u jednání s občanem Číny obžalovaným z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Jedna z žen je překladatelkou, druhá by měla být z čínské ambasády. Soud by se měl zabývat utajovanými informacemi. Na přítomnosti žen měl ale podle obhájce Michala Sýkory obžalovaný Yang Yiming právo. Zákon ale soudu umožňuje důvěrníky odmítnout, pokud jde o utajované informace. Podle Sýkory se obžalovaný pokusí zajistit nové důvěrníky.
2: O dalším postupu se ještě musím poradit s klientem, protože si nejsem jistý, jestli je to stihnutelné do zítřejšího rána, což jsem také soudci sdělil, ale on trvá na tom, že máme takto omezený čas a musíme ho využít.
0: Yang měl v Česku podle obžaloby získávat informace pro čínskou tajnou službu. O případu by soud mohl rozhodnout zítra. Maximální povolená cena nafty zítra vzroste na 48 korun a 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra budou moct prodávat nejvíc za 46 korun a 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů méně. Vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října. Opatření má platit do konce měsíce. Do 1. listopadu musí zákazníci se žádostí o připojení do elektrické soustavy podepsat dodatek ke smlouvě. Týká se to jak žadatelů, kteří elektřinu odebírají, tak i domácností a firem s projektem fotovoltaické elektrárny nebo bateriového úložiště. Pokud dodatek do začátku listopadu nepodepíšou, zanikne jim rezervace kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby se to týká desítek tisíc žadatelů. Firmy na vysokém a velmi vysokém napětí podle Kotrby navíc s dodatkem zaplatí nevratnou kauci.
3: Ta smlouva není jenom kus papíru, podle toho se plánují práce, začnou si dělat projekty a později se skutečně začnou stavět nová vedení. To jsou velice nákladné kroky. To opatření, o kterém hovoříme, má za účel, aby se na tom ti, kdo ten náklad vyvolají, částečně podíleli.
0: Kotrba doporučuje, aby si domácnosti a firmy zjistili, jestli se jejich podpis dodatku týká. Ve věku 83 let zemřel publicista a spisovatel Rudolf Křesťan. Napsal více než 3000 fejetonů, které založil na zacáce, recesi a slovních hříčkách. První fejeton otiskl už ve svých 16 letech.
4: Nejsem králem fejetonu, protože králem fejetonu je čtenář.
5: Zdůrazňoval Rudolf Křesťan ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2013. Na kontě měl přes 20 knih a nikdy prý netrpěl noční můrou, že nenajde téma nového fejetonu.
4: Já jsem měl to štěstí, že jsem nikdy nebyl fejetonistou deníku, který musí ten text odevzdat na poslední chvíli.
5: Spolupráce pojila Rudolfa Křesťana i s Českým rozhlasem, kde působil jako moderátor nedělního Dobrého rána s Dvojkou. Pravidelně se s ním potkával i Aleš Cibulka.
6: Každý pátek mezi 8 a 9 měl svoji hodinku fejetonů a pro mě to byla ohromná škola.
5: Za sbírku fejetonů nazvanou Proč nemám pistoli získal Rudolf Křesťan v roce 2015 cenu Miloslava Švandrlíka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Karolína Muchová si zkomplikovala cestu na účast na turnaji mistryň pro 8 nejlepších tenistek roku. Aktuálně 7. hráčka planety totiž na podniku série WTA v čínském Wuhanu vypadla ve 3. kole. Muchová podlehla Rusce Schneiderové 5-7 a 3-6 a do čtvrtfinále neprošla. Praze bude zítra polojasno až jasno, ráno se ojediněle budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. K večeru bude oblačnost přibývat. Noční a ranní teploty 5 až 3, nejvyšší denní 17 až 19 stupňů a slabý proměnlivý vítr nebo klidno.

0: Vítejte u dalšího čtvrtečního živáku na Rádiu Praha. Dnes a příští týden tu bude norská trojice AHA. Ti vznikli v hlavním městě Oslo v roce 1982 a stali se popovými ikonami 80. let díky hitům jako Take On Me, The Sun Always Shines on TV, bondovce Living Daylights nebo baladě Stay On This Road. Magne Furuholmen, Paul Vaktar Savoy a zpěvák Morten Harket za sebou zanechali velmi výraznou stopu i v devadesátkách. A když vyjeli v roce 2020 na světové turné k 35. výročí vydání debutové desky The Hunting High and Low, vítali je po celém světě tisíce fandů. 1. května 2022 zahráli poprvé i v Praze a kolegové, kteří tam byli, líčili koncert, jako kdyby přijeli popový Pink Floyd. Dneska a příště si je dáme v jiné poloze, bez napětí, akusticky, nedaleko polárního kruhu. Na ostrůvku a místě zvaném Giske stojí známé hudební studio Harbor Hall a právě tam na letní slunovrat roku 2017 AHA zahráli. Na výjimečný koncert pozvali i řadu hostů. Mezi nimi si s Nory zaspíval i zpěvák skupiny Echo and Bunnymen, Ian McCulloch a hvězda 80. let Alison Moyet. Těšíte se, jak znějí slavné synthy popové hity akusticky? Vychutnejte si to zrovna teď na Rádiu Praha. Tady jsou AHA, MTV Unplugged, Summer Solstice.
1: Rádio Praha žije.
2: Thank you everyone, and for our international visitors, welcome to the middle of Norway, the center of Norway.
3: Thank you so much.
2: Now that you got that out of your system, welcome to this MTV Unplugged recording on Midsummer Night's Day. So yeah, we're going to do a mix of things for you tonight. Starting with a new one.

0: Thank you, Lizzie.
1: Right, no guests in this one.
2: Anybody?

0: Oh, you embarrass me. Thank you. Thank you very much. Praha žije.
1: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
2: Praha. Dvě alba narvaná slavnými hity v hlasování. Black Eyed Peas a V.E.N.D. Black Eyed Peas. Nebo The Weeknd After Hours. Koho si dáme v pondělí? Hlasujte u nás na Facebooku.
3: Je 22 hodin.
4: Hnutí STAN a Spolu pro Prahu dál ladí sestavení pražské koalice. Ani po dnešku není jasné, jestli bude dvou nebo tříčlenná. Sněmovna v prvním čtení podpořila zvýšení postihů za trestné činy proti životnímu prostředí. Ukrajina obnovila útoky na ruské rafinérie a zítra bude polojasno až jasno, ráno ojedinělé mlhy. Teploty 17 až 19 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
4: Zástupci vítězného hnutí STAN a Spolu pro Prahu pokračují v jednání o společné koalici v hlavním městě. Shodli se v otázkách dopravy, školství a bydlení. Naopak ještě nenašli shodu v tom, kdo získá oblast financí. Starostové budou o spolupráci jednat ještě s Prahou sobě a Piráty. Preferují koalici tří uskupení. Naopak Spolu chce koalici bez třetího subjektu, říká jeho lídr Tomáš Portlík z ODS.
5: My k tomu nevidíme důvod, my jsme se vyjádřili jasně, řekli jsme, že ta preferovaná varianta je pro nás v rámci prostě spolupráce Spolu a STAN, to znamená 34 hlasů, že jsme připraveni na to, že bude v koalici třetí partner a v tuto chvíli je to otázkou STANu.
4: Od dneška začíná Praha 4 měnit systém zón placeného stání. Nově budou návštěvníci v některých oblastech platit za parkování i v noci. Dosud bylo po 8 hodině večer zdarma. Část smíšených fialových zón se postupně změní na modré, určené pro rezidenty. A změní se i jejich provozní doba. Nově bude od nedělních 5 hodin odpoledne do pátečních 17 hodin. Jako první začne výměna dopravního značení v části Podolí a Nuslí. Další oblasti budou následovat. Výměna potrvá do jara příštího roku. Tresty za poškozování životního prostředí se možná zpřísní až na 10 let vězení. Počítá s tím vládní novela trestního zákoníku, kterou dnes v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. V Česku se podle Ministerstva spravedlnosti většina protiprávních činů proti životnímu prostředí řeší jako přestupky. Nízká je i efektivita postihování. Novela zavádí nový trestný čin těžké poškození životního prostředí, říká poslankyně hnutí ANO Jana Demjanová.
6: Nově bude možné postihovat jednání, kterým dojde k trvalému nebo dlouhodobému závažnému poškození půdy, vody, ovzduší, ekosystému nebo zvláště chráněných přírodních stanovišť.
4: V základní sazbě má za nový trestný čin hrozit 2 až 8 let vězení. Novelu trestního zákoníku teď projedná ústavně právní výbor sněmovny. Po třech dnech obnovila Ukrajina útoky na ruské ropné rafinérie. Podle Kyjeva je to odpověď na pokračující ruské údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Ukrajinské drony znovu zasáhly rafinérii v Ryazanské oblasti.
7: Zásah ropné rafinérie v Ryazanské oblasti potvrdili jak obyvatelé jejího okolí, kteří exploze natočili svými telefony, tak gubernátor Pavel Malkov, podle kterého v rafinérii vypukl požár, ale nikdo nebyl zraněný. Ukrajinci střelou z raketového systému Neptun zasáhli vojenské letiště Borisoglebsk ve Voroněžské oblasti. Podle velení ukrajinského letectva bylo zničeno 6 frontových bombardérů Su-34, které Rusko používalo k odpalování raket a leteckých bomb na Ukrajinu. Generální štáb informoval také o úspěšném zásahu jedné z elitních ruských dronových jednotek Rubikon v okupované části Záporožské oblasti a skladu dronů u Doněcku. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Sportovní střelec Jiří Příbradský získal druhou medaili na světovém poháru v Káhiře. Po zlatu ve vzduchové pušce byl třetí v třípolohové malorážce. V souboji o bronz přitom porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala. Závod vyhrál Francouz Lucas Chris. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, ráno se ojediněle budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. K večeru bude oblačnost přibývat. Noční a ranní teploty 5 až 3, nejvyšší denní 17 až 19 stupňů. Slabý proměnlivý vítr nebo klidno.

0: Prašínově nábřeží pod tančícím domem kotví loď, která pamatuje první republiku. Parník Vyšehrad je nejstarší parník na Vltavě a zároveň jeden z posledních historických kolesových parníků u nás. Na vodu poprvé vyplul už v roce 1938. Dnes je chráněnou kulturní památkou. Zajímavostí je, že parník je stejně dlouhý jako Petřínská rozhledna položená na ležato. A nově tu najdete také unikátní muzeum paroplavby s původním parním strojem a historickými interiéry.
1: Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha. Hit týdne.
2: Nejnovější vydání, to jsou tři novinky a trojnásobná jednička.

0: je o místo výš. Je nová Celeste Buckingham. Watch me win. Tři nejlepší. Anika Iris. Morning Blues. Cat's Eye. Animal. A jednička. Po třetí jasně a suverénně Miley Cyrus, Bass Persuades. Všechno důležité, včetně hlasování u nás na webu.
1: Praha.rozhlas.cz.
0: A teď zase vy, kdo bude příští neděli nejlepší.

na Rádio Praha. Pražáku, talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražáku, Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: www.praha.cz. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve městě, na FM, v digitálu i na webu.
1: Rádio Praha.
0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň.
2: Na Rádio Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Hraje na několika divadelních scénách, je autorkou kuchařek a také koučkou. Spolu s lékařem a terapeutem Pavlem Špatenkou stojí za projektem Nejsi v tom sám. O překonání bolesti i nemoci bude už za chvíli mluvit Martina Dvořák-Venigerová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Naším dnešním hostem je žena mnoha profesí, tváří, Martina Dvořák-Venigerová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A těmi tvářemi jsou herečka, terapeutka, spisovatelka. My se ke všem těm věcem pomalinku dostaneme, ale já bych se možná na úvod zastavila u toho jména. Protože vy jste Martina, ale co vím, tak od jakživa se vám říká Máca. Mm-hmm. Jak to vzniklo?
2: Máca mi začali říkat už ve škole. Já vlastně nevím, jak to vzniklo. Možná v těch sedmdesátkách jméno Martina bylo strašně častý. Bylo nás asi 5 ve třídě Martin, tak jsme potřebovali rozlišit, která je která. A to jméno mi dali sourozenci, protože já jsem jako z hodně sourozenců.
1: Z kolika?
2: Nás je 5 dohromady. Okay. Já jsem nejmladší dítě, ale každý máme svého maminka a tatínku a vždycky někoho společného. A sousedka, moje kamarádka, taky byla Martina a tak jsme to tak jako nějak se to potřebovalo rozlišit, asi já nevím. A pak už to jméno se mnou šlo, na Gimplu mi taky všichni říkali Máca a pak už mi nikdo neříkal jinak než Máca ani na herectví a vlastně všude. A to jméno nějak jako se mnou srostlo Máca a bylo strašně zajímavé, když na jednom výcviku transparentní kruhový komunikace jsme začínali tím, abychom řekli příběh o svém jménu. A to je docela nedávno, jo, teďka, já nevím, třeba půl roku zpátky. A já jsem si vlastně uvědomila, jsem to začala v sobě mapovat, že já to jméno Martina vůbec jsem neměla ráda. Nelíbilo se mi z mnoha důvodů, tvrdý, vošklivý, chtěla jsem být Zuzanka nebo Tereza.
1: Něco mazlivější.
2: Něco prostě jinýho, vlastně ani doma mi nikdo tím jménem neříkal, takže jsem to neměla spojený s žádnou jako laskavostí nebo citovostí. A když tak Martinka, když mi někdo řekl Martino, tak jsem to cítila jako až nadávku.
1: Zlobí.
2: Že se na mě zlobí, takže to nebylo spojené ani vlastně s ničím příjemným. A uvědomila jsem si, že to jméno nemám vůbec přijatý. Tak jsem trošku hledala původ toho jména, Martina od boha Marta, bůh války. A pak mi došlo, že kdybych v sobě neměla jako tu bojovnost nebo nějakou tu urputnost nebo tu vnitřní sílu, která možná i s tím jménem souvisí, tak by to tu moji životní cestu nějak ovlivnilo, protože jsem ji potřebovala. A když jsem nepřijala to jméno, tak jsem nikdy ani nepřijala sebe. A to jsem zjistila po 50. Tak jsem to jméno začala milovat. Já jsem vlastně se, jako když jsem se měla jako představit jako Martina, mi to vůbec nešlo přes pusu, takže teď už tady říkám, mám to přijatý, to jméno jsem se naučila milovat, jsem Martina a jsem za to ráda, ale trvalo mi to.
1: Já bych se možná ještě zastavila chvíli u toho vašeho dětství, které vy jste malinko nakousla. Jaké bylo? Vy jste všichni ti sourozenci byli společně?
2: Pro mě jsme společně ze začátku byli a pak na konci vlastně taky a teď jsme pořád. Ale protože to dětství bylo jako jedna velká výzva, protože moje mamka se za komunistického režimu provdala do západního tenkrát Německa a já jsem byla nejmladší z té rodiny, tak jsem musela odejít s ní, což pro mě byla totální ztráta kořenů. A ona tenkrát samozřejmě dělala to nejlepší, co mohla a co za nejlepší považovala, ale pro mě to rozhodně jako dobrý nebylo. A už i než tam odešla, tak my jsme měli každý jiný příjmení. Já jsem vlastně se jmenovala Jandová, ale sestra se jmenovala jinak, protože ta ještě nesla jméno svého původního tatínka. Tak už to mě jako bylo líto, že si pamatuju, že jsem jako v tom dětství si říkala, tak jako my k sobě patříme a nepatříme. A teď jsem těm kamarádům složitě vysvětlovala, jako jak my ty vztahy máme a že přes ty jména, ale jsme spolu a jsme jedna rodina a ta sounáležitost, jako to jsem ještě nevěděla, o co tam jde, nikam patřit, o tu sounáležitost, že tam je. A ty sourozenci jsou pro mě hodně klíčoví, protože naši se rozvedli, což dneska není nic jako nestandardního, ale tenkrát jsem asi byla jako jediná, nebo jsme byli 2 ze třídy a tak bylo těžký jako tomu čelit, za to jako jsem se styděla, prožívala jsem s tím jako různý nepříjemný pocity a strachy. Takže ty sourozenci tam měli velkou kompenzační roli pro mě, protože oni jako se o mě hodně starali, měli mě hodně rádi a jako takovou tu citovost a to všechno, co vlastně ty rodiče třeba neměl, táta se pak odstěhoval, jako já rozumem, jsem to jakoby chápala, vlastně víc, než jsem měla možná, protože ten rozum jsem jako tam dost, ta hlava tam jela víc, než ta citovost, ale že jsem je já tam potřebovala a co já jsem potřebovala cítit, to jsem úplně vytěsnila. A vlastně to mi dodávali ty sourozenci, takže ty hrajou v mém životě klíčovou roli. A když jsme odešli do toho Německa...
1: To vám bylo kolik?
2: To mi bylo asi 12. Tak tam bych prostě na ten stesk umřela. Já jsem fakt jako s všemi dostupnými prostředky bojovala. A až jsem si třeba nakreslila šipku na okno směr Praha, tam jsem prostě seděla a chřadla a hubla, dokud mamka neřekla, že můžu jít zpátky, což asi byl i pro ní těžký krok, ale já bych jako na ten stesk tam tenkrát umřela.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Jak dlouho jste tam byla?
2: Rok. No a rok. To bylo spojené s tím, že jsem třeba potřeba jít do školy, že jo, protože školní povinná docházka je všude a já neuměla ani slovo. Tak jsem se cítila vyloučená, opuštěná. Jako benefit toho, ono, všechny ty výzvy nás nějak jako díky nim rosteme, ale bohužel to má i tu stěnou stránku, jako emoční, vyrobí to ty zranění. Takže já si pamatuju, že mi třeba celý dopoledne vysvětlovali, že máme druhý den plavky, že máme plavání, že si je mám přinést, já jsem jim nerozuměla ani slovo, že jo. Neměla jsem tam kamarády, neměla jsem tam ty vztahové vazby a ta mentalita jako lidí byla úplně jiná, než já jsem byla zvyklá jako od nás, tak to pro mě bylo strašně těžký, takže jsem se pak vrátila. Vrátila jsem se, udělala jsem to jméno, ta Martina mi možná k tomu pomohla, já jsem se asi za měsíc doučila jako celý školní rok, abych mohla udělat ty rozdílové zkoušky a vrátit se do stejné třídy, do stejné lavice ke stejným kamarádům. Ale právě jsem se vrátila pak už do domu k těm sourozencům, protože ty jsou jako o mnoho starší než já, a k babičce, kteří tam prostě jako nahrazovali tu autoritu těch rodičů a tu lásku, kterou jako mi samozřejmě ty rodiče dávali způsobem, na který došáhli, ale ne třeba, který jsem v tom věku potřebovala.
1: To znamená, že vy jste vlastně byla bez těch
2: rodičů. No, my jsme dokonce měli i domluvu,
1: že pak mohli vrátit až
2: po revoluci. Mamka se vlastně už jakoby bylo by obtížný se vrátit, protože ten systém jako na to naráželo na to. Teď už tady je, už se na stáří vrátila, ale pak tam dlouho žila. Aha. A dojížděla za náma, takže materiálně samozřejmě poskytovala všechno, co jsem potřeba, ale ta citovost a ta emoční výživa tam prostě nebyla, takže to teda taťka už zase bydlel někde jinde, měl novou ženu, nový život. Na tu dálku se o mě jakoby starali, ale ta dálka byla jako příliš pro mě veliká a vlastně mi furt chyběly, že jo. Teď jsem si třeba i žáka jdu podepisovala sama, ano, a ty benefity toho, ale to byla domluva jako, ale jakoby předčasně jsem dospěla, ale to, co jsem si potřebovala prožít jako dítě, na to vůbec nebyl prostor, což se na tom mým vnitřním světě samozřejmě podepsalo. A to, co jako vypadalo jako benefit, že mám třeba ty mikiny s Mickey Mousem, to tady nebylo, jo, nebo něco, ty mi strašně škodilo, protože jsem přicházela o kamarády, takže já jsem to jako skovávala.
1: Že jste byla navíc jakoby jiná.
2: Byla jsem jiná, jo, teď oni by si to taky přáli, mít to nemohli, já jsem vlastně měla něco, co oni neměli, což jenom provokovalo, a já jsem říkala, já nemám mámu a tátu, ty vole, jako tady, tak to, jako kdo je na tom líp, ale na úrovni jako toho dětského mozku, to nikdo jako takhle na to nekoukal, jo, takže i to, co vlastně vypadalo zdánlivě jako pozlátko, jako že se jako mám hodně dobře, líp než oni, tak to je všechno strašně relativní, že jo, to na úrovni té duše, jako jsem byla dost podvyživená.
1: Úplně se nabízí otázka, zdali pak právě v téhleté době, kdy jste citově opravdu strádala, se vám třeba hraní, herectví, ke kterému jste potom začala tíhnout, nestalo takovým jako únikem, že jste mohla být někým jiným? Začala jste už tehdy si hrát a hrát, nebo to vzniklo až někdy později?
2: No, já jsem si možná opravdu začala hrát, až když jsem začala vařit tu kuchařku, protože takový to svobodný hraní, že si tady jako budu z hlíny a z písku dělat dort a jsem v bezpečí a nic mi nehrozí, jsem si jako to hraní asi vlastně až teď svobodně hraju v té své tvořivosti a v tom, v čem dělám. Ale herectví byla taky určitě nějaký druh kompenzace, protože to jsem vůbec neměla nahlídnutý, ale já jsem chtěla být viděná, že jo. Takže to je úplně ideální profese, a taky jsem chtěla být oceněná, chtěla jsem být dost, takže už na té škole já jsem jako byla jedničkářka, abych prostě jako byla dost, jo, ale zatím byla ta méněcennost, že jsem prostě nebyla uznaná tou autoritou, jak já jsem potřebovala, byl zatím nesmírný workoholismus, na který jsem taky nedohlídla, protože já vlastně ta moje drzost jako začínat několik profesí, když jsem se rozhodla, že budeme jako ne sama samozřejmě s lidma, kteří to uměli stavět bytový dům, no tak jsem ho postavila. Když jsem se rozhodla mít s Petrem Mikeskou únikovou hru, tak jsem ji měla. Když jsem se rozhodla mít agenturu, tak jsem ji měla. A vždycky jsem začínala a ta drzost byla neskutečná, protože já jsem šla do věcí, které jsem dělala poprvé. Ale zatím vším prostě byla ta touha po uznání a po ocenění. I když jako ta moje výkonnostní část mě jako dovedla daleko, ale za jakou cenu? Jo, na to jsem já neviděla. A taky jsem neviděla, co zatím je.
1: Říká Martina Máca, Dvořák Wenigerová.
0: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
4: Dvě alba narvaná slavnými hity v hlasování.
3: Black Eyed Peas a V.E.N.D. Black Eyed Peas. Nebo The Weeknd, After Hours. Koho si dáme v pondělí?

0: až na dřeň.
1: Tohle to, co jste říkala, tak to víte teď, že bylo za tou touhou hrát, ale jak jste to viděla tehdy? Co vás k tomu táhlo?
2: Ježiš, tehdy to byl můj život, prostě tam lítali nějaký postavy, kterýma se mohla být. A čím víc termínu, to prostě tím líp, a čím víc zaplněný diář, a čím nás víc chtěli, já to bych prostě zkoušela do úmoru. Ale to bylo, ale zase na druhou stranu tam bylo i moje srdce, jako protože najednou tam mohla být ten život. Když si vezmeme, že ta tvořivá část je ta příroda v nás, to je ta zahrada, a pak teda je potřeba nějaký zahradník, který tomu dá ten rámec a zastřihne ty ploty, tak jako v tom divadle ta zahrada jako mohla bujet. Jo, to byla liána, která se prostě pnula a omotala by cokoliv by to šlo, takže mě to přinášelo šílenou radost a šílený adrenalin, když se pak jako něco povedlo. Ale v podstatě já jsem to pak to divadlo skrz jako svoje zranění, na který jsem jako neviděla, zase opustila, protože poměrně jako hned po škole jsem i hrála i točila, ale a já jsem tenkrát dostala nabídku na velkofilm Všichni moji blízcí, což bylo jako velmi krásný téma, hrál v tom pan Bartoška a já jsem se tenkrát jako strašně bála tu roli přijmout, přitom to byla jako by určitě pro mě jako nesmírně prospěšná a krásná práce, protože ve scénáři bylo sedí obkročmo nahá na partnerovi. Bylo to jako židovský téma, krásný, jako hluboký téma a já jsem tenkrát měla strach a vůbec jsem nevěděla jako z čeho, ale zatím strachem bylo teď, jako že to uvidí můj partner a opustí mě, že se někde slíkám, nebo tenkrát brácha prones celou jako jednu větu, která zásadně ovlivnila moje rozhodování a určitě to udělal zcela nevědomě, ale já neměla moc velký prsa a brácha tenkrát řekl, to tam bude na tom plátně dole v kině, tvoje malá koza, viď? A najednou zase jako mi tam naběhla ta méně cenost, jo, že teda ještě se budu, a co tomu řeknou moje děti? Ti, až to uviděj, který jsem vůbec neměla. Teď se rozjelo tisíc strachů, na který jsem nedohlídla a protože jsem nebyla tak zralá, abych si to šla s tím režisérem vykomunikovat, říct, hele, takhle se bojím, jak to uděláte, jak to natočíte, abych já to dala, tak jsem prostě normálně zalhala a vymyslela jsem si, že mám jinou práci a tu roli jsem jako nevzala, ale vlastně to řídilo to zranění a to jsem vůbec nevěděla. A postupem času, jak jsem se začala znovu sebe objevovat, tak jsem zjistila, my jsme vlastně měli nějaký stres nebo něco školy a jak jsem si uvědomila, že vlastně jak mi to jako chybí. Teď taky tam bylo, abych byla dobrá máma, abych to dítě netahala jako po šatnách a já nevím co všechno, až ho jednou budu mít. Prostě jako fantazie z budoucnosti, které ani nebyly reálný, ale já jsem tam neviděla, že to má škálu od nuly do 100. Já jsem viděla ty krajní meze, buď to budu dělat, nebo to nebudu dělat vůbec. Ale že to můžu dělat tak, aby to bylo dobrý pro mě i pro dítě, to mě vůbec nenapadlo, protože to vidění z traumatu je buď a nebo. Tam není nic mezi. No a tak jsem se jako začala objevovat, tak jsem zjistila, co za zranění zatím bylo, až jsem si uvědomila, že vlastně tu práci jako mám fakt ráda a co mi přináší, ale jako ty skutečný důvody, co mi přináší, ne ty kompenzační. A Petr Mikeska mi nabídl v Mladý Boleslavi hostující roli ve hře, která zase souvisela jako s nějakým mým tématem. Jsou to holky z kalendáře, je i film a je to téma rakoviny, kterou já jsem taky sama prošla v té hře. A jestli se na to jeviště zase jako mohla vrátit, ale už z jiného místa. Tak jako jsem vlastně strašně vděčná, že jsem to stihla za tenhle život. A že jsem si to mohla dopřát, jako vrátit se tam jako Martina, já za sebe a zase začít jako hrát. A je to prostě i skvělý pro tu moji práci, že můžu z těch profesí přebíhat a tam se uvolnit a ty části, které mám třeba popřený nebo který nemám tak ráda a učím se je jako do toho svého systému jako přijímat, tam můžu vypustit a teď už to je jako vnímám, vidím na to a jako je to krásný a s Petrem Mikeskou on založil divadlo Pod kůži, kde se chce věnovat právě tématům, který se nám dostanou pod kůži, tak hrajeme na Jánském vršku v Praze, takovou velice intimní komorní divadlo, kde hrajeme s Milanem Ligačem, který je z Boleslavy dobrý proti Severáku a spoustu jiných zajímavých jako kusů, kterých si přejeme, aby se lidem dostali pod kůži.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Pozorný posluchač už asi pochopil, že za tou obří proměnou, kterou jste nám teď tady popsala, je nepochybně i ona rakovina, kterou jste přestála. Kdy a jak se vlastně všechno semlelo?
2: No, ta nemoc ke mně přišla v době, kdy už jsem byla v bezpečí, jak to tak bývá. Jo? Už jsem si mohla dovolit, protože já jsem se v roce 2013 rozvedla a to bylo pro mě velmi náročný období. Chtěla jsem být dobrá máma i táta, což já samozřejmě se svý role můžu být dobrá jenom i máma, takže jsem se jako hodně vyčerpala. A když už jsem se pak po několika letech stabilizovala, našla si svého současného muže a byla jsem takzvaně v bezpečí. Dokonce asi 17 dní po svatbě, jako už to všechno vypadalo, že už se to stabilizovalo a dostává do rovnováhy, tak jsem si šáhla na prso a byla tam bulka. Já jsem okamžitě věděla, že to není nějaká tuková bulka, že to bude nádor. My jsme ještě než teda jako všechny ty výsledky proběhly, tak se čekalo, že jo, na to, jak to teda bude. Taky v divadle jsme tomu jako říkali nádůrek a už jako tak nějak jsem k tomu zaujmovala nějaký citový vztah, přestože jako ne, abych to zlehčila, nebo překreslila, nebo si to zjednodušila, ale nějak jsem cítila, že to je prostě to, co tam roste, je moje. A pak jsem se dozvěděla teda, že je to rychle rostoucí karcinom, rychle metastázující. A v podstatě takovej, jaký byl můj vnitřní svět, tak naléhavá byla ta nemoc, protože já jsem předtím měla celou řadu jiných onemocnění od únavového syndromu. Já jsem třeba uslané, víš, tím mě to nebylo divný, já jsem prostě šla vždycky přes, jo, a nebo protože tam prostě ten vzorec, jako když už nemůžeš, tak přidej, a nebo já to všechno vydržím, jako byl velice silný. Takže kdyby ta nemoc byla jenom o trošku jako míň závažnější, tak bych ji pravděpodobně zase ignorovala, protože i alopecí, autoimunitní onemocnění, když mi tady vypadlo kroužek vlasů, jsem taky ignorovala, protože to jako nebylo dost závažný, abych se tím zabývala.
1: To tělo vysílalo signál za signálem
2: a já nic. Aha. Jo, já jsem do toho šla silou a že to přeperu a jakože všechno vydržím, všechno zvládnu. Takže ta nemoc byla tak úderná, aby mě zastavila a zpřítomnila, a to se podařilo, ta mi vlastně jakoby v podstatě zachránila život, když to tak řeknu, takže já jsem jí říkala rakovinka a díky ní jsem se prostě, to byla jediná věc, která mě dokázala v mém životě zastavit, protože já jinak jsem od sebe pořád jenom utíkala, abych necítila tu neskutečnou bolest, kterou jsem uvnitř nesla. A ta nemoc prostě přišla proto, abych tu pozornost obrátila dovnitř, ne ven. A my vlastně tu útěchu hledáme, nebo já jsem to tak dělala v tom, asi většina z nás v tom vnějším světě, ale tam ji nemůžeme najít, takže jsme furt v kruhu, protože si nás něco bolí a řídí, tak nás to řídí vevnitř. A když Květa Fialová tenkrát říkala, milujte svoje nemoci, tak jsem to považovala jako za zvrácenost nejvyššího kalibru. Já vůbec jsem tomu nerozuměla, jako co to je za blbo. Až u té nemoci jsem to pochopila, protože tu nemoc vnímám jako poselství. To prostě přijde pošťák a přinese obálku a buď ji rozbalíme, přečteme a pochopíme to a pak máme šanci na uzdravení nebo ne. A já jsem, když jsem se to dozvěděla, tak jsem se první den zroutila, brečela, protože jsem si říkala, tak teď už je to všechno jako v pořádku a já umřu. Jo, a byla jsem velmi stotožněná s tou obětí, ale to trvalo přesně jeden den a pak přišlo rozhodnutí, já se uzdravím.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Samo od sebe, nebo jste
2: jsem
1: tím zašla třeba?
2: Ty témata ke mně, ty rakoviny chodily už předtím, mě zemřela milovaná tchyně na rakovinu, bylo to okolo všude mě, blízcí kamarádi, a už vlastně tenkrát jsem jim přinášela různý jako knížky, jak se zázračně uzdravit a já nevím, co všechno, ale vlastně už to ke mně přicházelo, já jsem si toho nevšimla, ale když to chodilo ke mně, tak to bylo pro mě ty zprávy. Takže vlastně jsem si říkala, když se mohl uzdravit někdo jiný, tak co bych se jako já nemohla uzdravit taky. Když ten systém to umí tam, on to umí i zpátky, když tomu nebudu jako házet ty vidle do toho. A byla to věc volby. Ale samozřejmě, aby jsme vůbec něco mohli udělat, tak potřebujeme v to uvěřit. To si myslím, že je jako klíčová věc. A ten systém té víry, který v nás je nastavený, už nás pak vede dál. Takže já jsem uvěřila, že se uzdravím, ale to jde jenom za určitých podmínek. Takže já jsem si hledala cesty na té cestě průvodce, který by mi s tím pomohli. Jednak jsem nastoupila duchovní cestu, meditace, různýma procesama jsem prošla. Chodila jsem jako velmi vydatně na terapie a začala jsem jako hledat ty příčiny toho onemocnění. A šla jsem tedy cestou západní medicíny, byla jsem vděčná, že jsem se narodila jako v Čechách a nemusím prodat barák, a když jsem onemocněla touhle nemocí, a přijít o všechno. Ale zrovna tak jako velmi s tím východní medicínu, protože ty chemoterapie, to je benefit risk, jo, ale jako já neměla na výběr, jako smrt byla ta druhá varianta, takže jsem to ráda využila, ale něco s tím tělem to udělalo, takže jsem se zase dávala dohromady s tu východní medicínu a vlastně jsem jako komplexně využívala mnoho přístupů. Nemůžu říct, který z nich zabral, ale já jsem věděla, že už od prvního dne teď se uzdravuju. Ne za měsíc, ne za rok. A začalo se to ve mně jako intuitivně přenastavovat, protože ta nemoc jako dokáže velkou transformaci v nás. Ona to všechno jako zrychlí, takový kvantový skok. Nevím, jestli bych se jinak k tomu dostala za tenhle život, nebo by to dlouho trvalo, ale s tím mi ta nemoc taky pomohla, že vlastně jsem začala hledat ty příčiny toho onemocnění a vlastně jsem se těšila na to, já jsem to vnímala jako zemři a zroď se, že něco starého ve mně potřebuje umřít, aby se něco novýho mohlo narodit, a těšila jsem se na ten přerod. A úplně mi bylo jedno, jestli jsem plešatá bez obočí, protože jsem si říkala, no tak miminko se takhle narodí, že je plešatý, nemá obočí, nemá řad, tak jsem se jako rodila. A bylo strašně zajímavý pozorovat si lidi, jak k tomu přistupujou, protože třeba jak nám tam píchali tu chemku do žil, tak já jsem si říkala, kudy teď se tudy léčí, jo. Ale to nebyl jako vymyšlený pozitivismus, to by nefungovalo. To byl stav, jako, s kterým jsem se ztotožnila, aby se to mohlo dít. Já jsem tomu fakt takhle věřila a třeba tam ženský říkali, no ježiš, první jako setkání na onkologii, to mi paní řekla, že budu mít puchy, že nebudu mít chuť, budu prostě v oberlích, a nic toho nenastalo, jo. Ale to byla její mantra, ne moje. Takže já jsem si začala říkat, hele, každý má svůj příběh, já jsem přestala cokoliv číst, to ten internet tomu nepomáhá, protože jako já jsem onemocněla ze svých příčin, je to moje nemoc, já jsem to nekytla v tramvaji, na to není univerzální vitamin C. A přijala jsem za tu nemoc zodpovědnost. To je jako, myslím, klíčová věc, protože my často tu vinu hledáme, kdo za to může, že jo? Ale ne, co se ve mně děje, že jsem onemocněla, co se ve mně za ty roky dělo, že se to došlo až sem. A to jsem hledala, takže já se vlastně vnímám jako takový zraněný léčitel, který hledal lék na svoje rány, a díky té zkušenosti prostě jsem našla lék i na rány, který by mohly pomoct někomu druhému. A přesto, že to šlo přes to moje poznání, nejenom, že jsem to někde načetla, že ten terén prostě jsem šla, vím, kde je jaký kamínek, tak to mi pak pomáhá v té práci, ale to samozřejmě někdo jiný může potřebovat něco jiného, jo, to je potřeba vždycky zmapovat skrz ten náš systém, ale na té onkologii to jsem neřekla, to bylo třeba zajímavý, paní vedle mě si přála, aby jí nevypadaly vlasy. A já jsem jí říkala, aha, a proč si nepřejete, abyste byla zdravá? Jo, že ta pozornost je na druhou stranu.
0: Rádio Praha 107,1 FM
3: a DAB+.

0: na dřeň.
1: Zaujalo by většinou, když mluvíte právě o své rakovince, tak říkáte, že vy jste s ní nebojovala, že jste spolupracovala.
2: No, to mi přijde zásadní, protože bychom se mohli uzdravit, tak potřebujeme v sobě se spojit s těmi prospěšnými stavy. A kde je boj, tam je vždycky jeden vítěz, jeden poražený. Kde je boj, tam je vnitřní konflikt. Jako nad rakovinou nejde vyhrát. To by bylo jasný, takže jediná cesta, a to si myslím, že je platný na všech úrovních, je spolupráce. Takže já jsem se ptala, proč jsi přišla, co ode mě potřebuješ. Takže jsme spolu začali spolupracovat. Tak jsem v sobě začala pak zdivit ty prospěšný stavy. My, když se narodíme, tak máme informace z vnějšího světa, od té autority, a z vnitřního světa. To jsou naše jako instinkty, pudy, to, co cítíme. A to, co jde z toho z vnitřního světa, je vždycky správně. Jenom jsme pak tou výchovou přesvědčení, že tomu nemůžeme důvěřovat, že někdo jiný ví vždycky líp, kdy je nám zima, kdy máme hlad, a tohle nemůžeš cítit, a tady se nebrečí a tady se nevsteká. Takže my se od sebe odpojíme, protože jinou moc volbu proti té autoritě nemáme, bez ní bychom nepřežili. Ale jako v tom zastavení máme tu nabídku se zase s tímhle vnitřním hlasem a s tou vnitřní pravdou spojit. A tím, že já jsem ze dne na den opustila svých 28 profesí, teď to přeháním, ale obrazně, a začala jsem teda se věnovat sama sobě, napojovat se na sebe, vnímat ten vnitřní hlas, tu vnitřní moudrost, můžeme tomu říkat jakkoliv, já už teď jako psychologicky i víc vím, co je zatím, ale to asi není jako tady na to téma. Takže jsem ty správné odpovědi prostě měla. My je tam máme všichni, jenom s nima nejsme ve spojení. A to tělo mě vedlo. Takže já jsem v sobě začala živit vděk, to myslím bylo klíčový, radost. Vděk třeba z blbostí, já jsem nepřišla dvorek, ale já jsem byla vděčná, že jsem došla až na terasu, nebo že mám čerstvě vypraný peřinky, nebo že mi holky přinesly jogurt. Teď mě oslabovaly ty strachy o toho okolního světa, protože se všichni o mě báli. To jsem odřízla, prostě jsem si dovolila říct, nevolejte mi, já se teď uzdravu, až se uzdravím, já vám zavolám. No dřív, tím by zatím bylo, moc se na mě naštve, ježiš, špatná holka, nezodpovědná, blablabla, už by se tam rozjeli zase všechny jako ty programy, které by mi v tom zabránili. Takže ta nemoc mi dovolila uspokojovat svoje potřeby. A měla jsem tedy na to taky podmínky, jo? Byla jsem v bezpečí, to je základní předpoklad pro uzdravování, dostat se zpátky do bezpečí, protože jinak ten systém je furt stažený a nic prospěšného tam probíhat nemůže.
1: Jak dlouho se vám uzdravovalo to tělo a ta duše? Co bylo složitější? Bo to šlo opravdu ruku v ruce?
2: No, jde to ruku v ruce, protože jako to není oddělený. To je všechno propojený, ale ta duše není auto, který se doveze do servisu a tam ho opraví, jo. Což my si jako myslíme, že když na sobě, jako k tomu svádějí teďka ty výkonnostní všechny programy, jako makej na sobě víc a víc, tím já neříkám, je dobrý se sebe objevovat, ale když je furt zatím ten výkon a já se teda jako furt makám a furt se cítím úplně na prd, tak tam zase najede to selhání. Ta méněcenost, ale to sebeobjevení není o nějaký naší opravě, ale o tom, že já vím, co se ve mně děje a v tu chvíli k tomu můžu zaujímat přístup, ale to je celoživotní cesta, takže to se děje pořád, to není nikdy dokončený proces, takže abych odpověděla na tu otázku, jde to ruku v ruce a děje se to pořád.
1: Takže tělo se vlastně uzdravilo, ale na té duši se pracuje stále. A navíc vy teď pracujete i na cizích duších. Začala jste dělat terapie, coaching. Co vás k tomu vedlo, že jste si najednou řekla, tak pošlu dál to své know-how?
2: No tak nejdřív mě k tomu vedl spasitelský komplex, abych byla upřímná, že abych odvrátila pozornost od sebe, tak budu zachraňovat i druhý, jo, ale zatím byla stejně furt moje oběť. Ale to bylo úplně v začátcích, protože ono to teďka vypadá, že se tomu věnuju krátkou dobu, třeba rok, dva, nebo se tomu věnuju naplno, ale já vlastně se tomu věnuju třeba už 10 let. Různě na té cestě jsem objevovala různé přístupy, ale některé taky byly slepý uličky, takže až jako díky té rozlišovací schopnosti a té práci na sobě jsem si začala vybírat. Jsem strašně vděčná, že jsem si mohla vybírat učitele, který se mnou rezonujou a který jsem měla pocit, že mě někam posunou. A ten motiv už teďka je ten, že mi to prostě dává smysl. Já vlastně nemám jinou volbu. Ne z pozice toho traumatu, že nemůžu jinak, ale ta práce sama na sobě je celoživotní a já teď nevím, co bych měla dělat jinýho, lepšího a zároveň provázet ty lidi, aby to mohli dělat ze sebou to samý. Mi přijde strašně ozdravný pro celý ten systém. Takže mi to dává vyšší smysl. Ale já někoho provázím, ale kam on dojde, to já už moc ovlivnit nemůžu, jenom mu pomáhám otvírat ty dveře nebo najít tu cestu, ale v podstatě ta zodpovědnost, jako je tam určitá jako spolupráce, ale nemůžu si myslet, že já do toho systému můžu nějak vstoupit, to můžeme jenom my každý sám zevnitř, ale bez těch průvodců to prostě nejde dát.
1: Máme už jenom malinkou chvíli do konce pořadu. A zkusme nějaké krátké poselství, třeba pro někoho, kdo nás teď slyší a kdo si třeba vyslechl nějakou nepříjemnou diagnózu. Co by měl vědět?
2: Že k němu přišla z nějakého důvodu, že to není trest. Ono to samozřejmě v nás roztočí spoustu nepříjemných pocitů, i jako teď nás to třeba vyčleňuje z té společnosti, začneme se cítit méně cenní na obtíž nebo bolaví, ale je to poselství. A zkusit se podívat, co tedy přináší. Nehledat ty viníky venku, kdo za to může a proč zrovna já a proč ne sousedka, ale co se ve mně dělo nebo děje, že potřeba přijít ta nemoc.
1: Říká v závěru pořadu Až na dřeň Martina Dvořák-Venigerová. Díky moc za to. Mějte se krásně.
2: Děkuji vám za pozvání. Děkuji.
1: A já už jenom jako obvykle dodám, že si nás můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a taky se můžete podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině. We will

Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na rádiu Pražákům.

0: Volby 2026. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Blíží se druhé kolo senátních voleb, které možná rozhodne i o tom, kdo bude mít nejsilnější klub.
2: Postoupilo nejvíc kandidátů hnutí ANO, celkem 13.
3: O 11 senátorských křesel se utkají zástupci hnutí STAN.
4: Nejčastější duel v tom druhém senátním kole teď bude právě mezi hnutím STAN a hnutí ANO.
5: Nejsilnějším klubem by pravděpodobně mohl zůstat klub ODS a TOP 09.
2: Druhé kolo patří dlouhodobě k nejméně populárním volbám.
0: Kampaň s Michalem Davidem v zádech, společný billboard kandidátů ANO a ODS, bitva hejtmana proti poslankyni a opoziční souboj ex-ministra s výrobkyní klavírů. Čtyři ostře sledované senátní duely probereme s politologem Janem Hruškou z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. Dnes je čtvrtek 15. října. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
6: Dobrý den.
0: 22 senátních bitev nás o víkendu čeká. Nelitujete, že v Česku není jenom jedno kolo? Bylo by hotovo?
6: Ani ne, spíše naopak. Já si myslím, že s ohledem na to, jakou roli má Senát vykonávat, co něj čekáme, tak ten volební systém je velmi vhodně zvolený, protože díky té dvoukolové volbě on zajišťuje, že vyhrávají častěji nějací umírnění kandidáti, a to odpovídá té roli pojistky demokracie.
0: Zase je otázka samozřejmě, nakolik pak ten mandát je relevantní, když přijde tolik málo lidí. Zejména k těm druhým kolům nechodí moc lidí.
6: A máte pravdu, nechodí. A co víc, myslím si, že to druhé kolo ukazuje reálný zájem o ty senátní volby. Kdyby to první kolo nebylo v souběhu, tak by i ta volební účast ano, byla ještě menší. A pokud se ptáme, co nám to třeba říká o legitimitě, tak se musíme ptát, čí legitimita. Je zajímavé, že odborníci lidé často spochybňují kvůli tomu o legitimitu Senátu, nebo na to upozorňují. Já, když jsem dělal výzkum se samotnými senátory, tak ty třeba často odpovídali, že voliči mají svobodnou možnost se rozhodnout nevolit a že to je vlastně taky demokratické.
0: A tak to je, to je pravda,
6: a tak
0: že jo?
6: To je na jednu stranu, no.
0: My jsme ale každopádně vybrali čtyři ostře sledované duely a ty teďka probereme.
7: Kolem senátora je především hlídat tu legislativu a to já se snažím dělat.
8: Duel číslo 1, Cheb. Plevný versus Cukerník.
9: Vstupuji do politiky a zejména z pozice nespokojeného občana.
0: Sandra Cukerník za ANO na sebe strhla velkou pozornost kvůli kampani, ve které si před premiérem Andrejem Babišem z ANO zatrsala se zpěvákem Michalem Davidem na pódiu. Pokud vyhraje, bude to vítězství marketingu nebo vítězství jejich plánů, které má se Senátem a se kterými jde do Senátu?
6: Pokud vyhraje, tak si myslím, že to bude zejména její úspěch a úspěch ANO ve smyslu, že dokáží mobilizovat ty voliče během tohoto týdne. To je ta největší výzva, před kterou stojí.
0: Cukerník vyzývá Miroslava Plevného za STAN, který říká, že část jeho práce je v regionu. Cukerník říká, že hlavně její práce bude pro region, chybí dětská pohotovost, krajská nemocnice, chybí lékaři a tak dále. Co s tím ale bude v Senátu dělat? Jsou to témata, co senátoři a senátorky řeší.
6: Tímto otvíráte vlastně velmi zajímavé téma a co je rolí Senátu a jestli vůbec senátoři sami můžou reprezentovat ten svůj region. Protože my víme, že senátoři o tom často mluví. Když se koukneme na tu ústavní roli Senátu, tak zjistíme, že to tak nebylo myšleno. Senátoři ani nemají formálně dané pravomoci na to, aby to dělali. Na druhou stranu, mnoho senátorů je kreativních a našlo si nějaký způsob, jak to vykonávat. Ať už to jsou nějaké neformální věci ve smyslu lobbingu, skutečně, že hrají roli toho ombudsmana, chodí za ministry, píší a tak dále. A nebo pak to je využití nějakých formálních pravomocí vlastně kreativním způsobem. A uvedu příklad. Senátoři samozřejmě schvalují legislativu,
0: ano.
6: A krom toho samotného zákona tam máte nějaké přílohy, nějaké prováděcí předvěci a tak dále. Takže to jsou určité kosmetické změny, jak vlastně ovlivnit tu legislativu a pomoct tomu svému vlastnímu obvodu.
0: Taky připomínkujete ty zákony, které vám chodí z poslanecké sněmovny a pak je odesíláte zpátky do dolní komory. To znamená, vy můžete fakticky mít nějaký vliv na to, co je pak prosazeno, pokud teda sněmovna vás nepřehlasuje.
6: Ano, to je o něco těžší, protože to už zasahuje do samotného zákona a to se málo kdy týká vlastně těch regionů.
0: Miroslav Plevný Černý, už jsem ho zmiňoval, on senátorské křeslo obhajuje. Jak se do fungování senátu mimochodem projevuje to, že on může obhajovat do nekonečna?
6: My víme, ukazují to data ze všech těch minulých senátních voleb, že statisticky obhajovat mandát má výhodu, protože vy jste známý, jste viditelný a když tu svoji práci děláte dobře a čistě pragmaticky se účastníte i toho obhajování regionu, protože ne všichni senátoři to dělají, ano. Někteří se věnují víc té co státní politice, tak pak získáváte určitou výhodu.
0: Sandra Cukerník je v regionu známá mimo jiné jako žena krále hazardu Leona Cukerníka, to je rodák z Moskvy, který na Rozvadově vybudoval obří kasíno. A k tomu se ptám, hnutí ANO se podílelo na regulaci hazardu. Zvyšování daní z neřestí v Česku, to bylo taky jejich téma. Pro voliče to je čitelné?
6: Já si myslím, že je hlavně důležité, že pravděpodobně to nebude mít obecně tento profil až tak pozitivní vliv na voliče. My víme, že existují různé vlastnosti kandidátů, které statisticky zvyšují šanci kandidáta uspět v těch volbách, ale vůbec to není nic, co souvisí s biznisem. Oproti třeba jiným zemím, kde být úspěšný biznismen znamená nějakou politickou výhodu, u senátních voleb to není, jsou to spíše jiné vlastnosti.
0: Jak Cukerník, tak Plevný nejsou členové z těch stran, za které kandidují. Plevný za STAN, Cukerník za hnutí ANO. To je pro ně výhoda nebo nevýhoda?
6: Záleží, může to být výhoda, je to docela běžné v těch senátních volbách a souvisí to s tím, že v těch volbách je jednak potřeba, nebo hraje vliv ta politická značka, politická strana, hlavně v těch jako baštách, těch politických stran, to je velká výhoda, chcete být lidovec na Jižní Moravě, chcete být kandidát ANO v Karviné a tak podobně, ale současně jsou důležité ty vlastnosti a to, že ten kandidát je nějaká silná, viditelná osobnost. No a pokud vy jste politická strana, kouknete se na ten svůj senátní obvod, co tam máte za lidi, které můžete navrhnout a pokud tam nevidíte například silného krajského nebo lokálního politika, tak se vrhnete na jejich hledání. Já jsem to vlastně v své práci pojmenoval jako určitý headhunting, protože tak skutečně připomíná. Mě vlastně většina senátorů v mém výzkumu řekla, že byli osloveni tou politickou stranou, aby kandidovali. Nezešlo to z jejich hlavy. A pak je logické, že to jsou nezávislí kandidáti, byť kandidují pod tou značkou, ale má to také vliv na to, jak vlastně se chová ta instituce senátu jako celek. Že ty lidi na jednu stranu mají vztah k těm stranám, ten senát není apolitický, nestranický, ale zase ten vztah k těm stranám je volnější než u té sněmovny a stává se třeba, že ten senát někdy hlasuje proti té sněmovně, která má stejnou barvu.
0: Plevný 40%, 27%, Cukerník z prvního kola, to jsou výsledky, jak to dopadne podle vás?
6: Já si myslím, že ten náskok pana Plevného je velmi velký, navíc víme, že voliči současných opozičních stran jsou o něco více mobilizovaní i při tom druhém kole senátních voleb, takže si myslím, že pan Plevný je velkým favoritem. Je tedy zajímavé, že se trochu ty role možná prohodily, že z minulých let jsme byli zvyklí, že to byli kandidáti současných opozičních stran, kteří museli dohánět, ale tím, že letos se v hodně obvodech spojili a ten celý opoziční blok se sešikoval za tím jedním kandidátem, tak to jsou ti kandidáti opozičních stran, kteří vedou a naopak ti
0: ANO dotahuje.
6: A ANO musí dotahovat.
0: No i z toho důvodu, ale máme tak málo kandidátů, asi kolem 150, že jo? Tak.
6: Je to jeden z těch velkých efektů toho ANO.
10: Je velikou výzvou také naše současná bezpečnostní situace.
8: Duel číslo 2. Hradec Králové. Dvořák versus Ceralová Petrofová.
11: Hradec Králové je krásné město, ale bohužel ekonomicky poslední dobou strádá.
0: Tak duel číslo 2 Hradec. Proč jdou proti sobě v Hradci dva kandidáti opozice? Když jste mluvil o tom, že naopak redukovali ty kandidáty a snažili se spojovat, tak zrovna v Hradci to vyšlo tak, že je tam ex-ministr Martin Dvořák ze Starostů a Zuzana Ceralová-Petrofová za ODS, bývalý primátor města, bývalý ministr pro evropské záležitosti versus šéfka výrobce klavíru Petrov, které se dělají právě v Hradci, tak to jsou těžké váhy.
6: A máte pravdu, jsou to těžké váhy a já si myslím, že to je jednoznačně proto, že ne vždycky se ta dohoda povede. A my si občas jako možná trošku naivně myslíme, že se všechno rozhoduje někde v centru v Praze ve vedení politických stran, ale právě u toho senátu, jak jsem říkal, jsou důležité ty silné osobnosti. A ty často zkrátka můžou mít jinou představu o tom, co se bude dít, než ty politické strany.
0: Dvořák chce zlepšovat podle toho, co jsem od něj slyšel, potenciál aglomerace Pardubice-Hradec. Petrofová mluví o investicích a atraktivitě, takže de facto mluví o tom stejném, ne?
6: Na jednu stranu Ano, jsou tam podobnosti, na druhou stranu si myslím, že tam pořád jsou mezi nimi rozdíly. Jednak Dvořák, to je ten straník z té celostátní politiky, byl to ministr, paní Cralová Petrofová je doteď vlastně nepolíbená tou politikou, je to právě spíš ten příklad toho headhuntingu, o kterém jsem mluvil, a mně přišlo, protože já sám jsem Hradečák, a přišlo mi, že v té kampani třeba pan Dvořák více zdůrazňoval tu roli Senátu, která není regionální, ale spíše ho zajímá ta celostátní politika i třeba zahraniční politika. A to nám vlastně ukazuje na to, že tady je spor o to, co je rolí Senátu.
12: Ano, o tom, jak jsme se bavili v té první části.
6: Přesně
12: to je,
6: tak.
12: Je to takové víceúrovňové vlastně.
6: Je to tak. A já bych dokonce, to, co jsem zjistil já ve svém výzkumu, tak je vlastně vidět, že vy, když jste zvolený senátorem, tak vy si můžete vybrat, jak ten svůj mandát budete vykonávat. Na jedné straně máte roli toho regionálního ombudsmana, na druhé straně máte roli nějakého senátora, který řeší celostátní věci, často i evropskou agendu, a vy si vyberete, což je zajímavé, že tady máme instituci, která má nějakým způsobem dané pravomoci, ale vy si vyberete, jak ten mandát budete dělat. A je tedy ale pravda, že většina kandidátů tyhle ty dvě role nějakým způsobem kombinuje a je v pomyslném středu toho spektra.
12: To je hezké, že jste Hradečák, já jsem taky Hradečák, tak dáme našemu obvodu ještě jednu otázku. Dvořák říká, že by si v Senátu dovedl představit hádat se kvůli některým zákonům. To je asi ta hlavní role Senátu, protože řeší ty zákony a pak je dává zpátky do sněmovny. Petrofová by taky nesouhlasila prý s některými verzemi, které teď ze současné sněmovny přicházejí do Senátu. Dobře, ale jakou moc mají, když je potom ta sněmovna stejně přehlasuje? Tak není ten Senát jenom, jak říká pan premiér Andrej Babiš, ano, něčím, co zdržuje tu sněmovnu?
6: Ten Senát má vlastně dvě role. Jedna je schvalování těch každodenních zákonů, když se podíváme na data, tak zjistíme, že historicky všechny ty pozměňovací zákony, které Senát kdy předložil, tak většina z nich byla akceptována. Poslední období se to trošku mění, že tam je trošku vidět ten politický charakter toho, že oni mají jiné tričko, než mám já tričko, tak hlasují proti. Ale obecně ten Senát skutečně řadu zákonů zlepšil. No a pak je také ta důležitá role ve smyslu pojistka demokracie, jak se nejčastěji používá, zachovávání stability, kdy Senát má pravomoci, kdy přihlasován být nemůže. Změna ústavy, ale změna třeba také volebních zákonů, a pak to samozřejmě je schvalování soudců ústavního soudu a tak dále. A to jsou právě ty, řekněme, málo využívané, ale pro ten systém jako takový důležité pravomoci.
12: 25% Dvořák, 22% Petrofová z prvního kola. Výsledek bude jaký? Komu dají hlas ti, kteří hlasovali pro třetí kandidátku ANO, která se neprosadila, tak možná teď ani nepůjdou k volbám, ne?
6: A tohle podle mě bude jeden z nejvíce vyrovnaných soubojů. Je zajímavé, že ti, co neuspěli, třetí, čtvrtý i pátý v pořadí, všichni podpořili kandidátku ODS. Takže čistě matematicky by měla být daleko větší favoritkou.
12: Dobře, takže za vás Petrofová.
6: Říkám 50 na 50.
13: Podpora Ukrajině není jenom nějaké heslo nebo nějaký výraz solidarity. Je to také ochrana investice do naší vlastní bezpečnosti v budoucnu.
8: Duel číslo 3, Plzeň. Řehka versus Kantorová.
14: Inkluze je rozjetá, je velmi důležitá. My potřebujeme integrovat žáky, potřebujeme asistenty pedagoga.
12: Duel číslo 3, Plzeň tentokrát, protože vy jste mluvil o té podpoře jako o důležitém faktoru. A teď se to hodně řeší v Plzni, o Plzni je teď hodně slyšet. Končící senátor Lumír Aschenbrenner z ODS naštval svou stranu tím, že na billboardu se objevil s náměstkyní primátora kandidátkou ANO Lucí Kantorovou. Jak to zamíchá kartami?
6: Myslím si, že zas tak velký efekt by to mít nemuselo ve výsledku. Ta aféra je zajímavá.
12: Taky dlouholetý senátor mimochodem.
6: Ano, ano. 12 let byl senátor, ano. Tuším. Ona ta celá vlastně aféra, jestli tak můžeme nazvat, má historii v tom, že opoziční strany se domluvily, že nebudou nasazovat svého kandidáta tam, kde kandidát jiné opoziční strany obhajuje mandát. Ona, ODS byla první, která to porušila v Praze 9, kdy nominovala vlastně paní Peckovou proti obhajícímu senátorovi Smoljakovi.
12: Ano.
6: Ale to bylo vlastně avizováno relativně dopředu. Pan Řehka byl nominován relativně na poslední chvíli, což se v ODS kulantně řečeno moc tomu nebylo moc porozuměno.
12: Ano, bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka, kandidující za STAN, který právě se postaví Lucii Kantorové.
6: Přesně tak.
12: V Plzni.
6: Takže už tady bylo zaděláno na nějaký jako rozpor mezi ODS a STANem v Plzni. A je vlastně ta zvláštní, že pan Aschenbrenner Doslova on říká teda, že nepodpořil kandidátku za ANO, no. Ale pokud jste někým, jak, s někým na billboardu, tak nevím,
12: navíc
6: co
12: jiného to znamená. Navíc je to váš billboard, to jsou billboardy ODS, že jo?
6: Přesně tak, takže tím to je zvláštní ještě na druhou.
12: A ODS to řeší, ODS bude chtít ty billboardy samozřejmě přelepit.
6: Přesně říkali. Tak, to mě nepřekvapuje, že vlastně ve vedení ODS tohle nebylo úplně pochopeno. Myslím, že nechci panu Aschenbrenneru nějak jako moc sahat do vědomí. Z mého pohledu, říkám z mého pohledu, to možná vypadá i jako nějaká zášť. Já jsem s ním včera četl rozhovor, kdy on tak jako postižoval, že pan předseda nebo žádný předseda mu nevolal za poslední 12 let ani jednou a teďka během dvou dnů měl 5 jako rozhovorů. Tak to mě to přišlo takový jako možná trošku ďobnutí si.
12: Dobře, ale není legitimní jeho pohled zase a relevantní, kdy on říká, že by prostě senátor, který kandiduje v obvodu Plzeň, měl být z Plzně, což Karel Řehka není.
6: A to se nám zase vlastně vrací ten spor o tom, co je vlastně rolí Senátu. Jestli to má být obhajování toho regionu, pak to nějakým způsobem třeba může dávat smysl, ale my víme, že to není primární rolí Senátu. My víme, že Senát rozhoduje o zákonech, velmi často o těch klasických nebo velmi často o těch ústavních, volebních a tak dále. A možná to s tím souvisí i nějaká naivita. Zase v tom včerejším rozhovoru pan Aschenbrenner už byl tázán na to, jestli čeká, že by ta kandidátka ANO nehlasovala pro zrušení důchodové reformy, kterou zvládla minulá vláda, tak on řekl vlastně, že neví. Přitom je jasné, že ona zjevně bude hlasovat se zbytkem ANO. Takže možná nějaká jako naivita ohledně toho, do jaké míry ten senátor může být apolitický a nedívat se na to jako čí tričko má na sobě.
12: Ale pokud jsme četli ten stejný rozhovor pro Seznam zprávy, tak on tam taky zároveň říkal, že dlouhodobě bojuje proti ANO, takže je pak samozřejmě pozoruhodné, že se objeví na fotografii nebo na billboardu s kandidátkou hnutí ANO. Když mluvíme o té podpoře ODS, kandidáta, který se nedostal do druhého kola za ODS a o jeho podpoře, tak tam je to důležité i kvůli tomu, že ODS se asi právem mohla bát před letošními senátními volbami, že by ztratila třeba předsedu senátu, protože ten většinou bývá zástupcem toho nejsilnějšího senátního klubu. Teď je to celkem otevřené, těch variant je asi celá řada. Pořád se to stát může, že ODS ztratí tu pozici, ale asi je to neúplně pravděpodobné.
6: Myslím si, že to nepravděpodobné i ze stanu bylo slyšet, že jsou vlastně spokojení s práci Miloše Vystrčila a nečekám změnu.
12: Ta funkce je důležitá, předseda senátu?
6: Je, jednak z hlediska
12: kromě toho, že to je jeden z nejvyšších ústavních činitelů.
6: Přesně tak, konkrétně
12: ale
6: druhý dokonce, takže to je důležité. A pak řekněme i symbolicky. Je to
12: tak,
6: vlastně,
12: na to jsem se spíš ptal.
6: Ano, jsme viděli v době vládnutí vlastně Andreje Babiše, když byl prezidentem Miloš Zeman, tak ta pozice Miloše Vystrčila byla vlastně, byl to takový jediný hlas té opozice, a teď nemyslím jenom opoziční strany, ale celou tu část té společnosti, on ji reprezentoval. Všichni si pamatujeme tu cestu na Tajvan, která ho proslavila, a bylo vidět, že pak třeba i u normálních občanů, se kterými jsem si dělal nějaký výzkum a kteří o senátu příliš mnoho nevěděli, tak znali jméno toho předsedy. Takže vlastně je to i jako řekněme nějaké dobré PR pro tu stranu.
12: Řehka 33%, Kantorová 26%, to je výsledek prvního kola. Pro ANO je to velmi důležitý souboj i z toho důvodu, že ve druhém mají 13 kandidátů, většinou teda spíš na druhých místech z toho prvního kola, ale tak to druhé, tam se začíná od nuly. A jen v České Lípě a v Karviné postoupili teda z prvního místa, všude jinde i v Plzni se musí o výsledek prát. Dopadne to?
6: Tady si myslím, že to dopadne pro pana Řehku. Není tak důležité, co říká pan Aschenbrenner. Ti voliči nutně nebudou cítit nějaké to zklamání z nepostupu na druhého kola, ani tam nevnímají ty rozepře mezi ODS a starosty, ale oni jsou samozřejmě daleko blížeji panu Řehkovi než paní Kantorové.
4: Chtěla bych bojovat za to, aby maminky s dětmi měly možnost mít zkrácenou pracovní dobu.
8: Duel číslo 4. Česká Lípa. Wolfová versus Půta.
15: Je pro mě důležité dostupné zdravotnictví.
12: Duel číslo 4 Česká Lípa, poslankyně Jitka Wolfová z ANO a taky starostka České Lípy, proti ní liberecký hejtman Martin Půta ze starostů pro liberecký kraj, to je další souboj titánů. Proč chce do Senátu poslankyně a proč hejtman? Uh-huh. Ti totiž tu funkci stále mají, tak dává to smysl?
6: Paní Wolfové je odpověď pravděpodobně to, že ANO dlouhodobě nemá silné osobnosti, které jsou právě potřeba do těch senátních voleb. Ne vždycky tomu tak bylo, pamatujeme si paní Krnáčovou, pana Teličku, z začátku ANO dokázalo ANO přitahovat ty silné osobnosti a teď jich nemá dostatek, proto často vidíme, že poslankyně kandiduje do Senátu, občas se to pak prohodí, senátoři kandidují zase do sněmovny a tam už pak sami skáčou ty náhradníci, teda v případě senátních voleb se konají doplňovací volby.
12: My taky vidíme, že poslanci třeba kandidují v komunálních volbách, taky,
6: tak.
12: Že? I když dopředu říkají, že by se potom poslaneckého mandátu nevzdali.
6: U pana Půty to můžou být i nějaké třeba osobní ambice vstoupit do celostátní politiky, on je relativně populární, byť něčím kontroverzní hejtman, tak tomu může jako nabídnout dobrou pozici.
12: No, pan Půta figuruje hned v několika kauzách, v jedné byl loni uznán částečně vinným z přijetí úplatku, proti verdiktu se odvolal, v jiné kauze jeho stíhání státní zástupkyně letos zrušila, opět se případ týkal úplatku, ten Půta nepřijal, ale ani neoznámil, zpátky na stole mají tuhle kauzu kriminalisté k došetření. Je to něco, co Půtovi, ale i jakémukoliv jinému kandidátovi, kdyby byl stíhán nebo čelil podobnému případu, tak jestli mu to v očích voličů škodí a voliček?
6: No, já bych řekl normálně, že ano. Mělo by, bych řekl.
12: Ale je to hejtman. Ty kauzy se táhnou roky.
6: Ano, ale jde otázka, jestli tomu pak uvěřili třeba jeho voliči. Protože u Andreje Babiše jsme viděli spoustu kauz a nezdá se, že jeho voliče by to nějakým způsobem zajímalo. A je otázka, jak tohle dokáže pan Půta vysvětlit v tom svém regionu a jestli ti voliči uvěří to vysvětlení nebo ne.
12: No, znova říkám, je hejtman, takže už někoho asi přesvědčit musel.
6: Přesně tak, a víme, že on v tom jako regionu je populární, takže pravděpodobně mu to nemají zas tak za zlé.
12: Podle Wolfové by měl být Senát trochu nadstranický a apolitický. A vy už jste říkal, že Senát nadstranický ani apolitický není. To znamená, že se tahle představa míjí s realitou toho korektivu Senátu jako sněmovny?
6: Tohle je velmi zajímavé téma. A neřekl bych, že není úplně, ale není tak, jak to je často interpretováno. My víme, že tady existuje určitá percepce Senátu, co by komory moudrých, nezávislých, nějakých elitních osobnostní, představ si.
12: Rada starších. Aniž bych se teda chtěl kohokoliv dotknout věkem, ale tak mluví se o tom.
6: Je to tak, používají se tyhle termíny a často to právě souvisí s tím, že tam se dostávají ti úspěšní lidé, kteří mají třeba menší vztah k těm politickým stranám. Mm-hmm. My víme, a zase já jsem na tohle téma dělal výzkum, a samotní občané pak očekávají takové věci, že by senátoři měli vidět, co je dobré a co není dobré. Teďka cituji doslova. Nebo přirovnávají senátory k rodičům a poslanci k dětem a že by měli usměrnit občas, když je potřeba. A nebo že to je vysoká škola oproti základní škole. Ale tohle
12: to jsou takový parlamentní ústavní soudci, až ne?
6: A je to tak, je to tak. A je třeba zajímavé, když oni mluví o poslancích, tak používají slovo politici, ale u senátu se častěji tomu slovu politik vyhnul. Takže až jako jiné vnímání, ale tohleto vnímání je, když použiju slovo naivní, neodpovídá té realitě.
12: Senátor je pořád politik.
6: Přesně tak, on je zvolený, ano. On musí kandidovat s nějakým programem, ať už je levicový,

0: ale nedostal se do toho druhého kola, takže po těch 12 letech, co strávil v Senátu, končí. A je to taky člověk, který byl spolu s Půtou ve starostech pro Liberecký kraj. Tak nekanibalizovali teď na sobě, proč kandidovali každý zvlášť a proti sobě?
1: Tam zatím je nějaká historie. Starostové pro Liberecký kraj měli vlastně jakoby primárky, ve kterých byl jakožto kandidát v tom obvodu zvolen právě pan Půta, což je zvláštní, že nedali přednost jako obhajícímu senátorovi, ale tam, já jak to čtu, tak tam jsou nějaké spory mezi nimi. My jsme vlastně věděli, že po tom letom pan Vosecký opustil starosty pro Liberecký kraj, kritizoval směřování toho hnutí a kritizoval i samotného pana Půtu, ale tím, že dále chtěl asi zastávat ten post senátora, tak mu nezbylo nic jiného, než kandidovat jako nezávislý.
0: Takže automaticky ti, kteří hlasovali pro Voseckého, nebudou teď hlasovat pro Půtu? Ten duel je otevřený?
1: Ti voliči to často nevnímají tak intenzivně jako ti lidé.
0: Takže budou.
1: Takže řekl bych, že spíš budou a myslím si, že se dá říct, že pan Půta je velký favorit.
0: Tak, 4 ostře sledované duely jsme probrali. Který z těch 4 bude nejlepší? A nebo který jsme ještě nezmínili a vy ho budete sledovat? Možná Karvina, tam byla velmi nízká účast, ani ne 30% mimochodem. Uh-huh.
1: Je dobře, že zmiňujete Karvinou, protože to je obvod, kde ANO má největší šanci na svůj mandát. V nějakém pesimistickém scénáři by to dokonce pro ANO mohl být jediný mandát. Ta kandidátka ANO tam má velký náskok a navíc nejde ani proti kandidátovi opozice, ale z místního združení.
0: Združení bývalého hejtmana Ivo Vondráka z ANO.
1: Přesně tak. Já bych možná ještě zmínil jednu věc, která souvisí právě i s tímhletím obvodem. Čemu jsme byli vždycky zvyklí, že v druhém kole si ty kandidáti opozičních stran snažili k sobě dostat ty voliče těch ostatních opozičních stran. Ale to se nám prohodilo i tohle. A já vlastně budu hodně sledovat, byť si myslím, že to spíše nestane, ale budu to i tak sledovat, zda voliči těch dvou menších koaličních subjektů, tedy SPD a motoristi, přijdou v nějaké zajímavější, důležitější míře podpořit ty kandidáty ANO. Protože v těch obvodech, které jsou zajímavé a které jsou tady vyrovnané, Přerov třeba dále, případně Pelhřimov, tak to může být rozhodující.
0: A taky spolu budeme sledovat Hradec.
1: Určitě.
0: Tak fajn, tak jsme domluveni. Tak se mějte a díky, že jste přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska politolog Jan Hruška z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, který dělal ještě na Masarykově univerzitě velký výzkum na Senát. A dneska jsme toho využili a spolu jsme se podívali na 4 ostře sledované senátní duely. O víkendu je totiž druhé kolo voleb a výsledky ty v neděli shrneme ve speciální Vinohradské 12. Naslyšenou zítra.

0: Češi vybrali nové komunální zastupitele a ti se staví nová vedení českých měst a obcí. Těch je přes 6 tisíc a to je v posledních letech ostře kritizováno, jak ze strany ekonomů nebo třeba také od OECD. Jak moc je široká obecní síť výhodná a jak moc je nevýhodná? Budu se ptát mého dnešního hosta, kterým je profesor ekonomie Lubor Lacina z Mendelovy univerzity v Brně. Dobrý den, já vás zdravím do Brna.
1: Dobrý den.
0: Řeč bude také o obecních rozpočtech a jak efektivně vlastně obce nakládají se svými prostředky. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
0: Češi o víkendu rozhodli o obecních zastupitelích. Nové vedení bude skládat 6258 obcí a měst, což je číslo, které dráždí řadu ekonomů.
3: Extrémně vynikáme v rámci OECD, v rámci Evropské unie. Jestli se nemýlím, tak naše průměrná obec je 16x menší než průměrná obec v Evropské unii. To je strašná chyba, jo, že to je jako obrovský problém a to prostě stojí peníze úplně jednoduše. Jo, že prostě potřebujete 16 obecních úřadů, když by býval stačil jeden. To znamená, tam jenom utíkají prostě čistě účetně peníze.
0: Bývalá Národní ekonomická rada vlády dokonce jako jedno ze zásadních opatření na cestě k české prosperitě doporučila právě slučování obcí. Konkrétně slučování malých obcí pod 1000 obyvatel navrhla jako jedno z možných úsporných opatření. Slučování obcí v minulosti doporučila Česku například i OECD, protože máme v porovnání s okolními státy velmi robustní síť obcí. Velkou část ale tvoří jen ty velmi malé samosprávy a celá pětina má méně než 200 obyvatel. A zhruba ve třetině obcí volili voliči jen jedinou kandidátku, protože další už se sestavit nepodařilo.
3: Řízení města je jako velice specializovaná činnost, že na to potřebujete lidi, jako jsou právník, v nějakých případech ekonom, nebo nějaký inženýr, nebo urbanista, nebo něco podobného. A když si představíte, že vy máte obec, která má 100 nebo 150 obyvatel, jako opravdu je realistické předpokládat, že tam vůbec těch lidí je dost, že tam opravdu najdete toho člověka, který...
0: Přesto politici slučování obcí zatím odmítají, protože podle nich se díky tomu dostává politika a veřejná správa blíže občanům.
4: Slučování obcí ne, nabídnou funkční spolupráci v rámci společenství obcí. Jsem rád, že tenhle projekt nezabila ani současná vláda.
0: Společenství obcí jsou typem dobrovolného svazku, který funguje od roku 2024 a za 2 roky jich vzniklo pouze necelých 60. Dobrovolných svazků ale už vzniklo přes 700. Cílem společenství je sdílení úředníků, koordinace veřejných služeb a společné plánování rozvoje. Například prezident Petr Pavel na jaře řekl, že podporuje slučování obcí, ale musí být motivované od spoda, tedy od samotných obcí.
5: Stranu je výsledkem nějakého historického procesu a i proto je těžké ho měnit nějakým rázným krokem. Nějaké administrativní, direktivní rozhodnutí, které by v krátké době mělo sdružovat obce, tak nemá šanci na úspěch.
0: Obce dnes zajišťují infrastrukturu, školství, veřejné služby, ale zároveň rozhodují i o územním rozvoji a tak vytvářejí podmínky pro podnikání. Lubore Lacino, Česko má více než 6 000 obcí, patří mezi evropské země s nejroztříštěnější strukturou místní samosprávy. Je to z ekonomického hlediska skutečně tak velká systémová slabina českého státu, nebo může být takto decentralizovaný model i své výhody?
1: Výtka se týká především těch nejmenších obcí, ale já plně souhlasím s tím, že na obcích má ten občan té obce mít právo mít tu svou styčnou osobu a to je i na té malé obci starosta, který dokáže řešit díky té znalosti té obce ty místní problémy, které tam vznikají.
0: My jsme slyšeli, že mohou nastat problémy s tím, aby se našli dostatečně kvalifikovaní lidé, kteří budou tu obecní správu, tu veřejnou správu vykonávat. Dá se paušálně říci, jestli máme nějaký minimální počet obyvatel, který by měla obec spravovat, aby dokázala dobře vykonávat tu veřejnou správu, dobře investovat a poskytovat vlastně kvalitní služby?
1: Nedá, je to o konkrétních lidech. Probíhá poměrně intenzivní spolupráce mezi těmi obcemi. v rámci společenství obcí, takže oni si uvědomují, kde jsou ty jejich slabá místa a snaží se ty prostředky nebo ty omezené lidské zdroje sdružovat a využívat sdíleně.
0: Takže dá se říct, že u těch větších obcí v Česku je nebo není vidět, že hospodaří efektivněji a lépe než ty menší?
1: Já bych úplně to nespojoval, kdyby jsme si vzali třeba z Prahu, tak jestli jsem se díval správně, tak Praha má 57 městských částí, některé jsou poměrně malé a kdybychom se bavili o nějaké centralizaci, tak podle mě ty velké města by z té debaty neměly být vynechány.
0: Vy jste tedy pro zachování toho počtu těch obcí, chápu to správně?
1: Já jsem spíš zastánce toho, aby to spojování bylo nějak pozitivně motivováno, aby to skutečně vznikalo na úrovni toho regionu.
0: Takže kdyby se Česko rozhodlo snížit počet obcí, tak jaký model by vám dával z pohledu ekonoma největší smysl? Mělo by to být nějaké administrativní slučování nebo povinné sdílení vybraných služeb, anebo finanční motivace k tomu, aby se obce dobrovolně spojovaly?
1: Já jsem měl možnost osobně se seznámit s dánskou reformou, kde na začátku měli 271 obcí a ve výsledku mají teďka 98 obcí. To minimální kritérium byla velikost toho spojeného celku 60 tisíc obyvatel. Co bych chtěl zdůraznit, nemělo by se z toho vynechat i to vyšší uspořádání krajské, protože součástí té dánské reformy bylo vlastně snížení z 13 krajů na 5 regionů, takže to nezasáhlo jenom tu obecní úroveň, ale i tu regionální. A pokud jsem se díval na jejich dosavadní analýzy a výsledky, tak zatím to nevedlo k nějaké významné úspoře finančních prostředků.
0: Ano, máte pravdu. Cestou tedy by mohly být ta společenství, o kterých zde politici mluví?
1: Nemluví o tom jen politici. Já jsem měl možnost mluvit se starostou obce Dolní Dunajovice, kde společenství obcí vzniká a na jejich příkladě se dá vlastně ukázat i jak funguje ta motivace. To společenství obcí, aby vlastně mohlo využívat to, co je dáno zákonem, třeba se sdílení učitelů angličtiny, sdílení městské policie.
0: Ve školství konec konců se mluví hodně o svazkových školách, které by měly jednoho ředitele, který by obhospodařoval více škol v regionu.
1: No a tam je vlastně podmínkou vytvoření strategického plánu, vypracování nějakého dotazníkového šetření a v okamžiku, kdy vlastně to společenství obcí se je schopno dohodnout, tak může pak získávat vlastně dotační tituly právě tady na ty sdílené pravomoce.
0: A tedy stát by neměl nějak překračovat k tomu, že by ta společenství obcí zvýhodňoval, protože, jak jsme řekli, za dva roky jich vzniklo necelých 60 těch větších svazků, což je takové to volnější obecní uspořádání, těch vzniklo přes 700, je tam, myslím, 1200 obcí, což už je podstatná část.
1: Tam samozřejmě ta motivace už je v okamžiku, kdy ty obce jsou schopny vypracovat ten svůj strategický plán, tak pak můžou dosáhnout na finanční prostředky, které jim umožní právě naplňování těch sdílených kompetencí. Takže tam ta motivace už je. A pokud jsem mluvil vlastně se zástupci těch už existujících společenství obcí, tak možná to, co by jim pomohlo, kdyby mohli mít nějakého mediátora, protože nejdelší dobu podle nich trvá, než se ti zástupci obcí domluví a přesvědčí se navzájem, že to společenství obcí pro ně může být výhodné z pohledu rozvoje těch jednotlivých obcí.
0: No právě každý z nás, kdo bydlí v nějaké menší obci, tak ví, že se může dohodnout 10-12 obcí, že utvoří jeden celek, ale pak pro jednu to bude nevýhodné, cukne z toho, tak říkajíc, a celý ten projekt může spadnout pod stůl. Není toto příliš velké riziko, protože kdyby došlo, kdyby tomu k formálnímu sloučení těch obcí, tak by nehrozilo toho, že někdo řekne, mně už se to nelíbí a já z tohohle vlaku v uvozovkách vystupuji vprostřed a je mi jedno, kam dojedete vy ostatní.
1: Formální uspořádání má jedno riziko. Když se podíváte na ty naše regiony, tak asi by bylo velmi těžké si představit, že stejné pravidlo jde uplatnit třeba na obce kolem Pálavy, obce, kde je vinařství, turistika, a ten stejný model, že uplatníte na ty malé obce, které jsou na Vysočině, kde dochází k poměrně brutálnímu vylidňování, kde lidé dojíždějí daleko za prací a vlastně je tam úplně jiné prostředí ekonomické než v jiných regionech České republiky.
0: No právě, my máme společenství obcí zhruba 2 roky u nás funguje tento institut, kdy ho zavedla minulá vláda. Tato vláda jej také podporuje velmi výrazně. Máme už nějaké hodnocení, které by řeklo, že tento institut zefektivňuje ten výkon té veřejné správy a přinese pozitivní výsledky i ekonomické pro ty obce a pro region?
1: Na to ještě krátká doba, protože je to o těch lidech a o nastavení komunikace. Já si myslím, že teď vlastně po volbách, pokud ty společenství obcí vydrží a ukáže se, že vlastně dává jim to smysl i přes ten politický cyklus, přestože se vlastně na těch obcích vymění třeba z politická reprezentace, ti konkrétní lidé, kteří se spolu bavili, tak v ten okamžik si myslím, že se hodně posunou a za 4 roky bychom tu otázku mohli už relevantně s nějakými odpovídajícími daty odpovědět.
0: Přesto my zde máme doporučení OECD, máme zde doporučení bývalé Národní ekonomické rady vlády a ekonomové, řada z nich o tom otevřeně mluví, že je to výhodnější, vidí úspory z rozsahu, vidí úspory na tom, že ta obecní správa se zkvalitní. Jak moc máme tlačit na to, aby tato společenství nebo obce se nějakým způsobem slučovaly?
1: Tam skutečně to dává smysl nejvíc u těch obcí a u těch společenství obcí, které mají v tom svém mikroregionu nebo regionu společné zájmy. A je to jako v politice. Při vytváření koalic musí najít v tom svém strategickém plánu, řekněme, 5 prioritních oblastí, kterým věří a který si myslí, že má společně v nějakém horizontu 5, 10, 15 let společně rozvíjet. A aby viděli to, co vy jste zmínila, co tam podle mě bude pro ty obce zásadní, že uvidí, že jim odebere to společenství obcí část té byrokracie, kterou je z pohledu těch jednotlivců, kteří nemají právní vzdělání, někdy velmi těžké nasát a plně aplikovat a nezbývá jim pak vlastně ten čas pro to, co na těch malých obcí má to zastupitelstvo a ten starosta smysl, aby skutečně řešili ty problémy té obce, ty každodenní problémy.
0: Říká ekonom Lubor Lacina, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: My dnes řešíme velikost českých obcí. Při porovnání s okolními státy je česká samospráva skutečně velmi roztříštěná. Rakousko, které je stejně velké, zhruba jako Česko, má podobně obyvatel jako Česko, má přibližně 3x méně obcí než my. Polsko, které má téměř 4x počet obyvatel, má méně než 2 500 obcí. Německo, které také v minulosti prošlo v řadě spolkových zemí reformou územní správy a slučováním obcí, jich má necelých 12 000, ale to je opravdu obrovská země. A Slovensko to má podobně jako Česko velmi roztříštěnou strukturu. Lubore, když se podíváme do zahraničí, Jak se ten rozdíl té roztříštěnosti veřejné správy projevuje v efektivitě, v kvalitě té obce nebo v nákladech na poskytnuté služby? Dá se z toho zahraničí to Česko porovnávat a srovnávat?
1: Jak už jsem dával na příkladu toho Dánska, díval jsem se i na reformu podobnou, která proběhla zhora, to znamená tou centralizací a rozhodnutím o minimální velikosti obce. Podobně vlastně to udělali ve Švédsku, v Německu, a zatím nikde vlastně se neprokázalo, že by tam došlo k nějaké významné finanční úspoře, kde se to ukázalo, tak, že skutečně se zvýšila efektivita v těch oblastech, kde začali sdílet a byli schopni zaplatit kvalitní odborníky. A když se podíváte, tak rozpočty mají tři takové funkce. Alokační, máte rozhodnout, kde ty peníze umístíte a určit si priority. Redistribuční, máte přerozdělovat ty peníze a pak stabilizační. U nás vlastně zatím ty obce mají primárně tu funkci alokační a velmi omezeně tu funkci redistribuční. A tam si myslím, že jsou dvě oblasti, kde ty obce v budoucnu by měly hrát výraznější roli, protože to dává smysl. A to je oblast vzdělávání a hlavně kvalitního vzdělávání, co nejblíže místům, kde ti lidé bydlí. A druhá vlastně oblast, kde si myslím, že je to úplně zásadní a kde se ukazuje, že ty peníze, které se ušetřily v těch systémech, kde došlo k té reformě a té větší agregaci těch obcí, tak to byla sociální oblast a péče o staré lidi, kde dává smysl, aby ty obce si budovaly třeba z kapacity pro svou stárnoucí populaci, že nedává podle mě už dneska smysl budovat nějaké mega domy seniorů někde na poli a odsunovat ty lidi z těch jejich obcí na stáří úplně mimo tu komunitu, ve které vyrostly.
0: Zajímavé, že jste nezmínil infrastrukturu, protože právě infrastruktura patří mezi klíčové témata obcí, které řešíme v Česku na denní bázi, ať už jsou to chodníky nebo opravené silnice.
1: Tam samozřejmě infrastruktura je důležitá, ta je vidět na té obecní úrovni, umožňuje mobilitu jak případně studentů, žáků, tak umožňuje mobilitu pracovní síly, ale tady já jsem skutečně zastánce toho, že bychom víc měli dát finančních prostředků na budování kvalitního vzdělávání v rámci regionu a to, co podle mě těm obcím úplně chybí a vlastně nejsou schopni dělat a vidíme to třeba v Holandsku nebo v tom Dánsku, že i malá obec má svůj podnikatelský park, kde dokáže vytvořit prostory pro buď začínající podnikatele nebo nějaké malé a střední podnikatele a to zatím úplně na té naší obecní úrovni nevidím a podle mě to je to, kde když bych dával peníze do infrastruktury, tak bych se primárně snažil z pohledu obcí vytvořit pracovní místa a vytvořit lokální úspěšné podnikatele na té místní úrovni.
0: Tím se dostáváme k financím a české obce ve většině případů dobře hospodaří a to buď vyrovnaně nebo s přebytkem. Obecní pokladny se plní na základě takzvaného rozpočtového určení daní, kdy obce získávají zhruba čtvrtinu vybraných daní v Česku. Desetina pak jde krajům a dvě třetiny připadnou státu. Výjimkou je daň z nemovitostí, která jde obcím celá. Přebytky na obecních a krajských účtech ale dráždí vládní politiky, kteří v Česku dlouhodobě hospodaří schodkově. Například premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš opakovaně upozorňuje na více než 200 miliard, které ušetřila Praha.
6: Tak si pojďme říct, že co to je ta Praha? Komu patří nemocnice? No patří ministerstvu zdravotnictví. Komu patří památky? Kdo bude stavět invalidovnu? Kdo dá na to peníze? No naše vláda. Kdo bude stavět okrut Prahy? No ŘSD. To je ten rozpočet, kde křičí, že máme obrovský deficit. A vysoké školy, kdo financuje? No naše vláda.
0: I proto vládní koalice mluví o změně rozpočtového určení daní, které by mělo posílit příjmy z nevýhodněných obcí a regionu. Dosud rozpočtové určení daní zohledňuje tzv. Vážený počet obyvatel, který zvýhodňuje velká města koeficientem, kdy ten pražský je zhruba 4, brněnský, plzeňský a ostravský překračuje 2 a obce do 30 000 obyvatel, tedy už poměrně velká města, mají koeficient pouze 1,15. RUD také zohledňuje vzdělávací zařízení v obci, pak prostý počet obyvatel a rozlohu obce. Obce v Česku nejsou přímo nijak odměňovány za ziskovost firem anebo za místa, které vytvoří na jejich území. Mohou ale získat určité dodatečné příjmy díky zaměstnanosti, nemovitostem nebo růstu počtu obyvatel, anebo za správní a místní poplatky. Přes samosprávy v Česku do ekonomiky nateče přes 500 milionů korun ročně. Lubore Lacino, jak si české obce vlastně vedou z hlediska zadlužení, investičních výdajů, finančních rezerv, tedy jak hospodaří?
1: Je to jak u nás jednotlivců. Jsou obce, které jsou zodpovědné a jsou samozřejmě obce, a to může být i spojeno buď s korupcí, nebo tím nedostatečným právním finančním vzděláním, které se dostaly historicky do problému. Každopádně to, co je neférové, pokud se mluví o přebytcích obcí a nebylo tam zmíněno, tak je samozřejmě, že obce potřebují rezervu například na spolufinancování projektů, které získávají z rozpočtu Evropské unie, protože tam se to spolufinancování, tak jak se zvyšuje ekonomická úroveň regionu, zvyšuje třeba až někde k 50%. A pokud jsem se bavil se starosty, tak samozřejmě tam existuje jako velká obava, že dojde k výraznému poklesu těch prostředků, které mohly získávat z rozpočtu Evropské unie podle těch plánů, které máme, jak by měl vypadat rozpočet Evropské unie a právě financování regionální politiky od roku 2028.
0: No ono, ministerstvo financí dlouhodobě upozorňuje na nevyužitý investiční potenciál samospráv. Nemá pravdu, když jim na účtech leží desítky miliard korun?
1: Tam zase by se mělo myslet na to, že obce samozřejmě udělaly investice, které nejsou produktivní. A zapomíná se na to, že musíme důsledně rozšiřovat produktivní a neproduktivní investice. Produktivní investice může být třeba ten podnikatelský park, ve kterém se podaří obci vytvořit prostředí a skutečně umístit lokální firmy, které pak budou zprostředkovaně přispívat do rozpočtu, vytvářet zaměstnanost, ale že obce také dělají spoustu neproduktivních investic typu bazénů, hokejových hal, jako tady v Brně, když potom chtějí najít provozovatele, který by to dělal na komerční bázi, tak ani po 3 kolech zjistí, že žádný komerční provozovatel nespočítá, že by to vycházelo. A následně samozřejmě potom ty obce musí mít rezervy, aby investovali do oprav a provozu a dotování toho, že si ty neproduktivní investice na sebe nedokážou vydělat.
0: Je tedy správné ten model, který teď máme, to rozpočtové určení daní, kdy obce získává většinu těch sdílených daní na základě počtu obyvatel, škol, dalších parametrů, nebo potřebuje ten český model financování obcí nějakou změnu?
1: Já si myslím, že to je velké politikum a že tam není reálný nějaký posun.
0: No, když se třeba podíváme na a porovnáme české financování obcí v Česku, Rakousku, Německu a Polsku, tak samosprávy našich sousedů mají příjmy navázané právě na biznis. Třeba německé obce vybírají vlastní daň z podnikání, rakouské také vybírají daň odpovídající 3% mzdových nákladů místních podniků, takže daň plyne obci, kde zaměstnanci pracují, nikoli obci, kde bydlí. A Polsko to v roce 2025 prošlo reformou financování správ, aby příjmy více odpovídaly příjmům místních daňových poplatníků. Je toto příklad, který například Česko mělo následovat?
1: Určitě ano, protože by to motivovalo právě třeba ty společenství obcí, aby dělali to, co zatím neumí a nejsou si příliš jistí, jak by to zaktivovali, a to je právě vytváření toho podnikatelského prostředí na té místní úrovni, protože to ty malé obce vůbec vlastně neumí a zatím se to nenaučili dělat.
0: Na druhou stranu nevedla by tato položka k tomu, že by sice zajišťovala nějaký rychlejší hospodářský růst, ale ten by se odehrával v těch lukrativních obcích, jako je konec konců Praha, a naopak by prohloubila ty regionální rozdíly, protože ty obce, které mají problémy nyní, by jen tak nedokázaly odstranit a prostě by nedokázaly být konkurenceschopné v té nabídce pro potenciální investory a potenciální firmy.
1: Tam je to vnímání toho, jak vnímáme tu strukturu české ekonomiky na přelomu 20. a 21. století. Ale dneska se posouváme do té modernější ekonomiky a myslím si, že to měla být ambice České republiky, a tam celá ta řada omezení, jako třeba nedostatečná dopravní infrastruktura nebo nedostatek pracovní síly na té místní úrovni padají, protože se bavíme o tom, že na té obecní úrovni je obrovský potenciál pro vznik právě těch malých středních firem, tak jak to existuje právě třeba v tom Nizozemí, Německu nebo Dánsku.
0: Říká ekonom Lubor Lacina, který dává návod k tomu, jak by měly obce investovat své prostředky. A já děkuju za to, že byl naším dnešním hostem. Díky.
1: Naschánou.
0: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Řečí peněz
7: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý čtvrtek po 11. hodině. Každou neděli v 9 večer
7: na Rádiu Praha.
8: Rádio Praha. Desítka Pavla Horváta.
9: Krásný den, milí posluchači, je tu další desítka Pavla Horváta v prostředku října. Vítám Pavla, dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Tak, máme tady hosta, kterého by si mohl představit, ale říkal jsem si
10: ale
9: zase...
10: Ale vidím, že máš prst na spoušti,
9: no. Tak je to nositel takového hodně zajímavého příjmení, které samozřejmě souvisí třeba s takovou docela známou melodií. Já si dovolím tady
10: přihrát polívčičku.
9: Lehce něco. Ale pak si přihřeješ i ty.
10: Samozřejmě.
9: Vůbec se neboj. Jo, to je nájezd. Uvertýrka.
10: To chápeme.
9: Napsal dlouho. Jízda Valkýr. Víš, kdo to napsal? Příjmení bys tušil asi,
10: já
9: vy.
10: Já si myslím, že to bude nějaký Wagner.
9: Richard Wagner. No, tak to je náhoda, co?
10: Takhle, já řeknu to jméno, že je tady Tomáš Wagner, není to žádný spisovatel, není to ani Petr Janda, který tady byl před týdnem, teď mi to sám nadhodil, že to bylo výborný, ale je to můj bývalý spoluhráč z Plzně a je to vlastně můj současný jako trenérský kolega v tuhle chvíli v Příbrami, dělá spoustu funkcí u spousty mužstev a já jsem rád, že si Tomáši přijel a vítej a užij si to tady s náma.
11: Dobrý den, ahoj, děkuji za pozvání a zajímavý představení.
9: No a tak, aby vám to bylo třeba bližší, protože cítím, že možná tady opera Valkýra z tetralogie Prsten Nibelungu vám není zas tak blízká, chápu to, je to strašně dlouhá věc, i řehole to poslechnout. Tak vám pustím něco, co třeba jste mohli slyšet i v těch vašich profesích, když jste trénovali oba v Příbrami, ono to tam zní třeba, když člověk nastupuje, nebo tam jí klobásu před zápasem. To je trošku jiný soudek.
10: Je to super. Mě jediný, já jsem tam teďka nedávno byl na druhou ligu se podívat s Prostějovem a vlastně ta písnička je super, jenom je prostě blbý, že tam nejsou ty lidi. Jako. Kdyby tam byl plnej ten staďák, tak podle mě je to fakt jako bomba.
11: No já si myslím hlavně, že ji nahrával nebo pomáhal ji nahrávat tehdy druhý golman, co tam býval, Kuba Ronzik, takže on to měl rád, ale on dneska vlastně do dneška dělá Takového rapera asi, nebo co to je, takže už je to, to už má takových 15 let tradice.
10: No, takže se tam zapsal nesmazatelně v podstatě.
11: Ale podle mě ji známe stejně jenom v Příbrami, jako, i když je tam 15 let. Tak.
9: Já ji mám teda strašně rád a možná je to tím, že jsem tam docela často jezdil jako reportér a hrají to tam pravidelně. Pan Brož tam občas řve ty góly, hodně gól.
10: Tak já teďka taky, jako já chodím na ty stadiony, že jo, já ty hymny, samozřejmě nároďák, to je jasný, no, ale když jsem na Spartě, tak si zpívám spartianskou, když jsem na Slavě, jak si zpívám jako slavistickou, jako prostě je to v Plzni jasný, že jo, to je jasný, takže to je prostě, když tam jezdíš pravidelně, no tak ty písničky, my, co máme hudební sluch, tak by bylo špatný, kdyby jsme je neuměli, jo.
11: Jo, tak je to hezký určitě před tím zápasem, když si to zpívají ty fanoušci a akorát v té Příbrami ještě musíme ty fanoušky a ten stadion dostat.
9: Tak třeba k tomu může přispět Tomáš Wagner i z té aktuální pozice, kterou Pavel trošku nakousl, ale myslím, že posluchačům byste sám mohl představit teda, že hráčská kariéra, byť vám je 36, asi teď v profi fotbale úplně není. A jaká je tedy?
11: Tak vzhledem k tomu, že jsem měl nějaký zdravotní problémy, tak jsem se musel vydat trošku jinou cestou. Chtěl jsem samozřejmě u fotbalu zůstat. Takže jsem momentálně asistent trenéra v Příbrami Jirky Kouta a trénu U19 dorost.
9: Takže dva týmy vedete takhle v podstatě.
11: Dva týmy a je to časově docela blázinec.
10: To je od rána do noci v podstatě.
11: Jako doma úplně nepanuje spokojenost, ale už si zvykla, tak je to dobrý.
9: Jo. No já vím, že tam ale spousta těch, kteří hráli dřív profi fotbal, nějakým způsobem zůstávala nebo zůstává možná dodnes. Myslím, Daniel Huňa tam trénoval, Tomáš Zápotočný taky tam působil.
11: Jo, jo, jo.
10: Tak je, další asistent Máša taky vlastně.
11: Jo, jo, Dominik Mašek je s náma asistent.
9: A to je Dominik Mašek, ten, který hrál i za Boleslav, za Bohemku, co sbírá houby.
11: Jo, jo, to je Hubert. Je zajímavý, že ho dneska znají všichni spíš jako Hubert.
10: Tam, je to,
11: jako
10: tam je to kousek do těch brt, ne? Tak jako...
11: Chodí často.
10: A nosí do šatny něco?
11: Panu Starkovi donesu občas.
9: No ne, ale jak vás to napadlo teda, že byste mohl zůstat u trénování, bylo to během kariéry už třeba nějaký signál?
11: No právě, že ne, já jsem jako spíš říkal, že ne, že asi bych nedokázal být trenér, ale ono to tak, samozřejmě člověk třeba v 25 něco plácne a ten čas se změní, člověk se trošku změní, takže byla to úplná náhoda. Vlastně jsem zkoušel po poslední operaci, co jsem měl, tak jsem zkoušel začít se vrátit jako do toho profi fotbalu ještě, ale vzhledem k tomu, že jsem asi po dvou týdnech hned cítil bolesti zase a věděl jsem, že už prostě to je špatný, takže jsem musel vlastně narychlo přemýšlet, co s tím, a my u 17 zrovna neměli trenéra, takže někdy vám ten život přinese vlastně ze dne na den, jsem se stal jako trenérem. I když samozřejmě už jsem nad tím jako přemýšlel, že asi ta varianta toho může být, třeba hlavně v Příbrami si to jako zkusit, jestli mě to vůbec bude bavit, jestli na to vůbec mám. A zatím jsem u toho třetím rokem, takže...
10: No a k tomu se samozřejmě přidávají licence. No. Když jsme spolu teďka vlastně mluvili, domluvili jsme se na rozhovor, tak se absolvoval nějaký bloček, tak jak to tam vypadá?
11: Tak jsem na Ačku teďkon, vlastně že dneska je čtvrtek, tak od poní do středy jsme měli druhý blok licence, takže zdravím kluky z licence, jsem zvědavý, kolik z nich to poslouchá dneska.
10: A kolik to proleze.
11: A kolik to proleze, já doufám, že všichni.
10: No není to jednoduchý, jako, není, musím není. Říct, že takhle, vždycky těžší si myslím, že jsou ty přijímačky, aby se dostal do toho počtu, který tam je, a pak už je to takový, jako, nechci říct jednodušší, ale už máš klid. Jo.
11: 100%, ty přijímačky jsou nejdůležitější a udělal jsem to na podruhý, nevím, Pavle, jak ty.
10: Si myslím, že jsem to udělal na poprvý, musím říct teda jeden příběh rychlosti, já jsem vlastně končil a taky jsem dělal Ačko a dělal jsem vlastně přijímačky, bylo to v tu dobu, kdy Marián měl ty problémy číšovský a já jsem vlastně byl hrozně nervózní a ten den druhý jsem tam jel a říkám, ty vole, z čeho seš nervózní, jako proč se nervuju, takže možná mi i tohle pomohlo a vlastně jsem ty licence jako prolez na poprvý. Jo.
11: A ono možná, když třeba člověk tam jede jako, že když hraje 12-15 let ligu, má něco za sebou, tak ono možná ta nervozita jenom z toho, že vlastně člověk by ani neměl být, když vlastně od 5 let dělá fotbal a měl by to vlastně udělat na první dobrou úplně v klidu, ale on bohužel ty testy jsou takový, nevím, slovíčkaření. No,
9: že možná ta praxe úplně vždycky není jako jenom ta 100% jistota, ale teorie se taky
10: hodí. No, není to měřítko, no takhle, já nevím, jestli Vlagy bude souhlasit, jo, a ono, já jsem, tady my si z toho děláme srandu, naše lingvistický okýnko, prostě tady ty slova explicitně a implementace, to my jsme prostě jako ve fotbalové kariéře, to úplně nezažiješ, jako ve fotbalové šatně tyhle slova se moc nepoužívají a pak, když to tam na tebe někdo chrlí, jako v nějaký přednášce nebo u zkoušek, tak úplně nevíš, jako jak to jako používat, no, a co to všechno znamená.
11: Mění se to hrozně a určitě i za tenhle třídenní blok jsem taky slyšel slovíčko, já si říkám, ale to se já snad nehrál fotbal, to není možný, lidi, jako. Tady některé věty ani já nechápu. Jako nedovedu si představit, že bych třeba šel do té U19 a vysvětoval jim to takhle, jak no třeba jasně, se no. o tom bavíme na té licenci, protože by na mě koukali jak na blázna.
10: No, tak jsou průpravní cvičení, herní cvičení, jo, ale my třeba to můžeme říct normálně přihrávky, že jo?
11: Ne, tak pojdem si nahrát.
9: Asi z běžného života každý ví, že prostě, když to řekneme tak trošku polopatičtěji, než to nějak hrozně jako nějakou filozofickou frází říct, tak je to jednodušší, jak nám pusa narostla, jak se říká.
11: No, určitě. Host desítky
9: Pavla Horváta. Je tu Tomáš Wagner v první české lize, 272 zápasů, 74 gólů, 18 asistencí. Spousta klubů probereme ty nejzásadnější, ale přece jenom na závěr kariéry i zahraniční zkušenost. Ta nás s Pavlem docela zaujala.
10: Mě úplně překvapila. Já musím fakt přiznat, že jsem to vůbec vlastně nevěděl, protože ses mi v určitou dobu trošku ztratil jednak ze života, jednak z fotbalové mapy, protože jsem věděl, že máš i zdravotní problémy, že jo, takže tohle jsem nevěděl a když to na mě vykouklo, jestli Honzo teda řekneš tu
9: statistiku. Na Kypru jste byl Nea Salamis a sezona 30 zápasů, 17 gólů, sezona 20-21, to klobouk dolů zera.
10: No, to jako mě úplně, nechci říct, vyrazilo dech, protože jako on byl vždycky střelec, jo, nebyl to ten hráč, který asi bude úplně sprintovat z křídla na křídlo a nebo se vracet k tomu, aby padal do střel, ale byl to střelec a tohleto číslo stejně mě překvapilo, no, takže jednak jak ses tam dostal a jednak jak jsi to tam jako užil, protože to byla celkem jako úspěšná sezona.
11: Tak sezona to úspěšná byla, 100%, užil jsem si to skvěle, i když byl bohužel covid v té době, což tam byl docela přísnej a to bylo takový to mínus toho angažma, ale samozřejmě, tak když se daří, útočníkovi dává góly, tak jsem tam navázal skvělý vztah s těma lidma a říkám, užil jsem si to, mrzí mě, že to byl jenom rok, ale jak už si ty říkal, ty zdravotní problémy jsem tam měl a ve výsledku si myslím, že to hrálo i roli pak v tom, jestli tam budu zůstávat nebo ne, protože ať je to jak je, tak Kypr je malej. Je tam jenom fotbal, možná pak trošku volejbal a všichni tam řeší fotbal, takže jako když párkrát jsem z toho vypadl a nehrál jsem, tak samozřejmě všichni ty kluby věděli, že jsem zraněný a vlastně jsem se tam vracel na operaci po sezóně, takže myslím si, že to byl ten důvod toho, proč jsem tam nepokračoval. No. Ale jinak krásný, jako všichni, kdo asi hráli na Kypru, tak to prostě skvělý angažma a myslím si, že i ten fotbal šel jako hrozně nahoru tam, takže vidíme to i v těch klubech, co hrajou evropský poháry, tak jsou tam docela úspěšní, bych řekl.
9: Třeba Pafos ten taky hraje, takže porazí Slavii 4-1 v lednu. Ale jsou tam i jiní, kteří už třeba dříve ukázali i jiným českým týmům. Jenom mě zajímá, Tomáši, když jsem koukal i na statistiky v české lize, tak vlastně 2018-19, když jste se s Karvinou zachraňovali v té docela i legendární baráži v různých kontextech, tak jste měl nejproduktivnější roční kariéry a pak o dva roky později takhle jste skoroval a to už bylo teda jako na prahu třicítky, tak změnil se Tomáš Wagner začínající Příbrami a který se setkal s Pavlem a pak takovýhle Tomáš Wagner kolem třicítky? V něčem?
11: Já myslím, že určitě.
10: Nebo já to doplním tu otázku. Jo. Jak vnímá jako tenhle ten střelec, který ho v sobě máš, změny ve fotbale a i ten věk, jak na tom jako funguje?
11: Změny ve fotbale, myslím si, že je třeba škoda, že už za nás se furt hrálo těch 30 kol, myslím si, že i těch 36 zápasů, pak v té sezóně, ať se to nezdá, tak 6 zápasů navíc.
10: Jo, může být 5 gólů.
11: Může být 5 gólů.
9: Tak se Komličenko, váš nedávný nebo dávný souputník, dal tehdy ten rekord, když byla ta nadstavba, že jo? Jinak měl David Lafata nějaký rekord.
11: Tak to si myslím, že asi jen tak někdo nepřekoná, to samozřejmě mu tam... To bylo neuvěřitelné, mu tam padlo všechno.
9: Na 28 gólů, ne?
11: Já vlastně můžu odpovědět, jak jsem se dostal na ten Kypr, tak ono to bylo taky z důvodu toho, že vlastně jsem z Karviné mířil do Boleslavy, kde bylo všechno připravené na to, že tam vlastně Komličenko skončí a asi se v tehdy mladá Boleslav se snažil logicky z toho vytěžit co nejvíc peněz a bylo to takový, že on tam pak zůstal, což samozřejmě byl problém, že jo. Pro mě hlavně problém, protože mě bylo úplně jasný, že ať je to jak je, tak hrát bude Komenčenko, protože se ho budou chtít snažit prodat v zimě hned, takže celkově ten přechod, jestli si někdy jako vyčítám něco v té kariéře, i když se snažím jako to nedělat, protože člověk vždycky jako chce udělat to nejlepší pro sebe, tak si myslím, že jsem mohl jít z Karviny do Polska a rozhodl jsem se tehdy pro Boleslav a díky tomu, že ten Komličenko se neprodal, tak vlastně si myslím, že to byla chyba asi.
9: Je pravda, že on tehdy dal dokonce 29 gólů za tu sezonu, kdy vy jste ještě byl v Karviné, pak jste přišel v létě a on tam zůstal a dal 10 gólů za 15 zápasů, než asi odešel. Mě tam zaujala jedna věc, kterou jste zmiňoval v rozhovoru poté, že tam nějakým způsobem se objevilo nějaké zranění z dřívěška, které neodhalila zdravotní prohlídka a prý vám to mělo uškodit. Já jako nemusíme být příliš konkrétní, ale napadlo mě to v kontextu těch zdravotních prohlídek, jak moc jsou třeba takhle, protože pak těch klubů jste střídal docela dost na konci kariéry, jak to třeba je náročné jenom projít. Nemusíme jít konkrétně k tomuhle případu Boleslavi, ale obecně, protože jsme se o tom nebavili nikdy, Pavle.
12: Jo, je to pravda.
9: Jo, že jako tak co všechno se zkoumá takhle na té zdravotní prohlídce.
11: Já si teda nepamatuju, že bych nějak udělal v mladém Boleslavi, takže...
9: Ne, jo.
11: Takže to je spíš chyba jejich asi, nebo věřím, že se to taky dneska posunulo už ta doba, jo, za těch 5-6-7 let, co to je, ale já jsem žádnou zdravotní prohlídku nedělal, takže...
9: Že spíš
11: ale
9: pak
11: měl jsem tam, já jsem tam měl... Ne, to bylo špatně, někdy tak, někdy máte prostě smůlu i v tom fotbale, já jsem odjel na dovolenou, tam jsem si zlomil malíček na pláži, takže... Už,
12: na noze,
11: takže už jsem přijel s tím, tak jsem to nějak 14 dní kousal, na soustředění už to nešlo a ve výsledku pak možná zmiňuješ to, že já měl vlastně v operaci ruky, taky někdy v 21 nebo ve 20 a samozřejmě ve fotbalovém životě už nechcete jít na vyndání drátu, protože ztratíš 14 dní, jo, a ty kluby to nechtějí a to vydržíš a to zvládneš. A mě to vlastně nikdy nebolelo, ale paradoxně za to, že se šlo všechno v té mladé Boleslavi, že jsem odjel na soustředění. Dělal jsem tam kondici na kole, jenže jak jsem jezdil furt na kole, trošku těžší terén, tak mě začala bolet ta ruka. I když já už na konci v té Karviny už mě tam vyndavali ty dráty postupně, jo, protože před baráží zase nechtěli, já jdu na operaci, takže jsem normálně přijel k doktorovi, ten řekl, lehni si, koukej se doleva, opíchnul mi to a tahl mi normálně, hráli Češi se Švedama, myslím hokej, tak já tam poslouchal ten hokej a bych nemyslel na to, že vůbec mě tam vyndává něco z ruky, no, takže to bylo... Tohle období se sešlo jako blbě, říkám, no, takže pak ta Boleslav podruhý nevyšla.
10: Já bych jenom tady k tomu dodám, jo. Já jsem byl v Příbrami, Matěj Polidar, který teďka už nějaký čas hraje v Jablonci, tak já jsem ho zažil vlastně jako mladýho kluka v Příbrami a musím říct, že společně s Melíškem, s brankařem současným i Příbrami, tak to byly takový ty klasický kluci venkovský a Matěj Polidar třeba přišel, jsme měli před zápasový trénink, byl v pohodě a druhý den přišel a měl ruku v sádře, že si byli s klukama jenom zakopat, že jako se mu to stalo, ale že jako může hrát, jo, nebo Melíšek, když šel podle mě jako na jeden z prvních svých ligových zápasů, tak jsme hráli Bago a on hrál Bago tak, že mu někdo roztrhl hlavu špuntama a on zrovna se ostříhal na krátko, takže to tam měl, že měl normálně to zelený, jak to doktor zamazával, tak měl tam prostě 5-centimetrový šlic jako a šel chytat ligu prvně nebo po druhý, takže tam jsou kluci, kteří jdou do všeho naplno a tady ty dráty mě úplně nepřekvapujou, no, protože znám třeba Míru Slepičku, který prostě taky měl spoustu těch jako menších zranění, který prostě k životu patří, k životu takových těch kluků, který dělají všechno naplno.
11: Ale tak to si myslím, že máš pravdu, že v té Příbrami tak je bude Melda, jako to je do dneška, jo, to je démon úplně, on hrál vlastně, měl zanární kůzku zlomenou, on s tím dochytal 5 zápasů. Jo,
9: jenom brankář Martin Melichar?
11: Martin Melichar, no, takže ten je jako úplně jinde a jo, tak určitě začal to tam slépat, to je taky jasný, že jo, ten taky měl věci. No ale jako je pravda, že já i v tomhle jsem, myslím, byl jako docela držák, ale na druhou stranu, jestli se mi to možná pak nevrátilo s těma problémama, protože jako spoustu zápasů jsem hrál s injekcí, no, což je určitě špatně.
10: No. Jasně, no, to je jasně. Já jenom ještě se vrátím těm testům, já jsem tenkrát šel do Sportingu a tady taky v Čechách se vůbec ty testy nedělaly a já vím, že jsem měl problém levej kotník a pravý koleno. A přijel jsem na stadion a tam byl nějaký fyzioterapeut, který mě jako prohlížel a zkoušel, co jako nějaký rozsah kloubní, což u mě bylo fantastický, že jo. jsem se nepředklonil pod kolena, takže na to asi úplně jako nekoukal, ale vyhodnotil, že mám jako horší pravý kotník a levý koleno, takže jsem měl na tu rezonanci, v tu dobu to nebylo úplně obvyklý, takže mi vyfotili ty dvě věci, které jsem měl podle mě v pohodě, ale ty vlastně to udělal křížem, takže myslím si, že kdyby mi tenkrát vyfotil levý kotník, kde teďka ještě mám nějaký zapouzdřený zánět, tak bych možná tu prohlídku asi neprošel, ale v tu chvíli jako hrála náhoda se mnou, no, ale myslím, že teďka už ty prohlídky jsou hodně důkladný a už jsme viděli i to, že v uvozovkách bych řekl, že nějaký zboží bylo vráceno.
11: Já teda musím říct, že si pamatuju, jsi šel v Plzni přede mnou, jak jsme chodili v zimě vždycky na ty fyzické testy, možná jako je každý půl rok, že jo? A ty jsi šel zrovna přede mnou, jak říkáš o tom, že předklonit a takhle, ne? Tak to jako musím říct, na to vzpomínám do dneška, to je to doktor, ten pan doktor tam byl vyřízený.
10: A on doktor s náma tam byl to a on říká, je tak pane Horvát, pojďte. A já říkám, máme to, budeme to dělat, ono tak to uděláme. Tak je to dobrý, je to furt stejný.
11: jo, to si bavil, tu jsem se smál. Jako.
9: Je to s námi Tomáš Wagner. Host desítky Pavla Horváta. Chci se zeptat ještě samozřejmě, nebo spíš připomenout, že Tomáš Wagner se potom zahraničním angažmá vrátil pak do Příbramy, kde teda už byl jeho klub ve druhé lize, tam jste teda zase nastřílel kupu gólu. Nějakým způsobem jsem pochopil, že zase o čem jste se bavili, to zdraví už vás pak připravilo o tu kariéru, dostal se na trenérskou dráhu, ale když se dostane na začátek, tak jste byl jeden z takových těch hráčů, které si možná Příbram hýčkala pro ten velký fotbal, protože opravdu příbramští odchovanci, to je slavná škola, tady samozřejmě měli jsme Miroslava Slepičku, ale tak když se bavíme teď z těch mladších, Dominika Maška jsme zmínili, Antonín Barák, Václav Černý, Tomáš Wagner, Aleš tady s námi, Aleš Matějů, Antonín Fantiš, který s váma taky začínal tehdy Příbramy, spousta lidí, ale říkali jste, že přece jenom někteří divočáci, takhle, hýčkali se vás tam, jakože se o vás vědělo, jestli na vás víc dbali, třeba tebe jednou prodáme, tak dávej bacha.
11: To já si nemyslím právě, já jsem rád za to, jak to tam bylo, myslím, že to bylo právě naopak. Jo, tam to bylo, myslím, takové drsné město, že jo, vždycky se to vědělo.
10: No hlavně vždycky, i ty starší hráči byli drsnější, starší, jo, podle mě. Jo.
11: Tak jako, tyjo, Míra, Tomáš Pilík vlastně tam byl, ty všichni, jako jsme se tady s Pavlem o tom bavili, no, že ta doba tam jako ty mladí, tam jsme jenom přišli, pozdravili a seděli a udělali všechno, co nám řekli, jako, takže.
9: Vzpomíná se tady na muže, který dělá masera teď v Ačku v Příbrami?
11: Marcel Mácha, no, tak to, je to on. To byl ten jeden z těch, kterýho jsme zdravili první.
10: Tak já řeknu s Marcelem Máchou jednu historku, protože já jsem se s ním pak samozřejmě jako trenér potkával, že jo, v Příbrami, ale my jsme hráli s Příbrami a já nevím, za co jsem hrál, jestli to bylo za Spartu, za Teplice, ono to je jedno. Ale vím, že jsem jako ho dohrál, že jsem ho dohrál nějaký souboj, rozhodčí to nepísk a on mi neřekl vůbec nic. A pak jsme stáli tak jako mimo hru a on mi normálně dal pěstí na solar, tyhle. Ale normálně, já jsem úplně samozřejmě bez dechu a on zase neřekl nic.
11: To je, on je nějaký rekordman, ne? V kartách nebo má jich
10: strašně. No ale on byl, on jako popíšeme, Je to jako menší jako chlap, jo, prostě, ale byl důrazný prostě. Já vždycky jsem říkal, tak to je klasický Příbramák, prostě. Jo. Ten neuhne, bolí, každý souboj bolí a ještě jako na tebe kouká, že to každou chvíli ukončí.
11: Strašně moc startů, že jo. Dva góly jediný, to já si musím do dneška říkám, mechu, ty jsi nemohl ani za půlku, vejty.
9: No dal dva góly a devět.
11: Co dneska dělal v té době?
9: Dva góly a devět červených karet.
11: No, tam on to hrál, jak to říká Pavel, to mě vůbec nepřekvapuje.
9: A to bylo bez varu.
11: A on byl
9: ještě,
11: jako opravdu do něj, on i když byl jako...
10: On jak skála.
11: Do něj jste nechtěl ani narazit nic, jako ten šel na hrazdu a ten tam dělal nesmysly věci.
9: Ale tak to vzpomínáme na éru třeba na začátku milénia, kterou jsme tady připomínali i vlastně s Danielem Šmejkelem, když tady byl na zápasy proti Sedanu a Astonville. Možná Tomáš Wagner nespomene přímo konkrétní duely, ale jestli jako kluk jste chodili k Litavce, taky podává balony nebo
10: jasný,
9: některé určitě, z těch hráčů, jestli určitě. Jste obdivovali, přece jenom tam...
11: Tak Rudu Otepku musím říct, tak já jsem chodil určitě na každý zápas, to jako když teda ještě odskočím do té dnešní doby. Já musel, ty moje kluky třeba ze 18, já jim vlastně musel říkat, jestli se přijdou vůbec podívat na zápas. Že skoro jim to musím nakazovat občas. Jo. Teď už si zvykli, teď už chodí, teď už mi napíšu jenom lístky, já je pošlu a jdou. Ale prostě ta doba se změnila, ale já tam byl, myslím, na každý zápas a tyhle zápasy si pamatuju. Sedan, Paok, myslím, tam byl ještě. Jo. Aston Villa, máš pravdu, takže to bylo jako v té době 7, 8, 9 tisíc lidí. Takže pro kluka nevím, 9 let, tak samozřejmě nádherná atmosféra, takže určitě si na to pamatuju. A říkám, hlavně Rudu Otepku si pamatuju, že spoustu zápasů rozhodoval, takže vždycky si jako to dítě většinou pamatuje to, co dává
13: Mára
11: ty Kulič
13: goly. Taky.
11: No, Mára Kulič taky určitě.
9: Horstígl tam taky hrál.
11: Horstígl tam pak chvilku byl, Marcela, že jo, taky jako jsem znal, jako že prostě celou kariéru strávil tam.
9: No. Tomáš Wagner debutoval v první lize 23. května 2009 a tuším, že to mohlo mít drahé. Připomenete, vy jste dal gól totiž, ne?
11: No, podle mě to byl můj jediný kontakt v tom zápase.
13: Fakt jo?
11: Já tam přišel, byl jsem hrozně nervózní, měl jsem úplně spálený nohy, to vidíš asi, co myslím, ne, Pavle. Jak z té nervozity, já jsem šel na 15 minut, ale nemohl jsem se rozběhnout. Jako, mě to dělalo jako celý život problém, se jako rozběhnout. Ale v tomhle zápase to nešlo prostě, jo. Takže trenér vyřízený, že jo, to byl myslím Čuhel. No, ty vodice jsi čerstvý, a já říkám, já nemám nohy.
13: Nebíží
11: no,
13: to.
11: Ale pak 90. jsme jak vedli, standardka, a jsem Lukáš Pleško to tam nacentroval, já jsem na zadní dal gola, no, takže říkám, první kontakt s balonem.
13: To byl to si běžel, ale potom.
11: No pak už jsem běžel. Ty nohy povolili, ale já nevěděl, co mám dělat v tu chvíli, takže jako. No.
9: Jenom, takže, proti komu to bylo, Tomáši? Pamatujete si, tady sídlí nedaleko nás, no.
11: Žižkov,
9: Viktorka
11: no.
9: Žižkov. Já vás nechci zkoušet, ale vzpomenete si úplně poslední ten soutěžní zápas teď ve druhé lize, co jste hrál před třemi roky.
11: Já taky jsem říkal, to je osud.
9: A taky gól?
11: No.
9: Střelec, jak říkal Pavel Horvát, no.
11: No, ale tam mě to vyděsilo, ale tam už jsem se začal připravovat na to, že to bude asi konec, protože jsem to už dohrával zase s bolestí, ten zápas, a byl to poslední zápas, tak já pak 14 dní, jako obrovský problémy vůbec chodit. No a pak jsem si
13: a
11: vlastně.
13: A teď se bavíme o kolenou teda, jo?
11: Ne, stytká kost, je to takový.
9: Aha. Jako sedací taková, jo, ta nebo?
11: No, já ani nevím, jak to mám popsat, ale ve stytký kosti máme všichni chrupavku a i tam moc nemám, takže. A je to asi podobný s kolenama, že jo? Když nemáš chrupavku, tak máš velký problém s tím, abys vůbec mohl pokračovat v kariéře, no.
9: A v životě vás to omezuje nějak teďko, nebo?
11: No, posledních 3/4 roku ne, ale samozřejmě už ta myšlenka, proč skončit, byla vůbec kvůli tomu, že jako já si nemohl jít zaběhat, já nemohl jít dělat nic. Já byl rád, že jsem se šel projít. A tam jsem trošku jako zpozornil, říkám, hele, stojí ti to za to. Ale doktorka, paní doktorka Velebová, jsem dostal kontakt přes jednoho kluka v Plzni vlastně, takže naštěstí jsem šel k ní a říkám, trošku mi s tím pomohla, no, takže teďkon už jsem trávil léto, že jsem si občas šel zahrát padel, jdu si zaběhat
13: a
11: začínám být jako spokojenější, ale bylo to nepříjemné, třeba ty 2 roky, kdy fakt třeba teď je podzim, jo, přijdeš domů, a jsi zvyklý 35 let jako něco dělat, takže to jako, bylo to nepříjemný, bylo to na hlavu, ale zaplať pámu se to teď trošku zlepšilo.
9: Tomáš Wagner je hostem desítky Pavla Horváta, věříme, že vás zdravotní problémy budou míjet a samozřejmě budeme teď pokračovat v kariéře, která byla tehdy snad ještě bezbolestná. Chci se dostat totiž, že do března 2010 Pavel už válil za Viktorku Žižkov a vy jste Plzeň, pardon, měli jsme tady Žižkov, vy jste hráli proti sobě, Plzeň Příbram 3-1, Pavel dával gol na 3-0 a Tomáš pak o nějakých 8 minut později na 3-1, tak jste se potkali poprvé.
13: To bylo v Plzni, jo?
9: To bylo v Plzni, no. A Tomáš prohrál, ale bylo to v té době, kdy jste ještě hrál pod Karolem Markem, myslím, jako náhradník a po tomhle zápase jste dostal první důvěru základu a od té doby už jste neskoroval do konce sezóny.
11: Já vím, jak je to byl zápas, protože z chodu okolností se taťka na něj vyrazil podívat a nechápu, jako dneška prostě jede tam, nehraju, dobrý, tak jdu hrát 20 minut, tehdy asi jsem hrál, dal jsem gola.
13: On odjel.
11: A volám tátovi, říkám, hele, tak co, dobrý, ne, jakože, tak přijdu na chvíli, dám gola. No, hele, já nevím, jestli tehdy byl Lajspo, nevím, jestli to možná byl, no. Ale jako taťka ho určitě nepoužíval, jo, a říká, no, a kolik to skončilo? A říkám, no 3-1, když jsem dal gola. No, ale mě už byla zima, jsem v 80.
9: Takže
11: si přijel se podívat prostě vlastně na mě na nějakých 5 minut a když už jsem začal hrát, tak ale tak,
13: ale o půli nešel na párek a koukal na rozsud.
11: Ale vypadalo to v hlase, že byl spokojený z toho zápasu, jo, tak se mu to asi líbilo, ale pamatuju si ještě k tomu zápasu, že pak vlastně tehdy Karel Krejčí asistent, tak on mě samozřejmě znal z Příbramy, takže si myslím, že třeba i ten gol mi pak pomohl v tom, když přemýšleli o tom, jestli mě do Plzně udělají, no.
13: To já ještě nevím, jsem se ještě nepohyboval v té druhé kanceláři.
11: Tý horší, ale v životní. Jak za mě je prostě kancelář jako kabina mnohem lepší.
13: Je to rozdíl velký.
11: Velký.
9: Ale tady je takové to věčné téma, žolík nebo

0: Ty si pamatuješ určitě Šimra, že jo?
1: No jasně, no.
0: No tak ten mě tohle říkal, ale no. Když jsem tam takhle začínal, on říkal, no. Hele, ty nemusíš hrát, ty nemusíš hrát, ty budeš ten Krejčí, jak tehdy dával ty góly. Ale já mu vždycky říkal, že nechci, že jo, že chci samozřejmě hrát.
2: No to nechce žádnej hráč.
0: Ale to je jasný, já nevím ani, jestli je to jako vlastně, jestli je to jako... Že tě chválí nebo lichotí někdo, když to
2: ne, tak řekne, hele, všichni mají rádi,
0: že základu hrát neumí.
2: No, to je hrozný. Ne? To takhle, když to řekneš, tak je to blbý. No, ale všichni mají rádi ty hráče, co dají gól a jako trenér musíš vědět, že je dobrý, když máš na lavici někoho, koho tam dáš a říkáš si, on to otočí.
0: Určitě, hlavně není pak naštvaný tolik, že nehrál, jasně, to si řekne vlastně, že ten gól dal. Ale jako tehdy jsem se toho bál, když to Šimi říkal a říkám, no, tak snad tohle nebudu, jako, protože bych 10-15 let jako dostříhal a byl žolík, no, tak to ne.
2: Tak.
3: Našli jsme oficiální stránky Šance ligy. Tomáš Krejčík v lize 58 zápasů, 12 gólů. První teda za Viktorku Žižkov proti Drnovicím zrovna ze základní sestavy, no. Ale pozor, pak tady sezona 94-95, vlastně několik gólů a koukám, že snad všechny jako střídající hráč, no. A když byl v základu, tak nedal.
2: A něco bylo po sobě, jako fakt to bylo série nějaká, jo. Že vím, že už vždycky všichni si říkali, hele, nastupuje Krejčík, to je gól.
3: No, jo, má tady právě sérii někdy na podzim 94 asi 5 nebo 6 gólů a všechno jako střídající, tak to mě jenom zajímalo a vím, že když se takhle člověk baví, třeba taky jsme se Tomáši párkrát viděli po zápasech na takovém tom rychlém rozhovoru pro televizi, tak na to se prostě nejde ptát, protože to jsou spíš, tak jsem to tady vytáhl. Ještě mě zajímá věc, na kterou se možná ptali tehdejší novináři i třeba Josefa Hušbauera i Karola Marka, protože v ročníku 2009-10 v dubnu jste hráli v Českých Budějovicích, tehdejší stoper Budějic, dnešní trenér Hradce David Horeš dal 2 góly. A vy jste prohráli 2-1. A jeden gol padl po té, co se Josef Hušbauer přiznal k nějaké teči. A vím, že se to hodně řešilo, že pak dostal trošku jako sfénováno ne od trenéra. On se k tomu vyjadřoval, že mi jako nenadávali, ale říkali, ať už to teda nedělám. Tak možná mu nadávali.
0: Ne, je. Tak Pepa je hodnej kluk. Mě to ani nepřekvapilo vlastně, že se v té době přiznal. Já mu to určitě nevyčítal, tak byl jsem stejně starý, tak ještě abych mu něco takového vyčítal. Trenér mu to vyčítal, myslím tehdy, no, ale...
3: A ne, jak máš pohled
0: vzpomínky, že už bych se na ně možná ani nespomněl. No, to.
3: Ne, spíš jde o to, že dneska to samozřejmě taky připadá asi
2: dneska
3: často...
2: Už je VAR.
0: Dneska už je VAR.
3: Dneska prostě je VAR, nepřiznávat
2: nemusíš.
0: Ne, takhle, já si myslím, že spíše dneska jdou všichni hned přiznat, protože víš, že to stejně za minutu všichni uvidějí, no, takže...
2: No, takhle...
0: Bylo to hezký tehdy.
2: No, jasně, tak, no, hezký to je, teď no. Zase vžíš se do role toho trenéra, ty hraješ jako o živobytí a...
0: No tak taky ti říkám, ten mu dal, že?
2: No, Marko, a nějaký 20-letý kluk se přizná, jako, jo, je to... Já jsem zažil jedno fair play, který mě úplně, jako, vyrazilo dech a bylo to při finále hokejové ligy, Plzeň hrála ve Zlíně, my jsme tam byli a myslím si Tomáš Slovák, že hrál beka a k něčemu se přiznal a Zlín normálně vyrovnal a šlo se do prodloužení. Byl to 7. zápas a Plzeň vedla a Zlín vyrovnal a vím, že taky prostě pak si říkali kluci, že byli vlastně odměněný za to fair play. Že to tak dopadlo, no.
0: No, musí člověk věřit tomu, že se mu to vrátí pak, no.
3: Určitě. Jo, ale tak Josefu Hušbauerovi se to myslím vrátilo v úspěšné kariéře mnohokrát tenhle fair play čin. Tomáš Wagner pokračoval pak samozřejmě ještě nějaký čas Příbrami a my si můžeme připomenout, že taky porazil s Příbrami Viktorku Plzeň a možný důvod, proč se to taky povedlo?
4: Stačilo několik desítek sekund a hned je to veselější. Milan Petržela zatáhl míč do hlouby pokutového území Bate Borisov a zpětnou přihrávkou našel Marka Bakoše, po kterého už to byla celkem jednoduchá úloha dát gól. To se mu povedlo a Plzeň tady vede ve 43. minutě nad Borisovem 1-0. Jan Kaliba, Radiožurnál Minsk.
3: Tohle byl Minsk, konec listopadu 2011. A 4 dny potom, nebo 3 dny potom hrála Příbram doma z Plzní a vy jste vyhráli 2-1. To bylo vlastně poprvé, co Tomáš porazil Pavla Horváta. Tak mě trošku jako napadlo, že možná tady dovětek toho, že jste měli postupovou výhru i vyčerpání z náročného cestování, taky mohl rád ve prospěch tady Tomáše.
0: Já vlastně dneska pochopil, nebo až když jsem přešel pak do Plzeň, jsem pochopil, proč jsme tehdy porazili.
2: Já teď přemýšlím takhle, jak jsem si to poslech, že to muselo být jako náročné cestování. Jo.
3: Zpátky.
2: Bylo to v Minsku a já si to pamatuju.
3: Počkej, tak to asi nebylo tak náročný, je?
2: Já si pamatuju odjezd na letiště.
3: Aha.
2: Jenom.
0: Až.
3: Abychom to doplnili posluchačům, Viktorka Plzeň tehdy v přetěžké skupině AC Milan Barsa a Bate Borisov. Po úvodní remizě doma s Tevenku vyhráli 1-0, bylo to v tom Minsku a postoupili jste do Evropské ligy do jarní fáze.
2: No a my jsme pak ještě hráli, ale s AC doma ten poslední zápas.
3: A to bylo těch 2-2?
2: No, ale ten, to nebylo rozhodnuté.

0: rozhodující, protože už bylo jedno, jestli uděláme bod nebo padnem, takže tenhle ten zápas byl rozhodující, jo, ta musím říct, že ta noc v Minsku na tom hotelu byla zajímavá, že vím, že zase, prostě ta doba byla jiná, jeden pokoj narvaný 25 lidma a vím, že tam s náma byli i doktoři, tam bylo jedno kouzlo, jsem viděl, jak se kouří uchem. Byla to jako samozřejmě fígl, ale já jsem to zbaštil, že jo, protože tam, to je jedno.
1: Dobře.
0: Prostě kouzelná noc. Prostě.
2: A tak vyhrál se v Lize mistrů. Tak...
0: No a jedeš do Příbramy, ty říkáš to nějak jako uhrajem. No.
2: To uděláme jak.
1: A Tomáš Wagner z 53. dává gol na 2-0 a už pouze Marian Čišovský, kterého vzpomínáme, tak už snižoval. Tak ale myslím,
2: Lukáš Pleško šedal, viď?
1: Ale ten první.
2: Ten první, jo. On mi nahrával na ten druhý.
1: No, tak pěkný zážitek asi, ne? Vy jste teda nevěděli asi ten kontext.
0: A Plešun je Plzeňák, ne?
2: Plešun je ze Stříbra někde tam od Plzeň.
1: A říkali jste, nebo jako, já ne, tak vy jste byl fakt mladý tehdy, 21 let, jako bavili jste se třeba o tom v kabině, že hele, budu unavený, možná něco?
2: Ne, pro nás, to už si nepamatuju, ale tak pro nás to určitě byla motivace jako obrovská, že jo, porazit Plzeň a využít té situace, že budou unavený, to je jasný, a tak je to, do dneška to vidíme, že ty zápasy po Lize mistrů jsou těžký jako ve všech klubech, takže určitě jsme to chtěli využít, ale my jsme hráli pod Davidem Vavruškou a my jsme hráli jako dobrý fotbal, takže my jsme si jako věřili v té době celkově, jako David ještě byl takový, že neříkal prostě, ale pojďme vyhrát, hrajme fotbal, prostě pojďme dát víc gólů než soupeř, to byla vlastně jiná taktika a nám se to v té sezóně strašně dařilo, jo, takže my jsme si tu sezónu docela užívali a tohle bylo jenom takový plus, že vlastně jsme dokázali porazit Plzeň, ale rozumím tomu, jako že určitě pro tu Plzeň to nebyl zápas, že to bylo hrozně těžký se asi namotivovat na nás. Ale Dan Kolář, myslím, tehdy říkal právě tomu Plešunovi, že jsme hráli dobře. Jsme hráli, to tam nějak říkal, že nevím, snad líp v Barcelona, jako, že
3: to
2: zveličoval to jako náš výkon.
1: A tak třeba ty...
2: My hráli dobře a Plzeň už byla v nějaký fázi unavená. Chápu, že asi přijet do Příbramy po Lize mistrů jako nechceš. No.
1: No, ale tak jste se, teď to je jako zase trošku novinářský, ale možná paradoxně jste se sám obral o možný titul, protože ty body pak docela chyběly. Protože Tomáš Wagner, tohle byl poslední zápas za Příbram před odchodem teda do Plzně, než vás prodali do Plzně, protože jste od jara 2012 patřil Viktorce Plzeň. Byl jste třeba u jednání, nebo víte, jak vyjednává Jaroslav Starka třeba takhle o Tomáši Wagnerovi?
2: Ne, já jsem šel tehdy za panem Starkou a říkám mu, že chci dvojnásobek platu. A on říkal, já neměl moc teda, aby se teď lidi nezhodili v autě.
0: Měl 2000, jako odchovanec.
2: A on mi říká, tehdy mi říká, to se mě líbí, jako, že se nebojíš jako takhle přijít, říct. Ale on už asi tehdy věděl, že já stejně půjdu pryč, takže říkal, není problém, to je jasný. A pak za 14 dní se začala řešit Plzeň, no, takže. Jako neměl jsem to tušení, ale nebyl jsem u to jednání určitě pana Starky s panem Šátkem.
0: To byl Mášít Kerdovi. Hele, tak jdeš do Plzně.
2: Ne, já ti to dávám, ale jdeš do Plzně, takže...
0: Já bych ti přidal klidně i třikrát tolik, ale jdeš do Plzně.
2: Přesně tak, takže tak jak to bylo. A nebyl jsem u žádných těch, jak jsem byl mladý, jsme se tady s Pavlem bavili. Já znal jenom Příbram tehdy a pro mě to byl jako skok, nevím, o tři levely.
0: No dobrý,
2: jako.
0: Tak jedeš přes ty Brdy do té Plzně první.
2: Víš, jak jsem dojel první, ne? Jsem tam, já byl v Příkopě, první cestu do Plzně. Jsem se chytnul na cestě hned. Takže volám tehdy asi agentovi a říkám, hele, zavolejte tam někam někomu do té Plzně, že to vypadá, že zřejmě na 9. nepřijedu. Takže jsem přijel později ještě ten první den. No. A Lukáš Pleško samozřejmě shodou okolností jel proti mě z Plzně. Takže už to za 10 minut to věděli všichni. Takže říkám, super den.
0: Tak se mu to povedlo.
1: Jo. Ale Pavel často mluví hrozně hezky i o tom, jak přijímali ty hráče, jak je i podporovali, ale samozřejmě útočník má konkurenci, ty góly prostě musí dávat, takže to má možná třeba v něčem těžší, než když přišel Václav Pilář a chce se od něj třeba jiná práce. A konkurence tam byla teda.
2: Jo, přijmul mě pěkně, to musím říct. Citron ve očích jsem měl asi 2 dny po nějaký akci, takže to souhlasím. Vůbec jsem nechápal, že to, já říkám, to se tam nepřestane pálit. Ale jako, říkám, já jsem mladý. Citron. Ne, to nebylo o tebe. Výjimečně tahle situace nebyla o tebe.
1: Jedna z 20.
2: Ale byla to od konkurenta v útoku, takže chtěl asi, ať nevidím na ten balon, ale bral jsem to, že to jako říkám, no. Jestli jsem přešel jako ze sportovního hlediska o 3 levely, tak z toho pozápasového hlediska jsem, to bylo tak 10 levelů.
1: Nahoru.
2: No, to bylo úplně, to je jiný svět.
1: No. Byla to ale samozřejmě těžká sezona i pro Plzeňáky, protože obhajovali už ty nabité pozice. Pavle, ty jsi o tom často mluvil, přece jenom my jsme to připomínali s Jiřím Steinerem a se spoustou lidí. Mm. 2012. koncovka byla dramatická. Jenom si to připomenem, než budeš mluvit.
3: Liberecké akce v první půli byly přímočařejší a hlavně Rabušic měl dobré možnosti, jak otevřít skóre. Po přestávce se ale Severočeši soustředili hlavně na bránění bezbrankové remízy a mohlo se jim to vymstít. V 56. minutě ale zachránil Slovan skvělým zákrokem proti Bakošově střele Bičík. Při střele Daridy pomohl gólmanovi tyč. Liberec tak nerozhodný stav uhájil a po 6 letech slaví mistrovský titul. Jaroslav Plašil, Radio Žurnál Liberec.
1: Často zmiňovaná koncovka dramatické finále. Já nevím, jestli Tomáš Wagner tam nastoupil taky na poslední minuty, jestli tam šanci jsme neslyšeli, teda, že by popisoval kolega Plašil.
2: Tak to je právě chyba toho redaktora. No,
1: to byl krátký sumář, abych ho tady nehanil, tam byly jenom dvě ty největší šance.
2: Ale tam to je jedna věc, která mě jako extrémně mrzí, že nevyšla, ale já jsem tam měl obrovskou šanci, asi 5 minut do konce, nebo 3 minuty do konce, tam propadl dlouhý aut, jsme házeli, tam to propadlo, zase tam kluci přede mnou udělali dobrou práci. Já jsem si dal dobře i tělo před tím stoperem a z otočky jsem vlastně střílel a David Bičík to vytáhl na tyč. Jo, měli jsme roh, ale já mohl dát větší. Tam se, to si prostě vyčítám do dneška, já jsem mohl vystřelit určitě jako razantněji. Jak asi jak jsem se otáčel, tak jsem do toho jen tak jako plácnul a to byl jako i skvělý zákrok. Možná do dneška ani nebyl tolik vidět, takže možná do dneška, ale tam jim David Bičík chytí jednoznačně ten titul. A mě ho vzal, bohužel.
0: To, tak teďka teda jsme se s odstupem několika let prostě dozvěděli, kdo nám to zkazil. Ty jsi to říkal, že už to několikrát prostě bylo to, já jsem byl samozřejmě hrozně zklamaný, jsme to nevyhráli, ale vlastně jsem to tomu Liberci jako přál, protože to bylo hrozně sympatický mužstvo v tu dobu.
2: Ale mě to i tak přišlo. Mě ten jako že ten zápas, i jsem jako mladý, jo, tak to měl asi určitě víc zkušeností a víc jako z těch zápasů, ale mně to přišlo, že na to, že se hraje o tolik, jo, že to je vlastně zápas, kdo vyhraje má titul, remíza šla samozřejmě za Liber, tak já jsem z nás necítil, že to chceme jako, že to, jak kdyby jsme přesně jim to jako přáli. Nebyla to taková, jako hele, vzpomenu si na finále ze Spartou pohár, jo. Nevraživost, jo. Ale my přijeli do Liberce, jak kdyby jsme, jako nechci říct s nima vose, chtěli jsme vyhrát, je jasný, ale jak kdyby nás to netrápilo, že jsme remizovali, no. Tehdy jsem to tak cítil a přišlo mi to hrozně.
0: Mě to potom, já si uvědomuji, že pak jsme přišli do té šaty, tam se jde po těch schodech nahoru a že vlastně, jako, tak já jsem to bral v tom kontextu celý té sezony, že jo, jsme se probojovali do Ligy mistrů, prostě skončili jsme vlastně, jako mohli jsme to vyhrát, ale skončil si třetí a já jsem si furt říkal, ale jako pro Plzeň prostě je to furt skvělý výsledek, jako, jo, příští rok zase budeš hrát před kola, jo, a vlastně jsem tušil, že to mužstvo je silný, takže já jsem to bral, samozřejmě nejseš šťastný, že prohraje, já nejsem šťastný, že tady s tou prohrou střežu, tak takže já si myslím, že nás to všechny mrzelo, akorát ten Liberec prostě nebyl tak jako takovej ten rival v tu dobu, jako souhlas, byla Sparta třeba.
2: A oni tam i pak, že jo, samozřejmě lidi běželi na hřiště a oni byli docela fajn na nás, jako že nás respektovali. Říkali, děkujem kluci, hráli jste skvěle, jako super sezona, my jsme šťastní, že máme titul. A ono to tak zapadlo do toho, že jsme už zase jeli prostě do Plzně
0: a do Plzně.
1: No, a vlastně je to paradoxní, že Tomáš Wagner pak ty další dvě sezony, které Plzeň brala titul i s Pavlem, tak strávil na hostováních. Ta jedna, ta první přišla vlastně na rozehrání v Příbrami, kde vám to sedlo, protože samozřejmě není to nafukovací tedy ten čas, tak se dostaneme už tedy do doby, kdy jste se vrátil po sezóně 2012-13, kdy jste pod Františkem Strakou se tedy nakonec vytáhli na 11. místo a vy jste pak hráli i vlastně před kola a tam se dost zapsal vlastně i Pavel Horvát, můžeme si připomenout tady jednoho estonského soupeře.
4: A v tuto chvíli tedy krátce po 8:30 znovu spěcháme do Štruncových sadů, kde padají branky. Je to další gol v zápase Plzně s estonským mistrem Neme Kalju a na místě je Jan Kaliba.
5: Ano, plzeňským se povedlo nasadit scénář toho zápasu zpátky na žádané koleje. 22. minuta 1-1 je to ve Štruncových sadech. Minutě 20. faulovali hosté v pokutovém území Koláře, aspoň podle švédského soudího Johannessona, a Pavel Horvát, kapitán plzeňského týmu, penaltu proměnil, takže je to v 23. minutě 1-1. Celkově Plzeň vede ve dvojzápase 5-1. Jan Kaliba, Radio Žurnál Plzeň.
1: A Pavel v 38. pak ještě dal 2 góly a měl hat-trick takhle v předkole. Tomáš Wagner tu výhru 6-2 podpořil gólem, takže to byl pro vás oba teda pěkný večer. troufnu typovat.
0: Jsme to včera připomněl, jsem se šel podívat do pokoje, jestli tam ten balón ještě mám a je tam.
1: Máš balón, jo, z toho?
0: Tak to byl jediný můj hattrick, tak jsem si s odpuštěním vzal balón, no.
2: Ale byl krásný.
0: Byl krásný.
2: Byl krásný.
1: Vám teda přišli později, když jsme u hattricku v Boleslavi, myslím v Jablonci, jste tam na úvod té sezony 2016-17 taky dal Karviné 3 góly, ale máte ty balony třeba, nebo to bylo z Ligy mistrů speciálnější, nemáte?
2: Jsme byli chudší kluby a my jsme to...
1: To se nedá.
0: Takhle tohle bylo předkolo, to se hrálo s Pumou, takže to není balon z Ligy mistrů.
1: Aha, to byl plzeňský ovestvo.
2: Jo, to byl plzeňský, tam dobře, se nehrál. Ale jinak...
1: No ne, chci jenom návratově, jasně, ale návratově, když jsme v té Plzni, tak to bylo po tom příbramském hostování. Pavel Vrba vás hrozně chválili, dal jste 2 góly Jablonci zrovna super poháru a nějakým způsobem jste možná cítil zase další šance, i ta předkola vyšla.
2: Já bych potřeboval, aby tyhle góly se počítaly do té stovky, ale bohužel to nejde, no, ale...
1: V té první lize 92 gólů, že jo? No,
2: ta sezona byla jako skvělá, to zase akorát to neskončilo tím titulem, no, ale asi, že jo, postoupili jsme do té Evropské ligy, pak z té Ligy mistrů. Jo, ona, prostě ta doba je zase jiná, jo, ta konferenční liga to strašně změnila, to si myslím, že my jsme jako v té době ten tým byl tak skvělý, že si myslím, že třeba takovou konferenční ligu, kdyby jsme do ní někdy spadli, tak si myslím, že půjdeme hrozně daleko, no, ale... Ale bylo v té době hrozně těžký i pak s toho Jablonce nebo s tím mladý Boleslavy vlastně se dostat do těch pohárů, no, jako v Jablonci jsme měli dobrou sezonu, dobrý ty předkola, ale vyřadili jsme Kodáň, pak hraješ s Ajaxem, no, nedáš penaltu, vlastně 1-0, vypadneš z dvojzápasu a nemáš tu možnost propadat do té konferenční ligy, kde ty soupeři prostě jsou přijatelnější, no, takže ta doba byla těžší a o to víc jsem šťastný, že jsem si ty hezký zápasy nějaký zahrál, no.
1: No já myslím, že můžeme tedy připomenout ten výrazný zápas, ve kterém jste hodně přispěl Viktorce Plzeň k úspěchu.
3: Centr do pokutového území CSKA Moskva odrajtorala odvrácený Limberský, ani on nedokázal dostat míč do nadějné pozice pro své spoluhráče, protože ten byl zblokovaný ještě prvním nejblíže stojícím hráčem. Velká šance, ale je to branka. Plzeň dává v 90. minutě přeci jenom branku, je to Tomáš Wagner, který vystřídal před malou chvílí a tenhle útočník projevil zabijácký instinkt.
1: Tak co? Pěkný.
2: Dobrý, je to hezký, no, tak taky jako...
1: 10. prosinec 2013.
2: 10. prosinec, ano, je to už asi 10 let. Krásný moment, jasný, bavili jsme se i o tom Liberci, tam to nevyšlo, tak jsem to pak bral tak, jakože zase mi to vrátilo tady v tomhle zápase a byl to strašně důležitý gól. Pamatuju si, nebo vím, že na YouTube je video nějaký, točíme, jako točil někdo trenéra, my se tam pak radujeme, že tam dojdeš úplně v klidu napít, Pavle, bez emocí, jako, takže krásný vzpomínky a jsem vděčný, že jsem to mohl prožít.
0: Já si jako vybavu ten teď já nevím, jsem to tam kopal já, ten balón.
2: Rajty.
0: A on, vím, že Baky tam udělal tu práci, odstavil toho hráče, to by to propadlo. A já jsem podle mě byl jako blízko u stříhaček, já jsem se nemohl jít radovat, já jsem byl fakt jako unavený. A já teď, jestli se nepletu, tak Pavel Vrba měl v ten den 50, není to možný?
1: No on se loučil z Plzní, on odcházel pak reprezentaci.
0: Loučil, jo, to byl poslední zápas vlastně. Takže ten zápas měl spoustu takových...
1: On je 54 dny předtím, koukám, no.
0: Takže já vím, že jsme mu tam dávali ten svetr takovej po tom zápase, ten s tím sobem a že se mu tam zpívalo všechno nejlepší a to, ale že to jako bylo super, že vlastně tam hrál, jestli se jmenoval Honda ten Japonec.
2: Honda, no, pak měl ještě standardku.
0: A pak měl standardku, já jsem na něj něco řval, ale japonsky, vím, že jsem na něj řval, jako, že to je neuvěřitelné, jako Shinji Radenai. A on jako tak to, a kop to přes, vlastně, jo, no. Někam to.
2: Já se sem modlil,
0: já taky, ale říkám, tohle hlavně to netrefí, jabko, hlavně to netrefí, no, takže to, ale jako to byl krásný jako zážitek. A jako pro tebe určitě si myslím asi jeden z nejhezčích gólů, co si vůbec dal.
2: Jako, no. Jako jo, jsem rád, že to nebylo ani do prázdní, myslím, no, jasný, že to bylo jako to bylo hezky udělané.
0: Ne, já si myslím takhle, že to si vlastně každý, ty si to vysníváš odmala, že jo? 90. minuta, Tomáš Wagner, ty vole, teď to tam práskneš.
1: To je pravda, že snad 10 let předtím dal Marek Inceláciu takovýhle gól, taky no, postupový.
2: A to je právě ten moment, kdy si pamatuju, že když tehdy mi mohlo být 11, když dával góla tomu Láciu, já prostě, že tehdy byl jeden zápas Ligy mistrů a no, to jako já ještě jako malej musel vydržet, koukal jsem na to v kuchyni jako na menší televizi, jo, a ta Liga mistrů je pro mě, jako když bych si měl vybrat mezi titulem a Ligu, já prostě nevím, ta Liga mistrů je pro mě něco prostě strašně jako skvělýho, odmala jsem to žral a takže jsem jako hrozně šťastný, že se mi tohle povedlo, no, ale hlavně, že to nebyl jenom gól nějaký, jasně, nějaký 1-1, nebo jako, ale no že jsou, ten gól byl prostě extrémně důležitý.
0: Když se přichází k plzeňskému stadionu od pivovaru, tak jsou tam vlastně takový ty, co vybrali fanoušci, ty nejdůležitější čtyři momenty a jeden z nich je ten gól Tomáše, no.
2: No, tak jsme to tam, já jsem to docela cítil ten den, já jsem věřil, že tu sílu jako na to máme a jo, super moment.
1: No, no moc vám gratulujeme i takhle zpětně, protože to byl velký zážitek i pro vlastně nás, fotbalové fanoušky. Ještě otázka doplňující k té Lize mistrů. Vlastně vy jste tehdy dokázali, ať už to bylo proti Bate Borisov, anebo proti CSKA Moskva, porazit v té Lize mistrů ty papírově slabší soupeře. Teď se bavíme o Slávii, která tam už je druhou sezonu. A jak s Pafosem na konci té minulé účasti, tak teď vlastně i v tom dalším vystoupení v Baku to nezvládla. Vnímáte tam jako nějakou odlišnost? Protože prostě před 5 lety Slavia došla třeba do čtvrtfinále Evropské ligy do duelu s Arsenalem a ten jako tým byl a do dneska obrovsky silný, ale tady to najednou jako nejde to, co se dařilo v té Plzni.
0: Tak to těch aspektů může být velká spousta, no.
1: Nebo jestli tam u vás fakt byl nějaký ten duch toho, že jste to teda naplánovali, ten jeden zápas dáme, protože to bylo fakt o ten gol i tehdy v tom Minsku.
0: Já si myslím, že jako tady Bate Borisov pro nás byl prostě srovnatelný soupeř a doma jsme s nima remizovali 1-1 a tam jsme je porazili, jo, je to, myslím si, že možná je to i výhoda toho, že to je ten druhý zápas. CSKA vlastně, tam vím, že jsme si dali taky nějaký takový vlastňák, to Matušovi podjelo pod nohou vlastně, a pak z ničeho jsme dali 2 góly, jo, a z 3-0 podle mě to bylo 3-2, jestli se nepletu, nebo 2-1.
2: No, myslím, že Hrajty taky tam dával góly, a tak jsme hrali tak Petr Hradě,
0: no,
2: že jo?
0: No, no, tak 2 góly jsme dali a byl ten první zápas.
2: Ne, 3-2 tomu slovi.
0: 3-2, jo, že jsme vlastně z prohraného zápasu udělali to, že vlastně tím, že jsme dali ty 2 góly, tak jsme je pak vlastně vrátili jsme se do hry a doma jsme je pobili, no, takže to jsou takové maličkosti. Vlastně teď, když se vrátíme, já furt mám před očima tu šanci toho Lukáše Provoda, teda v rychlosti jenom, že jo, na dvakrát prostě takovýhle gól, to je třeba ten příklad, co říkal Vagy, že v Liberci ten gól nedal a tady prostě prostřelíš toho Akinfejeva.
2: Ale já si prostě myslím, už v osobem času, že v té Plzni byla jako jiná aura. Slávě má fantastický tým, já neříkám, jo. Ale my jsme dokázali prostě na tu vůli, nebo prostě jsme si, nebo hlavně vy, jako jo, jste si prostě tak věřili, jo, že jste fakt věděli za sebou už 2-3 roky, prostě když už jste jako věděli, že s těma dobrýma týmama umíme hrát. Já myslím, že s Bayernem doma jsme, myslím, nebo s Manchesterem City jsme taky hráli jako dobrý zápas, jo, i když se třeba. Takže si myslím, že tam v tu chvíli jsme prostě věděli, že na to CSKA Moskva máme a kluci těma zkušenostma, tím, jak fakt byli dobrý, tak se pak nám povedlo udělat jako takovýhle výsledek, no. Což u Slávy nevím, myslím si, že to tam není už o takový jako kabině. Neříkám, že mají špatnou kabinu, ale prostě
0: je to doba jiná.
2: Doba jiná, no.
1: Dobře. Vzpomínáme s Tomášem Wagnerem a můžete zazpomínat s námi a vyhrát stupenky na 10 Pavla Horváta živě. Budeme 19., což znamená za 4 dny v pondělí v Olomouci od 18 hodin v Jazz klubu Tibet. Bude tam s námi Antonín Panenka a taky Roman Hubník, pamětník nejen velkých plzeňských úspěchů, ale taky velký olomoucký srdcař. Tak pokud jste třeba z Hané a máte zájem o 2 stupenky, tak nám zavolejte. A otázka jednoduchá, bavili jsme se teď tady o tom, že Tomáš Wagner přispěl k postupu ze skupiny Ligy mistrů 2013, ve které tedy porazili Plzeňáci CSKA a Moskva, tak aspoň jednoho z těch dalších 2 soupeřů, kteří tam byli, nápověda je taková, že jeden byl z Anglie, druhý byl z Německa. 2-2-1, 5-5-2, 2-2-2, můžete nám zavolat a vyhrát tedy vstupenky na živou 10 Pavla Horváta 19. října. Budeme tam teď už v pondělí v Olomouci.
6: Festival Pri Bohemia Radio a jediné sportovní rádio u nás. Stanice Radiožurnál Sport vás zvou na fotbalovou talkshow 10 Pavla Horváta. Nenechte si ujít večer s bývalým českým reprezentantem a fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou a bývalým českým profesionálním fotbalistou Romanem Hubníkem. Moderuje Jan Pěruška. Pondělí 19. října od 18 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Prý Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
4: Host desítky Pavla Horváta.
1: Tak nám nikdo nevolá, tak můžeme vysoutěžit samozřejmě v jiných částech vysílání. Zveme vás srdečně, nicméně Tomáš Wagner tady s námi je ještě několik minut, tak závěrečné téma.
0: No, tak budoucnost, no. Co plánuješ? Jsi furt mladý člověk.
2: No, děkuju. Co plánu? Hele, určitě se budu teď věnovat tomu trénování. Jo, docela mě to baví, tak uvidím, ale nechci se určitě jako stresovat tím, že musím být nějaký fantastický trenér. Určitě bych někdy chtěl, kdyby mě to bavilo celou dobu, ale nechci se jako stresovat tím, protože ta práce, víš sám, že je úplně jako jiná, než když se věnuje svojí kariéře jako hráčský, takže nechci se díky tomu dosáhnout pod tak, že musím něčeho dosáhnout, rád bych, ale uvidím, jak ty roky teď před sebou s tou licencí a tak co bude, ale určitě bych chtěl zůstat u fotbalu, to je jasný, no, nic jiného neznám. Od 5 let hraju fotbal a asi tohle jsou podobné příběhy, takže no, těch fotbalistů, takže jako a furt jako cítím, že ten fotbal miluju, že ho mám rád, takže ani bych od něj nechtěl vlastně odejít, ale kam je vítr zavane, to fakt nevím.
1: No jsme zvědaví, jestli se třeba vrátí někdy první liga zase k Litavce. Pavel Horvát si vyzkoušel, jaké je to tam trénovat první ligu a už nějaký čas tam chybí, tak třeba i Tomáš Wagner přispěje k tomu, že tamní klub zase bude zpátky mezi elitou. Tomáši, moc děkujeme, že jste přišel. Ať se vám daří i v tom rodinném životě, protože jsem něco četl, tak snad teda přejeme hodně zdraví, ať se všechno vydaří. A třeba zase se budeme těšit brzy na slyšenou někdy.
2: Já moc děkuji za pozvání Pavlovi i vám tady a bylo to fajn tady s váma pokecat o těch dobrých časech.
1: To jsme rádi. Pavle, taky děkujeme. Dneský moc.

0: 10. hodině na Radiožurnálu Sport.
1: Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta.
0: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rok je